přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž a kost.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře.
2: Jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem ji krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se tlouklo klackama do stromu a byly jich stovky. Dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosili zajíce, řekl jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jí rád?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou policii plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku...
0: Ty
3: jako,
0: to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako, že to je tak jako v pořádku kuchařsky a uvidíme. No.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?

0: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
0: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
0: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
2: Pochoutkový rok.
0: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpikujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
0: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda, ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř. Samozřejmě pepř čerstvě mletý. 2x říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
0: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet.
0: Barvy žet, jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
0: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
0: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Nebo jako voko. Prostě v poměru, abych to dal 1:1.
1: Jo.
0: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme taká čistehna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
0: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo. Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehonce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočina, takže ten králík nebo zajíci zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky 1,5 metru.
0: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval si hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
0: To ale možná barák bude hořet, že jo. Teď jak to šlo krásně do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát, opravdu stát. Míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
0: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
0: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
0: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra Králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
0: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
0: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
0: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace. Fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně. A vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně. Přelivaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
0: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
0: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil. Mně bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
0: No a tam chytl barák malem, ale bylo to hezký. Bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovirok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
0: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vodochodský. Měj se krásně.
0: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naděja Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Den. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu zkroucenou. Ona vypadala tak jako hrozně, jako
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, ta bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších? No,
2: úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, který prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný, jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já řeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych řešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou. No. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm-hmm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, aha, motorku aha, a takové.
1: Aha, no to je krásné.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: S radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.

Tato krásná lidová píseň otevřela naše dnešní pátrání po dalším z utajených pokladů, který nás v roce 2010 dostal na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jejím sokolnictví a vydáme se za ním do Prahy a jižních i východních Čech a částečně i na Moravu. Díky finalistce soutěže Děti a píseň Dorotě Nevělíkové z Vizovic, která nám teď onu krásnou baladu o Sokolovi dospívá až do konce.

0: Pokud vám připadá zvláštní, že nás na seznam UNESCO dostalo právě sokolnictví, vězte, že tento historický způsob lovu je na našem území znám už od dob Velké Moravy a 9. století. Chovem dravců byl proslulý především kníže Svatopluk a pokud se přesuneme v historii do století 14., významným sokolníkem byl také Karel IV. Tehdy se sokolnictví velmi rozmohlo, o čemž svědčí i dnešní názvy měst a obcí, jako Sokolov, Sokoleč či Sokolnice. Za Rudolfa II. Vzniklo velké sokolnické zázemí přímo na Pražském hradě a tam se teď spolu vydáme, do paláců Černínského a Nostického, v jednom sídlí ministerstvo zahraničí a ve druhém ministerstvo kultury. A v obou těchto institucích pracoval muž, jemuž vděčíme za všechny tuzemské zápisy na seznam UNESCO. Odborník na světové kulturní dědictví Michal Beneš. A právě s ním jsem rozebírala, jak ona složitá procedura zápisu našeho sokolnictví na seznam UNESCO vlastně probíhala.
1: Návrh zapsat sokolnictví na seznam nemateriálního dědictví lidstva byl nápad, který vzešel z veřejnosti. On byl opřen o české sokolníky, kteří si našli stezičku na ministerstvu zemědělství, které tu nominaci podpořilo. V České republice se to nořilo z dola a to bylo dobře a takhle to má být. A je to linie, která je doporučovaná, i UNESCO samo tohle to chce. Druhý mohutný impuls byl, že my jsme byli osloveni, to nebyla naše iniciativa, to byla iniciativa Spojených arabských emirátů, aby se Česká republika připojila k nominaci, kterou oni prezentovali. To byl projekt, kde od začátku bylo dohromady 9 států ze 3 kontinentů, Asie, Evropa a samozřejmě ten arabský svět. Proč si vybrali Spojené arabské emiráty zrovna Českou republiku? Byla oslovena proto, že si vybudovala velmi silnou pozici tím, že stála u zrodu příslušné mezinárodní úmluvy. Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Já si myslím, že je to jedna z mála světových úmluv, kde ten impuls k ní, ten základní, vzešel z České republiky. Úsměvné bylo, že tomu arabskému světu na tom tak záleželo, že přijeli do České republiky intervenovat, aby jsme se k té nominaci připojili a mělo to pro Českou republiku nedozírné důsledky.
0: A jaké byly právě ty benefity a případně nějaké potíže, které to přineslo?
1: Spojené arabské emiráty mají mezi arabskými zeměmi trochu zvláštní pozici, jak vlastně vidíme i dnes. A oni nás považovali za své obrovské spojence, takže když jsme kandidovali, už jsme byli zvoleni do toho řídícího grémia a bylo to díky vlivu arabských zemí a jejich přátel.
0: Když to ještě vztáhneme úplně konkrétně na sokolníky samotné, tím zápisem se mohou chlubit, je to natolik zásadní a validní argument, pokud poté prezentujete někde to nemateriální kulturní dědictví, že jak si to otvírá brány úplně všude. Vy máte určitě zkušenost s tím, jak to funguje.
1: Držitelé těch statků jako ten zápis využívají, protože je tu text té úmluvy o tom, že je potřeba, pakliže je dotyčný statek nemateriálního dědictví zapsán, že je potřeba vytvářet podmínky pro jeho zachování, což mohou být podmínky právní, morální, výchovné, finanční a tak dále. To už se nechává na těch jednotlivých státech, tam se jenom ukazuje to všechno. A mimo jiné také podmínky v oblasti publicity.
0: A my se o to snažíme, o tu propagaci tady tohoto kulturního statku, z čehož plyne, že tuzemské sokolnictví nezahyne, což konec konců i za chvíli uslyšíme od našich dalších hostů. Já moc děkuji Michalu Benešovi, jemuž vděčíme za veškeré naše zápisy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Moc děkuji, pane doktore, a naslyšenou.
1: Naschledanou.

0: A z historie se teď vrátíme do současnosti. Klub sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty měl lví podíl na našem zápisu na seznam UNESCO. Združuje dnes více než 500 členů a má pobočky po celé republice. A jeho jednatelem je rodák ze severních Čech a vášnivý sokolník Tomáš Kunca. Kdo se vlastně může stát sokolníkem?
1: Podle mě to je tak, že to má v sobě trošku ten člověk. Buď to může mít samozřejmě od předků z rodiny, kdy zpravidla jsou to muži. Dneska už začíná být i mnoho žen v sokolnictví, takže někdo z rodiny, ale stejně tak jako u mě, v mém případě to bylo tak, že jsem z ničeho nic v pubertálním věku najednou měl to štěstí potkat sokolníka a v podstatě jsem zjistil, že to je to, co asi chci v životě dělat a plnohodnotně mě to naplňuje.
0: No a čím to bylo? Co vás uchvátilo na tom?
1: Tenkrát, když jsem se setkal se sokolnictvím úplně poprvé, tak jsem pořádně netušil, co to znamená. Ale je to určitá láska k těm dravcům a určitý obdiv. A myslím si, že to byl ten první pohled na mladou jestřábí samici, který

0: jedinečný individualista a ten výcvik vždycky probíhá trošičku jinakým způsobem. Ten prvopočátek je samozřejmě nějaké navázání vztahu s dravcem, kdy si ho zpravidla od chovatele přivezete domů. Nejdřív ho musíte vycvičit v tom, aby začal akceptovat svoje okolí. Jednak toho člověka, lidi okolo, auta, cyklisty, všechno možné. Psi hlavně, pokud je používáte v sokolnictví při lovu. A tím hlavním klíčem k úspěchu v sokolnictví je hlídání takzvané kondice. To je v podstatě váha toho dravce. A buď je teda ve vysoké kondici, kdy ten dravec ještě má zpravidla strach, projevu nějaký stresový chování, nechce žrát a nemá úplně ochotu se k vám vracet. A jakmile snižujete tu kondici, tu váhu, musíte postupně, nemůžete ho vyhladovět během týdne, to je špatně, musíte postupně malými kroky ho snížit tu váhu na takzvanou loveckou kondici, kdy ten dravec je mnohem méně náchylný ke stresu a zároveň má začíná vnímat i jako zdroj potravy. Není to úplně nejlepší, když vás vnímá jako potravu jako takovou, protože to vás potom začne lovit. To není úplně chtěné chování, ale pro ně je lovit úplně normální a sokolník je v podstatě už jenom tím nástrojem toho dravce.
1: Mimochodem, se kterými z těch dravců se vám pracuje nejlépe? Dá se nějak odlišit charakter orlu od sokolu? Protože to jsou přesně ti reprezentanti toho nízkého a vysokého letu, tak liší se nějak povahově, když to řekneme takto lapidárně?
0: Určitě se liší. Je tam velký rozdíl mezi právě orly, sokolovitými dravci a dravci nízkého letu, což je zpravidla jestřáb a krahujec. Mně nejblíže jsou právě dravci nízkého letu. Je to nějaká má obliba v jestřába a krahujec. Líbí se mi ten způsob lovu, jakým loví, jejich povaha. Sokoly jsou naopak klidnější, ale zároveň náročnější pro výcvik, protože to finále toho krouživého čekání je velmi, velmi těžké a můžete udělat během toho výcviku několik chyb, které vám toho dravce můžou naprosto zkazit pro celou sezónu i pro celý jeho život v sokolnictví. Takže výcvik sokolovitého dravce ke krouživému čekání není vůbec jednoduchý. A ti orly, to jsou samozřejmě majestátní dravci, jednak to zabere mnohem více času, ale jakmile se tam naváže to pouto s tím orlem, tak myslím si, že se jedná o celoživotní vztah, velmi, velmi pevný a pak, když se povede výcvik toho orla úspěšně, tak se jedná o taky velmi krásné sokolnictví.
1: Znamená to, že sokolníci pracují víc se samci dravých ptáků nebo se samicemi?
0: No tak v sokolnictví je to trošičku jinačí. U dravců obecně pro posluchače samice je zpravidla o třetinu větší než samec, proto my samcům menším říkáme terčci a díky té rozdílnosti ve velikosti se používají i na lov jiné rozdílné zvěře. Proto ten sokolník, pokud má dostupné třeba více pernatou zvěř, jako bažanty, kachny, tak zpravidla sáhne třeba u jestřábů pro samce, kdežto pokud má víc třeba zajíců možnost lovit, tak si samozřejmě bere samici. A není dobré přetěžovat toho jedince, to znamená, se samce byste nešla na zajíce, protože je to nebezpečné, těžké, velké a pravděpodobně by nebyl úspěšný. Dlouhodobě je vypozorováno, že samice jsou klidnější, kdežto ti samci jsou zpravidla takový impulzivnější. A nechci říct, že hůře cvičitelní, ale je tam určitá taková míra neustále nejistoty, ostražitosti. Jo? Ten samec v té přírodě je menší, on se i trošku bojí té samice. Takže i v tom výcviku se to projevuje, že ty samice jsou klidnější, povahově lepší a ti samci jsou takový impulzivnější.

Tak milí posluchači, pokud chcete vědět o historii sokolnictví, ale nejenom sokolnictví, ale také rybářství, lesnictví a myslivosti obecně, měli byste se vypravit na zámek Ohrada u Hluboké nad Vltavou, kde se právě

0: Nacházím s jeho ředitelem Václavem Kinským. Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme pobočka Národního zemědělského muzea, ale jak jste vyjmenovala ty obory, tak my jsme vlastně nejstarším muzeem dvou oborů, a to je lesnictví a myslivost. Od roku 1842 tady funguje pro veřejnost muzeum. No a teď jsme v expozici sokolnictví, která tak nějak s tím konvenuje, protože je to tradiční součást myslivosti, to znamená lovu zvěře. Zároveň asi řekl bych jedna z nejelegantnějších. Jsou různé školy toho přístupu k tomu lovu, sokoly nebo dravci vůbec. A mě zajímá na tom to, jak je vlastně tato expozice prospěšná pro poznání běžných lidí. Protože to, že sokolníci ví a myslivci ví o dravcích spoustu věcí a cvičí je, tak to je samozřejmě jedna věc. To, že jsou to nějaké prastaré tradice, které my máme za úkol jako muzeum udržovat, to je další věc. Ale my tady chceme zdůraznit i to, jak sokolníci pomáhá dnešku, protože to není samoučelná věc, zábava, ale je to v podstatě věc, která pomáhá lidem, vlastně nám všem.
0: Teď bychom měli asi říci čím, aby to lidé věděli. Tak asi už někteří slyšeli o tom využívání na letištích, ale vy jste mě překvapil, že to vůbec není pouze tady tuto současné využití sokolů.
1: Princip toho je vlastně hlídání prostor, to znamená ano, letiště, ohlídání toho prostoru proti drobnému ptactvu. Nicméně stejným způsobem se hlídají skládky a teď v současné době se dokonce cvičí dravci proti dronům. Takže to jsou prostě věci, které veřejnost vůbec neví, zejména o těch skládkách, protože to je bezpečnost nás všech, a zejména těch letištích také, jo, protože asi všichni ví, jak je fatální střet prostě s hejnem drobného ptactva do motoru a tak dále.
0: Tak na letištích brání tedy dravci tomu, aby se zkomplikoval letecký provoz. Na těch skládkách oni mají vyloženě čistící funkci, či jak?
1: Ne, je to zase odstrašující hlídací funkce toho prostoru, protože samozřejmě drobné ptactvo, ale i třeba kavky nebo straky, tak roznáší ty zbytky z těch skládek, které jsou plné infekcí, plísní a tak dále. To znamená, ten dravec má dohled nad tím, aby ty ptáci nebyli v klidu a vlastně nepustili se do toho prostoru, kde je ta skládka. Prostě sokolnictví je velmi prospěšná součást myslivosti.
0: Měli bychom si také říci, že tady ta expozice je unikátní v tom, že je to největší expozice, vy říkáte, v České republice, ale ono je největší v Evropě, která se týká sokolnictví. Je to expozice nová, tak jak jste k tomu všemu, co tady naši posluchači uvidí, pokud sem přijedou, vlastně přišli?
1: No, je třeba říct, že tady již malá část expozice byla a my ji dotváříme vlastně do podoby opravdu největší stále expozice. Spolupracujeme se sokolníkem Milanem Zalešem a i s dalšími sokolníky. Ten Milan, možná ho lidé budou znát z hradu Rabí, kde on lítal s dravci. No a on nám vlastně zapůjčil a věnoval část své sbírky, která čítá desítky preparátů dravců, ale zároveň má obrovský archiv, který my použijeme při tvorbě té expozice.
0: Víte od těch vašich kolegů, který z těch dravců, protože ono se využívají sokoly, orly, káňata a jestřáby, tak který je jako nejvyužívanější?
1: To se takhle říct nedá, protože každý ten sokolník má nějakého svého dravce, kterého si vychovává a cvičí. Ale u nás běžně se používají sokoly, používají se taky ale orly, najdete ale i káně, dokonce i poštolku. To znamená, spíše to o tom principu té práce s tím dravcem, protože to je pak součást rodiny toho sokolníka. To je jako ze psy, úplně stejné.

0: Sokolníci v České republice pravidelně pořádají sokolnická setkání na Opočně. A do východních Čech se vydáme i teď za doajeny tuzemského sokolnictví manželi Křivkovými.
1: Jsme ve východních Čechách, nad námi se tyčí zřícenina a část hradu Košumberk, ale mnohem podstatnější a zajímavější je zahrada, v níž se teď nacházíme, protože ta patří sokolníkům, manželům. Luborovi Křivkovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A paní Mirce,
3: dobrý den.
1: Musíme vysvětlit posluchačům, že ten, kdo se postaví někde s nějakým dravcem a udrží ho na rukavici, není sokolník. Co je principem tady té 4000 let staré profese, nebo toho krásného řemesla, nebo toho umění, či jak tomu říkat?
2: To bychom museli hrozně daleko do historie. Prapůvod byl asi v tom, že kdysi dávno člověk, který neměl zbraň palnou, neuměl střílet, viděl dravce, kteří lovili, a nejprve jim asi tu jejich kořist sebral. V podstatě jim to ukradl. Později, když přišel na to, že ten dravec by šel ochočit, tak se stal zdrojem získávání potravy. V podstatě ten člověk potřeboval jíst, no a ten dravec mu částečně umožňoval získat stravu. Teprve ve středověku, kdy už lidé měli jaksi jídla dost, se stal dravec něčím jiným. Stal se prestižní záležitostí určité vrstvy, která se samozřejmě zabývala lovem, ale ten lov nebyl primární. Primární byla ta společenská záležitost. A on se stal vlastně ten pták něčím, co ukazovalo na postavení lidí. Například orla směl vlastnit pouze král nebo císař. Sokola mohl mít šlechtic. A jestřába směla mít i církev nebo zeman. Ano, obyčejní lidé jako vůbec sokolničit víceméně nemohli, anebo velmi omezeně. Takže těžko říct, co to vlastně bylo. Ono to v průběhu dějin se opravdu hodně měnilo. Dneska je sokolnictví něco mezi sportem, kulturou, oživením prastarých tradic. Ale je to samozřejmě i klasický lov. Ten lov se liší oproti tomu, co provozují normálně myslivci ze zbraní, v tom, že ten dravec vybírá a dělá selekci. On neloví všechno, co vidí. On si hledá takovou kořist, která je slabá, třeba i nemocná, handicapovaná. Často najdete, když se prohlídne ulovená zvěř, že byla kdysi postřelená, že má v sobě broky nebo že je zraněná od nějakého dopravního prostředku. Takže on působí jako selektivní zařízení nebo jedinec v té společnosti. Takže vyberte si, co to je.
1: Paní Mirko, co vám sokolnictví, k němu jste se dostala vlastně díky panu Choti, dalo? Jaká byste byla bývala bez něj?
3: Tak dalo mi nesmírné množství přátel, dalo mi nesmírné radosti zdravců, krásné lovecké zážitky, dalo mi životní styl. Asi vždycky bych k těm zvířatům šla a já jsem prožila nádherný život přes 50 let s těma dravcema a určitě bych to nechtěla vyměnit.
1: Říká Mirka Křivková, no a co pán domu? Lubor Křivka, co dalo sokolnictví vám?
2: Sokolnictví tím, že se nám stalo životním stylem, tak to bylo to nejhezčí, co jsme si mohli ze svých zálib a zájmů v životě přát. A jsem strašně rád, že se sokolnictví stalo kulturním dědictvím lidstva, že bylo zapsáno jako nehmotné dědictví v UNESCO a že se stalo i v rámci naší republiky kulturním pokladem, stejně jako jsou jízda králů nebo loutkářství v Česku a Slovensku. No a jsem moc rád, že jsme měli možnost se oba dva i podílet na činnosti klubu, který máme, který má dneska 500 lidí, a české sokolnictví patří na této planetě nejenom v rámci Evropy, ale v rámci celého světa mezi ty činnosti, které jsou všeobecně dobře oceňovány a respektovány.
0: Na úplný závěr se ještě jednou vrátíme do Prahy a dostane slovo jednatel klubu Sokolníků Tomáš Kunca.
1: Jak se liší ty jednotlivé sokolnické školy? Existuje arabská škola, existuje ta naše, zároveň se mluví o kavkazské škole.
4: Já bych řekl, že to je stejná disciplína s regionálními rozdíly. Arabské sokolnictví využívá výhradně sokolovitých dravců, radohu velkých sokolů stěhovavých, dnes i sokolů loveckých, a arabští sokolníci z pravidla loví z pěsti. To znamená, že po spatření a vyplašení kořisti sundají čepičku sokolovi a ten přímým letem se snaží tu kořist ulovit. Když to naopak u nás sokolníci využívají sokoly pro takzvané krouživé čekání, kdy cílem je, aby ten sokol byl vycvičen tak, aby nad tím sokolníkem kroužil v co nejvyšší výšce, pak se dá zpravidla pokyn psovi nebo sokolník si sám tu kořist vyplaší a ten sokol útočí střemlavým letem dolů na tu kořist.
0: A to je z dnešního pátrání po utajených pokladech regionu, tentokrát v podobě sokolů a sokolníků, vše, milí posluchači. Tedy ne úplně. Pokud totiž budete někdy obdivovat jakékoliv dravé ptáky, nezapomeňte, jakým zdrojem inspirace pro nás jsou. Protože kdo viděl sokola v letu, ten ví, že svoboda není jen volnost, ale především dokonalá síla a kontrola nad vlastním osudem. Volnost, sílu a také spoustu krásy do dalších dní vám přeje Markéta Ševčíková.
5: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
2: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů. A obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů, a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. Mm-hmm. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro, proč jste přišli s Malou Bárou.
2: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodiči a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svýžitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě, a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that will grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering will be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Může ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry. Mm-hmm. Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Báro Vaňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičima, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, postup? Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. To znamená, ještě nezletila, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
3: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážu vám tu matriční knihu. A tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje. Jména, příjmení, zaměstnání tam bylo, mámy, moje prarodiče. A postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí. A těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
4: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve. Mm-hmm.
3: Ozvala se na můj svátek, přesně jsem dostala dopis a v tom dopisu...
4: 4. prosince.
3: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo, byla otevřená tomu se potkat, psala mi, že na mě myslí každý narozeniny a pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
1: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikový, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že jí to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou. Pak procházeli nelehkým procesem, když vás zahradí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounské péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat, jseš těhotná, jo, a teď tam stříleli tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam bylo z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Do teďka tohle jakoby v sobě má, ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout, co všechno by v tom bylo.
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni se uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc, a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy, a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda pro změnu financování České televize a Českého rozhlasu nevyužije návrh zákona od ministra kultury Klempíře. Historici přiblíží židovské dějiny Opavy. Příští týden začne v Ostravě Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Dnes bude polojasno s teplotami do 25 stupňů Celsia. Zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Hezké ráno. Opoziční zástupci chtějí dál bránit vládě převést financování médií veřejné služby pod státní rozpočet. Oznámení premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, že k tomu kabinet využije změnu stávajícího zákona, na tom nic nemění. Podle bývalého ministra kultury Martina Baxy z ODS je ale dobře, že návrh jeho nástupce Oty Klempíře se dál projednávat nebude.
2: Zákon o médiích veřejné služby byl naprosto nepřijatelný. To slovo paskvil ukázalo, že jsme dobře odhadli jeho nulové kvality, ale náš boj bude pokračovat, protože my nesouhlasíme s tím, aby se zrušilo nezávislé financování médií veřejné služby.
0: Ředitel Českého rozhlasu René Zavoral v reakci uvedl, že i nadále platí, že odmítá jakoukoliv úpravu současného stavu. Očekává, že detaily návrhu se dozví na schůzce svolané premiérem v úterý 9. června. Ukradená lepka svaté Zdislavy je zpátky v bazilice v Jablonném. Byla vystavená na hlavním oltáři a dohlíželi na ní policisté. Církev ji vystavila naposledy. Nechce už riskovat její další krádež po tom, co ji před 18 dny ukradl 35-letý muž a zalil ji do betonu. Teď bude uložená v hrobce, říká pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Jako není to hrob jako někde na hřbitově, je to prostě tumba, která je nad zemí, čili je to kdykoliv vyjmutelné. Říkám, je to návratný proces na rozdíl od toho, že bychom riskovali novou krádež nebo poškození.
0: Opavská kulturní organizace Oko dnes pořádá komentovanou prohlídku míst spojených se židovskou historií města. Zájemci se dozví, kde stály zaniklé synagogy, ale také původní židovské obchody nebo živnosti.
4: Ulice na Valech, Horní a Dolní náměstí anebo Hrnčířská ulice, tam se psala historie židovského obyvatelstva. Další ze série procházek s výkladem historika je tentokrát spojená i s vydáním nové brožury, která vybraná místa i dějiny židovské komunity přiblíží. Žijí v detailech. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Příští týden začne v Ostravě Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Letos poprvé bude pod vedením Jana Žemly, který nahradil dlouholetého ředitele Jaromíra Javůrka. Žemla zároveň vede Janáčkovou filharmonii Ostrava a jeho cílem je orchestr a festival více propojit. Nový ředitel chce také posílit mezinárodní renomé akce. Festival bude na různých místech v Moravskoslezském kraji od 1. června do 3. července.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a výjimečně se objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách 15 až 19 stupňů a vítr bude mírný západní s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ranní provoz je zatím klidný bez nehod. V případě komplikací na cestách kraji volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ve Vřesině u Hlučína pořádají medobraní. Těšit se můžete nejen na ochutnávku medu, ale i na medové pivo a nebo medovník. Taky tohle přinese v regionu neděle 31. května. Svátek dnes slaví Kamila.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A taky s kalendáriem, s reportáží z Českého Těšína. Rovněž probereme počasí v regionu podrobně a zazní písničky, které nestárnou v podání třeba Anika, Věry Špinarové nebo Martina Maxi. A 4,5 minuty po 5. hodině, tady je Lukáš Kaňa, přeji dobrý den.

0: Legendární hlas Ostravy, tohle byla Věra Špinarová a Grand Hotel u tří strun. 5 hodin a k tomu 11 minut, máme neděli 31. května.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Květen jde do finále. Je tady poslední májový den, neděle. A to je taky světový den bez tabáku. Je by poslední cigaretka. Svátek má Kamila. A tady je Petr Jungmann, hezký den. První lanová dráha v Praze se rozjela v roce 1891, to je 135 let. Vedla od dnešního vyústění Letenského tunelu k Letenskému zámečku. Jezdila jen do roku 1916. Dneska jsou zbytky horní stanice upraveny na vyhlídkové místo s připomínkou lanové dráhy. Luxusní parník společnosti White Star Line, legendární Titanic, byl v loděnicích v Belfastu spuštěn na vodu před 115 lety v roce 1911. Ještě skoro rok pak trvaly práce na dokončení. První plavba skončila v dubnu 1912 katastrofou po srážce skrou uprostřed Atlantiku. Letiště Heathrow poblíž Londýna bylo otevřeno před 80 lety v roce 1946. Je to nejvytíženější airport v Evropě a třetí na světě. Třetí popravená žena v Československu byla k trestu smrti odsouzena přesně před 60 lety, v roce 1966. Slovenská sériová vražetkyně Irena Čubírková nejprve ve východočeském Trutnově za pomoci milence a jeho manželky zavraždila svého manžela. Vše nainscenovali jako nehodu. To nejdřív prošlo, později zavraždila na Slovensku u Trnavy i druha. Jeho tělo spálila v peci na chléb a hlavu pohodila na toaletě ve vlaku. A tady narazila. Za obě vraždy byla oběšena v pankrácké věznici na konci září 66. První volby do poslanecké sněmovny parlamentu v samostatné České republice začaly před 30 lety v roce 1996. A kulatých 50 má dneska hvězda současného Hollywoodu, irský herec Colin Farrell, třeba Alexander Veliký. Já přeju krásný den.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Americká rocková kapela Chicago ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Tohle byl hudební návrat do roku 1982.
1: Počasí.
0: 5 hodin k tomu 16,5 minuty, to je aktuální čas a právě teď také nabízím aktuální pohled do meteomapy Moravskoslezského kraje. Například stanice Bohumín Záblatí necelých 14 stupňů Celsia, takhle po ráno. Chuchelná 15 stupňů, Frenštát pod Radhoštěm necelých 12, Frýdek-Místek stanice Svijatnov necelých 14 stupňů Celsia právě teď na teploměru. Karlova Studánka hlásí 10 stupňů Celsia, Karviná 13,5 stupně a třeba Lysá hora právě teď 7,5 stupně Celsia. Jaký je výhled? Dnes čekejme v Moravskoslezském kraji polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a výjimečně se objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty dnes v neděli 21 až 25 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Těšínské divadlo proměnilo hvězdárnu na nový kulturní prostor. Při přestavbě budovy vznikla nová terasa přímo pod hvězdami. Změnila se ale také chátrající hvězdárenská kupole a na místo pro poezii nebo komorní koncerty. Vydáme se tam spolu ještě do 17:30.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer se úplně poprvé otevřeli lidem terasa s hvězdárnou na střeše Těšínského divadla. Netradiční komorní scéna přímo pod hvězdami nabídne návštěvníkům hudební večer s poezií. Prostor divadla opravilo společně s rozsáhlou rekonstrukcí celé budovy. Otevření terasy si ale nechalo až na teplejší počasí.
1: To je v podstatě takové pódium improvizované. Jo, tam sedí ano diváci a tam teoreticky můžou ještě i stát, jo, třeba sedět nebo stát.
2: S vedoucí Těšínského kulturního a divadelního centra Petrou Slováček Rypěnovou jsme u vstupních dveří na terasu a teď se jdeme podívat do opravené hvězdárny. Takže tady projekční plátno. Kolik lidí tady může sedět?
1: Tak hvězdárna má kapacitu 38 míst, takže v podstatě opravdu pro komorní kulturní akce, ale můžeme právě promítat, můžeme hrát, můžeme dělat nějaké workshopy a vlastně doufáme, že to bude více využitelné, než jenom kdyby to byla jakoby samotná hvězdárna.
2: Je tady malé pódium.
1: Kopule se dá otevřít. Je to pořád, ještě ten mechanismus tam je jakoby zachován, ale jestli to budeme využívat často, to nevím. Pozorovat se bude každopádně ze střechy.
2: Původně střecha terasu neměla. Navrhli ji až architekti, kteří plánovali velkou rekonstrukci. Opravené divadlo se otevřelo vloni v prosinci. Terasa pro první diváky až dnes večer. Těšínské divadelní a kulturní centrum spojuje divadlo, literaturu, edukační centrum, hvězdárnu a řemeslné dílny. A program tady bude různorodý. Říká ředitel divadla Petr Kracík.
3: Tvoříme určitý kulturní prostě prostor pro přednášky astronomické spolu jako s projekcem a pod kupolí právě té hvězdárny, že se tam objeví i malý úplně jaksi jako hudební kousky a zejména, že tam bude probíhat prostě téma literatura nebo taková čtení pod hvězdami.
2: První astronomický večer, který divadlo chystá společně s ostravským planetáriem, bude v polovině června. A to na téma, jak lidstvo mapovalo hvězdy. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

0: Pěkně v rytmu Dona Summer ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava, za chvíli také Marek Lambora. Ostravská zoo poprvé odchovala vzácného kočku Dana Hamlinova, také o tom krátké zprávy, které dnes po celé ráno chystá Lenka Blažejová. Lenko, dobré jitro.
1: Dobré ráno. Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově. Na síti X uvedli, že na ní včera odpoledne zaútočil soused. Muže policisté na místě zadrželi. Musel zasahovat i krizový intervent. V bruntálské nemocnici od soboty funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje Krnovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídali soukromé zubní ambulance. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nyní nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něho mohly až po ročním zhodnocení práce členů kabinetu hnutí ANO, SPD a motoristů. Víc k tématu v dalších zprávách. Ostravská zoo poprvé odchovala vzácného kočku Dana Hamlinova. Zahrada má tyto africké opice necelé 3 roky a žijí v zázemí mimo návštěvnické expozice. Ostravské mládě je za poslední rok jediným narozeným kočku Danem Hamlinovým ve všech 10 zahradách na světě, které jsou do záchranného programu zapojené. Fotbalisté Baníku Ostrava budou hrát šance ligu i v příští sezóně. V baráži vyhráli na stadionu Táborska Vysoko 5-0 a v celkovém součtu zvítězili 8-0. Počasí bude na severní Moravě a ve Slezsku dnes polojasné s teplotami od 21 do 25 stupňů, na horách kolem 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: U obce Jeseník nad Odrou na Novojičínsku ve směru na Blahutovice havarovalo osobní auto. Srazilo srnu. Policie už nehodu na místě vyšetřuje a s opatrností se dá projet.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Petr Novák ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik Bananarama a písnička Help. Aktuální čas 5.37. Blíží se Den dětí a akcí pro ně v kraji je připraveno mnoho. Pozvánku na svátek dětí do Studénky třeba uslyšíte i v našich tipech, a to všechno ještě do 6. hodiny. Předtím se podrobně podíváme na počasí v regionu. Ostravsko právě teď aktuálně, teplota kolem 13 stupňů.

0: počasí.
1: Neděle 31. května v proměnách počasí, to je téma pro meteoroložku Evu Richtarikovou. Evo, dobré jitro přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak tedy do jakého rána dnes na severní Moravě a ve Slezsku vstáváme právě z pohledu počasí?
2: A co se týče oblačnosti, je to různorodé, většinou máme už polojasnou oblohu, ale zejména ve východní části našeho území se ještě drží nízká oblačnost, která se ale během toho rána bude odsouvat nebo rozpouštět. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 13 až 9 stupni Celsia, ovšem jsou lokality, kde jsou teploty kolem 15 stupňů, například na Osoblažsku, a také na horách je poměrně teplo kolem 8 stupňů Celsia v těch nejvyšších polohách. Vítr vane pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jakou podobu počasí pak nabídne v průběhu neděle?
2: Ta nízká oblačnost se v ranních hodinách bude tedy odsouvat a během dne převáží polojasno až oblačno. Večer pak od západu bude opět přibývat oblačnosti a výjimečně čekáme i slabé přehánky. Ty ale budou spíše otázkou pak následující noci. Teploty během dne vystoupají na 22 až 26 stupňů Celsia, na horách na 15 až 19 stupňů a povane slabý, přechodně mírný západní, severozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A ještě jak bude v noci a zítra, čili v pondělí?
2: Tam už se opět dočkáme nějakého deště, v noci už čekáme většinou zataženo, postupně se na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť, teploty se budou během noci pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne čekáme deštivo a také se výrazněji ochladí, většinou bude zatažená obloha na většině území, počítejme s přehánkami nebo s deštěm, výjimečně také s bouřkami. Až večer budou srážky ustávat a později bude také ubývat oblačnost. Teploty během dne očekáváme pouze mezi 16 až 20 stupni, na horách mezi 13 až 17 a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Počasí a meteoroložka Eva Richtariková, děkujeme za informace a přejeme klidné ráno. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Petr Kolář ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik také Petr Rezek nebo Kors. Aktuální čas 5.46 a datum neděle 31. května. Kam dnes vyrazit? Na hradě Sovinci připravili akci s názvem Kdo si hraje nezlobí. Seznámíte se tam s výstrojí a výzbrojí vojáků napříč dějinami a spolu s dětmi si můžete vyzkoušet, jak nelehký byl vojenský život. Hradní brána se otevírá v 9 hodin dopoledne. Oslavit svátek dětí můžete od 3 hodin odpoledne ve Studénce. Před tamním zimním stadionem budou skákací hrady a nafukovací atrakce. Nerf střelnice nebo třeba gladiátorské souboje, kde si děti mohou bezpečně vyzkoušet svou odvahu a šikovnost. Vystoupí tam také divadlo Kejkle a Mažoretky. A ve Vřesině u Hlučína pořádají medobraní. Akce se koná u školního včelínu na Suchém Poldru. Ukázka vytáčení medu bude v 10, 11 a 12. hodin. Těšte se nejen na ochutnávku medu, ale i na medové pivo, či dokonce medovník.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Změny ve vládě premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš zatím nechystá. Moravskoslezský kraj podpoří dotacemi provozovatele prodejen v malých obcích. Slezská Ostrava nabízí rodinám příspěvek na kroužky pro děti. Bude slunečno, teploty dnes vyšplhají na 25 stupňů Celsia. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš teď nechystá změny ve vládě. Uskutečnit by se podle něj mohly případně až po ročním zhodnocení práce ministrů hnutí ANO, SPD a motoristů sobě. Spekulace o výměně ministrů jsou podle Andreje Babiše nesmysl.
4: Já vyhodnotím hlavně 36. jak plní jednotliví ministři program a uvidíme, jak plní. A v podstatě určitě jsou tam ještě rezervy a potom se uvidí, takže pokud by došlo k nějaké rekonstrukci, tak určitě to bude až po nějakém roční bilanci, jestli to funguje nebo to nefunguje, to je jako jediné.
2: Ministři Babišovy vlády nastoupili do funkcí loni v prosinci. Moravskoslezský kraj podpoří dotacemi provozovatele prodejen v malých obcích. Připraveny pro ně má 4 miliony korun. Zájemci budou moci o podporu žádat od konce června a získat mohou až 130 tisíc korun. Uvedla to mluvčí krajského úřadu Nikola Birklenová. Kraj se do programu Obchůdek 2021+ zapojí po šesté. 600 dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1 000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit můžou rodiče dětí žádat od pondělního rána. Mluvčí Slezské Ostravy Sandra Štrejlová předpokládá, že zájem bude velký.
5: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
2: Zástupci olomoucké studentské iniciativy Stojíme za kulturou dnes ráno zahájí protestní pochod do Prahy. Vysokoškoláci nejsou spokojení se současným směřováním vládní kulturní politiky. Během 15 dní chtějí ujít přes 330 kilometrů a po trase navštívit regionální kulturní centra, kde uspořádají různé debaty.
6: Sport.
2: Fotbalisté ostravského Baníku vyhráli i druhý barážový zápas. Na hřišti Táborska vyhráli vysoko 5-0 a zachránili se v nejvyšší soutěži. Trenér domácího týmu Radek Kronďák považuje rozdíl mezi první a druhou ligou za propastný.
7: V baráži se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a výjimečně se objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách 15 až 19 a vítr bude mírný západní do 6 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V obci Stěbořice na Opavsku dnes končí oprava kanalizace. Do večera tam ještě bude omezený provoz na hlavní silnici.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Neděle 31. května, dobré ráno. Na hradě Hukvalvy se budou dnes konat středověké dny. V 9:30 tam začne program s více než 100 účinkujících, dobovým ležením, historickou kuchyní a také řemesly. Dění v regionu toho víkendu nabízí spoustu a povíme o tom víc mezi 6 a 7.
3: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
6: Rozcvička, rozšířená předpověď počasím, také reportáže z Ostravy a Karlovic na Bruntálsku, k tomu dobrá muzika. Zaspívají například Krištof, Marta Kubišová nebo Leona Machálková. Dík nápadům. Tady je Lukáš Kaňa, přeji vám krásný den s úsměvem.

0: Phil Collins ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 6 hodin k tomu 12 a půl minuty a za chvíli Marta Kubišová, Hey Jude. Začít ráno zdravým pohybem můžete i dnes v neděli. Připravte se, je tu ranní rozcvička a provází Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat pět láhev. Zpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Paže vzpažené nad hlavou drží láhev. S nádechem ukročíme pravou nohou do strany do výpadu, paže stále nad hlavou. S výdechem se vrátíme zpět do stoje a totéž opakujeme levou nohou. Celý cvik cvičíme 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: 6 hodin k tomu 17,5 minuty, to je chvíle, kdy se znovu podíváme do meteomapy Moravskoslezského kraje. Ostrava Poruba právě teď necelých 13 stupňů, Slezská Ostrava 15, Ropice hlásí necelých 14 stupňů, tak to po ránu, Slezská Harta 10, Třinec, Oldřichovice, Stanice Javorový 10 stupňů Celsia, Vítkov 11 stupňů a třeba Praděd necelých 7 stupňů Celsia teď po ránu. Jaký je výhled? Ráno bude místy jak zataženou nízkou oblačností, během dne v průběhu neděle převáží polojasno až oblačno, večer se od západu zatáhne, výjimečně s možností slabé přehánky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Z kdysi výstavní budovy zemského domu v Karlovicích na Bruntálsku rostou stromy. To se má ale v nejbližších letech změnit. Obec totiž zpracovává projekt na rekonstrukci. Povíme o tom víc tady u nás ještě do půl sedmé.
3: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Skupina Kryštof ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a do půl sedmé také Lenka Filipová nebo Paul McCartney. Karlovice na Bruntálsku usilují o rekonstrukci historické budovy zemského domu. Vznikne tam 13 nových bytů. Budova z 19. století kdysi sloužila jako sanatorium. Téměř 3 dekády už ale chátrá.
1: Dovnitř se samozřejmě nedostanu, dům je zamčený, ale je tady rozbité okno, takže můžu alespoň nakouknout dovnitř. Je tam nějaký stavební materiál, já si to teď obejdu, abych se koukl na fasádu. Jde tady vidět obnažené zdivo, další vybitá okna a špatného stavu zemského domu si samozřejmě všímají i místní. Nedaleko odtud jsem potkal maminku s kočárkem Terezu.
2: Tam bylo jenom taková ta páska, aby se nechodilo po chodníku, protože hrozilo právě, že něco ještě spadne, takže to nebylo moc hezký, tak určitě by to chtělo tu opravu.
1: Věra sice není místní, ale každý rok tady jezdí na pobyt, takže Karlovice poměrně dobře zná.
3: Je mi ho líto toho domu, protože musel být krásný, to byly lázně kdysi, že? No a je mi to líto, že z něho rostou stromy a je v tak strašně špatném stavu, že by se s tím mělo něco udělat.
1: Na dohled od nás okopává záhon Jarmila. Pro ní má dům i takovou nostalgickou příchuť.
4: Pamatuj si, jak vypadal vevnitř. Chodila jsem tam babičce pomáhat, takže vím, že to bylo krásné. Schodiště bylo krásné, pokoje, všechno bylo pěkné.
1: Nezávislá starostka Karlovic Jana Helekalová přede mnou rozkládá studii toho, jak by mohl zemský dům v budoucnosti vypadat.
5: I když to není kulturní památka oficiálně, tak pro nás je to srdeční záležitost. Po anketě, která proběhla na zasedání zastupitelstva, tento dům bude sloužit k bydlení, to jak pro seniory, tak pro nízkopříjmové skupiny.
1: Obec chce mít projekt hotový do příštího roku a pak začne schánět peníze na stavební práce. Radnice plánuje taky zrekonstruovat veřejné prostranství za domem. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: No, za malý okamžik Karel Gott. Opavská kulturní organizace dnes pořádá komentovanou prohlídku míst spojených se židovskou historií Opavy. Také o tom krátké zprávy a s nimi Lenka Blažejová. Dobré ráno.
1: Příjemné ráno. Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Obec Těrlicko dokončuje opravu Čaplovecké ulice. V roce 2024 silnici poničily zářijové povodně. Cesta je důležitou spojnicí mezi přehradou a obcí Dolní Soběšovice a hotovo má být do konce letošního června. Opavská kulturní organizace OKO dnes pořádá komentovanou prohlídku míst spojených se židovskou historií Opavy. Zájemci se dozví, kde přesně stály zaniklé synagogy, ale také původní židovské obchody anebo živnosti. Lidé projdou hlavně ulice Na Valech, Hrnčířskou a Dolní i Horní náměstí. Dnes je Světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila klasické cigarety více než pětina lidí starších 15 let. Uvádí to Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku přestat kouřit zvládne bez pomoci lékaře 5% kuřáků. Počet lidí s podezřením na nákazu ebolou v Kongu překonal hranici 1 000. Počet nově potvrzených případů nákazy je o stovku vyšší než předchozí den. Situace je podle ředitele Světové zdravotnické organizace velmi složitá. Vodní slalomářka Tereza Kneblová vyhrála úvodní závod kanoistek v sezóně světového poháru. Mezi kanoisty byl ve slovinském Tacenu druhý Václav Chaloupka. A počasí u nás v regionu na severní Moravě a ve Slezsku dnes bude polojasné, odpoledne pak oblačné a teploty od 21 do 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ulici Revoluční v křižovatce s ulicí Žilinská v Novém Jičíně právě teď zasahuje dopravní policie u nehody osobního auta. S opatrností se dá projet a kolona se tam zatím netvoří.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

dráze, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Jarek Nohavica ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 6.39. Za malý okamžik se s meteoroložkou Evou Richtarikovou podíváme na počasí v regionu a řekneme, jak bude nejen dnes, ale také zítra. Teď ale ještě naskok do Ostravského muzea. Co nám rostliny tají? To je název aktuální výstavy, která je k vidění právě tam. Pokud chcete žasnout nad uměleckým dílem přírody, určitě si svět rostlin v mikroskopickém měřítku nenechte ujít. S muzejnicí Evou Ševčíkovou natáčela kolegyně Petra Štrimplová.
1: Jsou vlastně unikátní ty fotografie, protože nabízejí záběry, které běžně se k oku člověka nedostanou. Jsou to mikrofotografie na různá pletiva a jiné prostě struktury, to, co oko člověka nevidí. Tak představme tu výstavu, co nám rostliny tají.
2: Co nám rostliny tají? Je to v podstatě odkrytí toho, jak můžeme vidět rostliny jinak. My je totiž míjíme každý den a vidíme jenom obyčejné listy, stonky, ale vlastně tato výstava vás přenese do toho mikroskopického světa, kde se tyto běžné struktury proměňují v neobyčejné a fantastické geometrické vzorce a umělecká díla v podstatě. Takže uvidíme, že i zdánlivě stejné zelené stonky z louky u cesty můžou mít úplně odlišný a fascinující vesmír.
1: Řekněme, kdo je autorem té výstavy?
2: Autorkou tady těchto jedinečných fotografií je Nela Klusová, což je mladá vědkyně a doktorantka oboru biofyzika na Ostravské univerzitě. A ta její cesta k mikrosvětu je poměrně dlouhá. Ona začínala už na střední škole, kde si vlastně vyráběla to první zařízení úplně sama. A to tak, že si vlastně ten makroobjektiv vyrobila za pár stovek otočením čočky. A tady tato láska v ní zůstala a pokračovala v tom vlastně i na vysoké škole, kde už je to teda předmětem i toho jejího vědeckého bádání.
1: No je to teda úžasná, vlastně i barevná podívaná, dokdy je výstava k vidění?
2: Výstava je k vidění do 26. července a je přístupná od úterý do neděle.
1: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Neděle 31. května v proměnách počasí, to je téma pro meteoroložku Evu Richtarikovou. Evo, dobré jitro přeji.
2: Dobré ráno.
1: Tak tedy do jakého rána dnes na severní Moravě a ve Slezsku vstáváme právě z pohledu počasí?
2: A co se týče oblačnosti, je to různorodé, většinou máme už polojasnou oblohu, ale zejména ve východní části našeho území se ještě drží nízká oblačnost, která se ale během toho rána bude odsouvat nebo rozpouštět. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 13 až 9 stupni Celsia, ovšem jsou lokality, kde jsou teploty kolem 15 stupňů, například na Osoblažsku a také na horách je poměrně teplo kolem 8 stupňů Celsia v těch nejvyšších polohách. Vítr vane pouze slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jakou podobu počasí pak nabídne v průběhu neděle?
2: Ta nízká oblačnost se v ranních hodinách bude tedy odsouvat a během dne převáží polojasno až oblačno. Večer pak od západu bude opět přibývat oblačnosti a výjimečně čekáme i slabé přehánky. Ty ale budou spíše otázkou pak následující noci. Teploty během dne vystoupají na 22 až 26 stupňů Celsia, na horách na 15 až 19 stupňů a povane slabý, přechodně mírný západní, severozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A ještě jak bude v noci a zítra, čili v pondělí?
2: Tam už se opět dočkáme nějakého deště, v noci už čekáme většinou zataženo, postupně se na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť, teploty se budou během noci pohybovat mezi 15 až 11 stupni Celsia a vítr povane slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne čekáme deštivo a také se výrazněji ochladí, většinou bude zatažená obloha na většině území, počítejme s přehánkami nebo s deštěm, výjimečně také s bouřkami. Až večer budou srážky ustávat a později bude také ubývat oblačnost. Teploty během dne očekáváme pouze mezi 16 až 20 stupni, na horách mezi 13 až 17 a povane slabý, proměnlivý, přechodně mírný severozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Počasí a meteoroložka Eva Richtariková, děkujeme za informace a přejeme klidné ráno. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Kapela Divokej byl ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava. Do 7 hodiny také Michal David nebo Tina Turner. Je neděle 31. května a kam dnes vyrazit? Markvartovický odpust, to je první z akcí, na kterou vás právě teď chceme pozvat. Lidová veselice začíná slavnostním průvodem od obecního úřadu této obce na Opavsku až ke kapli Nejsvětější Trojice, kde bude mše. Odpoledne pak vystoupí soubor Carmen, Šlágr Kluci a Vlasta Mudríková. Je taky připraven animační program pro děti. Krnov láká na gastronomii, koná se tam Food Day Festival. Česká i světová kuchyně se nabízí od 10 hodin v areálu zámku, součástí bude zóna se zábavou pro děti a doprovodný program včetně soutěží. Milovníky aut pro změnu zveme na polygon Tatry Kopřivnice, kde probíhají kopřivnické dny techniky. Program je tam připravený od 9 do 16 hodin. Organizátoři lákají třeba na svezení nákladním vozem s testovacími řidiči, let ve vrtulníku, jízdu po klopeném oválu v luxusních autech či ukázky rádiem řízených modelů stavebních strojů. A poslední z typů míří na hrad Hukvaldy, kde se konají středověké dny. Od 9:30 tam začíná program s více než 100 účinkujících, dobovým ležením, historickou kuchyní a také řemesly. Těšit se můžete na loveckou družinu, koně či ukázky volného létání dravců.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Na 9. června se chystá schůzka premiéra Andreje Babiše a ředitelů Českého rozhlasu i televize. V Novém Jičíně vzniknou dobíjecí stanice pro elektroauta. Ve Štemberku dnes končí cyklistický závod míru. Řidiči musí počítat s uzavírkami. V regionu Severní Moravy a Slezska dnes bude polojasno s teplotami do 25 stupňů. Hezké ráno s Českým rozhlasem Ostrava přeje Lenka Blažejová. Vláda už se nebude zabývat návrhem zákona o veřejnoprávních médiích, který připravil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy sobě. Ke změně financování Českého rozhlasu a České televize využije změnu současného zákona, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Jako důvod uvedl přibližně 400 připomínek, které se k návrhu zákona sešly.
4: Říkám, že potom všechny ty protesty a demonstrace jsou o ničem, protože vlastně se nemění nic. Jenom ty peníze se od lidí, aby je neplatili a od firem, půjdou z rozpočtu.
3: Český rozhlas i Česká televize dlouhodobě změnu financování kritizují. V otevřeném dopise Babišovi napsali, že změna povede k destabilizaci médií a neexistuje pro ní žádný racionální důvod. V Novém Jičíně vznikne 8 dobíjecích stanic pro elektromobily. Vybuduje je soukromá firma, která je bude i provozovat. Město jí k tomu pronajme pozemky. Občané s trvalým pobytem dostanou slevové karty. První stanice by mohly fungovat na konci roku, nejpozději pak na jaře 2027. S dopravním omezením dnes musí počítat řidiči ve Štemberku. Kvůli závěrečné etapě cyklistického závodu míru se nedostanou například na hlavní náměstí anebo do ulic Čechova, Partizánská nebo Radniční. Dnešní etapa začíná v pravé poledne v Krnově, říká mluvčí závodu Alexandr Kliment.
5: V obcích, kterými budeme projíždět, bude vždy jen o krátkodobé omezení, přibližně na 15 až 20 minut kvůli bezpečnému průjezdu závodu. A následně se doprava otevírá bez dalších omezení.
3: Pražská zoo pokračuje v návratu divokých koní Převalského do Kazachstánu. Armádní letoun Kasa dnes odpoledne z pražských Bel převeze do oblasti Altindala další 4 hřebce. V předchozích letech tam už zoo přepravila celkem 14 koní. Cílem projektu je obnovit populaci tohoto ohroženého druhu ve volné přírodě. Sport. Barážové odvetě vyhrál ostravský Baník na hřišti Silonu Táborsko 5-0 a v součtu s výhrou 3-0 v domácím prostředí v Ostravě si tým trenéra Josefa Dvorníka bezpečně zajistil účast v nejvyšší soutěži v příštím ročníku.
6: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligovej trenér, všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
1: Počasí.
3: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, postupně ale bude oblačnosti přibývat a výjimečně se objeví slabé přehánky. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách 15 až 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: A dopravní varování ze Šumperska. V obci Maršíkov se koná pouť a do 18 hodin tam bude omezený provoz u tamního kostela. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna Známe lepší cestu.
7: Na hradě Slovinci připravili akci s názvem Kdo si hraje nezlobí. Co nabídnem, to povíme mezi 7 a 8 ve víkendovém Dobrém ráno. Taky se vrátíme k fotbalu, k baráži Baníku, zmapujeme počasí v regionu, přidáme dobré rady nejen do zahrady.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
7: A taky s písničkami, které nestárnou, o ty se postarají třeba Michal Tučný, Hana Zagorová, Olympik nebo švédská ABBA. U mikrofonu je Lukáš Kaňa. Dobrý den.

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
1: Stál jsem před domem a soused mi povídá, mám nějaké černé větvičky na pustorilu, co to je? A už jsme věděli, že ten jeho keř napadly mšice a soused se podíval, odkud vane vítr a hned podvědomě tušil, od kterého dalšího souseda to přiletělo. Je to Sherlock Holmes. Tak mě napadlo, abychom si vysvětlili, jak to s těmi mšicemi je. Mšice často nikam nepřiletěly z žádné velké dálky. Většina z nich přezimuje přímo na vaší zahradě ve formě vajíček, na větvích stromů a keřů nebo se líhnou z larev. Teprve v průběhu sezóny se vyvinou okřídlení jedinci, kteří přelétávají z jiných napadených rostlin. Jinak řečeno, na podzim nakladou samičky vajíčka na primární hostitele, to jsou ovocné stromy nebo keře, kde bezpečně přečkají zimu. Na jaře se z nich vylíhnou bezkřídlé samičky, během léta se v přemnožených koloniích rodí okřídlení jedinci. Ti jsou schopni přeletět na větší vzdálenost a osídlit nové rostliny. A teď problém. Mnoho druhů mšic mění své hostitele. Na jaře sají například na stromech, ale v létě se stěhují na zeleninu anebo na vaše bylinky. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: USA for Africa ve víkendovém dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a za chvíli zase česká muzika, skupina Slza.
1: Počasí.
0: 7 hodin k tomu 19 minut a podíváme se na počasí v regionu. Stanice Bohumín Záblatí právě teď 15 stupňů Celsia, Chuchelná hlásí 16 stupňů na teploměru, Frenštát pod Radhoštěm 12,5 stupně Celsia, Triegnístek Sviatnov necelých 15, Horní Lomna necelých 13 stupňů Celsia a třeba Jablunkov Návsí 14 na teploměru. Ještě v rychlosti pohled do Karlovy Studánky, tam je 11 stupňů a v Karviné téměř 15. Jaký je výhled pro dnešek? Ráno bude místy až zataženo nízkou oblačností, během dne převáží polojasno až oblačno, večer se pak od západu zatáhne, výjimečně s možností slabé přehánky. A nejvyšší teploty dnes v neděli 31. května 22 až 26 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: V baráži o účast v nejvyšší fotbalové soutěži Baník Ostrava vyhrál v Táboře Vysoko 5-0. V součtu s prvním zápasem se bezpečně udržel v šance lize. Ostravský Boula mluvil o špatné sezóně. Trenér Táborska Radek Kronďák o tom, že baráž se rozhoduje už v únoru. Detaily tady u nás o 7:30.
2: Naším pondělním hostem bude muzikant, skladatel a jazzman Boris Urbánek. Zakladatel a ředitel Jazz Open Ostrava nás pozve na letošní 20. ročník festivalu. V rozhovoru, který natočila Kateřina Huberová, zavzpomíná, představí festivalové hvězdy i sbírku klavírů.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Slza ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik také švédská ABBA. Aktuální čas 7.25. Sport. Doma Baník vyhrál 3-0, v odvetě dokonce 5-0. V baráži o fotbalovou šanceligu Ostrava uspěla a zůstává v nejvyšší soutěži.
1: 25. minuta.
2: Všechno začal ve 25. minutě pojezdný a proto si trenér Josef Dvorník mohl po zápase oddechnout.
3: Úlava to určitě je. Samozřejmě vždycky se na to každý bude dívat z pohledu toho, že Baník Ostrava by měl zůstat v lize a asi myslím si, že i lidé v okolí si nedokážou představit, jaký ten tlak je, jak na realizační tým, tak na ty hráče a vždycky se snažím zastávat trošičku v těch kritických situacích, ale chci taky být ligový trenér. Všichni hráči chcou hrát ligu a tomu klubu to přísluší.
2: Ostravský Boula potvrdil, že se v něm mísí pocity nadšení z vysoké baráže. Výhry a z nepovedené sezóny.
4: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se tam to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je.
2: Boula nezapomněl na pochvalu fanouškům, kteří se ve velkém počtu vydali i do Tábora. Trenér Silonu Táborsko Radek Kronďák popsal, kdy se podle něj o barážovém výsledku rozhoduje a připustil, že rozdíl mezi první a druhou ligou je propastný.
5: Do baráže se rozhoduje možná v lednu, jestli posílíte, neposílíte, abyste na ten zápas v květnu byl připravený. A my jsme to neudělali z nějakých důvodů a k tomu se nám zranil Hora Kateřiňák a tím jsme byli slabší, ale přesto si myslím, že jsme odehráli solidní utkání, když říká to po výsledku 0-5 je špatný a rozhodují výsledky.
2: Doplnil Radek Kronďák z Tábora, Kamil Jáša, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klud. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
2: A ve víkendovém dobrém ránu pokračujeme krátkými zprávami. Má je Lenka Blažejová. Dobré ráno.
3: Hezké ráno. Bylo 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Česká správa sociálního zabezpečení důrazně varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Podvodníci se v nich vydávají za pracovníky úřadu a snaží se z lidí vylákat bankovní údaje. Jde o takzvaný phishing. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení proto lidem doporučuje, aby na takové e-maily neodpovídali a neklikali na žádné odkazy. V Rudné ulici v Ostravě se déle než rok opravovalo několik mostů. Dopravu tam výrazně komplikovalo svedení do jednoho jízdního pruhu v každém směru. Rekonstrukce mostu u Hornbachu přes Místeckou skončila, oprava mostů přes Polaneckou ulici ve Svinově skončí v červnu a most v Kunčicích se bude opravovat až do září. Frýdecko-Místecká nemocnice má nový přístroj pro operace rakoviny prsu. Lékařům pomáhá nádor lokalizovat s velkou přesností. Chirurg tak při zákroku odstraní méně zdravé tkáně a taky jizvy po operaci jsou menší. V poledne vyrazí tradiční jízda králů na objížďku Vlčnova na Slovánsku. Tradice je zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO a láká do obce tisíce návštěvníků. Letošním králem je 10letý Marek Dacík. Bude ho doprovázet 11 jezdců na koních, takzvaných legrůtů. Průvod bude obcí projíždět až do 17. hodiny. Fotbalový brankář Martin Jedlička změnil hostování z Plzně na trvalý přestup do Ostravy. Podle zákulisních informací stálo Baník uplatnění obce 1 milion euro. Oba kluby dohodu potvrdili na sociálních sítích. 28letý gólman podepsal smlouvu do roku 2029. Počasí dnes bude polojasné s teplotami od 21 do 25 stupňů. Na horách teploty kolem 18.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Aktuální dopravní varování z Ostravy, konkrétně na silnici 1/11 na Rudné ve směru na Havířov u Šenová havaroval řidič osobního auta. Srazil se mnou. Policie na místě nehodu vyšetřuje a zranění tam nejsou.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Těšínské divadlo proměnilo hvězdárnu na nový kulturní prostor. Při přestavbě budovy vznikla nová terasa přímo pod hvězdami. Povíme o tom víc už za malý okamžik, teď ale Činasky a jejich Klára.

0: Jirka Korn ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava, čas 7.40, za malý okamžik Kim Wild a podrobněji se také podíváme na počasí v Moravskoslezském kraji, spojíme se s našimi ostravskými meteorology. Teď ale na jiné téma, za kulturou, dnes večer se úplně poprvé otevřel lidem terasa s hvězdárnou na střeše Těšínského divadla. Netradiční komorní scéna přímo pod hvězdami nabídne návštěvníkům hudební večer s poezií. Prostor divadlo opravilo společně s rozsáhlou rekonstrukcí celé budovy. Otevření terasy se ale nechalo až na teplejší počasí.
1: To je v podstatě takové pódium improvizované, jo, tam sedí ano diváci a tam teoreticky můžou ještě i stát, jo, třeba sedět nebo stát.
2: S vedoucí Těšínského kulturního a divadelního centra Petrou Slováček-Rypěnovou jsme u vstupních dveří na terasu a teď se jdeme podívat do opravené hvězdárny. Takže tady projekční plátno. Kolik lidí tady může sedět?
1: Tak hvězdárna má kapacitu 38 míst, takže v podstatě opravdu pro komorní kulturní akce, ale můžeme právě promítat, můžeme hrát, můžeme dělat nějaké workshopy a vlastně doufáme, že to bude více využitelné, než jenom kdyby to byla jakoby samotná hvězdárna.
2: Je tady malé pódium.
1: Kopule se dá otevřít. Je to pořád, ještě ten mechanismus tam je jakoby zachován, ale jestli to budeme využívat často, to nevím. Pozorovat se bude každopádně ze střechy.
2: Původně střecha terasu neměla. Navrhli ji až architekti, kteří plánovali velkou rekonstrukci. Opravené divadlo se otevřelo vloni v prosinci. Terasa pro první diváky až dnes večer. Těšínské divadelní a kulturní centrum spojuje divadlo, literaturu, edukační centrum, hvězdárnu a řemeslné dílny. A program tady bude různorodý. Říká ředitel divadla Petr Kracík.
3: Tvoříme určitý kulturní prostě prostor pro přednášky astronomické spolu jako s projekcema pod kupolí právě té hvězdárny, že se tam objeví i malý úplně jaksi jako hudební kousky a zejména, že tam bude probíhat prostě téma literatura nebo taková čtení pod hvězdami.
2: První astronomický večer, který divadlo chystá společně s ostravským planetáriem, bude v polovině června a to na téma, jak lidstvo mapovalo hvězdy. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Hvězda 80. Kim Wilde ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava a za chvíli Pokáč.
1: Počasí.
0: Ještě předtím aktuální pohled na počasí v Moravskoslezském kraji. Po telefonu zdravím meteorologa Tomáše Ostrožlíka. Tomáši, krásné ráno.
2: Hezké ráno.
0: 7 hodin k tomu, 46,5 minuty, to je aktuální čas. A jak jsme na tom s počasím?
2: Máme jasno až polojasno, bez srážek, teploty se již zvyšují, teď jsou nejčastěji mezi 15 a 18 stupni, na horách je o něco chladněji, kolem 11, a vane spíše slabý, proměnlivý nebo jihozápadní vítr do 4 metrů za sekundu.
0: To máme tedy aktuální stav, pojďme k výhledu, jakou podobu na sebe počasí vezme v průběhu neděle.
2: Dnes to bude slunečnější den než sobota, čekáme jasno až polojasno. Odpoledne může být přechodně oblačno a výjimečně z možnosti slabé přehánky. Potom večer od západu bude přibývat oblačnosti z bouřek, které se večer vytvoří na Českomoravské vrchovině a budou postupovat k východu. Tyto se ale budou rozpadat, takže Moravskoslezský kraj buď nezasáhnou vůbec, anebo jen v podobě slabých rozpadajících se přehánek v první polovině noci. Dnešní maximální teploty odpoledne 23 až 26, na horách kolem 17 a vítr může být během dne mírný, západní, severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Tomáši, v noci a zítra, čili v pondělí, bude jak?
2: V noci, jak jsem naznačil, od západu přibývání oblačnosti, v první polovině noci spíše výjimečně nějaká slabší přehánka nebo ojedinělá, ale postupně bude srážek od západu přibývat a k ránu už může pršet na většině území nebo se mohou vyskytovat přehánky, nelze vyloučit i ojedinělou bouřku. Teploty v noci budou klesat na 15 až 11 stupňů a vítr slabý, proměnlivý. Zítra naopak oproti dnešku bude hodně oblačnosti, deštivo, takže zataženo nebo skoro zataženo, déšť, přehánky, ojedinělé i bouřky, teploty kolem 18 stupňů v maximech. Až později odpoledne nebo na večer budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat.
0: Doplňme prosím ještě údaj o vlhkosti vzduchu, barometrickém tlaku a rozptylových podmínkách.
2: Vlhkost teď je kolem 85%, tlak vzduchu 1014,5 hektopaskalů a rozptylové podmínky jsou většinou dobré.
0: Tolik meteorolog Tomáš Ostrožlík, my děkujeme za informace a přejeme klidnou službu. Tomáši, hezkou neděli, naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: 7 hodin k tomu 52 minuty, takhle zněl Pokáč ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava a do 8 je také Brontosauři a nebo třeba Bakara. Na hradě Sovinci připravili akci s názvem Kdo si hraje nezlobím. To už nabízím v dnešní tipy, je neděle 31. května. Seznámíte se tam s výstrojí a výzbrojí vojáků napříč dějinami a spolu s dětmi si můžete vyzkoušet, jak nelehký byl vojenský život. Hradní brána se otevírá v 9 hodin. Oslavit svátek dětí můžete od 15 hodin pro změnu ve studénce. Před tamním zimním stadionem budou skákací hrady a nafukovací atrakce. Taky nerf střelnice nebo gladiátorské souboje, kde si děti mohou bezpečně vyzkoušet svou odvahu a šikovnost. Vystoupí tam rovněž divadlo Kejkle a Mažoretky. No a ve Vřesině u Hlučína pořádají medobraní. Akce se koná u školního včelína na Suchém Poldru. Ukázka vytáčení medu bude v 10, 11 a ve 12. hodin. Těšte se nejen na ochutnávku medu, ale i na medové pivo či medovník.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Opravený park v Ostravě Porubě o zvláštní pavilon z 3D tiskárny. Potravinový ombudsman řešil za první 3 měsíce od vzniku funkce přes 300 stížností. O titul hokejových mistrů světa si dnes v Curychu zahrají Švýcaři a Finové. Dnes bude polojasno s teplotami do 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Lenka Blažejová. Uprostřed zámeckého parku v Ostravě Porubě nechá radnice instalovat pavilon vyrobený metodou 3D tisku. Přístřešek poslouží jako místo konání menších kulturních a společenských akcí. Dlouho zanedbaný park prochází celkovou obnovou za desítky milionů korun a podle starostky Poruby Lucie Baránkové-Vilamové tam budou i svatby.
5: Předpokládáme, že bychom tam mohli oddávat, protože je to poměrně blízko radnice, takže určitě i to se dá využít. Jsou tam nové výsadby květin v různých místech, aby byly ve stínu, aby byly na místech, kde opravdu jsou perspektivní.
4: Potravinový ombudsman řešil za první 3 měsíce od vzniku funkce přes 300 stížností. Skoro polovina z nich se týkala cen potravin a slevových akcí. Řekl to vrchní ředitel sekce potravinářství na ministerstvu zemědělství Jindřich Fialka, který funkci ombudsmana zastává. Češi podle něj taky často řeší bezpečnost a kvalitu potravin.
6: Podněty třeba na snělou zeleninu, snělé ovoce, nesprávné označení, to obratem vyřešila státní zemědělská a potravinářská inspekce. Další věci v tom střednědobém horizontu řešíme právě na mé pracovní skupině pro transparentnost potravinového řetězce, která se právě sejde již toto pondělí 1.6.
4: Komunistická strana si dnes zvolí místo předsedy. Naváží tak na včerejší volbu předsedy strany. Kateřinu Konečnou po 5 letech vystřídal dosavadní mluvčí komunistů Roman Roun. Místo se uvolnilo po loňském volebním neúspěchu komunistů. Europoslankyně Konečná po volbách ohlásila rezignaci a o post se znovu neucházela. KSČM je mimo parlamentní stranou. V poslanecké sněmovně není od roku 2021. Na letišti v Hradci Králové pokračuje aviatická pouť. Návštěvníci uvidí desítky historických i moderních letadel, vrtulníky i pozemní vojenskou techniku. Areál letiště bude otevřený od 9 hodin. Letový program pak začne v poledne. Nejzajímavější letecká vystoupení popisuje jeden z pořadatelů Pavel Eichler.
7: Vystoupení německé letky Eurofighter, Martian Schonky, vystoupení Flying Bulls Aerobatics Team. Kdo chce vidět úplně všechno, tak tady musí být opravdu včas, protože ve 12 hodin prolítávají Gripeny, ale to slítají jenom jednou.
4: Sport. O titul hokejových mistrů světa si dnes v Curychu zahrají Švýcaři a Finové. Domácí jsou ve finále po třetí za sebou a budou usilovat o první zlato v historii. Severané, kteří ve čtvrtfinále vyřadili český tým, zaútočí na pátý triumf. Finále se bude hrát od 20 hodin. V 15.30 se v duelu o bronz střetnou poražení semifinalisté Norsko a Kanada.
1: Počasí.
4: Dnes bude v regionu Severní Moravy a Slezska polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat, výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty 25 stupňů na horách 19 a vítr bude mírný západní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
8: Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: A připomínám, že na silnici 1/11 Ušenova ve směru na Havířov bouralo osobní auto, jeho řidič tam srazil srnu. Je tam silnější provoz, dejte pozor na zdržení.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: 8:04, dobré ráno přejeme. V dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, se budeme věnovat vzniku lázeňství u nás. Jaké město se může pyšnit historickým primátem, prozradí už za chvíli kolega Martin Písařík. Nabídneme také reportáž z Karlovic, z Ostravy, podíváme se podrobně na počasí v regionu a chybět nebudou ani zprávy, počasí a zelená vlna.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že příběh lázeňství v Čechách se začal psát už ve 12. století? S velkým náskokem oproti zbytku země se tak stalo v Teplicích a vděčí se za to královně Juditě, manželce Vladislava II. Jejím přičiněním vznikl roku 1154 na místech s teplými prameny klášter, který se věnoval také péči o nemocné. A jako jednu z metod používali řádové sestry benediktínky právě vodu s léčivými účinky. Možné blahodárné působení minerálních vod bylo známo již od starověku a benediktíni, jimž řádové regule nezakazovali koupání, postavili kláštery u léčivých pramenů i jinde v Evropě, například ve Francii či Německu. Založili tak tradici lázeňství, která později zaznamenala především v oblasti západních Čech rozmach. O 300 let později Teplice navštívil i slavný lékař Paracelsus, který je zařadil mezi 10 nejlepších lázní světa. Moderní podobu, jakou známe dnes, začali rozvíjet lékaři, ale i podnikatelé na konci 19. století. Léčebné procedury návštěvníci prokládali společenskými akcemi a také populárním korzováním. Kdo chtěl být in, ten musel jet do lázní.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Pavel Bobek ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik Olga Lounová, Memento Mori, ale ještě předtím se společně podíváme podrobněji na počasí v regionu.
1: Počasí.
0: 8 hodin k tomu 16,5 minuty, to je aktuální čas a také okamžik, kdy třeba na Ostravsku se teplota pohybuje mezi 16 a 17 stupni Celsia. Ropice hlásí 16 stupňů, Hrýmařov 15, Slezská Harta necelých 17 stupňů Celsia, Třinec, Oldřichovice, Javorový necelých 12 stupňů na teploměru, Vítkov necelých 18 stupňů a třeba meteostanice na Pradědu právě teď naměřila necelých 8 stupňů Celsia. Jaký je výhled pro neděli? Ráno bude místy ještě zatažené nízkou oblačností, během dne převáží polojasno až oblačno, večer se od západu zatáhne, výjimečně s možností slabé přehánky a nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Kdysi výstavní budovy Zemského domu v Karlovicích na Bruntálsku rostou stromy. To se má ale v nejbližších letech změnit. Obec totiž zpracovává projekt na rekonstrukci. Povíme o tom víc tady u nás ještě do 8:30.
2: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Užívat svět.
1: Skvělá Olga Lounová ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava, za chvíli také Marie Rotrová. Karlovice na Bruntálsku usilují o rekonstrukci historické budovy zemského domu. Vznikne tam 13 nových bytů. Budova z 19. století kdysi sloužila jako sanatorium. Téměř 3 dekády už ale chátrá.
2: Dovnitř se samozřejmě nedostanu, dům je zamčený, ale je tady rozbité okno, takže můžu alespoň nakouknout dovnitř. Je tam nějaký stavební materiál, já si to teď obejdu, abych se koukl na fasádu, kde tady vidět obnažené zdivo, další vybitá okna a špatného stavu zemského domu si samozřejmě všímají i místní. Nedaleko odtud jsem potkal maminku s kočárkem Terezu.
3: Tam bylo jenom taková ta páska, aby se nechodilo po chodníku, protože hrozilo právě, že něco ještě spadne, takže to nebylo moc hezký, tak určitě by to chtělo tu opravu.
2: Věra sice není místní, ale každý rok tady jezdí na pobyt, takže Karlovice poměrně dobře zná.
4: Je mi ho líto, toho domu, protože musel být krásný, to byly lázně kdysi, že? No a je mi to líto, že z něho rostou stromy a je v tak strašně špatném stavu, že by se s tím mělo něco udělat.
2: Na dohled od nás okopává záhon Jarmila. Pro ní má dům i takovou nostalgickou příchuť.
5: Pamatuj si, jak vypadal vevnitř. Chodila jsem tam babičce pomáhat, takže vím, že to bylo krásné. Schodiště bylo krásné, pokoje, všechno bylo pěkné.
2: Nezávislá starostka Karlovic Jana Helekalová přede mnou rozkládá studii toho, jak by mohl zemský dům v budoucnosti vypadat.
6: I když to není kulturní památka oficiálně, tak pro nás je to srdeční záležitost. Po anketě, která proběhla na zasedání zastupitelstva, tento dům bude sloužit k bydlení, to jak pro seniory, tak pro nízkopříjmové skupiny.
2: Obec chce mít projekt hotový do příštího roku a pak začne schánět peníze na stavební práce. Radnice pánu je taky zrekonstruovat veřejné prostranství za domem. Z Karlovic Adam Tomáš, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Anglická rocková kapela Police ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Za malý okamžik Jitka Zelenková, Bez lásky láska není. Dnes je Světový den bez tabáku, podrobnosti o tom už za malý okamžik řekne v krátkých zprávách Lenka Blažejová. Lenko, i tobě přejeme krásnou neděli.
1: Děkuju, hezké ráno. Je půl deváté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Policisté vyšetřují smrt ženy v bytovém domě v Havířově. Na síti X uvedli, že na ní včera odpoledne zaútočil soused. Muže policisté na místě zadrželi. Musel zasahovat i krizový intervent. Policie na případu intenzivně pracuje. V bruntálské nemocnici od soboty funguje nová zubní pohotovost. Ordinaci vybudovala a provozuje Knovská nemocnice. Dosud se na pohotovostech pro celý okres střídali soukromé ambulance. Obec Těrlicko dokončuje opravu Čaplovecké ulice. V roce 2024 silnici poničili zářijové povodně. Cesta je důležitou spojnicí mezi přehradou a obcí Dolní Soběšovice a hotovo má být do konce června. Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou a nebo třeba vyrobenou z písku podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. A dnes je taky Světový den bez tabáku. V Česku loni kouřila klasické cigarety více než pětina lidí starších 15 let, uvádí to Státní zdravotní ústav. Podle Centra pro závislé na tabáku přestat kouřit zvládne bez pomoci lékaře jenom 5% kuřáků. Počasí bude polojasné s teplotami do 25 stupňů. Na horách čekáme maxima kolem 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V ulici Dvořákova v části Opavy Malých Hošticích pokračuje rekonstrukce povrchu cesty. Je tam kyvadlový provoz do 3. června.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Ostravské muzeum zve na výstavu mikrofotografií, která návštěvníka pustí do tajemného světa rostlin. Povíme o tom víc už za několik málo minut. Teď ale slíbená Jitka Zelenková.

0: Petr Novák ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Aktuální čas 8.39. Za malý okamžik se opět podíváme na počasí v regionu. Teď ale zajímavost z Ostravského muzea. Co nám rostliny tají? To je název aktuální výstavy, která je k vidění v Ostravském muzeu. Pokud chcete žasnout nad uměleckým dílem přírody, určitě si svět rostlin v mikroskopickém měřítku nenechte ujít. S muzejnicí Evou Ševčíkovou natáčela kolegyně Petra Štrimplová.
1: Jsou vlastně unikátní ty fotografie, protože nabízejí záběry, které běžně se k oku člověka nedostanou. Jsou to mikrofotografie na různá pletiva a jiné prostě struktury, to, co oko člověka nevidí. Tak představme tu výstavu, co nám rostliny tají.
2: Co nám rostliny tají? Je to v podstatě odkrytí toho, jak můžeme vidět rostliny jinak. My je totiž míjíme každý den a vidíme jenom obyčejné listy, stonky, ale vlastně tato výstava vás přenese do toho mikroskopického světa, kde se tyto běžné struktury proměňují v neobyčejné a fantastické geometrické vzorce a umělecká díla v podstatě. Takže uvidíme, že i zdánlivě stejné zelené stonky z louky u cesty můžou mít úplně odlišný a fascinující vesmír.
1: Řekněme, kdo je autorem té výstavy?
2: Autorkou tady těchto jedinečných fotografií je Nela Klusová, což je mladá vědkyně a doktorantka oboru biofyzika na Ostravské univerzitě. A ta její cesta k mikrosvětu je poměrně dlouhá. Ona začínala už na střední škole, kde si vlastně vyráběla to první zařízení úplně sama. A to tak, že si vlastně ten makroobjektiv vyrobila za pár stovek otočením čočky. A tady tato láska v ní zůstala a pokračovala v tom vlastně i na vysoké škole, kde už je to teda předmětem i toho jejího vědeckého bádání.
1: No je to teda úžasná, vlastně i barevná podívaná, dokdy je výstava k vidění.
2: Výstava je k vidění do 26. července a je přístupná od úterý do neděle.
1: Z Ostravy Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Pěkně v rytmu, tak to zní Modr Talking ve víkendovém dobrém ráno a za chvíli Věra Martinová a poslední rally.
1: Počasí.
0: 8 hodin k tomu 44,5 minuty, to je aktuální čas a tady jsou data z meteomapy Moravskoslezského kraje. Mořkov právě teď necelých 19 stupňů Celsia, město Albrechtice 18 na teploměru, Lučina hlásí 19 stupňů, Karviná 18, Karlova Studánka 15 stupňů Celsia, třeba Horní Lomná necelých 16 stupňů na teploměru, Hladké Životice 17. A ještě rychlý pohled do hor, Lysá hora právě teď necelých 10 stupňů Celsia. Jaký je výhled? Ráno bude místy až zataženo nízkou oblačností, ovšem během dne převáží polojasno až oblačno. Večer se od západu zatáhne, výjimečně s možností slabé přehánky a nejvyšší teploty dnes v neděli 22 až 26 stupňů.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Do Krnova na Světovou kuchyni či do Kopřivnice za hřmotem motorů. I tam vás pozveme v rozhlasových tipech ještě do 9. hodiny.
2: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Kdy zajít se psem na rehabilitaci, s čím vším může pomoct? A jaké jsou příznaky, že s naším domácím mazlíčkem není něco v pořádku? Odpovíme v poradně. Naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Věra Martinová a Jan Kanezal ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Je neděle 31. května a kam dnes vyrazit? Markvartovický odpust, to je první z akcí, na kterou vás teď chceme pozvat. Lidová veselice začíná slavnostním průvodem od obecního úřadu této obce na Opavsku až ke kapli Nejsvětější Trojice, kde bude mše. Odpoledne pak vystoupí soubor Carmen, Šláger Kluci a Vlasta Mudríková. Připraven je taky animační program pro děti. Krnov láká na gastronomii. Koná se tam Food Day Festival. Česká i světová kuchyně se nabídne od 10 hodin v areálu zámku. Součástí bude zóna se zábavou pro děti a doprovodný program včetně soutěží. Milovníky aut pro změnu zveme na polygon Tatry Kopřivnice, kde probíhají kopřevnické dny techniky. Program je tam připravený od 9 do 16 hodin. Organizátoři lákají třeba na svezení nákladním vozem s testovacími řidiči, let vrtulníkem, jízdu po klopeném oválu v luxusních autech či ukázky rádiem řízených modelů stavebních strojů. A poslední z dnešních typů míří na Hukovaldy, na tamní hrad, kde se konají středověké dny. Od 9:30 tam začne program s více než 100 účinkujících, dobovým ležením, historickou kuchyní a řemesly. Těšit se můžete na loveckou družinu, koně či ukázky volného létání dravců.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Je světový den bez tabáku. V Česku kvůli kouření zemře každý rok podle lékařů 16 až 18 tisíc lidí. Historici přiblíží dnes židovské dějiny Opavy. Vedení České vsi na Jesenicku vypsalo výběrové řízení na zhotovitele opravy cest v ulicích Úzká a za řekou. V regionu bude polojasno, dnes teploty do 25 stupňů Celsia. Aktuální zprávy a Lenka Blažejová. Vítejte. Právě na dnešek připadá Světový den bez tabáku. V Česku na následky kouření zemře každý rok 16 až 18 tisíc lidí. Vyplývá to z dat České pneumologické společnosti. Podle jejího předsedy Vladimíra Koblíška kouření zvyšuje riziko rakoviny plic, nádorů ledvin a prsu a taky srdeční onemocnění.
2: Jakékoliv chronické neprospívání, tím se má na mysli měsíce déle, u člověka, který je kuřák, mělo vést k tomu, aby ten člověk navštívil svého praktického lékaře. Ten praktik ví, že kuřák tomu to ten pacient by měl říct a měl by udělat několik základních vyšetření, mezi které nepochybně patří rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha, možná nějaké krevní testy, protože ty choroby se projevují různě.
0: Podle Státního zdravotního ústavu loni v Česku klasické cigarety kouřila více než pětina lidí starších 15 let. Se započítáním všech dalších způsobů, například nikotinových sáčků anebo elektronických cigaret, užívá nikotin skoro 30% české populace starší 15 let. Opavská kulturní organizace OKO dnes pořádá komentovanou prohlídku míst spojených se židovskou historií města. Zájemci se třeba dozví, kde stály zaniklé synagogy nebo původní židovské obchody a živnosti.
3: Ulice na Valech, Horní a Dolní náměstí anebo Hrnčířská ulice, tam se psala historie židovského obyvatelstva. Další ze série procházek s výkladem historika je tentokrát spojená i s vydáním nové brožury, která vybraná místa i dějiny židovské komunity přiblíží v detailech. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Vedení České vsi na Jesenicku vypsalo aktuálně výběrové řízení na zhotovitele opravy cest v ulicích Úzká a za řekou. Obě vážně poškodily předloňské ničivé záplavy. Podle tamního nezávislého starosty Petra Mudry by vítěz tendru mohl s pracemi na opravě začít o letních prázdninách. Sport. Ostravský Baník vyhrál v Táboře 5-0. V součtu s prvním zápasem baráže se bezpečně zachránil v nejvyšší fotbalové soutěži. Pokračuje Jiří Boula, který vyzdvihl i početnou podporu fanoušků Baníku.
4: Zachránili jsme ligu v globálu, samozřejmě ta sezóna vypadá špatně, ale momentálně šťastný jsem, že se nám to povedlo zachránit. Je to důležitý pro lidi v klubu, pro region, pro celou Ostravu. Ta podpora je důležitá, tak to jsme viděli, vlastně když o něco jde, tak opravdu se ukazují ve velkém počtu. To jenom jako dokazuje to, jak moc důležitý to pro tu Ostravu je. Počasí.
0: Dnes bude v celém Moravskoslezském kraji většinou polojasno, postupně ale bude oblačnosti přibývat a výjimečně se objeví slabší přehánky. Nejvyšší teploty od 21 do 25 stupňů Celsia, na horách 15 až 19 stupňů a vítr bude mírný západní s rychlostí od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: A na silnici první třídy číslo 11 Ušenova ve směru na Havířov se už podařilo odstranit následky nehody. Provoz je tam teď plynulý.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Chodník slávy nenajdete jen v Los Angeles. Svůj máme i v Beskydech na stezce Valaška. Je na něm třeba otisk Milana Baroše či Richarda Krajča. Vydáme se tam spolu. Do čítárny pak zavítá Jan Rendl, cestovatel, běžec a také autor několika knih a v závěr hodiny se vypravíme na zámek Kunín.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
5: A taky s písničkami, které nestárnou, nabídnou je třeba Jakub Smolík, Petr Kotfalt, No Name, Bonnie M. anebo Roberta Fleck. U mikrofonu je Lukáš Kaňa, přeji vám krásný den s úsměvem.

0: Huberta Flek ve víkendovém vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Historky s vlakom, to je zatím poslední kniha cestovatele Jana Rendla z Albrechtic u Českého Těšína. Co zažívá při jízdě tímto dopravním prostředkem, o to se s námi podělí už za malý okamžik. Teď se ovšem vydáme na pustevny. Stezka Valaška na pustevnách láká na krásné výhledy, adrenalinové atrakce i třeba takzvaný chodník slávy. Jsou na něm otisky respektovaných osobností Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří svým působením zanechali silnou stopu u nás i v zahraničí. Letos by tam přitom mohl přibýt jeden slavný sportovec, řekl při prohlídce chodníku slávy reportérce Ivě Havlíčkové spolumajitel stezky Valaška Zdeněk Kořistka.
1: Tady je taková naše atrakce, takzvaný chodník slávy. To jsou osobnosti Moravskoslezského a Zlínského kraje, kteří tady přišli osobně na chodník, otiskli se do betonu, jsou tady tyhle ty tabule. Máme tady Richarda Krajča, Milana Baroše, my jsme už přešli kolem něho. Tady je vlastně ještě Karel Loprajs, jo, slavný automobilový závodník na Rally Dakar, jo. Helenku Zeťovou, která je zpěvačka, tady je Richard Konkolský, to je další ikona jako Moravskoslezského kraje, slavný mořeplavec. A pokračujeme každý rok nějakým otiskem.
2: A ví už se, kdo bude letos tady na chodníku slávy?
1: Máme velkou touhu tady Pastrňáka dostat. Děláme všechno pro to, aby tady v létě přišel, protože to je fakt osobnost.
2: Takže Davida Pastrňáka, ano, slavného hokejistu.
1: Ano, ano, ano. Uvidíme, jestli se to povede.
2: Když už jste mu psali?
1: No, už jsme mu psali, on vždycky má celé to leto hodně nabité, ale už jsme to zkoušeli minulý rok, ale uvidíme, jestli se to letos povede.
2: Jestli se můžeme chvilku zastavit ještě tady u chodníku slavy. To jsou osobnosti, známé osobnosti Moravskoslezského kraje, umělci a sportovci.
1: A Zlínského kraje. V podstatě jakákoliv osobnost, člověk, který proslavil třeba s Českou republiku i v zahraničí. Prostě máme takový seznam možná 20 lidí, které postupně tady chceme dostat.
2: My, když půjdeme blíž třeba k té tabuli Richarda Konkolského, slavného mořeplavce, tak tady je informační tabule s jeho základními údaji, čeho dosáhl, proč je známý. A dole tedy je
1: jeho otisk
2: nohou.
1: I někteří se tady otiskují i rukama, někdo se jí podepíše, jo, to záleží, jak se chce otisknout, to necháváme na těch lidech.
2: Ano, dívám se třeba, Helena Zeťová, zpěvačka, již tedy zesnula.
1: Ano, ano.
2: Ta tady tedy nechala i ruce, i mikrofon.
1: Zrovna jsem přivezl vlastně aktualizované tabuly, protože tady ještě nemáme vlastně datum její úmrtí, takže to tady naši zaměstnanci vymění. A stejně tak Karel Loprajs.
2: U Karla Loprajse.
1: Ještě k tomu chodníku, my tady budeme během jednoho měsíce vlastně umisťovat QR kódy. To znamená, přijde návštěvník, podívá se na QR kód a mu se ten nápis, ten text objeví v polštině, v angličtině. To znamená, když tady přijedou nějací turisté ze zahraničí a oni to samozřejmě neumějí v češtině louskat, tak si to budou moct přes ten QR kód nastudovat, přečíst.
2: A budou vědět, co jsou tady za vlastně osobnosti.
1: Prostě všechny tabule, ty informační, které tady máme, které tady popisují, jak se například stezka stavěla, jaké tu jsou zajímavosti na stezce a tak dále. Těch tabulí je tady asi 30. Tak to bude všechno i přes QR kód.
2: Tak doporučuje Zdeněk Kořistka. To ty technické fajnšmekry asi hodně zajímá, jak se ta stezka stavěla v takové výšce tady nahoře na pustevnách. Asi to nebylo jednoduché.
1: To nebylo jednoduché. V podstatě ten proces, než jsme vůbec kopli do země, trval necelé 3 roky. Všechny razítka povolení, protože tady doopravdy jsme chráněné krajinné oblasti, vyjadřovali se k tomu všechny možné instituce, včetně HKO, my jsme museli plnit různé podmínky, které v průběhu toho procesu vlastně ještě si kladli, prostě nebylo to jednoduché a pak se 2 roky stezka stavila a otevřeli jsme ji v roce 2019

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: a i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Jan Rendl z Albrechtic u Českého Těšína je dobrodruh, jezdí po cestě, po světě a to, co zažije, znamená na papír. Na kontě už má 4 knihy, 3 cestopisy a 1 humornou sbírku povídek a postřehů z cest vlakem. Reportérce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové prozradil víc.
2: Začalo to 10 000 km pěšky Jižní Amerikou, k tomu byl vlastně i druhý díl, protože tak dlouhá cesta se nevejde do jedné knihy. Pak jsem během covidu byl v Kolumbii, takže pěšky Kolumbii pod rouškou covidu. Byla taková bizarní doba, takže se tam míchá ten bizár s tou jihoamerickou náturou, kdy oni to vlastně přijali úplně jinak než my. Byli neustále pozitivní, což bylo hrozně osvěžující, že oni se tomu smáli. A teď naposledy jsem vydal historky z vlaku, protože když o svých zážitcích jezdím vyprávět po republice na cestovatelské přednášky, tak v tom vlaku člověk potká nejrůznější sortu lidí. Ne vždycky to je pozitivní, ale člověk si z toho musí umět udělat srandu, takže to je takový komický můj vlastní projekt. Vydal jsem si to sám, chtěl jsem si vyzkoušet opravdu od A do Z, co všechno obnáší vydat si knihu.
3: No a je to těžké?
2: Je to těžké, je to náročné, je to spousta bezesných nocí, ale ten výsledek stojí za to. Ten pocit vnitřní uspokojení vlastně, když to člověk zvládne celé sám. A najednou to drží v ruce, tak je úplně jiný, než když to za něj udlá vydavatel všechno.
3: Oddělíme tady ty knihy cestovatelské, kde popisujete zážitky a vlastně historky z vlaku, která je od nás, České republiky, anebo popisujete i historky z vlaku někde ze zahraničí?
2: Velká část je z Česka, ale i v zahraničí jsem se do vlaku dostal, neběhám pořád, takže je tam třeba indický vlak.
3: Tak co jste zažil v indickém vlaku, povídejte.
2: V indickém vlaku už ten samotný proces koupení jízdenky pro mě byl hodně složitý, takže tam to začíná tím procesem té jízdenky. Kdy mi místní průvodce v Indii doporučil, abych si dal banglasi. Banglasi je jogurt s marihuanou, což já moc nejsem běžným konzumentem nějakých drog. Dal jsem si médium, no a nejdřív to vypadalo, že se se mnou nic neděje. Sedl jsem k Indovi na motorku, najednou jedeme, si říkám, že jedeme nějak hrozně dlouho, trvá to snad hodinu. Podíval jsem se na hodinky, ono to bylo 5 minut.
3: Aha, tak se vám natáhl čas?
2: Já jsem zjistil, že se ztrácím nejenom v čase, ale i v prostoru. Vůbec jsem netušil, kde jsme. Vlastně nevím, jakým způsobem jsem tu jízdenku kupoval, jenom vím, že další den ráno jsem žádnou neměl.
3: A kde jste byl v tu chvíli, když jste to zjistil?
2: Byl jsem ve Varanasi a vlastně tady v tomhle stavu jsem se pak motal mezi těmi zaříkávači kober a mezi těmi mrtvolami na pobřeží Gangy. Nevěděl jsem, jestli to je nějaký sen, nebo jestli je to skutečnost. No nakonec jsem se každopádně do toho vlaku dostal. Ten vlak samotný je šílený od A do Z. První, co uvidíte, když vstoupíte, tak u stropu je vlastně takových dobrých 30-40 větráků v každém vagónu.
3: Aby se tam dalo dýchat.
2: Aby se tam dalo dýchat. Do toho samozřejmě Indové mají udělané po cestě toho vlaku díry v plotě, takže opravdu vyskakujou, naskakujou, aby nemuseli platit. Takže celá ta cesta je jeden velký bizár.
3: Povídáte si s lidmi v tom vlaku, anebo jenom popisujete to, co se děje vám?
2: Já si s nimi povídám samozřejmě, protože jsem člověk, který komunikuje, který jezdí i vlastně běhá kvůli lidem, rád je potkávám. Bez toho lidského elementu to pro mě vlastně nemá smysl.
3: S kým jste si povídal v tom indickém vlaku?
2: V tom indickém vlaku s těma Indama je to složité. Ve chvíli, kdy si začnete povídat, tak oni vám zkusí něco prodat.
3: Aha, třeba jogurt s marihuanou.
2: Cokoliv, úplně cokoliv.
3: Dobře, no tak nějakou historku z českého vlaku. Povídají si čeští lidi rádi? Nebo už jako jenom hledí do těch mobilů, tabletů a izolují se?
2: Ne, ještě pořád si lidi povídají, hlavně se staršími lidmi si docela rád povídám a musím říct, že oni to ocení. A já mám vždycky nejradši asi takové ty lidské historky, takové ty úplně obyčejné, kdy opravdu třeba projíždí ten vozíček s občerstvením a vlastně postarší pár si koupil třeba sušené maso, vykoupil úplně to poslední a paní tak jako vedle mě, která seděla tak jako sklesle, se tvářila, že ho chtěla taky a oni si to mezi sebou vlastně nakonec nějak podělili, takže opravdu tady ty úplně obyčejné věci a situace, které ukazují, že zase my Češi nejsme úplně tak zaprdění a že dokážeme si nějakou tu laskavost mezi sebou projevit, tak to mě vždycky potěší nejvíc vlastně.
1: Přiznává Jan Rendl, cestovatel, běžec a také autor několika knih. O zatím jeho poslední, Historky z vlaku, se budeme znovu povídat už za malou chvíli.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Oslavy Dne dětí už dnes pořádají na mnoha místech v kraji a my vás za chvíli také na jednu pozveme. Konkrétně na zámek Kunín, kde dnes malé děti vystřídají dospělé průvodce a budou své vrstevníky s památkou seznamovat. Teď ale zpátky do čítárny. Pokud zrovna nehledíte do mobilu nebo do knížky, můžete ve vlaku zažít zajímavé historky. Tak jako cestovatel Jan Rendl, který si rád při jízdě vlakem povídá s lidmi a sleduje, co se kolem něj děje. O knize Historky z vlaku si povídal s redaktorkou Romanou Kubicovou.
1: Svěřil se vám třeba někdo s životním příběhem i v tom vlaku?
2: Ve vlaku to si úplně nevybavuju, ale samozřejmě životních příběhů jsem na cestách vyslechl hodně. A to hlavně na Balkáně, myslím, když jsem poslouchal zážitky z války. Ale to zase bylo během autostopu.
1: Aha, vy to tak střídáte.
2: Já to střídám, se bavili, že jsem trošku hyperaktivní.
1: Ano.
2: Právě proto musím mít jednou to, po druhé to, abych se nezačal nudit v životě.
1: No já se vrátím ještě k té vaší nejnovější knížce. Bál jste se taky někdy ve vlaku?
2: No musím přiznat, že asi ne.
1: Ani v českém, ani v indickém.
2: Ne, ale je to takový paradox. Na to všechno, co jsem zcestoval, tak jsem nikdy nebyl nikde okraden, jenom ve vlaku Praha Ústí nad Labem.
1: Co vám ukradli?
2: Tenkrát to byla peněženka. Takže musím říct, že na to, že jsem cestoval všechno od Kolumbie po Pákistán a jel jsem vlaky velmi nevalné úrovně, tak nakonec ten moderní vlak mezi Prahou a Ústím se mi stal osudným. Povolila obezřetnost a někomu jsem udělal radost.
1: Tak to je škoda, že zrovna u nás, když jste nás vlastně pochválil, že si umíme povídat, zvláště starší generace, a že si umíme projevovat laskavost. Kde jsou k dostání ty vaše knihy?
2: Teď aktuálně bohužel dostání nejsou. Protože se mi povedlo všechno vyprodat, takže...
1: To musíte být rád, ale ne.
2: Samozřejmě, že to člověka potěší, no a až se vrátím ze svého velkého peruánského projektu, tak budu řešit dotisk, což jsou příjemné starosti.
1: No a jak vlastně takový muž nabitý energii, který chvíli neposedí, tak jak píšete?
2: Jak píšu, no normálně si sednu a začnu psát.
1: A jak dlouho to vydržíte?
2: To je právě to, já opravdu potřebuju k životu ten pohyb. Takže ráno musím vyběhnout, sednout na kolo, vyrazit do Beskyd, mám je kousek, trošičku vybít tu energii a potom s čistou hlavou sednout, rychle něco napsat a potom zase pokračovat v něčem jiném.
1: A jde vám to jednoduše teda, nebo se spíš trápíte při tom, když zaznamenáváte nějakou historku?
2: Teď už mi to jde dobře, už mám ten svůj systém. Třeba problém to byl během covidu, když jsem opravdu psal ty cestopisy a teď ty možnosti pohybu byly omezené, tak tenkrát jsem musel koupit rotoped.
1: Aspoň tak.
2: Takže na hodinu jsem vždycky sedl na rotoped, pak jsem něco napsal a pak případně znova.
1: Tak už víme, že... Cestujete od 24 let, píšete knížky, zažíváte krásné příhody, teď i běháte jako Forrest Gump, chystáte se oběhnout jezero Titicaca. Co dalšího si může splnit mladý muž, který už zná polovinu světa? Nebo celý svět? Kde jste ještě nebyl?
2: To je otázka. Já asi nejsem člověk, který by plánoval nějak moc dlouho dopředu. Vždycky čekám, jestli to přežiju. Takže vždycky se soustředím na ten nejbližší cíl a potom zase se posunu někam dál. Snažím se žít tou přítomností. Opravdu je to takové moje životní nastavení, ale určitě mám v plánu i další knihu. Nebo několik dalších knih možná.
1: O čem budou? Taky o těch zážitcích.
2: Mám už další dobu rozepsaný cestopis o Venezuele, kde jsem taky byl a je to teď téma, které rezonuje. Téma složité, takže se to píše ne úplně s takovou lehkostí, s jakou se píšou humorné historky třeba.
1: Proč složité? Kvůli politické situaci nebo kvůli lidem, jak tam žijí?
2: Jednak kvůli politické situaci a to souvisí s těmi lidmi, protože já jsem se spoustou z nich setkal, nimi vyprávěli o tom svém životě, který je tvrdý, s minimem peněz, s velice omezenými možnostmi, kdy vlastně jsou tak jako zavření ve velice malinkém světě. A samozřejmě už to nejsou nějací anonymní lidé, o kterých si člověk přečte, ale já když o nich píšu, tak je vidím před sebou. Vidím jejich život, vidím, jak mi to říkají a to je samozřejmě těžké o tomhle psát delší dobu, protože to na člověka emočně působí, to se nedá odstřihnout.
1: Takže když se vrátíte z takové země a vrátíte se k nám, tak co si pomyslíte o nás?
2: Že jsme trošičku nevděční občas za to, co máme. Že každému by prospěl týden ve Venezuele.
1: To je rada od cestovatele, spisovatele, běžce Jana Rendla z Albrechtic u Českého Těšína. Z Ostravy Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Naším pondělním hostem bude muzikant, skladatel a jazzman Boris Urbánek. Zakladatel a ředitel Jazz Open Ostrava nás pozve na letošní 20. ročník festivalu. V rozhovoru, který natočila Kateřina Huberová, zavzpomíná, představí festivalové hvězdy i sbírku klavírů.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Den dětí letos připadá na pondělí, ale už celý víkend se nese ve znamení dětských oslav. Zajímavou akci pro děti a řekněme i ojedinělou připravili na zámku Kunín na Novojičínsku, kde pro dnešní odpoledne přebírají děti práci dospělých průvodců této památky. A víc už o akci Děti provázejí děti, řekne kastelán zámku Jaroslav Zezulčník. Přeji vám dobré dopoledne.
1: Dobré ráno.
0: Jak to dnes, tedy odpoledne, bude u vás na zámku vypadat? V čem jsou ony dětské prohlídky ojedinělé?
1: Tak my na zámku už řadu let jsme zahájili projekt dětských průvodců. Musím říci, že to má velký úspěch. Malé děti provádí své vrstevníky takovým dětským způsobem, takže si myslíme, že i pro ty malé děti je ta prohlídka taková zvláštní, má se kouzlo. No ale nicméně vše se točí kolem postavy naší hraběnky Marie Walburgy, která na zámku založila zámeckou školu, takže ty děti se v podstatě snaží své vrstevníky dostat do období přelomu 18. 19. století, kdy paní hraběnka na zámku žila a kdy tady na zámku v té zámecké škole také studoval slavný žák František Palacký, který letos má velké výročí 150 let, rok Palackého. Takže děti se potkají na závěr prohlídky jak se samotnou paní hraběnkou, tak také s otcem národa maličkým Františkem Palackým.
0: Jak děti na průvodcovství připravujete? Musím toho hodně vědět o historii zámku.
1: Tak samozřejmě, že ty děti se musí připravovat. Ty děti si ty pokoje rozdělují, takže děti provádí ve svém vlastním pokoji, kde se samozřejmě naučí to, co je potřeba svým vrstevníkům říci. Ale ty děti v podstatě pak nám tady vyrůstají. My už máme řadu průvodců dospělých studentů už na vysokých školách, kteří tu svoji kariéru průvodce začínali právě jako malé děti.
0: Ještě jedna otázka. Prosím, dodejme konkrétnější informace, kdy se dětské prohlídky tedy konají a jestli máte ještě volné termíny. Upřesním, že dnes mají děti u vás vstup na zámek zdarma.
1: Určitě děti mají vstup zdarma, prohlídky začínají od 13. hodiny až do 17. hodiny. Po půl hodinkách budeme mít takovéto vstupy na zámek a samozřejmě budeme se těšit, že k nám lidi se svými dětmi dorazí.
0: Do zámku Kunín na Novojičínsku nás pozval kastelán zámku Jaroslav Zezulčík. My děkujeme za pozvánku a přejeme krásnou neděli a pozdravujte děti. Naslyšenou.
1: Děkujeme, věříme.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Je 10 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Slezská Ostrava nabízí rodinám příspěvek na kroužky pro děti. V Novém Jičíně vzniknou dobíjecí stanice pro elektroauta. Meteorologové varují před bouřkami v západní polovině Česka. Doprovázet je můžou i kroupy. V Moravskoslezském kraji bude polojasno s teplotami do 25 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. 600 dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O tisícovku určenou na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit můžou rodiče žádat do pondělního rána. Mluvčí Slezské Ostravy Sandra Štrejlová předpokládá, že zájem bude velký.
4: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
2: V Novém Jičíně vznikne 8 dobíjecích stanic pro elektromobily. Vybuduje je soukromá firma, která je bude i provozovat. Město jí k tomu pronajme pozemky. Občané s trvalým pobytem dostanou slevové karty. První stanice by mohly fungovat na konci roku, nejpozději na jaře 2027. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Výstraha platí pro celou jihozápadní polovinu Česka. V pásu od Ústí nad Labem po Znojmo. Foukat může vítr z nárazy o rychlosti až 70 km za hodinu. Pokračuje meteorolog František Šopko.
5: Bouřky budou doprovázeny nárazy větru kolem 20 metrů za sekundu, což je 70 km za hodinu, intenzivním deštěm s úhrny kolem 30 mm a menšími kroupami.
2: Hlavně v zastavěných oblastech hrozí zaplavení podchodů a podjezdů i lokální rozvodnění menších toků. Nebezpečné můžou být i blesky nebo větrem polámané větve. Výstraha platí až do půlnoci. Příští týden začne v Ostravě Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka. Letos poprvé bude pod vedením Jana Žemly, který nahradil dlouholetého ředitele Jaromíra Javůrka. Žemla zároveň vede Janáčkovu filharmonii Ostrava. Jeho cílem je orchestr a festival více propojit. Nový ředitel chce také posílit mezinárodní renomé akce. Festival bude na různých místech v Moravskoslezském kraji od 1. června do 3. července. S dopravním omezením dnes musí počítat řidiči ve Šternberku. Kvůli závěrečné etapě cyklistického závodu míru se nedostanou například na hlavní náměstí a do ulic Čechova, Partizánská nebo Radniční. Dnešní etapa začíná v poledne v Krnově, říká mluvčí závodu Alexandr Kliment.
6: V obcích, kterými budeme projíždět, bude vždy jen o krátkodobé omezení, přibližně na 15 až 20 minut kvůli bezpečnému průjezdu závodu. A následně se doprava otevírá bez dalších omezení.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat. Výjimečně se objeví slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 21 až 25 stupňů, na horách naměříme teploty okolo 17 a vítr bude mírný západní 2 až 6 metrů za sekundu.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V obci Stěbořice na Opavsku dnes končí oprava kanalizace. Do večera tam ještě bude omezený provoz na hlavní silnici.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Pochoutkový rok.
7: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
0: Dobře.
2: Jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem ji krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že jsi od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly jich stovky. Dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám noci se kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosili zajíce, takže jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, no. Říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou policii plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: jako... Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky. A uvidíme, no, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravat z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou hezky na krájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenový zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpikujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takové pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda, ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát třikrát otočit mlýnkem nad

0: každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
0: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet.
0: Barvy žet, jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
0: Ano, jako. Miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařský. Tak do hrnce, do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu si dáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
0: Vodouchův poměr, to znamená podle oka. Nebo jako oko. Prostě v poměru, abych to dal jedna ku jedný.
1: Jo.
0: Jeden díl sádla, jeden díl máfla. A nejprve si opečeme takhle čistehna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
0: Základ, když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí. Necháme to prostě tak jako lehonce zahnědnout, pak zastříkneme vínem. No mě napadlo, když ta divočárna divočina, takže ten králík nebo zajíc si zaslouží i kus nějaký vlastně zahradní lesní chuti, jo, a to je v podobě alkoholu, tak mám tady slivovice, mi tady stála, jak jsme si dělali čaj, tak já tam trošku slivovice a oflambuju to. A mám tam zůstane chuť těch švestek, protože budeme dávat švestky do té omáčky, tak tam zůstane chuť švestek, takže zalijeme a zapálíme.
1: Aha, trošku moc, plameny výšky metra půl.
0: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
1: Jo, mýval jsi hezkou digestor, teď se trochu zeškvařila.
0: To ale možná barák bude hořet, že jo. Jak to šlo krásy do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vydáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát, opravdu stát. Míchat, pak když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ poženou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
1: Nové koření, pepř, bobkový list,
0: dymián. A já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
1: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
0: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
1: Spařené.
0: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
1: A případně okyselíme citronem, šťávou.
0: Ochutnáme, ale my se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
1: Králík je hotový.
0: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
1: Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
0: Nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelívaly se s ní věce, které zbyly, buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
1: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
0: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
1: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
0: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Ne. Já myslím, že jsem prostě nám použil. Mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
1: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
0: No a tam chytnul barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
1: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i s fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
0: No tak já doufám, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
1: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vorchocký. Měj se krásně.
0: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech. Získali už svou cenu. Ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem.
1: Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
2: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
3: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
2: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
3: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
2: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
3: Tak co bychom si třeba namíchali?
2: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
3: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
2: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
1: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
0: A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naďa Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ono vypadalo tak jako hrozně, jako...
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, ta bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu jakože na vomdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Abychom věděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: A ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrka jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás, ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no ale ty tam nedáváš jako žádný jiný jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte i bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám po ní, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo.
1: Chleba
2: a máslo, to je prostě absolutní bomba. Já to miluju.
1: Miluju. Je.
2: Že jo, posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když si chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat, udělá, dort jako knihu.
2: Auto dělá, motorku a takové.
1: No to je krásné.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně, děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kochařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě na Tajvan. Těrlicko dokončuje opravu cesty poničené povodněmi v roce 2024. Beachvolejbalisti Perušič se Sedlákem budou hrát v Ostravě o medaile. Dnes bude polojasno, místy oblačno, teploty až 25 stupňů. Dobré dopoledne přeje Lucie Kociánová. Předseda Senátu Miloš Vystrčil dnes odcestoval na čtyřdenní návštěvu Tajvanu. Na místo vládního speciálu ale letí běžnou linkou. Speciál podle ministerstva obrany není k dispozici. Vystrčil neposkytnutí vládního letounu zkritizoval. Na Tajvan míří předseda Senátu už podruhé. Jeho první návštěva v roce 2020 vyvolala kritiku ze strany Číny. Cílem letošní cesty je jednání s politickými zástupci země a navázání obchodních kontaktů. Obec Těrlicko dokončuje opravu Čaplovecké ulice. V roce 2024 silnici poničily zářijové povodně. Cesta je důležitou spojnicí mezi přehradou a Dolními Soběšovicemi. Hotovo má být do konce června, říká starosta David Běgun za naše Těrlicko.
2: Tam už se teď bude dělat pouze takzvané vrchní betonáž takového límce, na které se budou instalovat potom svodidla a bude se potom ještě doasfaltovat ta poškozená část. No a měli bychom mít hotovo do konce června. Trošku jsem si myslel, že to stihnou dříve, bohužel se nestalo, ale i tak držíme termín.
0: Diváci Českotěšínského divadla se dnes poprvé podívají na novou scénu. Komorní kulturní prostor vznikl na střeše budovy. Umělci budou vystupovat na terase, ale i v nově opravené hvězdárenské kupoli.
3: Kupole se dá otevřít, je to pořád ještě ten mechanismus tam je jakoby zachován.
4: Podle vedoucí Těšínského divadelního a kulturního centra Petry Slováče-Gripěnové je kapacita sedaček v prostoru hvězdárny 38 míst. Je tady malé pódium i projekční plátno. Program bude různorodý, říká ředitel divadla Petr Kracík.
5: Přednášky astronomické spolu s projekcem a hudební kousky a zejména téma literatura nebo čtení pod hvězdami.
4: Vůbec první večer na střešní terase věnovalo divadlo poezii a hudbě. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas. Sport.
0: Český beachvolejbalový pár Perušič Sedlák si zahraje o medaile na ostravském turnaji nejvyšší světové úrovně. Domácí duo nastoupí okolo této hodiny k semifinálovému utkání proti americkému týmu Krab Beneš. Sílu soupeře popisuje Ondřej Perušič.
6: Beneš je velmi dobrý blokář. Budeme se muset připravit na to, že budou mít dobrou obranu. Zároveň si myslím, že když navážeme na ty naše výkony a opřeme se o tu dobrou obranu, tak že to určitě je soupeř, na kterého můžeme vyzrát.
0: Zápasy o bronz a o zlato se v Dolních Vítkovicích odehrají odpoledne.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji polojasno, postupně bude oblačnosti přibývat a výjimečně se objeví slabé přehánky. Nejvyšší dnešní teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na horách 15 až 19 a vítr dnes bude mírný západní 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 56 ve Starých Hamrech u přehrady Šance dávejte pozor, došlo tam k nehodě cyklisty a osobního auta. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Je neděle, proto se dnes odpoledne přihlásí hvězdné návraty. Čeká nás příběh herce, komika, sportovce i vyučeného automechanika Josefa Dvořáka. Dozvíte se, jak vyrůstal v malém krámku i jak se dostal k roli polednice nebo namlouvání slavných večerníčků. Více povíme po 16. hodině. Teď máme 4,5 minuty po hodině 11. a za chvíli dáme prostor dechovce. Dobré dopoledne přeje Lukáš Kaňa.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. We'll be right back.

Vážení přátelé, posloucháte Chaloupku strýčka Artura. A kdo to neví, tak tady to je veselý pořad na nedělní odpočívání před obědem u dobrého kafíčka. Když kafe nemusíte, tak si dejte třeba dobré vínečko nebo něco podobného, prostě podle chuti. A teď to hlavní, rádio puste na plné pecky, to aby sousedé věděli, jakouže skvělou rozhlasovou stanici to právě posloucháte, tedy stanici nejmilejší, a tou je Český rozhlas Ostrava. A zaslechl jsem zajímavý vtip. To takový 60-letí manželé slaví 35. výročí svatby a najednou se jim objeví kouzelná babička a povídá: každému splním jedno přání. A ta manželka od toho pána si přeje, aby oba měli cestu kolem světa, tak ta babička mávne kouzelnou hůlkou a šup, a ta paní má v ruce dva kouzelné lístky na cestu kolem světa. A ten manžel si přál, aby ta jeho manželka byla o 30 let mladší. No a ta kouzelná babička zakroužila hůlkou a šup, a manželovi bylo 90. No, vtip nic moc, ale hudba bude skvělá. Dáme si něco na zlepšení nálady. Mám tady polečku Bojanovští stárci, kterou hraje dechovka plechovka Bojané z Dolních Bojanovic.

A byl jsem vám minulý víkend s Lašským dechovým orchestrem, co tam jsou muzikanti z Příbora a ze Štramberka, tak jsme spolu byli hrát na Koletově Rtyni. To je setkání dechovek ve Rtyni v Podkrkonoší. No a cestou v autobuse mi někteří vyprávěli i vtipy, jenže žádný z těch vtipů vám tady nemohu říci, protože to byly samé prasárny a to my tu nevysíláme. Jo, a tohle se mi povedlo. Před tím Lašským dechovým orchestrem a tou koletovkou, jak se říká místnímu velké dechovému orchestru v Rtyni, tak jako první hrála hudba hradní stráže, tedy dechový orchestr, velice skvělý, složený ze samých profesionálů. No a jak nastupovali, tak jsem se některých jízlivě ptal, co provedli, že jsou na tom jevišti předskokany před těmi lepšími orchestry, protože hrají první. No a někteří ti muzikanti se urazili a jiní se tomu zasmáli. Každopádně hráli první, protože pak měli ještě nějakou cestu někam na Moravu, na další vystoupení, tak jinak by samozřejmě takový orchestr hrál jako poslední, jako ten vrchol večera, nejlepší dechovka z toho dne. No a mám pro vás příběh z hospody a tam si povídají dva chlapy, jak je doma, a ten první říká, mám od včerejška úplně tichou domácnost. Manželka chtěla podat balzám na rty a já jsem jí omylem, opravdu omylem, podal sekundové lepidlo. Tak to byl velice drsný příběh. Jasně, že to byl jenom vtip. Dáme si Šumařovo dítě. Je to Valčík a hraje to Krajanka Václava Hlaváčka. Jo, a kdo to neví, tak s Krajankou to na tom CDčku Nemelem, nemelem naspívali Brigita Hlaváčková a Vratislav Velek.

Není to dávno, co jsem četl, že se u nás rozšířil svrap. Dokonce tento týden jsme o tom měli i poradnu ve čtvrtek. A bylo to i ve zprávách a tam říkali, že na to je nějaká mastička a že se musíte celý namazat a nějaký čas být úplně namazaní, aby to pomohlo. No samozřejmě, že si pod tím slovem namazat můžete představit, co chcete. Mně je to upřímně jedno. O namazání znám klasický vtip, jak se baví dva rybáři, co pomáhá proti komárům. A ten první povídá, na komáry. Tak na komáry je nejlepší rum. Když si dáš půl litříček, tak si tak namazaný, že jsou ti všichni komáři šum a fuk. A mám kamaráda a ten jezdí i s rodinou po různých hotelích, někam na dovolenou, prostě takhle cestují a když jedou třeba k moři někam dál, tak po cestě jednou, dvakrát někde zastaví, tam přespí a zase jedou dál až k tomu moři a to samé i zpátky. No a právě na cestách po těch hotelích někde chytil svrap a celá jeho rodina se začala drbat a drbat a drbat a tak šli na kožní a 3 dny se čím si mazali a pak to přešlo. Z toho plyne poučení, že až pojedete někam na dovolenou, pořádně se podívejte, v čem spíte, stačí mít s sebou lupu a hledat toho roztoče pod tím prostěradlem. Ale asi to nebude jednoduché, protože jak jsem se ptal umělé inteligence, jak takového svraba najít, tak mi v počítači napsala toto. Svrab v posteli přímo neobjevíte, protože jeho původce, zákoška svrabová, je mikroskopický roztoč, kterého pouhým okem neuvidíte. Tak to, aby si kutilové, pokud by chtěli zjistit, jestli třeba v tom hotelu mají v posteli svrap, brali sebou na dovolenou mikroskop. Ale zjistil jsem tohle. Ačkoliv svrap žije primárně na člověku, zákošky prý přežívají mimo tělo, v tom ložním prádle, 2 až 3 dny. Takže pokud v hotelu, kde se ubytujete, až tak moc na čistotu nehledí, tak je možné, že nájemník před vámi tam nechal pro vás dáreček v podobě zákošky svrabové. Tam, kde na čistotu dbají, tam něco takového nehrozí. Mám pro vás krásnou sólovou písničku, má to název Arrival a na trubku s Májovankou z Holíča to hraje Stanislav David, velice zajímavý trumpetista a hlavně vynikající muzikant.

Ponožky, tak ty jsou důležitou součástí oblečení a je až neuvěřitelné, kolik za ně někteří vybíraví jedinci zaplatí. Já jsem viděl třeba ponožky, kdy má na každé noze jinou. Vypadá to děsivě a také to stojí hodně peněz. Základní rady, jak ušetřit za ponožky, je kupovat například dětem anebo hlavně manželovi, to je ten hlavní trhač ponožek, takže kupovat jim pořád stejné. Stejné, stejnou barvu, stejný druh. Já mám doma jenom černé ponožky a když najdu nějakou, co z ní kouká palec, tak ji vyhodím a přidám jinou černou ze stejné série. Prostě beru si ponožky z krabice a vyhazuju ty, které už tam nemůžu vracet. To si vzpomínám na jeden starý vtip, jak se baví svobodní pánové spolu, co všechno dokáží. A ten jeden povídá, já si, kluci, dokážu ostříhat nehty na nohou a ani si přitom nemusím sundávat ponožky. Dovedete si to představit? To je děsivá představa a teď nabízím variantu. Je ta anekdota pravdivá nebo vymyšlená? Co myslíte? Stane se, že chlap zvlčí bez ženy? Co myslíte? A dáme si na uklidnění valčík Ta dobřínská dědina od Dubňanky.

mám tady zajímavý vtip pro žádlivé chlapy. To přijde pán domů v noci z práce a teď vidí předložnicí úplně cizího chlapa, jak tam stojí. Tak ho chytí pod krkem, zvedne ho do výšky, zatřepe s ním a povídá: tak to jsi ty, co mi tady chodíš za ženou, co mi nasazuješ parohy, když nejsem doma? A ten chlap vykulí očiska a povídá takovým roztřeseným hlasem: to je omyl, pane, já vám nelezu za ženou, já jsem zloděj. A mám pro vás příběh nevěrné ženy, ta povídá své kamarádce: Aničko, představ si, já se rozvádím. A ta druhá povídá: a proč, Věruško? Vždyť to vaše manželství s tím Toníčkem je tak harmonické a ten tvůj Toníček tě miluje. A ta Věruška se tak hrdě postaví a řekne: já vím, já to vím, že mě miluje, ale já nechci být ženou paroháče. Ha, ha, ha. A nebo tohle je lepší, to je o manželských vztazích, to určitě znáte. Ale ono není špatné si takové příběhy občas zopakovat. Takže to se tulí manžel ke své ženušce a povídá: a myslíš si, Aničko, že jsem opravdu ideální manžel? A ta Anička se tak zamyslí a povídá: kdepak, Toníčku, ty ideálního manžela o mnoho překonáváš. A ten pán je z toho potěšen, tak se zaculí, ještě se přitulí víc a povídá: a jak toho ideálního manžela překonávám? A ta manželka povídá: Toníčku, nejde o to, jak ho překonáváš, ale o kolik. Tedy v tvém případě, když bys měl mít takových 90 kilo, tak ty překonáváš toho ideálního manžela ještě o zbytečných 60 kilo živé váhy navíc. Jindřich Černý aranžoval pro Slezskou kapelu lidovou písničku Ti razirši tovaryše. Zpívá to na tom CDčku nazvaném V kolají voda Oldřich Bura a Josef Skopalík, a když si vezmete, že to museli celé naspívat v hlučínském nářečí, tak to musel být pěkný adrenalin. Dokonce si vzpomínám, to mi jednou říkal Pepa Skopalík, že k tomu měli i nějakou místní poradkyni. Aby to bylo přesné, tak schválně můžete hodnotit, pokud se pokládáte za znalce hlučínského nářečí, jestli to naspívali dobře.

0: A mám tady jeden zajímavý tip na výlet, to je na příští sobotu 6. června a je to pro milovníky dobré dechovky a je to až do Pavlovic u Přerova a budou tam hrát odpoledne na prostranství za kulturním domem například Kolárovičanka, potom také Holoobková muzika, objeví se tam Moravská veselka a večer i Mistříňanka a další kapely. A to se baví takový malý chlapeček s tatínkem a povídá mu: tatínku, až budu velký, tak se ožením s babičkou. A ten tatínek se tomu směje, ha, ha, ha, říká mu: to nemůžeš, Toníčku, přece si nemůžeš vzít svou babičku, vždyť je to moje maminka. A ten Toníček se tak zatváří uraženě a povídá: jak to, že si nemůžu vzít tvou maminku? To je nespravedlivé. Vždyť ty jsi taky vzal mou maminku. Mě by zajímalo, kdo to vymýšlí. A tady to je pěkný manželský příběh. To se baví dva kamarádi a ten první povídá: a to jako, to mi říkáš pravdu, ty fakt musíš doma sníst všechno, co ti ta tvoje manželka uvaří? A ten druhý chlap povídá: kdyby jenom to, představ si, já to musím ještě pochválit. Takže zdravím všechny manželky, které se doma snaží. A ten vtip samozřejmě nebyl o nich. Příjemný den vám přeji Legrůti se svou Polečkou, nepůjdeme na hody. A také váš průvodce světem dechovky plechovky, Artur Kubica.
1: Má to hlavu jako kopač a pišči.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Čtvrtá část četby z knihy Jiřího Klečky Papírové domky je na programu dnes odpoledne. Nenechte si ujít rozhlasové listování v 15:30. A třeba ve 13 hodin se přihlásí výlety. V pravé poledne zprávy a hned po nich písničky na přání. Krásnou poslední májovou neděli přeje Lukáš Kaňa a posílá velký hit z filmu Hříšný tanec.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Lidé v Třinci Neborech meziročně vytřídili o čtvrtinu více odpadů. Je světový den bez tabáku. Závislost bez pomoci lékaře překoná jen asi 5% kuřáků. Odpoledne čekáme přibývání oblačnosti, teploty do 25 stupňů. Dobré poledne vám přeje Michal Šofer. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje lidí a nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například i bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto lidem doporučuje, aby na e-mail neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
4: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
3: Nádoby na tříděný odpad v Třinci Neborech se podle města osvědčil. Po zavedení nového systému tam od února do dubna lidé vytřídili o 4 tuny plastů a papíru více než za stejné období v minulém roce. V loni to bylo necelých 12 tun. Mluvčí města Stanislav Češlar potvrdil, že koncem roku začne dodávat popelnice do dalších příměstských částí.
5: Máme méně reklamací na nedodání náhradních pytlů nebo jejich nesprávný počet. Odpadá také problém se ztrátou pytlů nebo jejich odfouknutím větrem. Ekologický přínos má i nižší počet přejezdů z vozových vozidel a omezení jednorázového používání barevných plastových pytlů.
3: Dnes je světový den bez tabáku. Skoncovat s kouřením ale není jednoduché. Abstinenční příznaky bez pomocí lékaře překoná jen asi 5% kuřáků, říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
6: Abstinenční příznaky trvají většinou tak 2-3 týdny, maximálně 4, ale takové dva mohou přetrvávat a to je takový ten craving, čili nutkání si zapálit a ten druhý je hlad a zvyšování hmotnosti.
3: Abstinenční příznaky podle ní dokážou stlumit léky. Pojišťovny je plně nehradí. Lidé si ale zpětně můžou požádat o příspěvek. Podle Státního zdravotního ústavu loni v Česku klasické cigarety kouřila více než pětina lidí starších 15 let, z nich asi 17% denně.
1: Sport.
3: Fotbalový brankář Martin Jedlička změnil hostování z Plzně na trvalý přestup do Ostravy. Podle zákulisních informací stálo Baník uplatnění opce přes 24 milionů korun. Oba kluby dohodu potvrdili na sociálních sítích. 28-letý gólman podepsal smlouvu do roku 2029.
1: Počasí.
3: Odpoledne bude v kraji většinou oblačno, později večer bude přibývat oblačnosti a teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. V noci bude postupně deštivo, zejména v druhé polovině noci a kránu čekáme déšť nebo přehánky. Teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. Zítra se ochladí, bude většinou zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, výjimečně i bouřky. Teploty 16 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na silnici 56 z Ostravice na Bílou vyšetřují nehodu nad přehradou Šance. Osobní auto se tam srazilo s motorkou. Na místě jsou i záchranáři a projíždí se kyvadlově.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Příjemné poledne a krásnou neděli. To vám přeje 4 minuty po 12. hodině už z ostravského studia Českého rozhlasu také Iveta Řadamová. Vítám vás u naší nedělní polední hudební pošty. Svátek má Kamila, tak Kamilám vše nejlepší a všechno nejlepší také vám, kteří jste se narodili 31. května i vám, kteří v tomto období slavíte nějaké zajímavé životní výročí. Linku 59 611 22 66 samozřejmě v polední hudební poště potřebujete a máte ji už také k dispozici. Pokud se chystáte k obědu, tak vám přeji za nás za všechny dobrou chuť.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na telefonní linku 59 611 22 66 se dovolala paní Marta, kterou vítám. Hezké odpoledne.
2: Dobrý den ze Slezské Ostravy.
1: Ano. No.
2: A chtěla bych poblahopřát svému manželovi k narozeninám.
1: Dobře.
2: Jo? Hodně štěstí, zdraví za celou rodinu. A moc vám děkuji.
1: Tak tomu písnička, kterou jste si přála, ať udělá manželovi radost a vám hezké odpoledne oběma, naslyšenou.
2: Jo, mějte se hezky moc.
1: Vy také, děkuji.

0: Tak než si dáme tu správnou písničku, přidám i znělku.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Je to tak, já můžu přivítat pana Josefa, přeji krásné odpoledne, dobrý den, tak je mi to líto. Pan Josef si přál směs písniček Karla Vacka, měla být pro tetu z rodiny, pro tetu Aničku. Tak já věřím, že poslouchá a že se písnička, která je připravená, opravdu poletí éterem a udělá radost. Tak hezké odpoledne.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Další písničku už v nedělní hudební poště vybírá paní Věrka, kterou vítám. Hezké odpoledne přeji.
2: Dobrý den. Dnešní přání je pro naši tetu paní Aničku Češlarovou z Tyry k jejím dnešním půlkulatým narozeninám. Milá teto, my ti z celého srdce přejeme jen to nejlepší. Hodně zdraví a štěstí, ať každý tvůj den je naplněn láskou a štěstím tvých nejbližších. Boží požehnání, ať tě provází na každém kroku po celé dny roku. To ti z celého srdce přeje celá tvoje rodina a neteže Věra a Alena s rodinami z Nitku. Děkuji pěkně, naslyšenou.
1: K tomu děti spirá v podobě písničky, už ji posílám a vám přeji hezkou neděli, paní Věrko,
2: naslyšenou. Děkuji vám taky.
1: Děkuji.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Teď ale pokračuje vaše polední hudební pošta, ve které už vítá Michala. Michale, dobré odpoledne přeji.
3: Dobré odpoledne. Chtěl bych nechat zahrát písničku mojí mamce Slavce Markové do Ostravice, která měla ve čtvrtek narozeniny. Jakož jsem se nedovolal, tak jsem to zkusil teďka, tak přeji hodně štěstíčka a hlavně zdravíčka. To přeje si Michal s přítelkyní Šárkou, její dcera Mírka s Denkem a manžel Bohuš.
2: K tomu píseň Tuláku i Věra Špinarová, tak ať písnička dělá radost a vám hezké odpoledne.
3: Vám taky, děkuji.
2: Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A přidat můžeme další písničku na telefonické přání. Tu vybírá paní Vlasta. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den. Já bych chtěla popřát vnukovi do Prahy 25 let.
1: Ano.
2: Všechno nejlepší, hlavně zdraví, hlavně a se mu v práci daří a že se těším v létě u mě, u babičky.
1: Dobře.
2: A tomu přeje teta Erika z celou rodinu, strýc Saša z celou rodinu, sestřenice. A tady přeje babička Vlasta a Pepa.
1: Tak.
2: A písnička od Karla Gotta.
1: Ano, je.
2: A mal krásný 25 roků má dnes.
1: Tak, ke krásným narozeninám všechno nejlepší. Písnička Stále mlád s Karlem Gottem už je připravená a vám popřeji oběma hezkou neděli. Naslyšenou.
2: Taky. Děkuji, nashledanou.
1: Také děkuji.
0: Český rozhlas Ostrava, písnička.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v polední hudební poště využíváte telefonní linku 59 611 22 66. Dovolala se také paní Julie, kterou už vítám. Hezkou neděli přeji.
2: Děkuji za krásné přivítání, paní redaktorko. Zdravím všechny posluchače, celou redakci a všechny, co tento pořad poslouchají. Dnes posílám písničku do kravař pro paní Pavlínu Klemencovou, která se dnes dožívá krásného věku. Přeji všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásných dní v životě. A k tomu ochranu Matky Boží přeje Julie s rodinou, přátelé a známí a všichni, kdo ji znají a mají rádi. Vám, paní redaktorko, děkuji za prostor ve vysílání. Všem přeji krásný majový den a naslyšenou.
1: Krásnou neděli i vám, paní Julie. Písničku s Markem Ztraceným, moje milá, už posílám a přeji příjemné odpoledne. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Věřím, že si užíváte pohodu dnešní neděle, třeba právě v naší společnosti i s polední hudební poštou. Teď už vítám paní Ludmilu, dobré odpoledne.
2: Dobrý den, srdečně vás zdravím.
1: Děkuji.
2: A všechny posluchače. Zítra slaví své krásné narozeniny naše sestřička Jarka Galusová z Osic, paní Jarka Janová z Březové a kulaté narozeniny paní Maruška Hazová z Lesních Albrechtic. Milé holky, ať vás v životě potká jen to nejkrásnější, ať ve vaší tváři neustále štěstí, smích a radost září. Netřeba moře slov, netřeba řeky věd, jedno dvě slovíčka, maličkou kytičku, která vám udělá radost ve vašem srdíčku. To vše a mnohem víc vám přeji a hodně božího požehnání a zdraví. Paní Jarce, to přeji sestry Mařenka, Ludmila a Libuška s rodinami, paní Jarce Janové z Březové, rodina Šustková a Honova a paní Marušce Hazové, všechny holky od Kapička. A tuto písničku ještě posílám paní Bronce do Leskovce a paní Janě Zabavské do Tisku, protože měla svátek a nedovolala jsem se. A já vám moc krát děkuji a někdy zase nashledanou.
1: Písničku už posílám, Bílou orchidej jste si přála. Přeji krásné odpoledne i vám. Mějte se moc hezky.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou.
2: Děkuji.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A také vaše polední hudební pošta, kterou posloucháte. Dovolal se ze Slovenska pan Lubor, kterého zdravím. Krásné odpoledne přeji. Dobrý den.
3: Dobré poobědě, nádherné, slunečné, teraz se u nás vybralo počasí, v noci byla burka jak blázon, no ale tak prajem krásné, slunečné poobědě do Ostravy a i nádherné mužství Ostrava, které bohužel musím počúvat zo satelitu, lebo radiový signál mi tu na nejde. A chcel by som vás poprosit, jak by se mi mohli zahrať pesničku od úžasného skladatele a zpěváka Jarka Nohavicu, kterého velmi, velmi mi objevujem kometa.
2: Dobře. Říkal jste, že jste měl včera narozeniny, tak k ním jen to nejlepší a kometa, ať udělá velkou radost. Mějte se moc hezky.
3: Na těch 666. Děkuji.
2: Tak jo, hezké odpoledne, naslyšenou.

dráze, zmizela jako laň u lesa v hledisku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Přivítat stihnu v naší polední hudební poště také paní Aničku, která se dovolala. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, paní Ivetko, já vás zdravím.
1: Děkuji.
2: Zdravím Český rozhlas Ostrava. Písničku posílám do Ostravy svoji kamarádce Jace, která se stará o svoji nemocnou dcerku. Je to výborná maminka a proto mi přeju hodně zdraví a jenom to zdravíčko, taky trochu tetička a lásky. To mi přeje Anička a vám dorazu a se nám a se mě znají a mají mě rádi. Děkuji vám a nashledanou.
1: Písničku ráda posílám a vám přeji hezké nedělní odpoledne. Naslyšenou.
2: Děkuju, nashledanou.

0: Čtyři tenoři a písnička Prý, kdo s láskou usíná, uzavírá dnešní polední hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Už za malou chvíli také aktuální zprávy, co se dovíte ve 13 hodin. Třeba i to, že senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Proč? Řekneme ve 13 hodin. Po 13. hodině to už je čas pro pravidelné výlety, tedy reportáže z hradů, zámku Rozhleden, jeskyní i tajemných míst Čech, Moravy a Slezska. Tak ať se vám dobře poslouchá i v dalších minutách a hodinách vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Krásnou neděli vám všem.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.

0: bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
0: Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu, počítají s tím předsedové všech klubů. Slezská Ostrava nabízí rodinám příspěvek na kroužky pro děti. Opava už v těchto chvílích otevírá nové hřiště na minigolf. V noci a zítra čekáme přehánky, pondělní teploty do 19 stupňů. Hezké nedělní odpoledne přeje Michal Šofer. Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory Miloše Vystrčila z ODS i šéfů všech senátorských klubů. Vládní koalice chce, aby se do nejvyššího povoleného schodku nepočítala třeba část výdajů na obranu nebo peníze na dálnice a železnice. Většinou v Senátu mají opoziční strany, které koaliční návrh označují za hazard s budoucností země. Vystrčil předpokládá, že horní komora připraví pozměňovací návrhy.
2: Já považuji ten návrh za nezodpovědný a velmi riskantní pro budoucnost České republiky a budeme chtít, aby nedošlo k tomu, že například vláda může o 10% rozpočtu rozhodovat, aniž by se zeptala poslanecké sněmovny.
0: Vláda naopak varuje, že pokud Česko změny nepřijme, hrozí kolaps veřejných financí. Senátoři budou o návrhu jednat zřejmě v polovině června. 600 dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit můžou rodiče žádat od pondělního rána. Mluvčí Slezské Ostravy Sandra Štrejlová předpokládá, že zájem bude velký. V Opavě bude ode dneška znovu otevřené hřiště na venkovní minigolf. Areál vedle koupaliště zničily záplavy v roce 2024 a byla nutná kompletní výměna všech stanovišť. Jak dodává Jana Foltisová z opavského magistrátu, nové hřiště má 18 drah a odpovídá pravidlům Českého minigolfového svazu.
3: Nové hřiště je určeno pro sportovní minigolf, je unikátní v rámci celé České republiky, protože je tam použita technologie litého betonu a tak čeká na hráče oproti jiným hřištím daleko lepší zážitek. Je tam naprosto hladký povrch a taky proto, že vlastně přechody mezi tou hrací plochou a jednotlivými prvky jsou úplně neznatelné.
0: Ve Vlčnově na Slovácku je dnes jízda králů. Tradiční zvyk, který je zapsaný na seznamu UNESCO, doprovází folklorní vystoupení. Jezdci na koních v čele s letošním králem v dívčím kroji a s růží v ústech bude obcí projíždět od 12 do 17 hodin. Pokračuje organizátorka akce Petra Kučerová-Brandisová.
4: Ta družina se skládá z jezdců, z pobočníka a z krále, takže celkem máme 14 koní a máme tam taky takovou specialitku, že v družině Legrútu jsou dva bývalí králové. No a v letošním roce je i 15. výročí zápisu jízdy králů do UNESCO.
1: Počasí.
0: Noc v regionu má být postupně deštivá, od západu bude dále přibývat oblačnost a postupně zejména v druhé polovině noci a k ránu se přidá déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Zítra přes den čekáme většinou zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat, později i ubývat oblačnost. Teploty 16 až 19 a na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na nehodu pozor na silnici 68, asi kilometr a půl za sjezdem z dálnice D48 směrem do Třince. Osobní auto narazilo do svodidel. V místě se zpomaluje, tak buďte opatrní.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Za celý tým výletu vám přeji pěkný den. Je tady poslední květnová neděle a zároveň i poslední den celého letošního měsíce května. No a to znamená, že už zítra načneme, řekněme, první letní měsíc. Ten je jako stvořený pro výlety a poznávání krásných míst naší země. Třeba zříceniny hradu Zlenice ve středních Čechách. Nachází se u řeky Sázavy a i když z ní do dnešních dnů mnoho nezbylo, dýchne na vás úžasně romantickou atmosférou. A nebo se s námi můžete vydat do Přemyslovic v Olomouckém kraji, kde stojí větrný mlýn holandského typu. Je sice na soukromé zahradě, ale jeho majitel ho nejenom skvěle udržuje, ale také rád ukazuje zájemcům. Podíváme se také do Svitav v Pardubickém kraji. Tamní krásná novorenesanční Otendorferova knihovna ukrývá kromě jiného Muzeum Esperanta. A na závěr nás čeká výstup na Rýdův kopec u Jindřichova Hradce na jihu Čech. Stojí na něm rozhledna jménem Trigon, která nabízí nejenom skvělé výhledy, ale také dvě schodiště pro odvážné i pro bojácné a navíc i pro sklenou krytou část vyhlídkové plošiny. Buďte vítáni, začínají výlety.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Středočeský hrad Zlenice okouzlil Josefa Ladu i Karla Hynka Máchu. Zříceninu lidově nazvanou Hláska u Senohrab najdeme u soutoku řeky Sázavy a potoka Mnichovky. Dnes z hradu zbyla jen vstupní brána a torzo věže. Můžete se tam ale přijít podívat kdykoliv. Na cestu ke zřícenině se od hotelu Kormorán ve Zlenicích vydala naše středočeská redaktorka Bára Kvapilová.
1: Převozník Martin právě přistál a teď nás převáží na druhou stranu.
2: Teď se plavíme z Helštění na stranu Senohrabskou ke Hlásce.
1: Tady to vypadá, že kdybychom neměli převozníka, že to asi proběhneme i bosky.
2: Je to tak, tak do půlky řeky dojdete po kolena a pak už je větší hloubka, to je tak po pás, ale dá se přebrodit.
1: A jsme tady. Naschledanou.
3: Na práce, děkujeme.
4: Díky.
1: S Janou Pavlíkovou ze Sdružení pro ochranu přírody Zlenice jsem teď vystoupala pár metrů do kopečka a už nás zdraví zřícenina hradu Zlenice.
5: První doložené písemné doklady jsou z roku 1318, kdy se píše o Oldřichu ze Zlenic ve spojitosti s hradem. Jinak při archeologických sondách v 80. letech minulého století bylo zjištěno, že hrad je zřejmě daleko starší.
1: Ke hlavní bráně vedou dřevěné schody přes takový můstek.
5: Byl postaven v roce 2013-14 a byl dokonce v roce 2014 vyhlášen třetí nejlepší stavbou tohoto druhu.
1: Je odsud krásný výhled, mezi stromy je vidět řeka Sázava. Kolem nás ptáci, příroda, nádhera. Stoupáme do kopečka. Chce to dobré boty. Není to rozhodně výlet na žabky.
5: Teď stojíme v centru hradu u takzvané Hlásky. Ten monument, který vlastně zůstal z původního hradu a dal vlastně název Zlenická Hláska.
1: Před více než 500 lety byl hrad obléhán a pobořen. A to je vlastně to, co nám z něho zbylo.
6: Okolí je krásný, je to zajímavá příroda a je tady hezky, no.
1: Míra s manželkou Míšou sem přijeli na prohlídku. Vy teď zakláníte hlavu, díváte se nahoru, co tam vidíte tak zajímavého.
6: No je zajímavý, že vlastně úplně nahoře do té zdi jsou zapuštěný dřevěný pražce, z kterých je vlastně vidět, že jsou z kolejí, tak jenom mě zajímalo, proč to tam je. Tak jsem se ptal umělé inteligence a to samozřejmě taky neví.
1: Ještě bychom mohli našim posluchačům přiblížit, jak ten hrad byl vlastně veliký. To nebyl rozhodně žádný Karlštejn.
5: Karlštejn to nebyl, plochou byl malý. Zastavěná plocha je zhruba 30x50 metrů, ale hrad to byl velice významný. Významný byl majiteli, kdy z nejslavnějších z nich byl asi Ondřej IV. Z Dubé, který byl nejvyšším sudím Českého království a je na jedné z desek pod okny Národního muzea, co by nejslavnější muži Česka.
1: Zdejší hrad je slavný také proto, že si ho vybral malíř Josef Lada. Vidět ho můžete na celé řadě jeho kreseb.
5: Máte pravdu a dokonce je zachovaná kresba z roku 1831-32 od Karla Hynka Máchy.
1: Pokud se výstupem na hrad Zlenice trošku zapotíte, vůbec to nevadí. Dole je totiž nádherná plovárna, takže sebou pevné boty, plavky a ručník.
0: Radí naše středočeská kolegyně Bára Kvapilová, která nás zavedla na romantickou zříceninu hradu Zlenice. Dojít k ní můžete pohodlně z vlakové zastávky v Senohrabech, vydat se můžete po žluté značce nebo trochu delší cestou přes naučnou stezku nazvanou Vodnické vycházky.

Posloucháte Výlety. Zatímco reportáže v našich pořadech v sobotu a v neděli jsou premiérové, slyšíte tedy jiné, tak soutěžní otázka je jedna, takže v sobotu znění nové otázky i v neděli stejně jako vyhodnocení soutěže z minulého víkendu. Takže k tomu vyhodnocení. My máme světovou kuriozitu, tou byla, nebo měli jsme na mysli nejsevernější loretu na světě. Leží v areálu bývalého kapucínského kláštera s černou Madonou a je jednou z nejkrásnějších loretánských kaplí na našem území. My jsme se ptali, kam se za ní můžeme vydat, kam si můžeme udělat hezký výlet. Zdali je to za A do města Rumburg nebo za B do města Varnsdorf. Tak přestože obě města jsou krásná, zajímavá, tak nabídneme správnou odpověď A. Vydat se za touto loretou můžete do Rumburku. Pokud tam pojedete, tak jak už jsem včera říkal, určitě si udělejte i výlet do okolí, jsou tam krásné přírodniny, cyklotrasy, na dymník, pokud byste chtěli vystoupat na jednu místní rumburskou rozhlednu. Ve Varnsdorfu naopak na hrádek, to je krásná, nově opravená, zrestaurovaná vyhlídka, vlastně už taky historická památka, můžete se tam i najíst, je tam nová restaurace, takže vřele doporučuji. Takže, co bylo správně, Ačko, to už jsem říkal, kdo napsal do textovky Ačko, tak měl šanci na výhru, tentokrát se hrálo o cestovní alulahve. Kdo ji skutečně vyhrál, kdo měl při losování štěstí? Pan Pavel Šulc, Praha, paní Marie Sebelová, možná Šebelová, omlouvám se, z Blanska, paní Danuše Čermáková z Hradce nad Moravicí, paní Jiřina Sovová z Brna Medlánek, no a paní Alena Krejzová, České Kopisty. Všem srdečně gratulujeme. Pokud jste nevyhráli, tak si počkejte na novou soutěžní otázku. Řeknu vám, že tentokrát budeme hrát o cestovní tašku, o crossbody tašku, takže na vaše výlety velmi vhodná. A stále hrajeme o hlavní cenu, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Takže počkejte si, jak už jsem říkal, na novou soutěžní otázku. Bude po třetí reportáži.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: I letos na podzim mi buší.

0: Olomouckém kraji na Prostějovsku, na půli cesty mezi Olomoucí a Blanskem, leží v kopcovité krajině obec Přemyslovice. V místě s pěknými rozhledy stojí ve výšce 430 metrů nad mořem také starý větrný mlýn. Po domluvě s jeho majitelem Pavlem Hajkrem můžete památku navštívit. Stejně jako to udělal náš olomoucký redaktor Aleš Spurný.
1: Tak tohle to má na zahrádce málo kdo. Větrné mlýny u nás jsou vůbec málo viditelné. Tenhle je kamenný, válcovitý a ty lopatky jsou v rozpětí stejně velké jako ta stavba, možná ještě větší.
2: To jsou vlastně peruťa, ty jsou vyšší, ty mají 6 metrů, 12 metrů dohromady.
1: Jak jste k tomu přišel, že máte toto na zahrádce?
2: Zdědil po mým pradědečkovi.
1: Máte nějaké zprávy o tom, jak se vašim předkům dařilo?
2: V tom letí ve větrných mlýnech nebylo nic extra. To je vlastně znouzecnost, protože tady není voda. To je vlastně úpatí Drahanské vrchoviny, kde se nenachází potoky a voda.
1: Ze kdy pochází tady ta stavba?
2: 1884.
1: A předtím tady stával jiný, jsem se někde dočetl.
2: Jo, ale ten stával vedle. Toto byl vlastně jeho pozemek, tak on to měl kousek, tak dřevěnýma kládama to vlastně posunul v celku. Ale asi moc slavili, tak to na druhý den zhořelo a do dvou let postavilo tenhle modernější holandského typu.
1: Slyšíte, že tady opravdu fouká nahoře v Přemyslovicích? Tak nahlédneme dovnitř. Jaký byl ten počáteční stav, než jste se pustil do těch oprav?
2: No byl dezolátní, tady to bylo skladiště, na vrchu bylo půl metra hlubinců.
1: Ale stroj se zachoval?
2: Stroje se zachovaly, to bylo prostě zamčený.
1: Tady vidíme obrovské kolo, které je navázáno na ty palečné, lopatky.
2: Palečné kolo.
1: Kolik má v průměru? 3,5 metru?
2: Má víc. 3,6 si myslím, 3,6. To palečné kolo se muselo dělat nové, protože bylo celé rozpadené, bylo dubové, bylo rozpadené. A ta hýdel třeba, ta dubová je původní.
1: To je pořádný kus kmene.
2: Krovesanové, šindelinová.
1: A to vy sám, nebo máte pomocníky?
2: Šindelně pokládá firma. Jinak většinou si to dělám sám.
1: Vy jste truhlář profesí.
2: Ano. Tady je vlastně rumpál. Já vlastně můžu otočit. A ta střecha se vlastně natáčela proti větru. Ten holandský typ se točila jenom střecha. Německý se točil celý dokola.
1: Tak a teď to otáčíme. A to musel dělat mlynář. Musel hlídat, z které strany jde vítr. To se netočilo samo.
2: To musel hlídat mlynář. Jinak se vlastně otáčky doplňovaly pomocí výplní v perutích.
1: Kolik mouky umlel třeba takový mlýn za hodinu?
2: To záleželo na tom větru. Ta mouka, to se mlelo na 5x, třeba 20 kg pomlela na poprvní, ale z těch 30 zbylých musel nosit zpátky, tak to bylo podle sílu větru. Tak.
1: Tady si můžeme prohlédnout mlýnský kámen.
2: Tady mlýnský kámen, lup, násypka, korčák, kde se vlastně nosil obilí a mlela se mouka. Tento mlýn je specifický tím, že má dvě složení. On většinou by mlýn měl jedno složení, toto má dvě. Jedno pískovcové, jedno francouzské. Na mouku tady se spíš šrotovalo, takže to je také specifické. Když foukalo hodně, tak on si vlastně zpřevodoval to druhé složení.
1: Jo, takhle, že dva mlýnské kameny poháněl ten vítr.
2: Jo.
1: Tady si můžeme všimnout ještě ceníku mletí, vyhlášky společenstva mlynářů Litovel Konice za 100 kilo umletí pšenice. Včetně daně z obratu se platilo 23 korun, za mletí žita ječmene 21, za šrotování 8 korun a za mačkání všech druhů obilí 6 korun, za výrobu krup 30.
0: Říká majitel přemyslovického větrného mlýna Pavel Hajkr, se kterým si povídal náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Od Přemyslovic jsou navíc i pěkné výhledy na Jeseníky, Oderské i Hostýnské vrchy, tedy na kopce, které na protější straně lemují Hanou.

0: Otterndorferova knihovna patří mezi nejvýraznější historické budovy ve Svitavách v Pardubickém kraji. Už více než 100 let je důležitým kulturním centrem města. Novorenesanční stavba zaujme nejenom svou architekturou a bohatě zdobenými interiéry, ale také tím, že v jejich prostorách sídlí Muzeum Esperanta. Připomíná tradici mezinárodního jazyka a láká návštěvníky od nás i ze světa. Nás do něj vezme naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: Otterndorferův dům ve Svitavách je vlastně takové dvojité návštěvnické terno, když sem někdo přijde, protože jednak lidé můžou obdivovat tu budovu jako takovou, její architekturu, její historii a navíc můžou navštívit Muzeum Esperanta, kde jsem právě teď i já a je tu se mnou vedoucí muzea Libuše Dvořáková. Co všechno tady najdeme?
2: Muzeum Esperanta je vlastně jediné v republice a druhé v Evropě, proto zde máme mnoho zahraničních návštěvníků. Pořádáme zde výstavy, které se každý rok obměňují.
1: Je tady spousta literatury, předpokládám, že všechno v esperantu psané.
2: Ano, máme mnoho literatury, všechno jsou to dary od esperantistů, ale nejenom českých, ale i ze zahraničí, hlavně třeba ze Slovenska, z Dánska, z Maďarska a z jiných zemí.
1: Uprostřed tady té místnosti je veliká zlatá bysta. Předpokládám, že to je zakladatel a vynálezce Esperanta.
2: Ano, je to autor Esperanta Ludvík Lazar Zamenhof. Tuto bystu máme zapůjčenou od Městského muzea v České Třebové. Původně ji udělal pan Kodet pro pražský klub a protože ji neměli kam dát, tak putovalo do Muzea Česká Třebová a nyní si ji zapůjčujeme.
1: Kolik lidí ještě mluví esperantem?
2: To se nedá říct přesně, jsou to určitě miliony, protože ne všichni esperantisté se organizují, ale každoročně se konají celosvětové kongresy a v jednotlivých zemích, takže esperantistů je stále hodně.
1: Můžete nás třeba pozdravit esperantem?
2: Mi salutas vin, nome de Esperanto Muzeo en Svitavi. Mi joyas viajn viziton.
1: Tak teď nám to ještě přeložte, prosím.
2: Vítám vás v Muzeu Esperanta ve Svitavách a těším se na vaši návštěvu.
1: Už jsem to zmínila na začátku, když dorazíme sem k vám do Muzea Esperanta, tak vlastně přijdeme do historické úžasné budovy Otterndorferova domu. Dokázala byste nějak stručně říct ještě ten příběh toho, kde se nacházíme?
2: Pan Otterndorfer vlastně se narodil v místě, kde teď stojí tahle budova. Odešel do Ameriky, protože se zapletl do revolučních let 1848, proto opustil republiku v Americe, se seznámil s majitelkou redakce a vydával s ní noviny a protože neměli děti, tak věnoval mnoho peněz i svému rodnému městu a vlastně podpořil nebo spíš zaplatil výstavbu tohoto domu, který sloužil jako velká knihovna pro německé občany a v místě, kde je dnes vlastně muzeum, byl archiv knížek a vedle, kde je čajovna, byla čítárna.
1: Takže dnes je to taková památka na úspěšného svitavského rodáka.
2: Dá se říct, byla tu knihovna, je tu knihovna, ale není to knihovna, je německá, ale je to knihovna mezinárodního jazyka a scházejí se tu esperantisté z celého světa.
0: Říká vedoucí Svitavského muzea Esperanta Libuše Dvořáková, která jim provedla naši pardubickou kolegyni Milenu Potůčkovou. Výlety. Včerejší reportáž Jolany Novákové o pražských přívozech nás inspirovalo k nové soutěžní otázce. My jsme se ptali a ptáme se stejně, jestli byste věděli, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Nápověda jeho historie sahá až do roku 1222. Ten přívoz je obnovený, zrekonstruovaný, je možné ho opět využívat. No a my se ptáme, zdali tím nejstarším je za A přívoz Vyšehrad, za B přívoz Sedlec Zámky. Novou nápovědu vám nedám, možná tedy bych vám mohl napovědět, poslechněte si reportáž Jolany Novákové na webu výlety.rozhlas.cz, ale nezaručuji, třeba tam není ta správná odpověď, ale já myslím, že po troše pátrání budete vědět, jak na to. Hrajeme o cross body tašku, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc květen, už jsem prozradil, co nás čeká, vy už to asi víte nebo znáte, pokud posloucháte výlety pravidelně. Tou hlavní cenou, tou hlavní květnovou cenou je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak ještě si zapamatujte, jak se píše ta textová zpráva, to je důležité, možná to znáte, ale pro jistotu. Výlety, mezera A nebo B, opět, tedy druhá mezera, pak křestní jméno, příjmení a adresa doplněná poštovním směrovacím číslem. Odešlete na telefon 90 011 04 do nedělní půlnoci, vždycky říkám na telefon, ale nám se to tady řadí v počítači, z toho pak losujeme, no a vy můžete vyhrát, tedy v tomto případě tento víkend Cross Body Tašku. No a na začátku června, což vlastně bude za týden, tak můžete vyhrát výletnický batoh, jak už jsem říkal, tedy tu hlavní květnovou, myslím, velmi příjemnou a zajímavou cenu. No, kdybyste pátrali, tápali, jak to s tou soutěžní otázkou je, nezapamatovali si znění textovky, tak odkážu na web výlety.rozhlas.cz, kde je všechno potřebné.

0: Když si do internetového vyhledávače zadáte Děbolín rozhledna, vyskočí vám několik tipů na Rýdův kopec na jihu Čech, ale také tip na takzvaný Trigon s velkým T. Na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce rozhledna skutečně stojí. Náš jihočeský redaktor Zdeněk Zajíček se na ní vydal s jejím správcem Vladimírem Mariškou a hned se ho zeptal, jak to s tím názvem vlastně je. Jmenuje se rozhledna stejně jako Rýdův kopec?
1: Ano, ale obecní název je Trigon a víceméně to napodobuje geodetické body, kdy se dělají na kopcích různý dřevěný trojnožky. Není moc rozhleden v České republice, který by měl třístranový základ jako Trigon, většinou je to na čtyřúhelníku, takže je to zajímavý architektonicky a hlavně ten kamen víceméně je tady signifikantní, protože jsme v oblasti, kde teda je hodně kamene a žuly. No a tubusy za vlastně ty nahrazují ty stojky dřevěný, co bývaly v Lukách. To byly geodetické body, podle kterých se teda potom zaměřoval různě. A byly to orientační body, dá se říct, že i pro leteckou dopravu. Že?
2: A teď už jsme uvnitř.
1: První patro je společný a od toho prvního patra potom jsou dvě možnosti výstupu na vyhlídku nahoru.
2: Čili na výběr jsou dvě cesty. Buď po kovových točitých schodech, anebo po dřevěných do trojúhelníku.
1: Po obvodu je teda dřevěné schodiště, má víc schodů, tuším 120, kovových je 102. Tím prostředkem chodí ty, kteří se bojí výšek, aby náhodou nepřepadli, ale nemají se proč bát, je to zabezpečený velmi dobře. My se nacházíme na vyhlídkové terase, kde je výhled na všechny světové strany a s mapou, s popsáním vrcholků, který pokud je počasí, jsou viditelné.
2: Víte, co se mi tady moc líbí? Ty zasouvací dveře. Tady je výhled dvojí. Jednak zevnitř, pokud je škaredé počasí, tak tady je to celé prosklené. Kolem nás asi připadám jako v nějaké lovecké chatě. A nebo pokud chcete, tak můžete jít na Ochoz. Tam půjdeme za chvíli. Tady už nějaká rozhledna předtím stávala.
1: Ne, bohužel nestála, i když je to výškově zajímavé místo. Kolem toho roku 2010-11 se rada, pak zastupitelstvo Jindřichova Hradce, protože tato místní část spadá pod město Jindřichův Hradec, rozhodlo, že se použije dotační titul na výstavbu těchto zařízení a vybralo se právě toto místo Rýdův kopec jako jedno z nejvyšších míst kolem města Jindřichova Hradce.
2: Dámy, vy už jste tady někdy byli, nebo jste tu poprvé?
3: Jsme tu poprvé.
2: Říká maminka, a co dcery, jak se vám tady líbí? A nebáli jste se venku na tom Ochozu?
3: Já hodně.
2: Proto jste šli tím vnitřním schodištěm.
3: Teď jdeme dolů po dřevěných.
2: A vy jste odkud?
3: My jsme od Veselí nad Lužnicí.
2: Teď už s Vladimírem Mariškou prolížíme okolní krajinu z Rýdova kopce. Já to zkusím bez nápovědy. Tamhle tuším Novohradské hory a Kraví horu.
1: Kleť vidíme tímto směrem, tam to by měl být Boubín. A tamhle za kopcem jsou Temelinský věže.
2: Pojďme na tu severnější stranu, protože tady je to do trojúhelníku. Čili tady je to pojaté směrem na Kamenici nad Lipou a Humpolec.
1: Dá se říct, že tímto směrem je to rozmezí Pelhřimov, Jihlava, Tábor. Támhle vidíme Křemešník, který vlastně dominuje Křemešnický vrchovině, pod kterou tento Rýdův kopec patří.
2: A teď poslední část, tím východním směrem už vidíme kompletně Jindřichův Hradec.
1: Je možnost i tady od nás vidět alpské vrcholky těch předních Alp, ale musí být suchý vzduch a slunce, takový to zimní počasí.
0: Říká správce rozhledny Trigon na Rýdově kopci u Jindřichova Hradce Vladimír Mariška, se kterým se na ní vydal náš jihočeský kolega Zdeněk Zajíček. Pokud se tam taky vypravíte, budete se nacházet na kopci v nadmořské výšce 551,5 metru plus dalších 24 metrů, když vystoupáte i na vyhlídkovou terasu. Rozhledna je volně přístupná od dubna do října.

Protože jsem včera i dnes už hodně mluvil o soutěžní otázce, o tom, jak se ta otázka vlastně řeší, jak se posílá správná odpověď, tak teď to vezmu, jak se říká, letem světem. My se ptáme, který pražský přívoz je úplně nejstarší. Malá nápověda, historie tohoto přívozu sahá až do roku 1222. Je to za A přívoz Vyšehrad nebo za B přívoz Sedlec Zámky? Tak si určitě zapamatujte znění soutěžní otázky, pošlete nám textovou zprávu, vyhrajte kroz bodytašku, ze srdce vám to přeji, nejenom já, Pavel Kudrna, ale celý výletnický tým. Tak se mějte krásně, užijte si zbytek víkendu, příjemný hezký týden, tak to je všechno, no a těším se na setkání opět u mikrofonu s názvem pořadu Výlety.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Českotěšínské divadlo dnes otevírá novou střešní terasu s hvězdárnou. Česko odpoledne a večer čekají velmi silné bouřky, přicházejí ze západu. Perušič se Sládkem zdolali v Ostravě Američany a zahrají si o titul. Druhá polovina noci má být deštivá a zítra se ochladí až na 19 stupňů. Příjemné nedělní odpoledne přeje Michal Šofer. Diváci Českotěšínského divadla se dnes poprvé podívají na novou scénu. Komorní kulturní prostor vznikl na střeše budovy. Umělci budou vystupovat na terase, ale i v nově opravené hvězdárenské kupoli.
2: Kupole se dá otevřít. Je to pořád ještě ten mechanismus tam je jakoby zachován.
3: Podle vedoucí Těšínského divadelního a kulturního centra Petry Slováček-Ripěnové je kapacita sedaček v prostoru hvězdárny 38 míst. Je tady malé pódium i projekční plátno. Program bude různorodý, říká ředitel divadla Petr Kracík.
4: Přednášky astronomické spolu s projekcem a hudební kousky a zejména téma literatura nebo čtení pod hvězdami.
3: Vůbec první večer na střešní terase věnovalo divadlo poezii a hudbě. Z Českého Těšína Natálie Janišková, Český rozhlas.
0: Meteorologové varují před silnými až velmi silnými bouřkami. Výstraha platí pro západní polovinu Česka od Šluknovského výběžku až po jeho západ Moravy. A bouřky na našem území přicházejí hlavně z Německa. Pokračuje meteorolog Tomáš Mejstřík z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Před nich se může objevovat nárazy větru až 90 km za hodinu, také přívalový déšť, úhrny kolem 40 mm a kroupy, které mohou být výjimečně i přes 2 cm v průměru.
0: Kvůli intenzivním přívalovým dešťům hrozí lokální záplavy, například zatopení sklepů a podchodů. Lidé by si měli dávat pozor také na blesky a na větrem polámané větve a vyvrácené stromy. Výstraha platí do dnešní půlnoci. Lidé se dnes na internetu mohou zapojit do takzvaného bábovkového dne. Sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba i z písku, podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadu Libereckého kraje Zuzana Jackulíková.
6: Bábovku, upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku, sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026. Sport.
0: Beachvolleybalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák porazili v semifinále turnaje Pro Tour Elite v Ostravě Američany Taylora Kraba a Andyho Beneše 19-21, 21-12, 15-13. Odpoledne se v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích utkají o titul s vítězi zápasu mezi švédskými obhájci titulu Davidem Ahmanem a Jonathanem Helvigem a Katařany Šarifem, Janusem a Ahmedem Tidžanem.
1: Počasí.
0: Noc v regionu bude postupně deštivá, od západu bude přibývat oblačnost, zejména v druhé polovině noci a k ránu se přidá déšť nebo přehánky. Teploty klesnou na 16 až 12 stupňů. A zítra přes den čekáme většinou zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, výjimečně i bouřky. A večer budou srážky ustávat, teploty 16 až 19 a na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Ostravě vyšetřují nehodu v Hrabové u Makra. Na Korovém objezdu u nájezdu na dálnici D56 se střetlo osobní auto s elektrokoloběžkou. Čekejte omezený průjezd, zatím je to ale bez výraznějšího zdržení.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Přeji vám hezké nedělní odpoledne po 14. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava. Si připomeneme, že ten dnešní den připadá na ten dnešní den připadá Světový den bez tabáku, a tak řeč bude nejen o rizicích kouření, a to už za malou chvíli a v polovině hodiny prozradíme jedno poutní místo u řeky Odry. Chybět nebudou informace o počasí přibližně ve 14 hodin a 45 minut. Z muziky Alice Springs, Petr Rezek a nebo třeba Lucie Bílá. Tak ať se vám dobře poslouchá. Krásné odpoledne.

0: Petra Reská, nejkrásnější déšť jste poslouchali na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, ale pojďme se věnovat dnešnímu tématu. Jak už z našeho zpravodajství víte, je právě dnešek světovým dnem bez tabáku. Takže pokud kouříte, možná právě dnešní den může být dobrou příležitostí s kouřením přestat. Ideálně už na pořád. Jen v Česku totiž na následky kouření zemře každý rok podle pneumologů 16 až 18 tisíc lidí. Jak ale potvrzují někteří kuřáci, skoncovat s touto neřestí bývá mnohem těžší, než by se mohlo zdát.
1: Nič to nepridáša, je to iba už taký ten zlozvyk, že už bez toho si to nedokážem predstaviť asi.
2: 31-letý Michal začal kouřit už v 15. Prý proto, aby zapadl do kolektivu. Dvakrát se pokoušel přestat, závislost ale byla silnější. Za klasické i elektronické cigarety přitom měsíčně utratí několik tisíc korun.
1: Denne vyfečím z těch normálních cigaret tak 10 a z těch IQOSiek celou krabičku vyfečím za den.
2: Kouření výrazně zvyšuje riziko rakoviny, a to nejen plic, ale taky prsu nebo ledvin. Častá jsou u kuřáků podle předsedy České pneumologické a ftyziologické společnosti Vladimíra Koblíška i různá kardiovaskulární onemocnění, včetně srdečního infarktu a mrtvice. Z průzkumu Státního zdravotního ústavu přitom vyplývá, že klasické cigarety loni v Česku kouřila více než pětina lidí starších 15 let, denně asi 17% z nich. Za posledních 11 let sice obliba klasických cigaret mírně klesla, na vzestupu je ale zahřívaný tabák a elektronické cigarety, a to podle Koblíška hlavně mezi mladými.
3: Dětská okolo 14 let běžně kouří e-cigarety, mezi 16 letým je to 15% v Čechách, tak to je nová skupina, která dříve takhle masivně nekouřila klasické cigarety a ona teďka je exponovaná vapování.
2: Alternativy ke klasickým cigaretám jsou sice podle Koblíška méně škodlivé, i v nich ale bývá nikotin, který způsobuje závislost. Časem lidé navíc můžou přejít právě na klasické cigarety, pokračuje vedoucí Centra pro závislé na tabáku ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Eva Králíková.
4: Naprostá většina, přes 80% kuřáků, může spadnout do závislosti velmi rychle a do závislosti velmi silné.
2: A když pak chtějí skončit, tak jen asi 5% lidí se podle ní povede překonat abstinenční příznaky bez pomoci lékaře.
4: Abstinenční příznaky trvají většinou tak

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Naším úterním dopoledním hostem bude Kateřina Řehořová, která se věnuje fyzioterapii a rehabilitaci zvířat. Kdy zajít se psem na rehabilitaci, s čím vším může pomoct a jaké jsou příznaky, že s naším domácím mazlíčkem není něco v pořádku. Odpovíme v poradně, naslyšenou se těší Iva Havlíčková.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Teď už míříme na Novojičínsko. Je tam místo, kam lidé chodí si odpočinout, modlit se a třeba i nabrat si čistou pramenitou vodu. Řeč je o poutním místě Panna Marie ve Skále. Nachází se na území městyse Spalov a přesto, jak prozradila redaktorce Českého rozhlasu Ostrava Romaně Kubicové nezávislá starostka Ludmila Sucháčková, někdy si lidé jeho umístění tak trochu pletou.
1: Někdy se říká, že Panna Maria je poutní místo u Klokočůvku, ale je to opravdu poutní místo ve Spálově. Jsme hrdí na to, že je to u nás ve Spálově.
2: Tady nám šumí Odra. Je trošku zakalená po deštích, ovšem jako jak je vidět, tak to vlhké počasí dělá dobře ptákům. Je tady vždycky tak hezky, jakože takový čerstvý vzduch, jak bych to popsala, nevím, co mám říct.
1: Tady je vždycky moc krásně. Tady můžete přijít v kteroukoliv roční dobu. To je takové nejenom jakoby poutní místo, ale i místo k takovému zpomalení, k zamyšlení. Je tady vždycky takový klid, je to místo opravdu takové duchovní a moc příjemně se tu pobývá.
2: A vy jste dovezla dvě dámy sebou. Jedna z nich je paní kronikářka jménem
3: Jaroslava Šustková.
2: Paní Jaroslavo, co vy víte o prvopočátcích tady tohoto poutního místa?
3: K tomuto poutnímu místu se váže pověst, že závěru 30-leté války v letech 1646 až 48 tady v tomto místě umírali 4 vojáci. Byli tady ukryti v houštině, byli raněni, 3 z nich zemřeli a jeden prosil Pannu Marii o pomoc, že by se rád vrátil ke své ženě a ke svým dětem. V tom prý se otevřela skála, vytryskl z ní pramen a objevila se Panna Marie. Voják se napil vody, uzdravil se a od té doby prostě tady máme to poutní místo Panna Maria ve skále. Brzy se o tom roznesla zvěst do širokého okolí a ze Spálovského mlýna, který se nachází asi tak 0,5 kilometru směrem na západ, sem dal mlynář zhotovit nebo vyvěsil tady obraz Panny Marie a z toho mlýna se tady chodili k němu modlit. Pověst dále vypráví, že se snažili tento obraz Panny Marie přestěhovat do Spálovského kostela. Pokoušeli se o to 3krát a vždycky druhý den se prý obraz podle pověsti objevil znova na tomto místě. A tak se spálovští zavázali, že budou k té Panně Marii chodit tady dolů do údolí a obraz už víckrát nepřemisťovali.
2: Konaly se tady nějaké oficiální poutě?
3: Pouti se tu konaly vždycky. Ono to bylo ustanoveno jako takové procesy nebo povoleno od roku 1851. Ale lidé se tu chodili vždycky pomodlit a poprosit o zdraví, o to, aby se jim dařilo, aby měli hojnost. Tak se tu chodili modlit prostě příležitostně a chodili tu lidé nejenom ze Spálova, taky z Luboměře, z Heltinova, od Hranic, anebo když to vezme na druhou stranu, tak od Oder, anebo tady za Odrou, tam už začíná Slezsko, tak z té oblasti hlavně z Vítkova, z Klokočova, z Budišova. Také to bylo místo setkání rodin. Vždycky na ten den narození Panny Marie, čili kolem toho 8. září, se tu scházeli lidé, potkávali se tu a často to bylo jenom to jediné setkání za celý rok. Procesí tu opravdu byla pravidelná, každoroční, velice výpravná, nejkrásnější procesí šlo vždycky ze Spálova, když šel pan farář s ním ministranti, potom také družičky nádherně oblečené a farníci, kteří nesli korouhle. Ty korouhve už se tu dneska nenosí, ale pan farář ministranty tady chodí pořád. Ave, ave, ave
0: Maria. Také tuto píseň si zpívají věřící, když putují k Panně Marii ve skále, poutnímu místu ve Spálově. My se tam na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava určitě vrátíme ještě jednou a mimo jiné se dovíte, jestli zdejší pramen má třeba i nějakou léčivou moc.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava se vracíme na Novojičínsko. Když přijdete ke spáhovskému poutnímu místu Panna Maria ve skále, v jakoukoliv roční dobu vždy je pečlivě uklizené i vyzdobené. O Vánocích stromky, v zimě sušenými květinami a po zbytek roku těmi živými. O výzdobu se stará paní Ludmila Richtrová. Také s ní si povídala redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Romana Kubicová.
1: Paní Ludmilo, vy jste jedna z žen, která se stará o toto místo, aby bylo vyzdobené, čisté a důstojné. Tak jak probíhá taková běžná údržba poutního místa?
2: Záleží na tom, jak se domluvíme, kdy která z nás má čas. Takže jezdí s náma Naďa Králová, pomáhá mi švagrová Zdenka Šustková. A tak když se domluvíme, tak jedeme já se ženu Květiny ve Spalvě. A jsem vděčná za všechny ty, kteří mají otevřené zahrádky a kteří nabídnou květiny jako k výzdobě poutního místa Panny Marie ve skále. Takže jim moc děkuju za to. No a tak přijedeme tady, vyložíme všechny věci a začneme s úklidem, kdy odstraníme všechny tady ty svíčky a tady to a nazdobíme to tak, aby to bylo pěkné pro nás, pro Pána Boha, pro ostatní, kteří tady chodí.
1: Já jsem si právě říkala, že jedna zahrádka takové množství kytic v celou sezonu asi nevydá, takže spáloští jsou stále ochotní nabídnout pro dobrou věc.
2: Jsou ochotní a vždycky, když něco jim rozkvete na zahrádce, tak mě ji nabídnou, přijď si, anebo dají, donesou a velké díky všem za to.
1: Několikrát jsme zmínili, že tady příští ten pramen, který údajně vyzdravil toho nemocného vojáka, aby se mohl vrátit za svou ženou a za svými dětmi, takže dodneška lidé tady jezdí, čerpají ho. Co by měl léčit, kromě toho, že je lahodný?
2: Tak je to čistá pramenitá voda, takže každý má rád pramenitou vodu. Je to bez chemikálií a bez toho, takže léčí duši i tělo.
1: A vypráví se o nějakých léčivých účincích?
3: Určitě, protože tady byly zbudovány vanové lázně. Za vrchnosti, která vládla tenkrát na Spalovském zámku, bylo to za pánu Závišu, tak tady zbudovali vanové lázně. Dotováno je to od roku 1848, možná, že už to bylo i dřív, o pár let. A ty vanové lázně tady provozovala, ne vrchnost, ale prostě jejich lékař, a to byl Vavřinec Tichý. Ty vanové lázně tady vydržely nepříliš dlouho, protože ty vany byly dřevěné, tak už tak v 50. letech toho 19. století to vyhořelo a už se to nikdy neobnovilo. Ale Spalovská vrchnost se zasloužila taky o to, že tady zbudovali takovou malou hospodu. Ta hospoda se tu datuje asi od roku 1852. První hospodský se jmenoval Josef Bös a jeho dcera, provdaná Fučíková, Marie Fučíková, vlastně zakoupila nebo nechala udělat tu první keramickou Pannu Marii. Takže už tu nebyl ten obraz, ale nevím, jestli je to tato. Možná, že už je, no. Už nevím, jestli by vydržela od roku.
1: Že tak takový, byl by to zázrak
3: ano,
1: další.
3: Ano, skoro 200 let. Ale nechala prostě opravdu v Polsku udělat tu první Pannu Marii, která tady stála.
1: A ta hospoda, to je vlastně tady ano, hned ta vedle?
3: Ano, to je ta restaurace, která vypadá teď už úplně jinak, že? Tak ta původní, to byla opravdu hospudka. Ale lidé se mohli nejenom občerstvit výbornou vodou, které velice věřili. Víte, ono, účinky, no tak. O každé vodě, které řeknete, že je zázračná, tak lidi tomu věří a uzdraví se. Třeba, ano, víra tvá tě uzdraví, tak nebudeme potom více pátrat, ano. Já si myslím, že víra tvá tě uzdraví, to je důležité.
1: Z poutního místa Panna Marie ve skále ze Spálova Romana Kubicová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Ahoj, tady Boris Urbánek. Společně s Českým rozhlasem Ostrava vás zveme na zahajovací koncert Jazz Open Ostrava. Na němž 10. června od 19.30 vystoupí ve studiu 1 Českého rozhlasu Ostrava zpěvačka Marta Kloučková a kytarista David Dorůžka. Koncert bude vysílán přímým přenosem a streamován na YouTube.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát, řekni.

0: Jaké počasí nás čeká v dalších hodinách i dnech? To vše právě teď v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava proberu s Tomášem Ostrožlíkem z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Tomáši, pěkné odpoledne přeji.
1: Také přeji, hezké odpoledne.
0: Jak to vypadá v kraji? Všude slunečno?
1: Víceméně ano, vytvořila se jenom kupovitá oblačnost, takže přechodně je oblačnosti i více, ale nikde neprší. Teploty se dostaly na 22 až 25 stupňů, na horách jsou kolem 20 a vané spíše západní nebo severozápadní vítr rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Taková je neděle v našem kraji, vlastně poslední květnový den. Jak, s čím začneme zítra? Jaká je předpověď pro noc a ten zítřejší den?
1: Tak v noci postupně od západu bude oblačnost přibývat. Souvisí to s frontou, která teď přechází přes Čechy a jsou na ní četné bouřky. Tyto se při postupu k východu budou rozpadat, slábnout. Nicméně k ránu již nějaké přehánky nebo občasný déšť můžeme očekávat i v našem regionu. Teploty v noci klesnou na 16 až 12 stupňů. Zítra od rána velká oblačnost, na většině území občasný déšť nebo přehánky, může se ojediněle vyskytnout i bouřka. Později odpoledne k večeru bude srážek ubývat a oblačnosti také může ubývat. Maximálně teploty 16 až 19, výjimečně tam, kde by se to trošku protrhlo s tou oblačností, tak i 20 nebo 21 stupňů. Na horách teplota kolem 13. Vítr zítra během dne mírný, severní 2 až 6 metrů za sekundu.
0: Takové bude pondělí, tedy zítřejší den, co úterý a středa, jaké budou ty další dny?
1: Tedy budeme zase přechodně v oblasti vyššího tlaku vzduchu, takže bude jasno, polojasno. Během dne opět kupovitá oblačnost a zejména na horách se může vyskytnout slabá přehánka. Teploty ráno 12 až 8, odpolední 21 až 25 a slabý jihovýchodní vítr. Ve středu naopak další frontální systém od západu, takže ráno na východě ještě může být oblačnost protrhaná, ale postupně během dopoledne od západu se zatáhne a přidá se také občasný déšť nebo přehánky. Opět se ojediněle může vyskytnout i bouřka. Ranní teploty 14 až 10 ve středu a odpolední 19 až 23. Vát bude mírný jižní až jihozápadní vítr, který se odpoledne bude měnit na západní.
0: Takové počasí budeme mít v těch prvních červnových dnech. Za předpověď za tu dnes na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava děkuji Tomáši Ostrožlíkovi z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu a přeji příjemné odpoledne.
1: Také děkuji, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, jak řekneme za chvíli, podrobnosti za 3,5 minuty. Uslyšíte v 15 hodin v aktuálních zprávách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy pro vás celé dnešní odpoledne připravuje Michal Šofér.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Nový přístroj umožňuje chirurgům Frýdecko-Místecké nemocnice šetrnější operace rakoviny prsu. V Česku kvůli kouření zemře každý rok 16 až 18 tisíc lidí. V noci čekáme přeháňky, zítra ochlazení na 19 stupňů. Příjemné nedělní odpoledne přeje Michal Šofer. Pokud se ukáže, že stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společností vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tím na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Premiér v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust a považuje tím svůj střet zájmu za vyřešený nad rámec českých a unijních zákonů. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, pokračuje ministr spravedlnosti Tejc.
2: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
0: Státní zemědělský intervenční fond už dřív uvedl, že premiér svůj střet zájmu vyřešil a není tak důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Frýdecko-Místecká nemocnice má nový přístroj pro operace rakoviny prsu. Lékařům pomáhá nádor lokalizovat s velkou přesností. Chirurg tak při zákroku odstraní méně zdravé tkáně.
3: Jizvy po operacích jsou tak menší a také se snižuje riziko komplikací. Ve Frýdecko-Místecké nemocnici lékaři operují přibližně 100 nádorů prsu ročně. Nový přístroj pomáhá chirurgům především v případech drobných nálezů. Z Frýdku-Místku Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Komunistická strana bude mít nově jen 2 místopředsedy místo dosavadních 4. V užším vedení strany zůstávají po dnešním stranickém sjezdu Petr Šimůnek a Milan Krajča. Už včera si komunisti zvolili nového předsedu strany. Po 5 letech skončila ve vedení Kateřina Konečná. Nahradili dosavadní mluvčí strany Roman Roun. Europoslankyně Konečná rezignovala na post po loňských sněmovních volbách. KSČM je už od roku 2021 mimo parlamentní stranou. Na dnešek připadá Světový den bez tabáku. V Česku na následky kouření zemře každý rok 16 až 18 tisíc lidí. Vyplývá to z dat České pneumologické a ftyziologické společnosti. Podle jejího předsedy Vladimíra Koblíška kouření nezvyšuje jen riziko rakoviny plic, ale taky třeba nádorů ledvin a prsu nebo kardiovaskulárních onemocnění.
4: Jakékoliv chronické neprospívání, tím se má na mysli měsíce déle, u člověka, který je kuřák, mělo vést k tomu, aby ten člověk navštívil svého praktického lékaře. Ten praktik ví, že kuřák, tomu to ten pacient by měl říct a měl by udělat několik základních vyšetření, mezi které nepochybně patří rentgen hrudníku, ultrazvuk břicha, možná nějaké krevní testy, protože ty choroby se projevují různě.
1: Počasí.
0: Noc v regionu má být postupně deštivá, od západu bude přibývat oblačnost, zejména v druhé polovině noci a k ránu se přidá déšť nebo přeháňky, teploty 16 až 12 stupňů. Zítra přes den čekáme většinou zataženo, na většině území s deštěm nebo přeháňkami, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat, teploty 16 až 19, na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 56 z Ostravice na Bílou pozor nad přehradou Šance. V zatáčce číslo 6 havaroval motorkář. Průjezd je omezený, tak zpomalte. A informace ze silnic volejte do zelené vlny na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji vám krásné nedělní odpoledne. Po 15. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava už za malou chvíli přidáme zajímavé povídání s restaurátorkou sakrálních a starožitných předmětů. A v druhé půlce hodiny si dáme nedělní rozhlasové listování. Stále čteme z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Z muziky Darina Rulincová Olympic nebo třeba také Madonna. Tak krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přeji.

0: Pouhé 3 hodiny jste mohli tento týden v úterý obdivovat v Ostravském domě knihy unikátní podobu knihy Uroboros. Ostravského prozaika Miroslava Sehnala. Do týmu zručných řemeslníků, kteří dali knize historicko-klenotnický vzhled, patřila i restaurátorka sakrálních a starožitných předmětů Iveta Vasiliadu. Nanesla na relief urobora stružku z plátku 24karátového zlata proplétajícího se zmijovitě mezi drahokamy. Do ateliéru ve Staré Bělé se tak za ní vydala i redaktorka Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařová.
1: Dobrý den, paní Veto, pěkně vás zdravím.
2: Dobrý den.
3: Jsme ve vašem království.
2: Ano.
3: Já bych ráda, abychom nahlédli pod vaše ruce, protože se svým řemeslem se dostanete do výšek.
2: Ano, často pracuji na lešení.
3: Kde můžeme vidět vaši práci?
2: Hlučín, kostel svaté Markéty, tam se zlatila kopuly, v Opavě kulturní dům na Rybníčku, Slezské divadlo, oltář v Šanově u Havířova. Mám to hodně za sebou, ale většinou dělám ty rámy teď.
3: Jak to začalo v tom Hlučíně, že budete zlatit kopuly kostela svaté Markéty?
2: Pan Barták mě oslovil, jestli bych to mohla pozlatit. To už tu kopuly sundali řemeslníci, tam jsem nemusela jít nahoru. Pozlatila jsem a potom jsem jim dala přesný návod, jak to mají namontovat zpět.
3: Vy jste se nedostala tam nahoru do těch výšek?
2: Ne, tam jsem nemusela jít.
3: A kde se dostáváte do výše?
2: Tak třeba Konkatedrála v Opavě, tam jsem byla úplně nahoře na střeše, tam byl výhled na celou Opavu, tam jsme pracovali ve výšce asi 70 metrů.
3: Jaký máte oblek, když jdete do těch chrámů, do kostelů?
2: Bílé montérky, aby nebylo vidět ten prach.
3: Máte strach v těch výškách?
2: Ne, nemám.
3: Jak to?
2: Nevím.
3: To je možná tím temperamentem vaším. Vy jste z východního Slovenska?
2: Ano, já už to dělám 30 let, takže už jsem si zvykla na ty výšky.
3: A já jsem slyšela, že osud zasáhl. Vy jste opravovala kostel na východním Slovensku a dostala jste nabídku právě
2: zlacení Slezského divadla. Bylo to v roce 92, takže ten strop je ještě můj, ale ty ochozy už jsou přezlacené, protože návštěvníci na to sahají, takže už se to zničilo a už to dělal někdo jiný.
3: Ale to jste byla ještě pod svobodným jménem, příjmením Iveta
2: Danková.
3: A vracela jste se zpátky domů a?
2: Poslední den jsem potkala manžela Čeka, ale říkala jsem, že odcházím pryč, takže jsem se vrátila na Slovensko, tak on za mnou jezdil rok asi.
3: A už máte 2 děti?
2: Ano, jsme spolu 33 let.
3: Vy tady máte krásné hodiny, hrají?
2: Ano, posunu ručičkou, abyste slyšela ten zvuk. To jsou bulovky z roku 1850. Je tam hrací stroj. Většinou opravují Biedermajerové nebo Empírové hodiny sloupkové, které mají alabastrové sloupky a zlacení. Nejdřív jsem měla jenom zlatit, ale potom už jsem se dostala k tomu, že jsem celé hodiny rozebírala a každou část jsem musela pozlatit, opravit a potom znova složit.
3: A ty vedle, tady jsou na nich andělíčci s harfou?
2: To jsou francouzské figurální hodiny, které se musí opravit.
3: Co se na nich nejvíce kazí?
2: Když nejsou funkční ty hodiny dlouhou dobu, když se nenatahují, se to potom musí promazat. Sem tam je dobré ty hodiny natočit, aby byly v chodu.
3: Zatahujete žaluzie a lépe vidíme na ty rámy. V čem potřebují pomoci, aby se dostali do původní krásy?

0: přijal a pasovalo to.
1: Čím to pucujete, když je to takové zašlé?
0: Když je to zašlé, tak se to musí vyčistit, ale většinou je to tak rozbité, protože ty rámy mají 100-200 let. Tak někdy je rozbitý celý ornament, celý roh, takže já musím udělat formu z toho zdravého rohu a odlít, spravit to, potom to pozlatit, nebo co ten klient si s tím přeje, jestli do stříbrna, nebo metálem, nebo zlatem.
1: Čili je to taková opravdu puntičkářská práce.
0: Ano. Když si koupím rozbitý rám, tak ho vystříkám proti červotoči, štěnicím, protože tam jsou různé pavučiny, zakuklenci, takže to si nemůžu dovolit donést domů. Dám to do vakuového pytle na chvilku a potom, až na to přijde ta správná doba, tak ho opravím. Každý rám dostane číslo, rozměr a když hledám ve skladu, tak si vytáhnu ten správný rám a opravím ho podle přání klienta a podle toho, co vyžaduje ta oprava.
1: Na stole, co to tady je?
0: Nářadí, kladívko, kleště, šroubováky, brusky.
1: Černoružová rukojeť. A tohle?
0: To jsou takové drobné ornamenty na opravu šperku a nejraději mám brusky. Mám v ateliéru všechny možné brusky, co existují.
2: A za restaurátorkou sakrálních a starožitných předmětů Ivetou Vasiliadu se do jejího ateliéru ve Staré Bělé v dobrém odpolední Českého rozhlasu Ostrava určitě vrátíme i po písničce.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Restaurátorka sakrálních i starožitných předmětů Iveta Vasiliadu se věnuje také pozlacování štukové výstavy i kopulí, kostelů, restaurování rámu, obrazu nebo šperku. Její životní příběh zaujal i redaktorku Českého rozhlasu Ostrava Dagmar Misařovou. A tak se za restaurátorkou vydala do ateliéru v Ostravě Staré Bělé.
1: Iveto, tady máte knihu.
2: Knihu návštěv, tady třeba mi napsali kamarádky.
1: Už po několikáté jsem v upřímném úžasu.
2: Různí sběratelé, byla tady i skupina Olympik, Petr Janda, potřeboval opravit zrcadlo. Ale chodí tady hlavně lékaři, protože mají strašně těžkou práci, takže to mají jako koníčka starožitnosti a sbírají různé obrazy, takže potřebují rámy.
1: Ono je to takové uklidňující, že všechno najednou funguje, jak má.
2: Každý den je něco jiného. Nedělám nikdy stejnou práci.
1: Mně se to v tom vašem ateliéru nesmírně líbí, protože vy to máte v takovém starožitně industriálním stylu.
2: Ano.
1: Ivet, tady vidím dvě figurky.
2: To je panenka v rokokových šatech a mladý muž.
1: Pojďte se mnou na vece.
2: Zrcadlo je tady ve starožitném rámu. Jsou tady poličky ze starého dřeva.
1: Ostravský vozík plný uhlí.
2: Ostravský vozík a ostravský koník.
1: Spláchneme? A tady tato stěna je karisiť.
2: Rezavá, to se dává do betonu. Ale mně se líbí, že je to rezavé a že je tam kontrast mezi tím zlacením a tou rezavou železnou karisití.
1: A tady to je království pro ženy všeho věku.
2: To je aby moje dcera, to jsou korálkové náramky a to dávám vždycky klientům. Když si ode mě koupí rám, tak dostanou nějaký náramek.
1: Čili vy máte s vaším manželem, kterého jste poznala v Opavě, že?
2: Ano, kvůli práci.
1: Dvě dcery a ty se jmenují?
2: Simona a Zoja.
1: Tady procházíme přes, já bych řekla, ocelové pancéřové dveře, ale vy máte takové jakési postříbřené.
2: To je takový speciální nástřik a na tom mám nalepené zrcadlo.
1: Pojďme se podívat ještě do další místnosti. Iveto, co je tahle ta nádherná skřínka?
2: Tak to je renesanční skřínka z roku 1635.
1: Dřevěná.
2: Dřevěná, vyřezávaná. Tajné šuplíky, ke kterým se můžete dostat jenom klíčem, které musíte správně otočit. Renesanční zámek. A když se vytáhne tady ta pojistka z boku, tak je tam tajná skříňka, která je pod boční stěnu. A tam je tajný šuplíček, zásuvka. Ano.
1: Funguje. Čili, když bych byla bohatá, tak tady bych si dala ty nejcennější věci, zacvakla. A teď tam dáte ještě tu stěnu, že?
2: Boční stěna a pojistka.
1: Teď zhora klíčem zamknete s obou stran.
2: Aby nikdo nevěděl, že tam je ten klíč.
1: Jaký to je pocit, když se k vám dostane takový klenot?
2: Krásný. Protože je to tak stará věc, že to nevidíte možná ani v muzeu. Je to ze šlechtičného rodu Pálfyho, z hradu Děvín.
1: Co na tom budete opravovat, restaurovat?
2: To už je zakonzervované, opravené, ale jsou tam ty dírky od červotoče, aby to bylo vidět, že to je staré.
1: Takže zase potvora červotoč.
2: Ano, ale je to napuštěné, takže už nemá šanci se tam dostat.
1: Iveto, co vás na tom baví, na tom restaurátorství?
2: Jsem měla od malička takový pocit, že musím opravovat ty staré věci, které jsou rozbité. Jsem to natírala pořád. Chtěla jsem vidět, jak to bude vypadat, když je to opravené. To mě baví.
1: Vaše první restaurátorská, ještě dětská práce?
2: Jsem našla bronz prášku. Jsem si myslela, že je to zlato. Tak to byl takový poklad a to mě tak úplně zaujalo, možná už v 5 letech. A mi to zůstalo doteď.
1: Tak jste si šla vlastně za svým snem.
2: Ano, ale mám ráda jenom ty zlacené rámy. Zlato jako takové nemám ráda. Mám ráda spíš stříbro. Nelíbí se mi zlato, ani šperky, zlato nemám ráda. Asi proto, že toho mám práci hodně.
1: Jsem tam při prohlídce nějakého zámku je dávána taková hádanka. Kolik na tuto stěnu pozlacenou padlo podle vás zlata? Tak jak to je? To jsou takové plátečky.
2: Ano, je to 1/10000 milimetru. Je to strašně tenoučký plátek a ten rozpočet se dělá velmi složitě. To není rovný povrch. Kolikrát mi pomáhá v tom i manžel. On je stavební inženýr, tak tomu rozumí. Takže potom ve výsledku je to velký rozdíl. Když se seknete o metr, tak zlato je hrozně drahé, 24 karátové. Takže se musí dávat velký pozor na to.
1: Iveto, mohla bych vás poprosit, tamhle vidím dole takové krásné hodiny, že by zahráli?
2: To jsou porcelánové hodiny.
1: Berete klíček.
2: Z roku 1830. To je půl. Takže jednou to odbilo a teď celou.
1: Iveto, moc krát vám děkuji a přeji vám stále tak zlaté ruce.
2: Děkuji.
1: Od paní Ivety Vasiliadu ze Staré Bělé, Dagmar Misařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Naším pondělním hostem bude muzikant, skladatel a jazzman Boris Urbánek. Zakladatel a ředitel Jazz Open Ostrava nás pozve na letošní 20. ročník festivalu. V rozhovoru, který natočila Kateřina Huberová, zavzpomíná, představí festivalové hvězdy i sbírku klavírů.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Hezké odpoledne, posloucháte Český rozhlas Ostrava a je víc než jasné, že je čas pro naše rozhlasové listování. Dnes uslyšíte premiéru čtvrté části četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. S obyvateli domu ve Slezské Ostravě se začíná dít něco zvláštního a mohou za to jedny dveře, které jsou doslova prapodivné. Příběh Anny a Petra vypráví Magdaléna Holcová, kterou režijně vedl Petr Gábor.

0: Aně se zdálo o babičce. Nic neříkala. Pouze se nad ní rozprostírala jako obloha. Rozvlněná vrázčitá tvář splývala s prošedivělými vlasy. Zavrtila hlavou a otočila se k Bílému domu, který byl doposud skryt za jejími zády. Pak zvedla prst pravé dlaně a zakývala jim třikrát ze strany na stranu. Ze tmy k ním dolehlo zařechtání koně a dusot kopyt. Anna sklonila oči ke svým dlaním, černým jako noc kolem. K nohám se jich dokutálely dvě zářivě bílé perly. Zvedla zrak. V babičině obličeji zely dvě černé díry. Probudila se. Málem vykřikla, když nad sebou uviděla nakloněnou postavu. Byl to Petr. Děje se něco? Hlesla Anna. Stalo se něco Vašíkovi? Všechno je v pořádku, pronesl tiše. Ale musím ti něco ukázat. Pojď. Přikývla a následovala ho. Dveře do studia byly pootevřené. Vystupovala z nich záře jako z kosmické lodi. Přestihla se, že touží poznat, co se za nimi skrývá. A v zápětí opět ne. Chtěla se otočit a utéct. V místnosti na ní čekal přízrak? K jejímu zděšení ji Petr vedl právě k němu, ale pak skrze něj prošli a ona si rozespale uvědomila, že je to pouhá projekce. Zaslechla vzdálenou hudbu. Zněla blíž a blíž. Kam mě to vedeš? Zeptala se. Na ples, řekl téměř radostně. A pak pootevřel dveře, které tam předtím nebyly. Vyděšeně na něj pohlédla. Už nebyla v polospánku. Už byla zcela vzhůru. Je to dobré, Ani. Uvidíš. Tak pojď, uklidňoval ji. A ona šla. Oděná pouze do noční košile překročila práh a bosýma nohama se dotkla studeného linolea. A sotva tak učinila, zapomněla na veškerý strach, který jí ještě před okamžikem svíral hrdlo. Linoleum mělo stejnou nafialovělou barvu, jakou si pamatovala. Okna byla ozdobená řetězy z krepového papíru a na každém parapetu stála váza z hyacinty. Cítila jejich pronikavou vůni, která rozjitřila všechny vzpomínky na domov a na dlouhý čas, který v něm strávila. Zamávala na ní Stella s pihovatými tvářemi. Stella byla jedna z jejich nejlepších kamarádek v domově. Nikdy ho neopustila. Anna si prohlížela tváře dětí, které znala. Dětí, které vyrůstaly stejně jako oni, bez otců a matek, v třípodlažní betonové konstrukci obklopené lesy na okraji Liberce.
1: A teď tu mám jednu speciální píseň.
0: Ozvalo se z reproduktorů.
1: Chytněte dámu za ruku a proveďte ji životem.
0: Tohle se nikdy nestalo, pronesla tlumeně, neschopná pochopit, co se to děje. Režim domova byl jasný. Děti vyrovnané v řadách, pravidelný režim a občas venkovní hry. Nestalo, přisvědčil. Ale teď už jo. Ozvaly se první tóny. Nemohla zaznít jiná písnička než tato. Samozřejmě. Sestřička od Roučného. Jejich historie, kterou stvořil úplně cizí člověk. Zapomněla na všechny neklidné sny, prostě se jenom nechala unášet hudbou, již důvěrně znala, ale která byla autentická pouze v tomto jedinečném okamžiku. Je to sen? Zeptala se. Kouzlo, zašeptal nakloněný k jejímu uchu. Někdy se dějí. Vybavila se jí další zapadlá vzpomínka. Černobílý diapozitiv, zastrčený tentokrát do promítačky její mysli. Seděla ve tmavé světnici a sledovala starou ženu s šedivými vlasy, zpívající starou píseň. A pak spatřila napravo od sebe pohyb. Kdosi se posadil na posteli a hladově zalapal po dechu. Člověk, jenž byl před chvílí ještě mrtvý. Ano, kouzla se někdy děla. Přitiskla se k Petrovi, a nechala se vést. Když se probrala, Petrovo místo vedle ní bylo již prázdné. Měla ukrutný hlad. Dali si s Vašíkem k snídani marmeládu a vánočku. Doslova jí zhltla, zatímco Vašík ji udiveně pozoroval. Události poslední noci připadaly Aně trochu zamlžené, ale s jistotou věděla, že se skutečně staly. Jakmile vyšli ze dveří, Petr ji svlékl. Ještě teď cítila chvění, které se po několika minutách dostavilo. Tohle tajemství bylo jenom jejich. Z dálky slyšela, jak na ní Vašík mluví, a tak odtrhla svůj pohled od prázdného talíře. Můžu si jít hrát? Tahal jí Vašík za rukáv, aby se domohl pozornosti. Přikývla a zadívala se z okna. Černé větve dubu se rozpínaly do stran, jako by se strom na zahradě snažil v boji s větrem udržet rovnováhu. Vnímala i ty nejdrobnější kontury mraků. Zdálo se jí, že slyší hudbu. Nový záblesk před očima. Tentokrát se ovšem nejednalo o výjev minulé noci. Tahle představa byla barevná, bobtnala a měla vůni. Natáhla se pro tušku a papír a začala kreslit. Pevnými, ostrými tahy, zároveň si vedle zapisovala ingredience. Nezastavovala se, protože se bála, že by ten záblesk inspirace okamžitě ztratila. Po necelé minutě hleděla na dort ve tvaru propletených rukou, jehož korpus měl skořicový základ a náplň z kokosového mléka a vanilky s troškou rumu. Tohle způsobily ty dveře, uvědomila si. Chytila se okraje pracovní desky. V krku ucítila žaludeční šťávy. Zakryla si ústa dlaní a odpotácela se do koupelny. Do nosu jí stoupala hořčičná pachuť snídaně. Přes zavřené koupelnové okno slyšela motory vzdálených aut, které snad nikdy do jejich ulice nezabloudily. Celé město jakoby proplouvalo kolem nich. A uprostřed toho všeho pouze oni a tento dům. A jeho dveře. Opatrně se postavila, třesoucí se kolena lehce zaprotestovala. Zatáhla za splachovadlo a poslouchala, jak voda mizí trubkami do podzemí. Na dotaz Roučný dům Ostrava Google nabídl přesně 0 odpovědí a tak zkusila zadat celou adresu. Vyskočilo na ně pouze pár očekávaných odkazů, rejstřík a oznámení z úřední desky. Zkusila prohledat diskuzní fóra, ale jedinou možností, kterou našla, bylo obrátit se na městský úřad. Nebo se zeptej starousedlíků. Zněla jedna z rad. Jasně, proč ne? Vyslovila Anna tiše. Stejně to měla v plánu. Vyšla před dům, kde Vašík zrovna přivazoval imaginární bandity ke stromu. Anna zamířila k Lindinu domku. Brett zaštěkal a přiběhl k plotu, aby ji přivítal. Krátce zazvonila a vstoupila na zahradu. Sousedka otevřela dveře ve chvíli, kdy už stála na schodech. Lindo, znala jste toho muzikanta, co kdysi bydlel v našem domě? Zeptala se Anna po krátkém pozdravu. Jmenoval se Roučný. Stará žena zavrtila pomalu hlavou. Už jsem vám říkala, že jsme se nastěhovali až po smrti Dominikových rodičů. A to byl ten dům už nějakou dobu prázdný. Váš manžel o něm nemluvil? A proč by měl? Linda trochu překvapeně povytáhla obočí. Zajímavým dům dělají až lidé. Děje se snad něco, Ani? Vím, jaké to je přestěhovat se do nového. Sama jsem s tím nějakou dobu měla problém. Jenom jsem měla zlou noc, vysoukala ze sebe Anna. Tak co kdybyste vzala Vašíka a přišla za mnou? Navrhla sousedka. Můžete přinést tu úžasnou knihu, co jste tehdy objevila. Dáme si čaj. Ten to spraví. Anna se otočila k domu, který stál na druhé straně křižovatky. Najednou jí přišel příliš vzdálený. Sevřel jí pocit, že kdyby se k němu teď rozeběhla, už by jej nikdy nedohnala. Zůstal by navždy mimo její dosah i s jejím synem. Vrátila se pohledem k Lindě. Tak dobře, stejně jsem vám chtěla popsat ten dort, co bych chtěla upéct na vaši oslavu. Vy už jste ho vymyslela? Anna rozpačitě pokrčila rameny. Ještě ne úplně. Věděla, že lže, návrh byl kompletní. Snad nikdy v životě s žádným jiným návrhem nebyla tak jistá. Budu hned zpátky. Oznámila a vydala se naspět k domu. Stál na místě a čekal. Jako poslušný pes. Režisér Valica je po zkoušce pozval do baru v předsálí. Petr si slíbil, že si dá na nejvýš 3 piva a půjde domů. Dnešní zkoušku prožil jako v tranzu. Slova se z něj řinula s neukojitelnou dravostí. Replika střídala repliku a tam, kde měla být pauza, mlčel. Když skončil, podíval se na Valicu, který seděl a nic neříkal. Zvu vás do baru, pronesl po chvíli, což kolem stolu vyvolalo bouřlivý potlesk. A tak byli tady, v šumu hlasů a cinkotu sklenic. Petra zalilo horko. Omluvil se, rychle vstal od stolu a vyrazil k východu. Rozrazil dveře, popošel stranou a zalapal po dechu. Zaposlouchal se do vzdáleného řinčení tramvají a zpěvu fanoušků Baníku, kteří se vraceli z tahu. Barové dveře se otevřely a hlasitě bouchly. Jsi v pořádku? Zeptala se Jitka. Ustaraně sledovala jeho bledý obličej. Přikývl. Jitka pokrčila rameny. Pak vytáhla z kapsy balíček cigaret a jednu si zapálila. Když jsme se na tebe přišli podívat do klicperáku, Šimon o tobě nebyl úplně přesvědčený. Musela jsem ho hodně přemlouvat, ať ti dá šanci. Chvíli mu trvalo, než si uvědomil, že vyslovila Valicovo křestní jméno. Povytáhl obočí. Jestli mi tohle mělo nějak pomoct, tak vydrž. Potáhla z cigarety a vydechla těžký kouř. Přiznávám, že jsem si chvílemi říkala, že už to v sobě nemáš. Že mě nejspíš zblbla nějaká nostalgie nebo co. Protože jsem si pamatovala, jak jsi byl v pohádce skvělý, ale konec cigarety zasvítil a pohasl. Ale dneska si nám všem vytřel zrak. Byla to jenom zkouška, namítl. Sám víš, že to není pravda. Přistoupila k němu. Tahle hra tě může vystřelit hodně vysoko. Petr si vybavil škvíru ve stěně a světlo, které společně s hudbou prostupovalo až k jeho uším. Ještě včera byl herec, který přecenil své schopnosti. To všechno se změnilo poté, co z těch neexistujících dveří vyšel. Když ráno volal Aně, cítila to stejně. Taky se změnila. Chtěla dveřmi projít znovu, stejně jako on. Vzpomeneš si někdy na školu? Vrátila ho Jitka zpátky do přítomnosti. Občas, přiznal. A vzpomeneš si občas i na mě? Narovnal se. Nejsi mrtvá, abych na tebe vzpomínal. Víš, jak to myslím, odtušila Jitka. Stála jen kousek od něj. Kromě dýmu z cigarety ho zaštípaly do očí i vzpomínky. Bylo to po premiéře Zimní pohádky. Zapadla opona za jejich třetím návratem na jeviště a lidi v sále pořád tleskali. Podívali se na sebe a najednou ho objímala a líbala. Byly to vteřiny, ale někdy jsou i vteřiny příliš dlouhé. Pořád vzpomínám, jak jsme spolu hráli, přiznala tiše. A dneska, když jsem tě tam viděla, překonala posledních pár centimetrů a políbila ho. Byli znovu za oponou, v pološeru zataženého jeviště a lidé jednohlasně volali jejich jména. Vzali za ramena a odtáhl. Nemůžu. Měla trochu přivřené oči, ale když slyšela odmítnutí, doširoka je otevřela. Tiše se zasmála. Ale chtěl bys. Zavrtěl hlavou a poodstoupil o krok nazpět. Prošel kolem ní, ale už nezamířil zpátky do svítící budovy. Pokračoval příčnou ulicí směrem k řece a kopcům. Ostravu začala přikrývat tma a přes smogová mračna probleskovaly na nebi první hvězdy. Anu našel v ložnici sedět na posteli. Tvář měla napjatou, ruce složené v klíně. Čekala na něj. Omlouvám se, povzdechl. Měl jsem tě zavolat, že se trochu zdržíme, ale režisér to navrhl. Ty dveře. Přerušila ho a poprvé, co vešel do pokoje, se na něj podívala. Co myslíš, že jsou zač? Rozhodil rukama. Nejspíš nějak souvisí s Roučným. O tom by se vědělo. Nemyslíš? Komunisti skryli všechno, co se jim nějak nehodilo do krámu. Zauvažoval nahlas. Bulvár tenkrát neexistoval. Mohla si doma chovat tygra a nikdo o tom neměl ani šajn. Mít v domě bránu do jiného světa je něco trochu jiného, než chovat tygra. Odvrátila od něj pohled a zadívala se do prázdné bílé stěny naproti posteli. Když jsem vešla dovnitř, přestala jsem kulhat. I popáleniny byly pryč. Odhrnula si ruká v noční košile a odkryla staré jizvy, které pokrývaly značnou část jejího těla. Dokonce jsem na ně ráno zapomněla, přiznala úžasle. Petr znal každý záhyb jejího těla, každou z těch jizev. Neuhýbal před nimi. To udělal pouze jednou, když jí v liberecké nemocnici poprvé měnili obvazy. Nevím, jak bych to mohl popsat, odmlčel se. Ukazuje nám to, co mohlo být. Nějakou alternativní realitu nebo tak něco. Zatraceně však víš, že tomuhle nerozumím ani zamák. Není důležitější, co to dělá, než jak to funguje? A co to dělá? Reaguje to, odpověděla rychle. Dává nám, co zrovna potřebujeme. Posadil se vedle ní na postel a objal ji kolem ramen. Opřela se o něj celou svou vahou. Vedle sebe měla rozložených pár skic s návrhem dortu. Naposled jsem se takhle cítil, když jsem se zkouřil hašišem, řekl Petr pološeptem. Ale vlastně to bylo dost slabý ve srovnání s tímhle. Zavřel oči. Viděl Valicův výraz, když konečně správně pronášel repliky. Viděl Jitčin výraz, kterým ho sledovala spoza opory cigaretového kouře. Něco ti řeknu. Na zkouškách to doteď nešlo nejlíp. Ale dneska? To bylo něco úplně jiného. Nechci přestat. Nemáš strach? Zeptala se Anna. Ty snad ano? Zeptal se a políbil ji do vlasů. Představa, že by za dveře znovu nevstoupili, byla pro ní skličující. Necítila strach, právě naopak. Podívala se na Petra, ale bylo jí jasné, že odpověď už zná. V sobotu vyrazili na haldu Emu, jak jim doporučila Linda. Šlo o nahromaděnou hlušinu z nedalekého dolu Trojice, z jedné strany zarostlou vysokými stromy. Ze země stoupala pára. Petr namluvil Vašíkovi, že je to dech draků, kteří spí pod jejich nohami. Vyšli na vrchol nabízející panoráma starého dolu a kouřících komínů. Než se vydali na výlet, měla Anna trochu obavy, ale noha se to dopoledne téměř neozvala. Ti draci jsou všude kolem, oznámil Vašík vážně. Doslova země draků, souhlasila Anna. Stromy nad jejich hlavami šuměly a vrhaly dlouhé stíny. Vašík se držel několik metrů před nimi. Klackem prozkoumával terén v touze najít vchod do dračí sluje. Co naše nová sousedka? Jaká je? Zajímal se Petr. Anna zaváhala, ale nakonec mu převyprávěla Lindin příběh. Když skončila, byl chvíli sticha. To je dost drsný. Vrhl na ně letmý pohled. Řekla si jí o tátovi a mámě. I o domově, přisvědčila. Nekomentoval to. Se sklopenou hlavou sledoval cestu posetou oranžovými zbytky rozbitých cihel. Věděla, co bude jeho další otázka, ale ani tak si nepřála, aby přišla. Takže si jí řekla úplně všechno? Semknula rty a zavrtila hlavou. Jednou ale nejspíš budeš muset. To vím taky. Opáčila ostřeji, než zamýšlela. Nic špatného jsem tím nemyslel. Pokusil se jí chytit kolem pasu, ale unikla mu. Pochopil, že bude lepší mlčet. Po půl hodině znovu vkročili do své ulice. Vašík se rozběhl po chodníku podél plotů jednotlivých vil. I přes slunečné odpoledne byla ulice pustá. Anna se dívala do oken domů, ale ta jí odpovídala obvyklým způsobem. Nejsme doma, nikdy jsme ani nebyli, nechceme, abys nás viděla. Když vešli brankou na zahradu, uviděli Vašíka, jak zaujetě šťourá klackem do něčeho před schody. Petr přidal do kroku, ale v tom se Vašík otočil. Zabili to draci, tati? Konečně spatřili, do čeho jeho syn píchá klackem. Na zemi ležela černá hrouda chlupů, uprostřed níž se šklebila roztažená růžová hvězdice. A napevně stiskla Petrovo nad loktí, cítil, jak mu kůže zarývá nechty. Raději mi ten klacek dej, vybídl klidně syna. Na mrtvá zvířata se nesahá. Chlapec zapátral v jeho očích. Kvůli nemocem? Přesně tak, přisvědčil Petr. Mohlo to srazit auto, slyšela sama sebe Anna. Prostě se to odplazilo z cesty a umřelo to u nás na schodech. To se stává. To nebylo auto, oponoval Petr. Krtci nelezou na cesty, ale nebyl to ani drak. Mohl být prostě jenom nemocný. Tak mi ten klacek dej. Vašík na okamžik zkoumal otcovu nataženou dlaň a poté do ní vložil ulomenou větev. Petr se rozmáchl a hodil klacek přes plot. Dopadl do vysoké trávy na svahu. Krtek, zopakovala Anna tiše a sledovala stopy hlíny, které k ním vedly ze zahrady. Několik metrů od dubu pak uviděla krtinec. Zajdu pro pytel, oznámil jí Petr. Co s ním uděláš, tati? Zajímal se Vašík. Spálím ho. Podíval se na Anu, která přikývla. Chytila synka za ruku a pomohla mu na schody. Vašík se jen neochotně nechal dovést ke dveřím. Upřeně sledoval mršinu, která se jim usídlila před domem. Chci to vidět, mami! Zabouchla dveře a nechala za nimi jak mrtvé zvíře, tak otázky.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava skončila premiéra čtvrté části 12-dílné četby z románu Jiřího Klečky Papírové domky. Pro rozhlas text upravil sám autor v dramaturgii Evile Nartové. V režii Petra Gábora účinkovala Magdaléna Holcová. Technicky na pořadu spolupracoval mistr zvuku Aleš Huber. A ještě doplňující informace, pátou část uslyšíte na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava za týden ve stejném čase.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pardubickou explozii by podle ministra průmyslu bylo nejlepší prodat ještě letos. Opravený park v Ostravě porubě obzvláštní pavilon z 3D tiskárny. Těšínské divadlo dnes otevře střešní terasu s hvězdárnou. V noci přijde déšť a zítra se ochladí na 19 stupňů. Příjemný podvečer přeje Michal Šofer. Státní společnost Explosia by bylo nejlepší prodat ještě letos nebo v příštím roce. V diskusním pořadu Poledne s Moravcem to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. O prodeji výrobce výbušnin a plastické trhaviny Semtex ale podle něj zatím není rozhodnuto. Stát vlastní pardubickou Explosii od roku 2002, koupil ji tehdy od Agrofertu. Zájemců o koupi je podle Havlíčka zhruba 6, jsou mezi nimi české i zahraniční zbrojařské firmy. Explosia je teď podle ministra na vrcholu a prodejem by stát mohl získat až 17 miliard korun.
2: Z mého pohledu by stálo za to zvážit skutečně strategický kapitál, to znamená takový, který by tam vstoupil a stát by tam nechal třeba nějakou zlatou akci a měl by tam možnost něco ovlivnit. V tu chvíli by vlastně neskutečně posílil tu společnost, zabezpečil její rozvoj do budoucnosti, eliminoval ty konkurenční tlaky, které nepochybně budou a stát se jim těžko bude schopen bránit.
0: Opoziční strany ale možný prodej Explosie kritizují. Podle něj nich by se jednalo o prodej firmy ve strategickém odvětví. Nemělo by nyní vůbec se přemýšlet vzhledem k bezpečnostní situaci ve světě. Doprostřed zámeckého parku v Ostravě Porubě nechá radnice instalovat pavilon vyrobený metodou 3D tisku. Přístřešek poslouží jako místo konání menších kulturních a společenských akcí. Dlouho zanedbaný park prochází celkovou obnovou za desítky milionů korun. Podle starostky Poruby Lucie Baránkové, Vilanmové, tam budou i svatby.
3: Předpokládáme, že bychom tam mohli oddávat, protože je to poměrně blízko radnice, takže určitě i to se dá využít. Jsou tam nové výsadby květin v různých místech, aby nebyly ve stínu, aby byly na místech, kde opravdu jsou perspektivní.
0: Diváci se dnes poprvé podívají na střešní terasu Těšínského divadla. Nový komorní prostor s hvězdárnou vznikl při velké rekonstrukci budovy. Původně střecha terasu neměla. Hvězdárenská kupole je funkční, dalekohled ale zmizel. Pozorování hvězd chystá organizace s menšími mobilními dalekohledy, říká vedoucí Těšínského kulturního a divadelního centra Petra Slováček-Rypěnová.
4: Hvězdárna má kapacitu 38 míst, takže v podstatě opravdu pro komorní kulturní akce, ale můžeme právě promítat, můžeme hrát, můžeme dělat nějaké workshopy a vlastně doufáme, že to bude více využitelné, než jenom kdyby to byla jakoby samotná hvězdárna. Sport.
0: Kanadské beach volejbalistky Melissa Humanová, Paredesová a Brandy Wilkersonovou vyhráli turnaj Pro Tour Elite v Ostravě. Ve finále zdolali Nizozemky Raisu Seanovou a Katju Stamovou 21-16, 21-14. V mužském finále se o titul utkají Ondřej Perušič a Jiří Sedlák. Se švédskými obhájci prvenství a úřadujícími mistry světa i olympijskými vítězi Davidem Ahmanem a Jonathanem Wilhelvigem. Počasí. Noc v regionu má být postupně deštivá, od západu bude přibývat oblačnost a zejména v druhé polovině noci a k ránu se přidá déšť nebo přehánky, teploty 16 až 12 stupňů. Zítra přes den čekáme většinou zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, výjimečně i s bouřkami. Večer budou srážky ustávat a později i ubývat oblačnost, teploty 16 až 19, na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 56 počítejte se zdržením mezi Ostravicí a Bílou. Nad přehradou v zatáčce číslo 6 havaroval motorkář. Záchranáři na místě a tvoří se tam kolony v obou směrech.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Hvězdné návraty.
5: Automechanik, loutkoherec, divadelník, zpěvák, sportovec, komik, smečař, bavič i moderátor. Tím, vším byl a mnohdy i je, muž, který je pojítkem všech dnešních filmových, televizních i rozhlasových ukázek v našem pořadu. Příjemnou zábavu vám u toho přeje Patrik Rozehnal. Zmiňovaný komik se narodil 25. dubna roku 1942 v Horní Cerekvi na Vysočině. Než bych vám ale o něm vyprávil sám, předvede vám svůj život ve zvukové a pantomimické zkratce. Už se nám dere na svět.
6: Mami, můžu?
5: Komentář vám obstará Bolek Polívka.
7: Člověče, to musí být vaši radost. Narodil se nám dekrej pták. Co jdeš do školy?
6: No. Jsem šel ze školy.
7: No takhle. Jsem myslel, že jsi měl dvě školy, víš? Jo, jo. Aj, koloběžka, to poznáme. Ano. Motorka?
6: Pionýr.
7: Pionýr.
6: Ano. Vojna, ano.
7: Odezdáváš samopal?
6: Ne, vojna není kojná.
7: Jo, takhle.
6: Ano, takhle.
7: A? Gorilý samec?
6: Ano. Ano. Ano. Ano.
7: Počkej, to jako vím, jako že jo, ženíš se, ale proč to říkáš tolikrát?
6: Já jsem se ženil čtyřikrát.
7: To je zkratka, samec.
5: Dámy a pánové, bavit nás dnes bude Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Josef Laufer. Ale zábavu nám dnes obstará především Josef Dvořák.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Je to vynikající groteskní komik. Jeden z mála, který ještě dnes ctí takzvaně starou školu. Je to báječný herec, který vlastně ale hercem vůbec původně být nechtěl. Jako malý spíš vyváděl různé skopičiny a bavil celou třídu. Zatímco ostatní kluci si čutali někde fotbal, tak on poslouchal v kostele, kam chodil s rodiči, něco, čemu nerozuměl. A aby si ukrátil dlouhou chvíli, tak se zavěšoval zuby za rantl kostelní lavice. No a cíleně si tak dlouhá léta tvaroval svůj pověstný předkus. Než si o Josefu Dvořákovi povídat, co ho přivítat rovnou tady u nás v pořadu. Dobrý den.
3: Dobrý den. A jakže se ten pořad jmenuje, co teď v něm já vystupuji?
2: Je to pořad Hvězdné návraty, kde se v podstatě naši posluchači pobaví.
3: Přátelé, jestli můžu poradit, přelaďte si.
2: Jako pokaždé, tak i s vámi na začátku musím vyřešit otázku, co byli vaši rodiče?
3: Rodiče, chudí. Rodiče byli chudí, povoláním byli chudí, ale ne na duchu. Tatínek i maminka byli báječní lidi. Maminka vyrostla v hospodářství, ale v malinkatým opravdu. Oni měli pár, nějak jednu krávu, to krávo jako kravičku a nějaký políčko, nějaký záhumenek a protože všechno se to zavčas odevzalo do JZD tenkrát. A tatínek byl vyučený pletařský dělník a maminka dostala od svého nevlastního tatínka v Horní Cerekvi jí, já nevím, jestli koupil nebo pronajal obchod. A takový kšeftík, kam se vešla akorát ona za pultík a jedna, dvě, možná tři zákaznice, víc nebo zákazníků, víc lidí tam nevešlo. To bylo strašně malinkatý, ale oni byli hrozně pracovitý. Tatínek třeba, když se vrátil z práce v té pletárně, tak sednul na kolo a objížděl vesnice a svážel máslo. A tenkrát každý ten hospodář skloukal máslo doma, svrtěl a ty šišky másla zabalený v pergamenu, on svážel do toho krámku, tam měl od truhláře vyrobený takový bedničky, to máslo do toho uložili, zajistili to nějak proti tomu, aby se to nerozteklo, odvez to na dráhu a posílal to do velkoobchodu, do Děčína. A takhle se živili. Já jsem ho obdivoval, jeho to bavilo. On to dělal rád. A říkám, Pepíčku, a my jsme si za rok s maminkou našetřili na zařízení celého bytu. Tak on ten byt byl tak malý jako ten krámek, tak ono to šlo zařídit snadno. Ale oni se opravdu vážili desetníku a dokázali s ním hospodařit. Jo. Ale já to mám možná po nich, že jsem spořivej, někdy až lakomej. Protože já se bojím jedné věci, zůstat jednoho dne na ulici bez peněz. To je takový celoživotní trauma, ne, že bych večer co večer kvůli tomu bulel a natahoval, ale to je takový vzadu zasunutý, že to je strašný osud člověka a tomu nechtěl bych, aby mě potkal.
2: Mám pocit, že Josef Dvořák se o svůj život bát nemusí. Ale abychom si také pustili kousky jeho hereckého talentu, nachystal jsem hned na úvod známý seriál z pera Jaroslava Dítla v pořadí 24., který tehdy Československá televize natočila a vy už podle muzik určitě dobře poznáváte, že mám na mysli Nemocnici na kraji města. První díl tohoto seriálu se vysílal u nás poprvé 5. listopadu 1978 a protože se Nemocnice u diváků setkala se zcela mimořádným ohlasem, taky následovala už v roce 1981 druhá řada, ze které vybíráme i ukázku, kde manžel Ivy Janžurové, Pepa Dvořák, tak trochu nevěří, že dítě, které čekají, je jeho. S touhle myšlenkou přijde na oslavu svých narozenin domů.
4: Vstupte směle, mladý muži, jste očekáván. Tady vám nehrozí žádné nebezpečí. My dva co teď právě k tobě promlouváme. Ti přejeme k tvým narozeninám hodně štěstí, zdraví, dlouhá léta, promiň, brzkého potomka, pokud možno nejlíp radši hned 2 až 3 najednou. Tak, tady máš něco na sebe, prosím, tak, tady máš něco do auta a teď mi to zase vrať, tak, tady, to je ze všeho nejdůležitější, to se rozbal hned.
3: To je pro mě.
4: No, to přece patří k základnímu vybavení každého.

0: Nic. Navíc jsem ti to sám poradil, tak...
1: Co jsi mě sám poradil?
0: No nezlob se na mě, já na to musím myslet, kudy chodím.
1: Na co?
0: Že to prostě není možný.
1: Aby to dítě bylo tvoje. Tak ono to není možný, jo? Ono to není možný! Ne. Ono není možný! Aby to dítě bylo...
0: Ne,
1: jo, ono to není možný! Ono není možný, abych já měla normální dítě! Se svým mužem, že jo? Všech ostatních to možný, ne? A u mě to možný není, jo?
0: Já ti věřím! No.
1: Ne, ne! Ono to není možný! Co?
2: Pasičko, Martičko, tohle jsou moje nejkrásnější narozeniny.
1: Nestalo se ti nic.
2: Akorát mám furt hlad.
3: Ano, Josef Dvořák jako pan Pěnkava a sestra Huňková samozřejmě nemohli chybět v nemocnici. Ale vrhněme se do začátku. Už bylo řečeno, že Josef Dvořák se narodil v Horní Cerekvi. Ale jako divadelník začínal v ochotnickém spolku v Kadani. Pak působil v kladivadle v Ústí nad Labem, kde jeden čas dokonce dělal ředitele. A v letech 1972 až 1990 byl členem pražského divadla Semafor a v televizi má za sebou více než 800 rolí. Jak po takhle prožitém životu vzpomíná na svůj vůbec první film?
4: První film byl Čest a sláva. První televize byla taková jít na větrnou stráň. To si pamatuju tyhle věci, protože to přijel Pavel Kraus do Kadaně a točili film o panu Štěpánkovi, což byl můj budoucí tchán, to jsem nevěděl. A on byl jeden z prvních lidí, který obsazovali, nebo osidlovali pohraničí. Protože se stal tam někde v Perštejně předsedou Národního výboru. Tak oni o tom točili dokument a já jsem v tom dokumentu si zahrál. Víte, jak jsou ty, jak je ta země malá, jak jsou ty osudy jednoho, druhého z nás blízko. Já jsem v té větě, v tom filmu měl říct jako jenom mimicky. Vy víte přesně, to odezřete z pusy, co to je. No, já to musím říct nahlas, protože já jsem vozil v té době pivo, byl jsem řidič pivovarského autáku a tam na mě mával četník, sembák a já jsem se vyklonil z okýnka a pantomimicky jsem mu říkal, jdi do prdele. A to byla moje první věta v televizi. No, opravdu, jako nejsem na ní nějak pyšnej, ale tak já jsem ji nevyslovil nikdy.
3: Zamíříme teď opět za zábavou. Co třeba do ringu? Do pořadu tehdy Československé televize, kde se objevovaly známé tváře z řad herců i zpěváků. No a Pepa Dvořák se potká se zpěvačkou Věrou Špinarovou.
0: Umí zpívat z lístku?
5: Jak z lístku?
0: Dokázala by si zaspívat třeba zadní stranu tramvajového lístku? To jsem ti připravil takový malý překvapení. Tady máš text.
5: Já to nevím.
0: Nevím, to je typická ženská. Co nevím, ty můžeš říct, já můžu nebo nemůžu. Chci nebo nechci, ale já nevím, co to je.
5: Když mě to, Pepiku, připadá takový textově, jako slabší.
0: Ty chceš říct, že text na jízdence je textově slabší? No, možná jsem se přeslech. Nezlob se na mě, ten text tam není kvůli tomu, aby byl slabší nebo silnější. Já znám písničky, kde text má být slabší nebo silnější.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A je to další povídání o Josefu Dvořákovi, který umí skoro všechno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tak zaprvé, vyučil se jako automechanik, nakonec ve filmu i automechanika hrál. A to ve snímku Jáchyme, hoď ho do stroje. Ve svém skutečném životě, ale ještě než se stal hercem, také jezdil s pivovarským vozem. Umí moderovat, dabovat, hrát, bavit lidi, psát a vlastně i zpívat. A co je zvláštní, že jako jeden z mála herců umí zahrát i ženskou roli. Vzpomenete si ještě na Polednici, tu, která se hrála v Semaforu?
2: No, to je taky známá příhoda, to s Opáknem. Klidně já jsem byl v Semaforu, jatej už, smlouvu podepsanou, ale nebyla pro mě role. A to mi zase tolik nevadilo. Jenomže tím pádem nebyly ani peníze a abych to upřesnil, ta smlouva nebyla podepsaná. A já už, protože jsme jako Kladivadlo a Semafor patřili pod jednu firmu, Státní divadelní studio, tak mě jenom přebukovali v občance razítka. Kladivadlo jsem opustil, protože to se nezadržitelně řítilo do maléru, protože to byla, začala normalizace a ty místní úředníci odmítli tomu divadlu odpustit, teda vzít ho na milost a tak ho prostě tlačili prostě do kanálu, zničit ho. Ale šel jsem se podívat do Semaforu na představení a druhý den jsem měl odevzdat klíče v kanceláři, protože já byl ředitelem Kladivadla proti svý vůli, já nikdy nechtěl nic šéfovat. Tak jsem šel panu řediteli vrátit klíče s tím, že nevím, co se mnou bude, ale u divadla končím. A ausgerechnet ten večer předtím jsem dostal nápad jít se do Semaforu podívat. A tak jsem si sednul a za mnou seděl Suchý. A po pauze se, říkal, se mě ptal jako ředitele, co budete dělat příští sezonu? Já jsem říkal, nic. Říkal, zajímavý dramaturgický plán. Já jsem říkal, končím, vracím klíče. Říkal, pojďte k nám. Je zvláštní, že některé takové věci, které měnějí život, se odehrajou tak úplně, jako kdyby o nic nešlo. Jo. Kdyby bývali, já jsem si vždycky představil, že přijede poselství z Prahy, že přijedou na koních a budou mít nějakou supliku, nějaký tubus a z toho to vytáhnou a zbubnou lidi na náměstí. Tímto vám oznamujeme, že Dvořáku Josefovi, narozenému 25.4.1942 v Hornice Rekvi, je nabízená role v tomto divadle. Ne, nic takového, jenom takhle padly dvě věty. Já jsem říkal, no já bych to vzal, ale museli byste vymalovat tady, to už jsem se blbnul. No a tím jsem byl přijatý, jenomže, a tak jsem chodil do divadla, protože to bylo v lednu a všude byla zima, akorát v divadle se topilo, tak jsem se tam chodil ohřát a oni zkoušeli. Blaze je herci, když ostatní zkoušejí a on nemusí. To je neuvěřitelné, jak rychle jdou texty těch cizích lidí do hlavy najednou. Mě to tam padalo a já jsem nemusel, jo. Jenom jsem seděl, o pauze jsem si doběhnul do automatu, do koruny, tam jsem si dal, to jsem měl spočítaný přesně párek a dvě piva, dvě desítky, to jsem vypil a jupí zpátky do divadla. A pak jsem měl ještě na jedny cigára, to jsem měl našpérovaný z ústí, protože jsem předpokládal, že tak minimálně čtvrt roku od nich ani korunu neuvidím. Tak jsem to rozpočítal a dělal to nějak kolem 25 korun na den, to muselo vyjít, jinak bych byl ztracený. A tak jsem chodil takhle do divadla a Renda Tůmová, která hrála Polednici, protože to bylo obsazený jinak, já jsem měl začít zkoušet až někdy po prázdninách. Ta z nějakého důvodu nepřišla opakovaně na zkoušku a někdo přišel na nápad, zase, jak jsme si vyprávěli, že by to někdo měl doaranžovat, tu scénu. A tam seděl Láďa Hrabánek a říkal, tady sedí nový člen, pan Dvořák, tak ať nám s tím pomůže. No to já byl jak závodní kůň, jak chrt, připravený celou dobu, že napěněný, jsem byl nahřátej, prostě leskla se mi srst, připravený vletět na jeviště a teď mě tam pozvali dokonce. Protože jsem viděl předtím, jak si představuje pan režisér, dělal to Jirka Cízler, to představení, a Jirku Cízlera jsem znal z ústí, tak jsem tam vzadu někde v portále čapnul deku, hodil jsem si ji přes hlavu, vlít jsem na jeviště, vysunul jsem pařáty a zasyčel jsem a zaječel, dej se dítě. Oni začali chechtali se všichni. No a tím byl můj osud spečetěnej, jo. Teď začala vznikla debata, jako, že je škoda, to nemůžu hrát. Říkají, proč ne? Tam byli nějaký oportunisti hned. Proč ne? No, protože je to chlap a polednice je ženská. A teď začala zajímavá debata, kdo ví, jakýho pohlaví je polednice.
1: No tak to je jasné. Přece mužského.
3: U lednice dítě stálo, splna hrdla zpívalo, na tranzistor k tomu hrálo, do rytmu se kývalo. Hudba kvičí, nervy ničí, nepeče se pečeně, co si syčí na vařiči, matka křičí zděšeně, mléko prchá, běda, běda, nateklo mi do boty, táta bude bez oběda, pro tebe ty zlobo, ty. Zadek žvaní, moje zlato, hrej si, tu máš kohouta. Jedva matka dořekla to, bouch, bác, letí do kouta. Podlily se krví oči povalené matičce. Pozvedne se, to vyskočí a pak řekne kratičce. Pojď si proň ty polednice, pojď, vem si ho tuláka. Stojí u lednice, nepracuje, huláka.
4: Nejsem dítě.
3: Co je?
4: Nejsem dítě.
3: Hejte, rozpaní. Nezdá se vám náhodou, že jdete nějak tvrdě na věc? Přijde a hned, nejsem dítě. Navíc mi tady rušíte veřejnou produkci.
4: A já si dítě.
3: Zasloužil byste naplácat. Hejte, taková veliká, seberte se jistě. I s těma vašima nestýrařejma požadavkama. Bytě.
5: Tak to ne. Na přicíně jsem zavol a teď vyšla pryč. Já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě.
3: Já si... Nepamatuju, že bych vám kdy co slíboval, jo? Když to nevylučuju, člověk slíbí tamhle něco a tamhle něco slíbí, ale že bych vám slíboval dítě, si skutečně nepamatuju. A jestli, tak jsem teda musel být pěkně vzatý. Hejte, já to připouštím, prosím, slíbil jsem dítě, slíbil, ale vy zase připuste, že jste si na to vymáhání vybrala trochu nevhodný okamžik. My se můžeme sejít jinde, teď mezi štěla počítat, pohovořit.
5: Nic se odkládat nebude, já se odsaď nehnu, dokud nedostanu to slíbený dítě,
4: nejsem dítě.
3: Prosím vás, přece nechcete, abych tady nechal zatáhnout oponu a místo hraní tady začal plnit nějaký blbý sliby nebo co?
5: No ne, to opona se zatávat nemusí.
3: Vy dobytku. Ukažte mi občanský průkaz.
4: Já jsem sem lezla vůbec.
3: Ne.
5: Polednice.
3: Příšej křesní, jo? Věk.
5: FL.
3: Co?
5: No, chtěl jste křesní.
1: Když tak přemýšlím, tak tu polednici jste vpašoval téměř kamkoliv. A na televizní obrazovku ještě jednou, jak se stalo, že polednice Karla Jaromíra Erbena ze Semaforu přes Josefa Dvořáka se objevila v seriálu Jaroslava Dítla Byli jednou dva písaři?
2: No, já, tam to vzniklo tenkrát, ta polednice se tam objevila náhodou, protože my jsme točili se písaři někde v Roztokách u Prahy. Vej statek, který pan Čálek, produkční z krátkého filmu, vyjednal, pronajmul, majitel to opustil na dobu filmování. A my jsme tam natočili, tam se natočil celý seriál, což bylo pro produkci a pro herce strašně výhodný. Jenomže stejně se přihodilo, že na jedno filmování nepřijel autobus s hercema. Něco se stalo prostě a zůstali viset. A teď pan Roháč, tomu bylo líto ten čas prostě promrhat. A tak šel za panem Horníčkem a říká, hele, nemohu by si Mirku napsat nějakou scénu tady, že byste jí s Pepou odehráli? A on říká, no jo, počkej, co by to... Co kdybychom něco připomenuli třeba protože my tady budeme hrát divadlo, že on by něco... Já jsem ho viděl v semaforu, říkal pan Horníček. Co jsme... Chtěl byste udělat kousek polednice? Já jsem říkal, klidně. Tak pojďte. A vzal psací stroj a na psacím stroji napsal stránku. Říkal, přečet si to. Tak já si to přečet. A Roháč říkal, můžeme to jít natočit, zkoušet? Já jsem říkal, já už to umím. A ten Horníček říkal, já taky. A tak jsme během hodiny a půl natočili scénu, která vůbec nikdy nebyla ve scénáři a nic. A když to skončilo, tak pan Roháč řekl větu, kterou si dodneska pamatuju, ale tenkrát jsem ji nepříliš rozuměl. Tak přátelé, to byl poslední moment svobody u seriálu. Na tohle rychle zapomeňte, anebo na to dlouze vzpomínejte. Tohle už nebude. To nikdo neschvaloval. A nikdo nepřišel, nikomu se to nemuselo předkládat. Rup a už to bylo.
1: A jak tedy vypadala ta jediná a na dlouhou dobu svobodná scéna československého seriálu?
6: A nešlo by to, že bych třeba ještě předtím takhle jako vyprskla?
7: Počkejte, jak to vyprskla? To je zajímavý nápad, já vám to nahraju. Zkuste to, zkuste, nejlepší to zkusit. Navrhuji pro tuto ženu trest smrti. Poslyšte, to je výborný. To je výborný.
6: I to plácnutí takhle, že?
7: To je výborný. Ovšem do jiné hry a do jiné postavy.
6: Hmm. Ono to není ještě přirozený, víte? No,
7: ano, teď jste to vystihl. Vy máte veliký talent od přírody, ovšem spíš pro role bytostí nadpřirozených. Vy byste nádherným způsobem zahrála čarodějnici, tedy zahrál čarodějnici, že?
6: Jo.
7: Dokonce čerta byste zahrál. A co by vám nejlíp šlo, jak vás tak vidím, polednice.
6: Že jo? Mm. Ale to je ono. To je... Klidněte, já si jdu do chlíva zkoušet. Já už to cítím v sobě. Hejte, blíží se poledne, dej zvoní zvonec. Din-dan, din-dan, din-dan, dej sem dítě, dej sem dítě.
1: Josef Dvořák tedy odběhl jako polednice, ale teď přichází jako zpěvák.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
8: Celou tu dobu vrtá hlavou, jak vy do toho do všeho tak vidíte.
9: No jo, no.
8: Jak máte přehled.
9: Ale no.
8: Jak se na to dovedete podívat
9: ale...
8: z vrchu. Co no vlastně umíte?
9: Co to?
8: Co umíte?
9: No jo, no, takovouhle otázku jste mi měli položit dřív, že jo? Teď už je pozdě, to, co umím. To...
8: No, počkejte, s takovouhle funkcí musíte něco umět.
9: No, hodilo by se, že jo?
8: No.
9: No, takhle, plavu.
8: No tak tady na náměstí s ním.
9: To je dost nesmysl.
8: A co takhle lítat? Lítáte?
9: No zatím se to po mně nechtělo. No ale kdybyste vy projevil přání, pane režisére, no. To já bych lítal.
8: No?
9: Že já bych lítal, abych se vznesl, já kroužím, no. Já zpívám, já stepuju, já bych plachtil, já bych využíval termiku, zpíval bych zobáček otevřený.
8: Ale když byste zpíval, tak máte fofr, tohle je váš playback.
9: Aha, aby mi to někdo nevyfouk, víte?
8: No.
10: V údolí umetuje, naše Máňa fetuje, u novýho města svítá. Od nějakýho šikuly koupila si šikuly.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Josef Dvořák je hlavně hvězdou televizní. Má za sebou obrovské množství televizních inscenací a zábavných pořadů vyprodukovaných právě před kamerami televize. U filmu ho až takové štěstí nepotkalo. Ale to vůbec není mínus. Nakonec i díky tomu nás může pobavit právě teď v další scénce, kterou jsme nazvali Odposlechy. Karel Šíp je tu jako poslanec a Josef Dvořák s Josefem Náhlovským jsou technici, kteří zajišťují odposlechy. Bavte se dobře při ukázce z pořadu Za oponou v režii Viktora Polesného.
2: Já vás vyťukám,
3: Haló, kdo je tam?
2: Blbej kontakt.
3: Těší mě.
2: Ale ne, blbej kontakt to byl. Teď je slyšet krásně, Venco, řekni něco.
3: Počkej.
2: Zkouška od poslechu. Jo. Zkouška od poslechu. Odposlech slyší. Jde nám to, paráda.
3: Halo, tady je poslanecká sněmovna. Hlásím, že jsou tady se mnou nějaký úplný blbci.
2: Teď slyším krásně. Každý slovo, člověče. Takhle pěkný odposlech jsme už dlouho neměli, Venco, co?
3: Halo.
2: Akorát, že to slyším dvojmo, člověče. Dvojmo to slyším.
3: Halo.
2: No, protože stojíš vedle něj, vole. No nevadí, ale slyším to krásně.
3: Počkej, ale teď dávíte pozor. Vy jste 2.11.
2: Moment.
3: Tohle z toho roku.
2: Jo.
3: Po ránu takhle řek. Žaludek.
2: Pauza.
3: Zvedá.
2: Tady byla větší pauza.
3: Blinkat.
2: To bylo už bez pauzy.
3: Ustel mi v koupelně. Co jsi ti myslel?
2: Aha.
3: Že jsem byl ožralý.
2: No to já si pamatuju, to jsem měl zabrat službu. Jak ta bába tam tak strašně řvala.
3: To byla moje manželka.
2: Jo. Máňa! Maruška, to my známe dobře. A taky dcerku známe. Kačenka, že jo, Katuška. Ty musí být nejmín 20 roků už podle. A podle hlasu, pane poslanče. To bude kus.
3: Počkejte, pánové, jestli tomu dobře rozumím. Vy odposloucháváte celou moji rodinu?
2: A vy se tomu furt divíte?
3: No jistě.
2: Teď my už do vaší rodiny patříme, pane poslanče. Vy byste nás třeba v neděli mohl pozvat na oběd. No jistě, ať Máňa udělá husu nebo kačenu.
3: Počkejte, pánové, abych se v tom trošku zorientoval. Když už jsme se takhle potkali a vidím, že jsme k sobě takhle upřímní a otevřený, můžete mi vůbec vysvětlit, jak vlastně to odposlouchávání celý, jak ono to funguje?
2: Tak to je jednoduchý, tak to si můžeme vyzkoušet, jestli chcete, tak zavolejte třeba manželku, no.
4: Je, počkejte, kluci, na mě,
2: jo.
4: Já se taky napíchnu.
2: No, napíchni se. No,
3: Marie, to jsem zase já.
2: A taky já.
3: Ale v žádný hospodě. Jsem ve svý kanceláři se svýma odposlechama, no.
2: Hele, Marie. Nejste náhodou u toho Tondy z druhého patra, co? Jak kterýho Tondy? Tak si rozumíme, ne? Hele, tady mám tu vaši SMS-ku. Hele, psala. Miláčku, ten blbec šel hlasovat. No. Rozestel postel.
3: Marie, to je pravda tohleto?
5: Vidíš, Karle, ještě že nás máš.
3: Marie, tak tohle si pak budeme muset vysvětlit, jo? No, ahoj.
5: Teda, pánové, vidíte, co?
2: Co vidíme?
5: No tak, jako rozumíte, zatímco já tady v parlamentu v jednom kuse mačkám tlačítko.
2: No tak ona mačká Tondovi.
5: No tak.
2: Senzor, že jo?
4: My jsme hotoví, pane poslanče.
2: Jo, my jdeme.
4: My tak pádíme, mějte se hezky.
3: Počkejte, pánové, kam byste chodili, tak když už jsme se takhle potkali? Teď vy jste vnesli do mého života úplně nový světlo. Nebejt vás, co já bych dělal?
2: No, ale bych věděl, co byste dělal teďko. Moment. Tak za hodinu máte být u Esterky.
3: Vy znáte i Esterku?
2: Esterku přece zná každý. Co tam toho stihne? Hele, to je fantom parlamentu, říkáme.
3: Jak stihne? Co Esterka stihne?
4: Jak stihne? On si myslí, že je sám.
6: Pane poslanče, ta se umí otáčet.
2: Kájo, hele, poslouchej, Kájo. Kamaráde, Pamatuješ, jak si loni měl zápal plic? Hm. 14 dní si byl mimo. Hm. Za tu dobu stačila zmáknout 4 lidovce a 2 komunisty.
5: Ne. Ne.
2: Hele, hele. Halbí.
6: Aspoň, že i tam byli komunisti v menšině, viď?
2: Hele, a jeden z toho zazelenal.
5: Teda, pánové, víte, když už jsme se takhle potkali, ještě, že ty odposlechy jsou, teď vidím, že jsou k něčemu dobrý.
1: V roce 1984 se poprvé v Československu vysílal nový seriál v novém formátu. Jmenoval se Rozpaky kuchaře Svatopluka. Každý díl šel do vysílání jednou za měsíc. A vtip byl v tom, že děj byl rozdělen do několika okamžiků, kdy mělo dojít k rozhodnutí hlavního hrdiny, kuchaře Svatopluka. O tom, co udělá, rozhodovali diváci jednak v televizním studiu a jednak doma pomocí rozsvěcovaných žárovek. Tahle sága byla vlastně na principu původního kinoautomatu, který se poprvé objevil na výstavě v Montrealu. Z toho, jak to mluvím, musí být jasné, že hlavní roli svěřil režisér František Filip Josefu Dvořákovi. A tak se také musím zeptat, Josefe, to jste opravdu před těmi kamerami vařil?
7: No tak něco jsem vařil. Něco jsem vařil, je to šéf kuchař, tak na něj zase toho vaření tolik nevybíde. Nebyl jsem kuchař, já jsem jako řádový kuchař skončil velice rychle. A postoupil jsem na místo šéf kuchaře a ten už tolik nemusí, ale my jsme vařili v pupu 3 měsíce a to je opravdu velký zážitek, bydlet v pupu, neplatit si pokoj, platí vám o produkce, krásný pokoj, já jsem personálním výtahem sjížděl na pracoviště do kuchyně dole a my jsme točili za plného provozu té kuchyně. Takže, protože František Filip nechtěl stavět kuchyni někde, na Kavčích horách, mu to říká, to se pozná, to chce kuchyně, která je zaběhnutá, s personálem, který tam je zaběhnutý, ty budou v tom hrát a do toho se herci jenom vložej. Jenomže tam existovalo opravdu nebezpečí, že to, co my kuchtíme, tak ji může dostat host na plac. Protože to byla taková motanice chvilkama v tom, že to jídlo, které se dávalo, nebylo to často, ale mohlo se to přihodit. Nepřihodilo se to. To jídlo se dostalo na režon a tam už ty číšníci zase lítali, protože oni obsluhovali normálně, mohli klidně potom talíři sáhnout, který jsme uvařili my. To vám řeknu, že to bylo takové jídlo, že třeba pod titulky, kdy nebylo vidět, bylo vidět jenom ruce, tak já jsem třeba dělal guláš. Jo, a František Filip, který no to dohlížel, říkal, ještě tam hoď papriku, to tam hodil takhle papriku, říkal, a ještě pepř, jsem dal pepř, říkal, ještě bych tam dal papriku, to jsem nabral papriku a posypal jsem to, on to viděl v barvách, jo, my jsme vařili v barvách vlastně, to bylo výtvarné dílo. To byla taková záležitost, že to, kdyby dostal nějaký žlučníkář na stůl, tak mu to urvalo, to by urvalo držku i Maďarovi tohle. To vás ujišťuju, to bylo nepoživatelné, to byla exploze, to byla bomba. Tak tomu jsme se vyhnuli. Říkám, nestalo se to, ale tohle nebezpečí tam hrozilo.
1: A víte co? Teď se podíváme na jeden konflikt. Josef Dvořák jako zástupce šéf kuchaře v Grand Hotelu Pup má podezření, že jeden z jeho podřízených během služby pije. A právě teď se zdá, že ho přistih, když si schovával lahev piva.
8: Počkej, Venco. Prozraď mi, jak se to pivo dostalo do toho hrnce?
2: No, že mi ho tam někdo strčil.
8: Ti tam někdo strčil, jo? No. To ty nevíš, co se děje kolem tvýho stolu a kolem tvýho sporáku?
2: Nevím, bylo mi špatně.
8: Ty bylo špatně, je. Takže to ani netušíš, kdo spal tu omáčku.
2: Ty, tak teda, ono se mi tady soustavně nevěří. Takovýhle atmosféře se nedá pracovat.
8: Kam jdeš? No co to povídáš, jaký nevěří, co to blábolíš, kruci?
2: Nejdřív bys měl zjistit, kdo mi tu flašku dal na toho hrnce a chtěl mě tak vodělat, víš?
8: Ten co nechoď nikam. Já jsem neskončil, to zaplatíš tu vamáčku.
2: Budu žádat odbory, aby mě ochránili a vyšetřili, jestli ta flaška není náhodou provokace zrovna od tebe.
8: Co si to do... Ty chceš říct? Ty chceš říct, že tu flašku jsem tam do té omáčky tobě strčil já?
2: To si přeber sám.
8: Venco!
9: Kašli se na něho, teď je to grázl.
8: Je to grázl, Vendulko. Jenomže pod vaší ochranou. Pojďte, jdeme.
1: A k seriálu patří i písnička, která nádherně vykresluje atmosféru v kuchyni a povolání kuchařů. Zpívat bude Valdemar Matuška.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné.

0: Dnes na vlnách Českého rozhlasu posloucháte vzpomínání s Josefem Dvořákem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A tenhle kousek, který je před námi, teď věnujeme společně dětem. A že jich má třeba i v rodině dost. Vzpomínáte si ještě na formeláky z filmu Lucie, postrach ulice? Ano, režisér Jindřich Polák využil dvou nádherných hlasů, Jiřiny Bohdalové a Josefa Dvořáka, aby mohli promluvit paňácové, jeden oranžový, jeden zelený. Zahráli si vedle Žanety Fuchsové, která miluje vládkyni všech moří.
2: Zabraň se, kdo můžeš! SOS!
3: A když jsi chtěl plavat?
2: Boj.
3: Ale neboj!
2: Podívej se, co je vody, já neumím plavat!
3: S.O.S. S.O.S.
4: Vládkyně všech moří bojuje s chobotnicí!
2: To je nápad!
3: Vládkyně všech moří, tak poroučej, no.
2: No, poroučej.
4: Nevzdám se, ty ohavná chobotnice. Nevzdám.
0: A samozřejmě, že tady s námi dnes nemohou chybět ani večerníčkovské seriály. Jsou slavné dodnes. Maxi Pes Fík, Příběhy včelích medvídků nebo Králíci z klobouku. Ale víte, co mě, Josefe, zajímá? Je pro vás jako pro mužského těžké dát hlas ženě, nebo ještě víc holčičce, takové A je ve Fíkovi?
5: Jo, to mi dáváte těžkou otázku, protože to já nikdy nevím. Já patřím do rodu herců, kteří jsou intuitivní, a to vycítím. A vůbec mě nezajímá podle nějaký kód na to, nebo nějaká šifra, jak přistupal k tomu. Mně se najednou mihne před očima figurka, a když jsem ji viděl namalovanou, jo, tak říkal, je, to je ze Sobotky, tahle holka. A už to šlo.
6: Fíku? Co tam děláš?
7: Pravuju, povídá Fík.
6: Ty nevíš, co říkal tatínek?
7: Nevím.
6: Říkal, že to auto je pro kočku a ty jsi přeci pes.
7: No, na něčem se musím učit, ne?
6: Nejdřív se radši nauč psát a číst.
7: Proč by ne?
6: A tak ho Ája vzala sebou do školy.
8: To je bratr? Zeptal se pan školník.
6: Prosím, to je pes, ale umí mluvit.
7: Dobrý den,
6: řekl Fík, aby dosvědčil, že Ája nelže.

0: Doufejme, že lhát nebude ani Josef Dvořák. Když se ho teď zeptám, jak jste se dostal k takové práci namluvit dnes už legendární večerníček a jak jste dokázal vykouzlit ten nádherný hluboký hlas Fíka?
1: No, příhodu Maxipsa Fíka nebudu opakovat, ta je známá, že? Protože den předtím jsme strávili u Plzeňskýho a s Doutníkem v puse jsem kouřil a já ráno neprobudil. Nepromluvil, jo. Tak když jsem přišel do studia, pane Rizer, já nemůžu vůbec mluvit. Ježišmarja, to je úžasný, pane Dvořáku. Pane Rizer Bedřich, vy tak pracujete na té roli, tak takhle bude mluvit ten pes. Já jsem říkal, no, každý večer na Plzeňský, to je...
0: A vrátíme se ještě na chvíli do slavného seriálu o Maxipsu Fíkovi. Původně to měl být Rek, ale protože Aja neuměla vyslovit R, tak z toho byl nakonec Fík. Jednoho dne dostal i příkaz, aby skočil pro noviny. Co napadlo Fíka? Když skočit, tak to chce něco, čím se dobře odrazíte. Co třeba pružiny na nohy.
2: To je něco, takhle doskočím, kam budu chtít.

0: naprosto zásvivet, zděsil se tatínek. Já říkal noviny, ne celou trafiku.
1: Když já jsem nevěděl, který, tak jsem vzal radši všechny, no.
0: Hájil se Fík.
2: Tady máte ty vaše noviny a ať mě i hned odnese zpátky. Jinak to dám k soudu.
0: Zlobí se babka. Přestaň s tím houpáním a koukej to dát na místo.
2: Na kousek dál,
0: křičí babka. No, Budka stála zas na svém místě, zákazníci se přihrnuli a bylo o čem povídat.

0: A takhle pěkně zvesela se můžeme rozloučit i s naším dnešním dílem. No a Josefu Dvořákovi mohu poděkovat. Jsem rád, že jste tady s námi byl, že jste nás pobavil, pustil do svého života a vzpomínek a projel s námi během jedné hodiny svůj bohatý život. Já moc děkuju.
1: No, já taky.
0: I s vámi posluchači se loučí Patrik Rozehnal. A nezapomínejte se usmívat, ať je život veselý a na vás hezký pohled.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Senátem zřejmě neprojdou změny rozpočtové odpovědnosti, očekávají to předsedové všech frakcí. Kerlicko dokončuje opravu cesty poničené povodněmi v roce 2024. Beach volejbalisté Ondřej Perušič a Jiří Sedlák podlehli ve finále Švédům. V noci i zítra čekáme přehánky, v pondělí se ochladí na 19 stupňů. Příjemné nedělní odpoledne přeje Michal Šofer. Změny rozpočtových pravidel zřejmě narazí v Senátu. Vyplývá to z vyjádření předsedy horní komory i šéfů všech senátorských klubů, které oslovil Český rozhlas. A koalice chce prosadit rozšíření seznamu výdajů, které by se nezapočítávaly do maximálního povoleného schodku. Opoziční strany, které mají v Senátu většinu, to označují za hazard s budoucností země. Podle předsedkyně klubu hnutí ANO Jany Mračkové-Vildumetzové, ale právě tyto strany Česko zadlužovaly v minulosti.
2: Pokud dneska se ozývají lidé, kteří za 4 roky udělali dluh 1,2 bilionu korun a nedodržovali zákon o rozpočtových pravidlech, tak mně přijde jako úplně neskutečné.
0: Senátorské kluby se ještě poradí, jestli připravit pozměňovací návrh nebo novelu zamítnout. Změny rozpočtových pravidel by měli senátoři projednat zřejmě v polovině června. Obec Kerlicko dokončuje opravu Čaplovecké ulice. V roce 2024 silnici poničily zářijové povodně. Cesta je důležitou spojnicí mezi přehradou a Dolními Soběšovicemi. Hotovo má být do konce června, říká starosta David Běgun za naše Kerlicko.
3: Tam už se teďkom bude dělat pouze takzvané vrchní betonáž takového límce, na které se budou instalovat potom svodidla a bude se potom ještě doasfaltovat ta poškozená část. No a měli bychom mít hotovo do konce června. Trošku jsem si myslel, že to stihnou dříve, bohužel se nestalo, ale i tak držíme termín.
0: V Českém procházejí silné bouřky, varuje před nimi výstra meteorologů, platí v západní polovině země. Spolu s bouřkami přišel taky přívalový déšť, nejvíce srážek zatím spadlo v obci Hvozec na Berounsku. Napršilo tam 43 litrů vody na metr čtvereční. Většina napršila během 1 hodiny. Bouřky taky na některých místech doprovázel i silný vítr, pokračuje meteoroložka Marie Odstrčilová.
4: Největší nárazy větru zatím v bouřkách byly zaznamenány v Hojsově Stráži, tedy na Šumavě, tam to bylo 25 metrů za sekundu, což je skoro 90 km za hodinu. A ve Volarech to bylo ještě více, ta nejčerstvější měření ukazují 34 metrů za sekundu, což je i přes 100 km za hodinu.
0: Na jihu Čech už několikrát vyjížděli hasiči k popadaným stromům. První bouřky se v Česku objevily kolem poledne a přišly z Německa. Výstraha meteorologů platí až do dnešní půlnoci. Sport. Senzační tažení beach volejbalistů Ondřeje Perušiče a Jiřího Sedláka z kvalifikace turnaje Pro Tour Elite v Ostravě zastavili až ve finále Švédové David Ahman s Jonathanem Helvigem, kteří zvítězili 21-19, 21-14 a v areálu pod Vysokými Pecemi v Dolních Vítkovicích získali třetí titul v řadě.
1: Počasí.
0: Noc v regionu bude postupně deštivá, od západu bude dále přibývat oblačnost a postupně, zejména v druhé polovině noci a k ránu se přidá déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 12 stupňů. Zítra přes den čekáme většinou zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami, výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat, teploty 16 až 19 a na horách do 15 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Frýdku Místku pozor na nehodu na silnici 56 do Frýdlantu nad Ostravicí. Na kruhovém objezdu se sjezdy na dálnici D48 havarovala 2 osobní auta. Čekejte omezený průjezd. A další informace ze silnic nám volejte na číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přeji vám krásnou neděli po 17. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava, vaše víkendová podvečerní hudební pošta. Připomínám, že svátek dnes má Kamila. Tak Kamila, vše nejlepší a všechno nejlepší také vám. kteří jste se narodili 31. května. Mám tady písemná přání, budu je postupně předávat, ale na začátek Palo Habera a tým dáme si reklamu na ticho. Přání krásného odpoledne a dobrého poslechu také vám všem.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Ano, posloucháte nedělní podvečerní hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a je víc než jasné, že tady pro vás máme písničky na přání, tak jako nám přání, vaše přání přišly, tak je budu postupně předávat, ať se dostane na všechny dnešní oslavence, pro které jste nám přání poslali. Tak tady je to první, je hned pro dvě oslavenkyně, protože nám píší ze základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami ve Frýdlantě nad Ostravicí. V květnu oslavila krásných 65 let paní Vladimíra Baranová a v květnu slavila také krásné narozeniny paní Drahomíra Mališová, krásnou 70. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, spokojenosti a elánu. Do dalších let přeje Anna Bělá, předsedkyně a také členové základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami z Frýdlantu nad Ostravicí. Tak milé oslavenkyně, všechno nejlepší.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A do naší podvečerní hudební pošty nám píší také z Městského klubu seniorů z Karviné Ráje z ulice v Áleji. To proto, že nás prosí o hudební gratulaci pro jednoho z členů. Právě dnes, 31. května, slaví krásné narozeniny pan Jan Churý. Přejeme všem jen to nejlepší, hodně zdraví, štěstí, radosti a pohody v životě.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Vážená redakce, 30. května slavil pan Josef Parabáš z Valašské Bystřice 80. narozeniny. A tak bychom touto cestou mu rádi poblahopřáli celá rodina, a to v neděli 31. května. Milý tatínku a dědečku, dnes slavíš krásných 80 let a my ti chceme hlavně poděkovat za všechno, co pro nás znamenáš. Za tvé dobré srdce, pracovité ruce, humor, energii i lásku, kterou dáváš celé rodině. Jsi člověk, který nikdy neposedí, pořád něco tvoří, zvelebuje a přitom si umí užít i obyčejné chvíle doma s rodinou i s Heligonkou a pohledem na milované Valašské kopce. Největším bohatstvím jsi ale ty sám a rodina, kterou máš kolem sebe. Milující manželka, tři dcery, zeťové a vnoučata. Všichni tě máme z celého srdce moc rádi. Jsme šťastní, že tě máme. Přejeme ti, aby ti zdraví sloužilo a radost tě neopouštěla a aby ses ještě dlouhá léta s námi smál, tak jak to umíš jen ty. S láskou, tvá rodina.

Když projíždím zálesím, cítím už dech toho kraje. Nádherné předjaří, když sníh v lesích taje a pramínek z pasek napoví, chuťas, kdo domov nesmí.

Valašských lesů kolébka, dřevěný koník v koutě leží. Vracíš se domů s podzimem, když do vlasů sníh už sněží. A Radhošť, náruč do kořán, teď věrnost

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: A to další blahopřání v dnešní podvečerní hudební poště bude pro více oslavenců. Dobrý den, prosíme o směs spolek členů Městského klubu seniorů Karviná Hranice, kteří v květnu slaví narozeniny. Jsou to paní Jana Surouková, paní Irena Dostálová, paní Irena Rychlíková a v květnu slaví narozeniny také paní Jitka Kubíková. A nechybí ani pánové, pan Petr Miterko, pan Ladislav Michalík, pan Ludovít Repček, pan Pavel Žabka a pan Jindřich Kuběnka. Vážení oslavenci, přijměte naše vřelé blahopřání s přáním hodně zdraví, ať vás život v klubu stále baví. Vše nejlepší, hodně lásky, pohody s rodinou i přáteli přejí členové a výbor MKS.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Milá redakce Ostravského rádia, v těchto dnech slaví krásné životní jubileum paní Jana Černá a minulý týden oslavila také jmeniny. Milá Janičko, přejeme ti ze srdce jen to nejlepší. Hlavně hodně radosti, štěstí, pohody, lásky a také především hodně zdraví. Ať se ti prostě všechno daří, to ti přejí tvé kamarádky.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Dobrý den, prosíme o hudební gratulaci, a to 31. května. Včera, tedy 30. 5., oslavil svátek náš strýc Ferdinand. Přejeme mu jen to nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, nikdy žádnou nehodu a připijeme na jeho zdraví. Ať se ti daří, jsi šťastný a spokojený, to ti přeje celá rodina. Prosíme o písničku o Gaři Idu, kterou má moc rád.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: A na chvíli dávám k dispozici i telefonní linku 59 611 22 66.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Podvečerní hudební poště v té dnešní nedělní víkendové vítám paní Věrku. Zdravím vás, dobrý den.
2: Zdravím vás, paní Ivetko.
1: Děkuji.
2: A zdravím celou ostravskou rodinku. A tady tu písničku Pro radost je konec maju, tak tady tu písničku posílám. Paní Lapišové do Hrvěřova, Anice s Petrem do Ostravy, Hance do Místku, Jarmilce do Ostravy, do Havířova, Dolní Lišné, Ilonce, Elence, Emilce do Nitku, Marušce, Koryčané, Pasek a Zdenkovi do Karvine a Věrce na Lubno s Karlem a Elišce do Fulneku s Pejskem a paní... No, já jsem to zapomněla.
1: Nevadí.
2: Ježišmar. Tak, no, ona to ví, Eliška,
1: určitě,
2: která... Já jsem to zapomněla.
1: Paní Věrko, pokud to ví, tak je to v pořádku, určitě jí písnička udělá radost a ještě někam.
2: Všem popřeju a hodně zdravíčka jim přeju, jo.
1: Ano.
2: A do domovu důchodců, taky do Friedlandu, taky zdraví a požehnání. A
1: dobře,
2: to přeje Věrka. No, si nemůžu vzpomenout, paní
1: Vetko. Tak zase příště ten večer májový už posílám a přeji vám krásný večer.
2: Děkuju moc krát, paní Vetko.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Všichni jí milovali, ale někdo jí nenáviděl až k smrti. Malý Zhorác a kapitán Vašátko řeší případ dvou sester. ČT2. Jediným vodítkem detektiva k nalezení pohřešovaného je záhadná Colgirl v podání Oscarové Jane Fondové. Kriminální film Klut. A ČT Art uvede u příležitosti významného životního jubilea herečky Ivy Janžurové film v režii Juraje Herce Morgiana. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Bylo 18 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS je na cestě nad Tchaj-wan. Slezská Ostrava nabízí rodinám příspěvek na kroužky pro děti. Lidé v Třinci Neborech meziročně vytřídili o čtvrtinu více odpadu. Druhá polovina noci bude deštivá, zítřejší teploty zůstanou pod 20. Hezký nedělní podvečer přeje Michal Šofer. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS označil svou cestu nad Tchaj-wan za hodnotovou a pragmatickou. Před odletem do Tchaj-pe dodal, že jeho návštěva přinese užitek. Vláda Andreje Babiše z hnutí ANO odmítla předsedovi Senátu poskytnout vládní speciál. K cestě tak využil komerční linku. Vystrčila nad Tchaj-wan doprovází zástupci českého biznisu i univerzit.
5: Jedu dělat na Tchaj-wan hodnotovou pragmatickou politiku.
6: Návštěva Tchaj-wanu má podle Vystrčila pro Česko velkou přidanou hodnotu. Dodal, že podle něj by nemělo být problémem udržovat obchodní vztahy s Tchaj-wanem i s Čínou. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO politické návštěvy Tchaj-wanu ničí biznis s Pekingem.
7: My nebudeme dělat stejnou politiku jak Pekarová a Vystrčil, která zničila biznis našich firem v Číně.
6: Z Prahy Jiří Chábera, Český rozhlas.
3: 600 dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit můžou rodiče žádat od pondělního rána. Slezská Ostrava předpokládá, že zájem bude velký. Nádoby na tříděný odpad v Třinci Neborech se podle města osvědčil. Po zavedení nového systému tam od února do dubna lidé vytřídili o 4 tuny plastů a papíru více než za stejné období v minulém roce. V loni to bylo necelých 12 tun. Mluvčí města Stanislav Češlar potvrdil, že koncem roku začne dodávat popelnice do dalších příměstských částí.
8: Máme méně reklamací na nedodání náhradních pytlů nebo jejich nesprávný počet. Odpadá také problém se ztrátou pytlů nebo jejich odfouknutím větrem. Ekologický přínos má i nižší počet přejezdů z vozových vozidel a omezení jednorázového používání barevných plastových pytlů.
3: Lidé se dnes na internetu můžou zapojit do takzvaného bábovkového dne sdílením fotografie nebo videa s jakoukoliv bábovkou, upečenou nebo třeba i z písku a podpoří téma náhradní rodinné péče. Bábovkový den uzavírá kampaň Dík náhradním rodinám, která se snaží zviditelnit téma pěstounství. Jak je možné se zapojit, říká koordinátorka rodinné politiky na Krajském úřadu Libereckého kraje Zuzana Jackulíková.
9: Bábovku, upečenou, namalovanou, vytvořenou z písku, sdílejte na sociálních sítích s hashtagem Dík náhradním rodinám 2026 a hashtag Bábovkový den 2026.
4: Počasí.
3: Noc v regionu má být postupně deštivá, od západu bude dále přibývat oblačnost a postupně, zejména v druhé polovině noci a k ránu se přidá déšť nebo přehánky. Nejnižší teploty 16 až 12 stupňů. Zítra přes den čekáme většinou zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami a výjimečně se objeví i bouřky. Večer budou srážky ustávat a později bude ubývat oblačnosti. Teploty 16 až 19, na horách do 15 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Na nehodu pozor, na příjezdu do Frýdku Místku po silnici 56 z Frýdlantu nad Ostravicí. Dvě auta se střetla v nájezdu z kruhového objezdu u křížení z dálnice D48. Čekejte tam omezený průjezd.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Přeji vám krásný podvečer. Každou neděli po 18. hodině na frekvencích Českého rozhlasu Ostrava je pro vás připravena hudební hlídka. Dnes třeba zpívající výtvarník Milan Zajc nebo roztančená Pavlína Filipovská. K tomu novinky, prostě bude toho více jako vždy. Tak příjemný poslech a krásný podvečer.

0: Hudební hlídka.
1: Hezký den u hudební hlídky, milí posluchači. Jsem moc rád, že jste si dnes našli čas na skvělou muziku a příběhy, které k ní patří. Začínáme v Británii, protože 25. května své narozeniny oslavil muž, kterému tam doma nikdo neřekne jinak než The Moodfather. Paul Wheeler je absolutní ikonou, která dokázala definovat zvuk hned několika generací. Nejdřív s dravými The Jam, potom s elegantními The Style Council a nakonec na neméně úspěšné soulové dráze. Víte, co je na něm nejlepší? Že i když by mohl klidně žít z minulé slávy, odmítá zestárnout a neustále hledá nové hudební cesty. Na přelomu milénia sice procházel tvůrčí krizí, ale v roce 2002 všem vytřel zrak album Illumination, které ho vrátilo na absolutní vrchol britské hitparády. Wheeler je známý perfekcionista, který si potrpí na ostré kytary, precizní střihy obleků a texty, co mají hlavu a patu. A přesně to uslyšíte i v následující skladbě. Má v sobě ten správný drive, skvělou energii a nekompromisní text, který neztratil nic ze své aktuálnosti. Pohodlně se usaďte, tohle je Paul Wheeler a jeho pecka A Bullet for Everyone.

Možná to taky znáte. Jsou alba, která slyšíte jednou a okamžitě víte, že přepsala dějiny hudby. Přesně to se stalo na konci 90. let, kdy svět uhranula křehká, ale neuvěřitelně silná žena, která 26. května oslavila narozeniny. Lauryn Hill tehdy po rozpadu legendárních The Fugees vydala svůj sólový debut a stala se první ženou, která si doma z jedné noci odnesla 5 cen Grammy. Je fascinující, jak dokázala propojit syrový hip-hop s hlubokým soulem a naprostou lidskou upřímností. Jenže obrovský tlak slávy jí nakonec donutil se z reflektorů stáhnout, což je pro hudební svět obrovská škoda, protože její hlas má v sobě neskutečné kouzlo. Dodnes platí za jednu z nejvlivnějších umělkyň své generace, i když její diskografie paradoxně čítá vlastně jen jedno studiové album. To, co do své hudby vložila, tam ale zůstalo navždy. Hluboké emoce, zranitelnost a pravda. Pojďme si tu sílu teď společně připomenout a zavzpomínat na dobu, kdy tato královna Lauryn Hill vládla hudebnímu éteru. Tady je její nádherná a emotivní věc When It Hurts So Bad.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Teď vás na vlnách hudební hlídky vezmu na výlet ke kořenům poctivého amerického roku. Tak se držte. Své narozeniny totiž 28. května oslavil chlapík, jehož chraplák a kytarové riffy máte 100% zaryté pod kůží. I kdyby

nepřijatelné. Po letech soudních sporů o vlastní autorská práva se nakonec vrátil k tomu, co umí nejlíp, k dělání radosti lidem na koncertech po celém světě. Dnes si z jeho bohatého katalogu pustíme píseň, která prý původně vznikla jako reakce na napětí uvnitř kapely, ale stala se symbolem naděje pro miliony lidí. Schválně si zaspívejte refrén spolu s námi. Tohle jsou Creedence Clearwater Revival a nesmrtelná Have You Ever Seen the Rain?

Máte rádi hudební excentriky, kteří si dělají věci absolutně po svém a kašlou na jakákoliv pravidla showbiznisu? Pokud ano, tak se vám trefím do vkusu s dalším dnešním oslavencem, kterým je svérázný písničkář Devendra Banhart. Tento Američan s venezuelskými kořeny je považován za jednoho z hlavních představitelů žánru zvaného freak folk. Jeho hudba je jako barevný kolotoč. Chvíli je to křehké folkové vyznání, chvíli psychedelický úlet a jindy zase elegantní pop. Devendra je navíc nesmírně talentovaný vizuální umělec, takže jeho tvorbu musíte nejlépe vnímat všemi smysly, abyste ji plně pochopili. Na svém novějším albu Flying Wig se spojil s producentkou Kate LeBon a posunul svůj zvuk do trochu temnějších syntezátorových rovin, které mu ale neuvěřitelně sluší. Je to ideální muzika na chvíle, kdy chcete jen tak koukat z okna a nechat myšlenky volně plynout. Pojďme se společně ponořit do jeho magického světa, kde nic není nemožné. Poslouchejte pozorně, přichází Devendra Banhart a jeho uhrančivá píseň Feelin'.

Teď se v naší hudební hlídce posuneme k jednomu naprosto výjimečnému kulatému jubileu, které potěší všechny milovníky velkých hudebních příběhů. Je to neuvěřitelné, ale je to přesně půl století, tedy 50 let od chvíle, kdy světlo světa spatřilo přelomové koncepční album Oleas of San Hello. Jeho autorem není nikdo jiný než John Anderson, majitel jednoho z nejčistších a nejvýše položených hlasů v rockové historii, kterého znáte jako frontmana hardrockových Yes. John tohle album nahrál v době, kdy si kapela dala pauzu a v podstatě na něm pracoval úplně sám ve svém domácím studiu. Sám složil příběh o mimozemské lodi, zachraňující obyvatele umírající planety a sám odehrál téměř všechny nástroje, od harfy až po nejrůznější perkuse. Výsledkem je fascinující zvukový vesmír, který dodnes nestratil nic ze své magické a hluboce duchovní atmosféry. Pokud máte rádi hudbu, která vás dokáže přenést do jiných světů, tohle je přesně ono. Zavřete oči a nechte se unést na vlnách fantazie. Hraje vám John Anderson a jeho Flight of the Moorglade.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A jsme doma, milí posluchači. Pojďme se teď společně podívat na naše domácí oslavence, protože i tady máme dnes co slavit. Začneme u dámy, která je pro mě osobně synonymem nezdolného optimismu, nakažlivého úsměvu a té nejlepší éry divadla Semafor. 28. května své narozeniny oslavila úžasná Pavlína Filipovská, zpěvačka, herečka a moderátorka, která do našich obýváků přináší radost už celá desetiletí. Jako dcera geniálního herce Františka Filipovského měla umělecké sudičky jasně dané, ale svou kariéru si vybojovala naprosto sama svým obrovským talentem a bezprostředností. Stala se jednou z prvních velkých hvězd tehdejší československé televize a její písničky doslova zlidověly. Víte, co je skvělé? Že ten její mladiství elán a jiskra v oku ji vydrželi dodnes, což jí můžeme všichni jenom tiše závidět. Dnes si připomeneme její absolutně největší hit, který v 60. letech u nás rozpoutal hotové šílenství a naučil tancovat snad úplně každého. Pojďme si zvednout náladu. Pavlína Filipovská nám zaspívá Babičko, nauč mě Charleston.

Moji milí kytaroví fajnšmekři u rádií, teď spozorněte, protože další gratulace směřuje k muži, bez kterého by česká rocková historie zněla úplně jinak. Své narozeniny totiž slaví pan kytarista Miloš Morávek, jehož stopa v našich legendárních kapelách je naprosto nesmazatelná. Pokud milujete progresivní rockové party jako Progress 2, Futurum nebo Syncopy, pak moc dobře víte, o kom mluvím a jak charakteristický je jeho kytarový tón. Miloš byl vždycky typem muzikanta, který nepotřeboval stovky tónů za vteřinu, ale sázel na obrovský cit, zvukovou barvu a psychologicky vymyšlená sóla. Jeho riffy a aranžmá pomáhali formovat ta nejlepší československá rocková alba osmé dekády, která posloucháme dodnes. Je skvělé, že jeho muzikantské srdce bije pro rockovou muziku pořád stejně silně a jeho přínos naší scéně je obrovský. My si dnes jeho umění připomeneme písní, která je pro mě osobně absolutním klenotem a ukázkou čisté hudební poezie. Užijte si tohle fantastické kytarové a aranžérské mistrovství. Hraje kapela Progress 2, Miloš Morávek a slavná píseň o jablku.

Součástí hudební hlídky je i dnes osobnost týdne a mám pro vás jednoho z nejvšestrannějších umělců naší současné scény, kterého prostě musíte milovat pro jeho nevyčerpatelnou kreativitu. Narozeniny totiž slaví Milan Zais, muž, kterého většina z vás zná jako bubeníka, zpěváka a frontmana pražské alternativní stálice Tata Boys. Jenže Milan není jenom muzikant, je to respektovaný sochař, vizuální umělec a spoluautor skvělých pořadů pro Český rozhlas, což se dokonale propisuje i do vizuální podoby všech koncertů a alb jeho domovské kapely. Fascinuje mě, jak dokáže za bubny podávat neuvěřitelné fyzické výkony a u toho ještě naprosto čistě a s obrovským výrazem odspívat celé koncerty. Takových zpívajících bubeníků u nás moc není. Napadá mne snad jedině David Koller. S Tata Boys dokázal Milan Zais projít obrovským vývojem od divokého punku až po inteligentní dospělý pop s geniálními texty plnými slovních hříček. Píseň, kterou jsem pro vás vybral, sice pochází ze staršího a trochu neprávem opomíjeného alba Nekonečná stanice, ale má v sobě přesně tu energii, která vás nenechá v klidu. Tohle jsou Tata Boys, Milan Zais a jejich Tělesná. Thank you.

moje tělo chtělo, to by teda bylo. Kdyby tvoje tělo moje tělo chtělo, to by teda bylo. Kdyby tvoje tělo moje tělo chtělo, to by teda bylo. Kdyby tvoje tělo moje tělo chtělo, to by teda bylo. Kdyby tvoje tělo moje tělo chtělo, to by teda bylo. Kdyby tvoje tělo moje tělo chtělo, to by teda bylo.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Bůh má problém, má kluka a má ho rád. Tohle by asi dokázal napsat jedině Milan Zais. Se svou bezbřehou fantazií, ironickým postřehem a nadsázkou si utahuje ze všech zkostnatělých klišé, předsudků a zapouzdřených konvencí. A co vy, jak to vidíte, spíte nebo nespíte? Milan Zais a Tata Boys je jedna z mála českých kapel, která se neustále posouvá a inovuje. Svědčí o tom i jejich nové album V původním snění. Všimněte si krásné hříčky na starý filmový dubbing. Tohle přesně jsou Tata Boys. V každém kousku reality dokážou vyhmátnout nějakou hříčku. Milan Zais je prostě inspirativní člověk a my si spolu s ním teď můžeme zaspívat. Jednoho dne to asi všechno dobře dopadne a láska zvítězí. Osobnost týdne Milan Zais 25. května oslavil 52. narozeniny a jeho Bůh má problém.

Zůstaneme u poctivého tuzemského písničkářství, ale tentokrát do něj přimícháme pořádnou porci skvělých textů, humoru a hudebního nadhledu. Do éteru totiž míří další čerstvá novinka, o kterou se postarala formace My tři a vy. Tahle parta zafungovala na naší klubové a festivalové scéně už před léty jako zjevení díky svému chytrému akustickému popu s prvky folku, jazzu i šanzonu. Jejich písničky mají v sobě úžasnou lehkost, skvěle propracované vokály a hlavně vynikající texty Honzy Špalka, které vám okamžitě vykouzlí úsměv na tváři, protože jsou jednoduše ze života. Člověk má při jejich poslechu pocit, jako by seděl s partou starých známých někde na baru a probíral všechny ty každodenní radosti i starosti. Jejich nejnovější album Za horizonty je přesně to, co potřebujete slyšet, když máte pocit, že se na vás všechno jen valí. Hodí vás totiž do klidu a připomene, že na světě je pořád spousta věcí, pro které stojí za to žít. Dejte si volume mírně doprava, přichází My tři a vy a jejich novinkový kousek Nic není nemožný.

0: A jsme ve finále, milí posluchači. Dnešní hudební hlídka utekla jako voda, ale slibuji, že se rozloučíme ve velkém stylu. Na úplný závěr jsem si totiž nechal novinku, která sice voní historií, ale dostala z brusu nový, moderní a nesmírně citlivý kabát. Talentovaný herec a zpěvák Radek Melša totiž nedávno propůjčil svůj hlas nové audioknize Františka Cingera Šťastné blues a neb z deníku Jaroslava Ješka. Kromě skvělého mluveného slova si Radek vzal spolu s klavíristou Janem Drábkem ty největší poklady z éry Osvobozeného divadla a vtiskl jim neuvěřitelně intimní šanzonovou atmosféru. Žádné velké aranžmá, jenom čistý hlas, klavír a hluboká melancholie, ze které vám naskočí husí kůže. Když posloucháte jeho podání téhle nesmrtelné klasiky s textem Voskovce a Wericha, najednou si uvědomíte, jak strašně nadčasová ta muzika je. Děkuji za pozornost, užijte si zbytek dne a nechte se pohladit tímto malým hudebním zázrakem. Mějte se krásně, za mikrofonem se loučí Milan Bátor a tady už je Radek Melša a jeho kouzelné pojetí písně Nebe na zemi.
1: Na nirvánu, na Olymp, na nebe nevěřím. Když někdo svět pomlouvá, vždycky láteřím. Nestojím o nekonečno se hvězdami všemi. Stačí mi pár krásných let někde na zemi. Když já vám povídám, že je nebe na zemi, pravdu mám, věřte mi. Za život, život dám, i když nerad umírám,

0: vždy pro nás bude.
1: 19 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Při nehodě autobusu a auta se zranilo 13 lidí, jeden člověk vážně. Opavané mohou ode dneška využívat znovu otevřené hřiště na venkovní minigolf. V noci čekáme přehánky, zítra bude chladněji, jen do 19 stupňů. Nabízíme zprávy. Hezký večer přeje Michal Šofér. Lidé by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí některé údaje a nabádají, aby je lidé doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti jde ale o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová doporučuje, aby na e-mail lidé neodpovídali a neklikali na žádné odkazy.
3: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
1: Při srážce autobusu a osobního auta u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku se zranilo 13 lidí. Jedna žena utrpěla těžká mnohočetná zranění, jeden muž středně těžká poranění v oblasti hrudníku. Zbylí mají jen lehčí zranění. V autobuse cestovali cizinci. Poraněné záchranáři převezli do nemocnic v Českých Budějovicích a Českém Krumlově. Diváci se dnes poprvé podívají na střešní terasu Těšínského divadla. Nový komorní prostor s hvězdárnou vznikl při velké rekonstrukci budovy. Původně střecha terasu neměla. Hvězdárenská kopule je funkční, dalekohled ale zmizel. Pozorování hvězd chystá organizace s menšími mobilními dalekohledy, říká vedoucí Těšínského kulturního a divadelního centra Petra Slováček-Rypěnová.
4: Hvězdárna má kapacitu 38 míst, takže v podstatě opravdu pro komorní kulturní akce, ale můžeme právě promítat, můžeme hrát, můžeme dělat nějaké workshopy a vlastně doufáme, že to bude více využitelné, než jenom kdyby to byla jakoby samotná hvězdárna.
1: V Opavě bude ode dneška znovu otevřené hřiště na venkovní minigolf. Areál vedle koupaliště zničily záplavy v roce 2024 a byla nutná kompletní výměna všech stanovišť. Jak dodává Jana Foltisová z opavského magistrátu, nové hřiště má 18 drah a odpovídá pravidlům Českého minigolfového svazu.
5: Nové hřiště je určeno pro sportovní minigolf, je unikátní v rámci celé České republiky, protože je tam použita technologie litého betonu a tak čeká na hráče oproti jiným hřištím daleko lepší zážitek. Je tam naprosto hladký povrch a taky proto, že vlastně přechody mezi tou hrací plochou a jednotlivými prvky jsou úplně neznatelné.
2: Počasí.
1: Noc v Moravskoslezském kraji má být postupně deštivá. Od západu bude dále přibývat oblačnost a postupně, zejména v druhé polovině noci a k ránu se přidá déšť nebo přehánky. Nejnižší noční teploty 16 až 12 stupňů. Zítra přes den čekáme většinou zataženo, na většině území s deštěm nebo přehánkami a výjimečně i bouřky. Večer budou srážky ustávat, později ubyde i oblačnost. Teploty 16 až 19 a na horách do 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Provoz v regionu je klidný, jezdí se bez nehod, přejeme šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Když místo lásky přijde ztráta, trauma z opuštění a jak z toho ven. O cestě z psychických bolestí, které způsobuje odloučení nebo odmítnutí od těch nejbližších. Téma náhradní rodinné péče a hledání vlastních kořenů v cestě k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Mými hosty budou Barbora Vaňousová, odborná konzultantka spolku SEFAM, která se sociální práci s adoptivními rodinami věnuje mnoho let. Prošla zkušenostmi z terénu i s prací s oběťmi násilí, ale posledních 5 let se intenzivně soustředí na podporu adoptivních rodin. Mým druhým hostem je krásná žena, která do odborné debaty vnáší to nejcennější – živou zkušenost. Bára Procházková žila v kojeneckém ústavu do svých 9 měsíců, kdy byla adoptována. O tom, že byla adoptována, se dozvěděla od adoptivních rodičů v předškolním věku. Do svých 17 let žila v domnění, že její biologická maminka nežije. Bára se 10 let pokoušela svou biologickou rodinu vyhledat. V dospělosti se jí to podařilo a dnes je Bára se svou biologickou rodinou v pravidelném kontaktu. Právo znát své biologické rodiče je jedním ze základních práv člověka. Odborná společnost dlouho neřešila právo dětí na to znát pravdu, ale už je tomu jinak. Předem děkuji Báře Procházkové za sdílení jejího příběhu o hledání mámy.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Barbora Vaňousová a Barbora Procházková. Spojuje je nejen jméno, ale taky společný záměr. Prosazovat práva dětí v adopci, znát své biologické rodiče. A taky vést odborné semináře pro rodiče s adoptivními dětmi. Připravit je na setkání s pravou rodinou. Vítejte, milé dámy.
2: Dobrý den.
1: Představme hned v úvodu, jak vypadá vaše spolupráce s dobrou rodinou. Na to se teďka zeptám Barbory Procházkové.
3: Já jsem v dobré rodině peer konzultant, to znamená, že je to člověk s žitou zkušeností a já si vlastně povídám s náhradníma rodičema, buď ti, kteří teprve se stávají náhradními rodiči, anebo ti, kteří už jsou, tak si s nima povídám o svých zkušenostech, konzultuju s nima i situace, které jsou pro ně náročné, co zažívají se svýma dětma. A nebo dělám i konzultace s lidma, kteří to sami žijou, s dětma nebo už dospělýma.
1: A jak vypadá spolupráce Barbory Vaňousové se spolkem SEFAM?
2: Tak na nás se vlastně obrací adoptivní rodiče nebo dospělí adoptivní lidi, kteří potřebují pomoc s vyhledáním biologických rodičů. A obracejí se na nás s různýma otázkama, ať už vyhledání biologických rodičů, a nebo v různých fázích, protože něco řeší. Je to široký téma.
1: Oba spolky nebo společnosti najdeme na webových stránkách. Mm-hmm. To znamená, že jestli se toto téma teď někoho týká, tak si může otevřít www.dobrarodina nebo www.sefam a tam vlastně najdou veškeré informace. To říkám i proto, abychom se začali věnovat tomu, proč jste tady dnes spolu vy dvě. Velká Bára a Malá Bára. Já to nechám na vás, Velká Báro, proč jste přišli s Malou Bárou.
2: Naším cílem je vůbec mluvit o tématu adopce a o tématu, že každý dítě má právo znát svoje biologické rodiče, má právo na to vědět, odkud pochází. A to z toho důvodu, protože jsme si všimli, že pokud to děti nevědí, tak si často nerozumí. Pátrají po svých kořenech a často pak i tajně. A pak se rozevírají nůžky mezi adoptivníma rodičema a jejich dětma a ty děti nemají už důvěru v ty dospělí. To vlastně nebyl vynález odborníků, že bychom začali dohledávat biologický rodiče, ale vzešlo to ze samotných potřeb těch dětí, kteří potřebují vědět, co se stalo, proč se to stalo, aby se mohli vyrovnat se svým životním příběhem, aby mohli rozumět lépe sami sobě a potom i životu. To je ten důvod, proč jsme tady a proč vlastně spolu spolupracujeme, protože zase Bára to umí říct krásně z té svý žitý zkušenosti.
1: A právě teď máte, Báro, prostor na to, abyste popsala tak, jak vy sama uznáte za vhodné, svůj příběh, který vás vlastně dovedl až k tomu, že dnes jste peer konzultantka.
3: Celý to začalo narozením a takovou nejvýraznější situací v mém životě, a to je to, že vlastně po porodu jsem byla oddělená od své biologické mámy a šla jsem do kojeneckého ústavu. Tam jsem byla 9 měsíců, potom se mě vzali adoptivní rodiče a ve svých 17 letech jsem se dozvěděla, že je tam možnost moji biologickou mámu poznat. A od té doby se ten příběh začal odvíjet úplně jinak. Ty možnosti byly jiný. Já jsem najednou věděla, že můžu poznat někoho, kdo vypadá jako já, protože ve své adoptivní rodině moje máma je snědá, kudrnatá, tam nikdo světlej, blondětej, jako jsem já, není. A začala jsem se víc zajímat o to, jak mě to formuje, až mě to vlastně dovedlo k tomu, že jsem svou biologickou rodinu našla a chtěla jsem ten svůj příběh předávat dál. Věděla jsem, jak pro mě to bylo obrovsky důležitý je poznat a jaký věci ta adopce sebou nese a jak obrovsky to ovlivňuje ten celý můj život. A vlastně to je ten důvod, proč to jako chci předávat dál, aby se i ostatním žilo líp.

0: And all of this happens because the world is waiting. Waiting for one child. Black, white, yellow, no one knows. But a child that would grow up and turn tears to laughter, hate to love, war to peace, and everyone to everyone's neighbor, misery and suffering would be forgotten forever. It's all a dream.
1: Cesta k uzdravení.
2: Můžu ještě chvíli zůstat u setkání s biologickou maminkou a u toho, že maminka vlastně vychovala vaše dvě sestry.
3: Mm-hmm.
2: Byl tam moment velkého otazníku a možná ještě jednoho zranění, jak to, že vaše ségry vyrůstaly s mámou a vy ne? A dostala jste to vysvětlení? Protože to je zřejmě taky i důležité pro váš další vývoj.
3: To vysvětlení jsem dostala a já vím, že já jsem vlastně druhá. A věděla jsem od mámy, v jakých podmínkách celá ta rodina žila a já chápu, proč mě nemohli mít. A já jsem ráda, že jsem vyrůstala v adoptivní rodině. Já tam vlastně v sobě necítím žádnou zášť vědomě, že holky vyrůstaly s mámou a já ne. Možná to někde ve mně vepsaný bude a já věřím, že jo, protože třeba pozoruju ve svém životě téma nějaké konkurence a to si myslím, že může vycházet z toho, že vlastně jedna ségra zůstala, druhá šla pryč, ale to si myslím, že je fakt zapsaný někde, kde já to nedohledám. Každopádně tak, jak to žiju teď a jak to vidím, tak já jsem neuvěřitelně vděčná za to, že tu ségru tam mám. Máme vztah, jaký máme a jsem ráda, že ten příběh byl tak, jak je napsaný.
2: Paní Bárova Ňousová, kolik takových dětí kolem sebe máte jako odborná konzultantka a co nejčastěji zazní, když k tomu setkání dojde? Z jejich úst, těch dětských, myslím.
4: Těch rodin máme poměrně dost, protože už teď se o tom mluví v přípravách a postupně vlastně ty adoptivní rodiče se tomu otevírají. Překonáváme s nima velký strach z toho, že o ty děti přijdou, když potkají biologickou rodinu, ale vlastně nakonec ty setkání nám ukazují ten pravý opak. Pokud to dítěti umožní a projdou s ním, tak to dítě zůstává v důvěře s těma jeho adoptivníma rodičima, protože pro něj to jsou rodiče. Ono jenom potřebuje dovysvětlit některé věci. Nejčastější otázka je proč. Proč se to stalo a co se stalo, že jsem já nemohl zůstat v biologické rodině. Oni na to potřebují odpovědět, protože když na to nemají tu odpověď, tak většinou si myslí, že to bylo kvůli nim, že oni byli nějaký špatný, že něco vlastně se stalo s nima, že si je ta biologická máma nenechala. Takže tohle je nejčastější otázka, proč a co se stalo, že jsem tam nemohl zůstat.
2: Dá se říct, že to je takové pochybování sám o sobě?
4: Určitě. Ty děti, pokud nemají ty odpovědi, tak oni jsou přirozeně sebestřední, takže si tu odpověď nějakou najde a ta odpověď je většinou, že něco s ním bylo špatně. A rozvíjí se pak dlouhodobě takový to špatný já, když nemá tu správnou odpověď. A my se zaměřujeme na to, že mu chceme dát tu odpověď, protože potřebujeme ten příběh znát celý. Proto vyhledáváme ty biologické rodiče, proto se ptáme často na jejich dětství, protože už v tom jejich dětství vidíme, že oni neměli dostatečnou podporu nebo sami vyrostli v dětském domově nebo vyrostli v biologické rodině, kde to nebylo dobrý a najednou nám ten příběh začne dávat smysl. Takže my to pak tomu dítěti převyprávíme v nějakém příběhu, kde někde je A, B, C, D a ono mu to začne dávat právě ten vnitřní smysl.
2: Hovoříme tady o vyhledávání biologické rodiny. Barunka si sama dala velkou práci na to, aby našla svoji biologickou maminku. Jaký jste zvolila, Barunko, post?

0: vstup. Vám bylo 17 let, když jste začala hledat. Mm-hmm. To znamená, ještě nezletilá, ale už velmi uvědomělá a silná dívka. Jak jste postupovala?
1: První, co bylo, tak jsem si zašla na matriku, protože tam vám dají opis nebo ukážou vám tu matriční knihu a tam vy vidíte vlastně jenom to, co tam bylo zapsané v ten den, kdy jste se narodila. Tam jsem si z toho vytáhla všechny údaje, jména, příjmení, zaměstnání, tam bylo mámy, moje prarodiče a postupně jsem třeba jela na adresu, která tam taky byla, bydliště. Tam jsem teda zjistila, že ta máma už nebydlí a těch 10 let jsem si to jako dávkovala. Chvilku trvalo, než jsem si to nějak zpracovala. Takže proto až za těch 10 let, že jsem šla fakt krůček po krůčku, vždycky mi něco stačilo na nějaký rok, dva a pak jsem hledala dál. A nakonec teda jsem podala žádost o zprostředkování kontaktu.
0: Takže byste potom čekala, jestli se maminka ozve. Mm-hmm.
1: Ozvala se na můj svátek. Přesně jsem dostala dopis a v tom dopisu...
0: 4. prosince.
1: 4. prosince, ano. Bylo vysvětlení, co se stalo, byla otevřená tomu se potkat, psala mi, že na mě myslí každý narozeniny a pak takový jako maličkosti, jo. A už jenom tenhle první kontakt přes to písmo mi dal obrovský moc. Jako bych věděla, jaká ona bude. Takže po tomto setkání, který následovalo, tak mě to zas tak nepřekvapilo, jaká je.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho

0: Cesta k uzdravení.
1: Báro Vaňousová, bojí se rodiče, které mají adoptivní děti, setkání s jejich biologickými rodiči?
2: Ano.
1: Je tam strach?
2: Ano.
1: A z čeho nejvíc?
2: Asi úplně ten esenciální strach je o to, že o ty děti přijdou, že ty děti se zamilujou do těch biologických rodičů a že budou chtít s nima odejít. Tak to je takový asi největší strach, který tam mají.
1: A stalo se to někdy?
2: Ne, nestalo se nám to nikdy. Samozřejmě stát se to může v momentě, kdy to dítě třeba prochází nějakou divokou pubertou a už je to vlastně v období, kdy ten jeho svět mu vnitřní hlásá, že už se od těch rodičů potřebuje trošku odpoutat. Tak proto pak my vidíme tady ten věk jako nejvíc rizikovej, takže to se snažíme všechno dělat daleko dřív, tady ty kontakty, ale nám se to osobně nikdy nestalo. Určitě se stane, že to dítě takhle, když už je starší, se může zamilovat do té mámy, ale většinou se zamiluje do nějaké části samo sebe. A to je důležité, že my to pak umíme s těma adoptivníma rodičima zpracovat. A sama se můžete zeptat Báry, že jí to asi neohrozilo ve vztahu k jejím adoptivním rodičům, ale ten strach tam je velmi esenciální, protože si musíme uvědomit, že spousta těch adoptivních rodičů nemohlo mít třeba svoje vlastní děti a prošli si nějakou svojí nelehkou cestou, pak procházeli nelehkým procesem, než vás zařadí do adopce, čekáte, pak máte to dítě, teď se o něj staráte a najednou tam přichází toto téma, který potřebuje taky zpracovat, takže jako kdybyste si furt neodpočinula, furt vás tam něco tak jako překvapuje, takže tohle se rodiče bojí nejvíc, ale poté, co ten celý kontakt proběhne, když se podaří, ono se vždycky nemusí podařit, ale když se podaří, tak vidíme, jak si všichni oddechli, jak vlastně daleko líp rozumějí svým dětem, protože vlastně poznají tu biologickou mámu a samozřejmě ty děti mají nějakou povahu, něco mají rádi, takže jim to i pomůže velmi se zblížit s těma svýma dětma.
1: Aby jim ty pucle taky zapadly.
2: Přesně tak.
1: My se tady bavíme o tom, že děti mají právo na to znát své biologické rodiče. Ano, už nějaký ten rok se o tom mluví a v podstatě se na tom i pracuje. Mě teď spíš zajímá, jestli rodiče procházejí nějakou odbornou konzultací, kde jim už dnes doporučí, aby v určitém okamžiku života adoptivního dítěte mu sdělili pravdu. Protože případ Barunky, alespoň z mého okolí teď vycházím, není ojedinělý. Jestli vlastně jsou na to adoptivní rodiče dostatečně dobře připraveni a dostávají dostatečně dobře informace o tom, že je to důležité pro to adoptivní dítě.
2: V současné době už v těch přípravách se o tom mluví, ale jedna věc je, že vy připravujete adoptivní rodiče a druhá věc je pak realita. Protože ono v tom očekávání a v tom, že vlastně se tak těšíte, tak spousta informací nepoberete. Taková je naše zkušenost, že většina lidí to všechno tak jako projde, pak třeba dlouho čeká na to děťátko a pak najednou toho jeho dně. Takže v tom pelmelu těch věcí
1: a emocí
2: samozřejmě se pak ztrácí a proto hodně se snažíme, aby i oni měli podporu. Protože teďka vlastně je to tak, že adoptivní rodič v uvozovkách rovná se biologický rodič. Oni nemají žádný doprovázení, nemají tu podporu, takže neziskovky se na to snaží získat nějaký granty, aby je mohli podporovat. Ale většina těch dětí má podobné problémy, stejně jako v pěstounské péči. Takže určitě se s tím pracuje, ale mělo by se s tím pracovat ještě víc.
1: Barunko, věděli vaše adoptivní rodiče, že hledáte svoji mámu?
3: Nevěděli. Občas jsem něco jako řekla, ale nevěděli to, že už to konkrétně dělám. Já jsem jim to oznámila, až jsem je našla.
1: A jak to přijali?
3: To byla taková vtipná situace, protože já jsem se je pozvala na Vánoce 24. A teď jsem jim to začala oznamovat, říkám, pojďte si sednout, já vám něco potřebuju říct. A teď oni začali jako hádat, jsi těhotná, jo, a teď tam střílali tady ty věci, říkám, že ne, ale mám mámu a ségry. Tak jako byli překvapení, mamka vlastně zareagovala moc hezky, že jako je, ty jsi je našla, tak to mě moc potěšilo, že tam byla tady tahle reakce. Takže tak.
1: To je krásná reakce na to, že na to nebyla vůbec připravená a vlastně vám i nějakou dobu tajili, že jo, že jste adoptovaná.
3: Oni mi to řekli, když jsem byla ve školce, že jsem adoptovaná. Ale byla tam ta verze, že ta máma nežije, takže tam byl z jejich strany, dokážu to pochopit, strach. Mamka to doteďka říká, že se prostě bála co řeknu, až mi řeknou, že mě máma dala pryč. Jo, říká, my jsme ti tohle nemohli říct přece. Jak bys to vzala? Do teďka tohle jakoby v sobě má, ale za mě ta pravda je prostě nejlepší, no. My to snesem.
1: A proto jsme se vlastně sešli, kdybychom měli, Báro Vaňousová, to dnešní setkání nějak shrnout. Co všechno by v tom bylo?
2: To, co by tam mělo zaznít, je, že budování těch vztahů na pravdě je budování toho bezpečí a toho, že to dítě může zůstat v autenticitě, napojený na svoje pocity a emoce, a když se to zpracovává všechno, ten jeho příběh průběžně, tak to ukazuje, že to právě vytváří ten hezký vztah a toho člověka to staví do té zdravé identity. Já si totiž myslím, že když Bára sdílí s těmi mladými lidmi, tak oni se uvědomí, že nejsou sami. Ty všechny divné pocity, které máme, není o tom, že jsme my divní, ale že mají i jiní lidi, takže jim to pomůže vlastně se nadechnout a říct si, aha, tak tady je nás víc, a to sdílení vždycky pomáhá.
1: Děkuju. Já si myslím, že tímhle můžeme pro tentokrát skončit a budu ráda, když se tady spolu zase někdy potkáme, protože určitě i Barunka jako peer konzultantka se ještě posune dál a přinese nám třeba zajímavé příběhy, a vy, paní Vaňousová, taky, protože já si myslím, že to je téma, o kterém by se nemělo mlčet, ale mělo by se o něm hodně mluvit. Děkuju, Barunko, za vaši odvahu. Držím palce v tom, co děláte. Přeju hodně úspěchů v životě a lásky.
2: Děkuju. Děkujeme za pozvání.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a Šalom Aleichem. Naučte se studovat Talmud. Karol Sidon o současné vlně antisemitismu a kniha fotografií pamětníků Shoah, kteří se dožili 100 let. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Otevřené a inspirativní studium židovských textů, tradic a kritického myšlení nabídne v Praze Pardes Pop-up Beit Midrash. Během 1. červnového týdne budou moci začátečníci i pokročilí studovat Talmud, chystají se večerní přednášky na aktuální témata, šabaton i nedělní studium s přednášejícími z institutu Pardes. A my už jsme ve spojení se spoluorganizátorkou akce Pavlínou Šulcovou, ředitelkou Centra paměti a dialogu Bubny. Dobrý večer, my jsme spolu mluvili před několika týdny o Limudu, jiné vzdělávací akci, kterou jste také spoluorganizovala. Mají čeští židé hlad po židovském vzdělávání? Je o přednášky a studium zájem?
2: Já doufám, že ano, že mají hlad a taky věřím, že s jídlem roste chuť, tedy že se nám daří v lidech probouzet zájem o celoživotní židovské vzdělávání a ukazovat, že může být relevantní pro dnešní svět. A smyslem těch akcí je vlastně vytvořit prostor pro kultivovanou diskuzi a ideálně v polarizovaném světě nerozdělovat, ale spojovat.
1: Co letošní Pardes Pop-up Beit Midrash v Praze nabídne?
2: Ten program je opět rozmanitý a má několik částí. Večerní přednášky v Majzlově synagoze a nedělní limud na aktuální témata v kontextu židovské tradice nabídnou různá témata, konkrétně zamyšlení například nad tím, co hraje roli v našem rozhodování, jak je to s vnímáním pravdy, jaký smysl může hrát modlitba pro sekulárního člověka, nebo jestli může tradiční judaismus přijmout pluralismus a zároveň zůstat tradiční.
1: Podle čeho vybíráte zahraniční hosty, kteří přijedou?
2: Ty hosty se snažíme vybírat napříč generacemi, pohlavím, různými názory a ukázat právě pluralitu názorů v plné šíři. Letos na Pardes Pop-up přijede David Bernstein, rabín Zvi Hirschfeld a Lea Rosenthal.
1: Vy mluvíte o Pardesu, o jakou instituci se jedná?
2: Pardes je vzdělávací institut se sídlem v Jeruzalémě a nabízí otevřené a intelektuálně podnětné studium židovských textů a tradic. A usiluje vlastně o kritické myšlení, různé mezilidské dovednosti a hlubší porozumění židovskému kulturnímu dědictví nebo náboženskému dědictví. Jeho specifikem je, že se zaměřuje na vzdělávání širokého spektra studentů bez ohledu na jejich zázemí nebo míru židovského prožívání a vlastně usiluje o to inspirovat jak zapojení do židovského života, ať už je to v Jeruzalémě nebo různě po světě. Tak to je i smyslem vlastně té akce Pardes Pop-up Beit Midrash, která se odehrává v různých místech ve střední Evropě a jedná se taky o takový návrat ke kořenům ve smyslu evropského židovského kulturního dědictví.
1: Chystáte nějaké další takto vzdělávací akce?
2: Pardes Pop-up se do Prahy vrací po loňském úspěšném prvním ročníku a Limud Praha byl taky úspěšný, takže bychom tenhle typ akcí chtěli i do budoucna víc rozvíjet a o Praze uvažovat jako novém nebo staronovém centru židovské vzdělanosti.
1: Říká ředitelka Centra paměti a dialogu Bubny Pavlína Šulcová. Děkuji moc a hezký večer.
2: Děkuji za pozvání, hezký večer.
1: 96. žalm Zpívejte Bohu novou píseň, ať Bohu zpívá celá země, slyšíme v podání skupiny Mišpacha se souborem a orchestrem lodrových škol.

0: Celosvětový nárůst protižidovských nálad je nejvýraznější od konce druhé světové války. Navíc se neprojevuje jen nárůstem verbálních útoků, ale i vandalismem a fyzickým napadáním. Podle výroční zprávy Federace židovských obcí v České republice v sobě moderní antisemitismus mísí prvky tradiční krajní pravice, radikálního islamismu a extrémní levice, přičemž často maskuje nenávist k židům jako nesouhlas s politikou státu Izraele. Jak se na tyto nálady ve společnosti dívá vrchní zemský rabín Karol Efraim Sidon, zjišťovala Daniela Brůhová.
1: Stoupající protižidovské nálady ještě rozmíchává válka s Iránem. Posílila náboženské pnutí, ptám se vrchního zemského rabína Karola Sidona.
2: Problém je v tom, že ten islám je postavený jako jedno náboženství pro všechny lidi. Tohle to je pro židovství vlastně jako naprosto cizí. My od začátku víme, že jsme malý národ a že se s tím musíme poradit. Ale z toho hlediska duchovního je do toho člověk zapojený a tam, kde to náboženství je živý, navíc ještě jsou ty děti vychovávané v nenávisti k Izraeli a Židům. S tím, že jsou ochotní za to dát život, tak to je to opravdu jako něco hrozně vážného, jenomže Izraelci s tím mají co dělat už v průběhu té existence Izraele. Jo. Ten začátek toho státu byl spojený s válkou. Ty naše dějiny nás vedly k tomu, že ta země, kam se chceme vrátit, to je ta svatá země. A tohle to zase je v příkrém rozporu s tím, co si myslí muslimové, respektive co si myslí ty ajatoláhové a lidi, kteří jim důvěřují a ptají na jejich slovo.
1: Protižidovské nálady můžeme pozorovat i v Evropě. Nedávno v Londýně před synagogou útočník napadl a pobodal několik lidí.
2: Nemusím chodit tak daleko. Tady u nás sloužil jako můj pomocník nejmladší syn mýho učitele, rabbi Kalheim. To je člověk, který už měl skoro věk do odchodu do výslužby z armády. Ale ještě v začátku té války v uniformě se zastavil na benzinové pumpě koupit nějaký lízátka pro děti. No a prostě mu vrazil kudlu dozad. Člověk, který tam byl jako mladý kluk, pak se dozvěděl, že kousek a bylo to do srdce. Přežil to. Samozřejmě ho to hrozně potrefilo. Tohle to se tam děje běžně.
1: Žil jste 2 roky v Izraeli. Jakou zkušenost máte vy?
2: Jsem to taky zažil, ne na sobě, ale to nebezpečí tam bylo. Tehdy se používali nože hlavně a řezali ty lumpové lidi na stanicích autobusu. Ten Izrael v tom žije, mluvíme o tom, ale teprve nedávno to začalo být vnímáno ve chvíli, kdy teror přeskočil do Spojených států a nebo do Evropy.
1: Kde je hranice, na kterou je třeba dát si pozor?
2: Problém právě je v tom, že ty věci se vršejí, nechávají se vyzrávat až do chvíle, kdy už je to skutečně na mále, jako to je teď. A z ohledu na západ, na veřejné mínění, na benzín, který jde nahoru, tak se snaží Izrael držet přece jenom na uzdě, aby nemohl dodělat to, co je zapotřebí. A to není nic, co by těm lidem izraelským nebo židům bylo příjemný. Není vůbec příjemný těm lidem jít do války. Dokonce bych řekl, jiného člověka zabít. To není legrace.
0: Páteční večerní modlitbu k uvítání šabatu opět zpívá skupina Mišpacha a soubor Lodrových škol.

0: Až do 120 let se jmenuje obrazová publikace fotografa Jindřicha Buxbauma. Na černobílých fotografiích zachycuje 15 mužů a žen, kteří přežili holokaust a překročili věk 100 let. Součástí knihy jsou doprovodné texty historika Daniela Soukupa. Ty popisují nejdůležitější okamžiky života lidí, kteří prošli velkým utrpením a přesto zůstali nositeli naděje. Nadační fond obětem holokaustu nyní uspořádal setkání autorů knihy s přáteli. Terezie Jirásková na něm natáčela nejprve s fotografem Jindřichem Buxbaumem.
1: Když mi vyprávěli ty osudy, někdy ty situace byly, řekl bych, až krutý, protože když jsem si představil, že vlastně z mojí tatínek se dožil bohužel jenom 59 let po těch útrapách, takže je to hodně individuální, to dožití těch lidí. Jo. Někteří prostě se dožili na následky toho věznění krátkého věku, někteří prostě se dožili toho věku vyššího, třeba 80, 90 a nakonec i těch 100 let. Spojoval je ten strašný osud toho holokaustu a toho utrpení.
2: Jindřich Buxbaum tuto knihu věnoval svému tatínkovi Rudolfu Buxbaumovi, bývalému vězni koncentračních táborů Terezín, Osvětim a Schwarzheide a přeživšímu pochodu smrti k jeho nedožitým 100. narozeninám.
1: Často na něho myslím a obdivoval jsem prostě, co všechno prožil a čím si prošel. Protože to není ani možný, aby normální člověk toto vydržel a přežil. Já teda mluvím za sebe, i když si myslím, že nejsem úplnej slaboch, ale nevím, jestli bych toto všechno dokázal přežít a jestli bych to vydržel, to utrpení.
2: Historik Daniel Soukup, který napsal doprovodné texty k fotografiím přeživších, se rozhodl si od těžkých osudů zachovat trochu odstup.
3: To znamená, já jsem se s těmi portrétovanými nesešel, naopak jsem čerpal buď z dostupné literatury, z archivních materiálů a především z nahraných rozhovorů a byla to takový záměr vytvořit si trošku odstup od těch příběhů a podívat se na ně zvenčí.
2: Daniel Soukup oslovoval potomky a rodiny přeživších.
3: To vlastně jako pro mě byla největší jako radost třeba získat nějaké osobnější vzpomínky, nějaké jako osobnější zážitky těch dětí nebo vnoučat, kteří jsou zachyceni v té knize.
2: V čem byla tato zkušenost pro historika Soukupa nová?
3: Já jsem zvyklý už jako dlouhodobě vlastně větší část svého života naslouchat těm příběhům těch členů té naší jako širší komunity. A vlastně to bylo poprvé, co jsem, nejenom, že jsem byl tedy v roli naslouchajícího, ale také vyprávějícího. A to byl vlastně jako nový rozměr, který jsem do té doby neznal a uvědomil jsem si tu jako velkou míru zodpovědnosti za to, jak vlastně člověk ten příběh vypráví.
2: Název této silné knihy Až do 120 let odkazuje k tradičnímu židovskému přání k narozeninám až do 120 let, které symbolizuje ideál dlouhověkosti, naplnění životního úkolu a dovršení lidské existence.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Ve věku 97 let zemřel Toman Brod, přeživší Shoah, historik a signatář Charty 77. Ve své odborné práci se věnoval hlavně novodobým dějinám. Napsal také působivou autobiografickou knihu Ještě, že člověk neví, co ho čeká. Představitelé Evropské židovské asociace vyzvali Belgii, aby zastavila stíhání 3 mužů, kteří v Antverpách provádějí židovskou náboženskou obřízku. Případ podle nich ohrožuje svobodu židovského náboženského života v Evropě. Ještě do 11. června je možno v pražské galerii Photograph Zone navštívit výstavu Tamary Moises a Shlomiho Jafeta Golemet. Za pomoci umělé inteligence vytvořená ženská postava návštěvníkům zprostředkovává témata přenosu traumatu, významu empatie i rostoucího antisemitismu v Evropě. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokumenta publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Asi 5000 domácností na jihu Čech je bez dodávek elektrické energie. Česká správa sociálního zabezpečení varuje před další vlnou podvodných e-mailů. Trenér fotbalové reprezentace Koubek oznámil konečnou nominaci na mistrovství světa. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Kvůli silným bouřkám je teď na jihu Čech zhruba 5000 odběratelů bez elektřiny, potvrdil to mluvčí energetické společnosti EGD Roman Šperňák. Energetici podle něj evidují více než 20 poruch na vedení vysokého napětí. Omezení dodávek elektrické energie se týká zejména oblastí Českobudějovicka a Prachaticka.
2: Na Prachaticku, kde bouřky zasáhly nejdříve, už se daří dodávky elektrické energie obnovovat. Příčiny poruch jsou pády stromů a větví do vedení a následné poškození izolátorů nebo dalších částí elektrického vedení.
0: Meteorologové v Česku varují před bouřkami v západní polovině České republiky až do dnešní půlnoci. Lidé v České republice by si měli dát pozor na další vlnu podvodných e-mailů, které vypadají jako od České správy sociálního zabezpečení. Podvodníci v nich napodobují klientskou zónu tohoto úřadu. Tvrdí, že v systému chybí nějaké údaje a lidi nabádají, aby je doplnili právě přes e-mail. Ve skutečnosti se ale jedná o takzvaný phishing, kterým se útočníci snaží získat další citlivé informace, například bankovní. Mluvčí České správy sociálního zabezpečení Sandra Volkánová proto doporučuje, aby lidé na e-mail odpovídali a na žádné odkazy neklikali.
3: Nikde nevyplňujte osobní, přihlašovací ani bankovní údaje. Klientské centrum ČSSZ nebude nikdy požadovat zaslání jakýchkoliv citlivých údajů prostřednictvím e-mailu.
0: V blízkosti dopravního terminálu Újezd v Prostějově pokračuje výstavba nového parkovacího domu. Práce v lednu a v části února zdrželo špatné počasí. Dům nabídne více než 130 parkovacích míst. Podle náměstka primátora Jiřího Rozehnala z hnutí ANO by vše mělo být hotovo na konci srpna.
4: Ty betonářské práce pomečku chylí ke konci a nastanou práce na vlastně vnitřních prostorách toho parkovacího domu, upraví stěn, montáže těch ramp, osvětlení a další spousta věcí, která jsou s tím vybavením.
1: Sport.
0: Česká fotbalová reprezentace vezme na mistrovství světa Tomáše Chorého i Davida Douděru, které nedávno pražská Slavia vyloučila z kádru kvůli problémům s disciplínou. Naopak nejede trojice Pavel Bucha, Tomáš Ladra a Kristof Kabongo. Kouč Miroslav Koubek nominaci oznámil na tiskové konferenci krátce po přípravném utkání s Kosovem, které Češi v Praze vyhráli 2-1.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přehánky, zpočátku i lokální bouřky, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den stále zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, bouřky jen ojediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat a oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima většinou mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 Vyškov Brno pozor za sjezdem na Rousínov. Na kilometru 211 se zpomaluje, fronta pokračuje na kilometr 210, kde odklízí následky nehody 3 osobních vozidel. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Teď už je tu hitparáda Česká 12. Přejeme příjemný poslech.
5: Česká 12.
6: Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Ostatně je úplně jedno, na čem a kde posloucháte. Ale budete teď poslouchat hitparádu Česká 12. A mám pro vás hned na úvod dobrou zprávu. Pro mě také samozřejmě. Podle nejnovějších výzkumů poslechovosti je Česká 12. oblíbenější než byla a navíc má nárůst během toho poslechu. To znamená, že vás nejen zajímá, co je nového, to znamená tři novinky, ale zajímá vás také, a to nejvíc, kdo vyhraje. Tak dneska to bude hodně zajímavé. Novinky budou mít Tomáš Klus a Věra Martinová. Naďa Válová a Martin Chobot. A mimochodem, jestli vás zajímá, co je nového, tak nového je v podstatě úplně všechno. Protože ani jedna písnička, kromě jedné jediné, nezůstala na své pozici z minulého týdne. A některé novinky prošly vaším hlasováním a budou v tomto žebříčku na 9. a 7. místě. Ale hned na úvod mám pro vás další překvapení. A dobrou zprávu. Mám hosta. Už je tady.
5: České dvanáctky.
6: Doslova za pár hodin bude mít 80. narozeniny legendární textař a spisovatel Honza Krůta. Ahoj Honzo.
7: Ahoj.
6: Já v těch přípravách tvých 80. narozenin musím prozradit, že my připravujeme na sobotu a neděli, je to první červnová sobota a první červnová neděle, takový program, který se jmenuje V pohodě, neboli Jan Krůta, spisovatel a textař, slaví 80. narozeniny a my slavíme s ním, takovýhle to má název. A to je jediné, co prozradím, ostatní už neprozradím. Tak jsem tě pozval i sem do hitparády Česká 12, protože v těch přípravách samozřejmě nesmíme zapomenout na to, co děláš v současnosti. A ty máš novou knížku, je to 630. kniha tvé kariéry, to mi připadá neuvěřitelný.
8: No, mě taky, ale bohužel to znamená, že jsem asi starý už, když jich má tolik.
6: Tak ale říkám, jako, za pár hodin 80.
8: Je to román, myslím si, že docela zábavný, že je super na prázdniny, na dovolený, přečtení, navíc si tam můžete zároveň při čtení poslouchat písně nový, které jsou součástí toho románu a prostě po roce a půl se mi podařilo ten román dokončit a jsem rád, že ho mám na
6: stole.
8: Jsou
6: tam QR kódy?
8: Jsou tam QR kódy, můžete si načíst na mobil a pustit si ty písně, které v tom románu se naštudovávají. Taková skupina umělců z druhé ruky, takzvaně second hand company si říkají, a studují to a chtějí oslnit republiku novýma písněma. A jsou tam takový písně trošku dovádivý, určitě na dovolený se vám, a zvláště po jedné skleničce dobrého vína nebo více skleničkách, by se vám výborně zpívali. Je tam třeba píseň Nenávidím šéfa.
6: To by se mohlo stát hymnou ranních porad.
8: A to opravdu už se stalo trošku, že lidi řvou nenávidím šéfa a řve celá hospoda.
6: Tak to je bezvadný. Já bych teď ti položil pár krátkých otázek. Jo?
8: Ano.
6: První písnička tvoje, kterou si ty slyšel z rádia. Vzpomeneš si?
8: Ano, Hastrmany Tatrmany se Zdeníkem Mertou.
6: No a to možná slycháš do dneška, že jo?
8: No,
6: jak k tomu došlo, že jste napsali tuhle písničku?
8: Člověče, večer mi poslali autem kazetu s tím, že mi Petr Hanik, tuším, do toho řekl, že to je písnička pro člověka, který neumí skoro vůbec česky, měří 150 cm a je tady úplně nový v Čechách. Jako. A, jo, a že to má být pohádka. Takže to bylo docela zadání krušný, ale vyrovnal jsem se s tím nějak. Sice zpíval o věcech, které asi vůbec netušil, ale dneska je to prý velký hit až dodnes na indonéské ambasádě.
6: Další otázka. Kolik jsi napsal textů?
8: No, já jsem psal hodně textů, když jsem ještě byl kantor a tak, hodně písniček, takže teď jsem jich napočítal někdy, když jsem byl nemocen, tak jsem to trošku sčítal a vyšlo jich asi 1400.
6: To je hodně. A teď mi ještě řekni na závěr, která z těch písniček je nejúspěšnější, takzvaně, jak se říká, neužívanější, že ji nejvíce hrají třeba u táboráku nebo prostě kapely na zábavách? Víš to?
8: Člověče, to jsem nesledoval, ale bude to určitě některá z písniček Dalibora Jandy, Hurikán nebo Gdejsi, myslím, že jedna z nich to je, tak ty se hrajou zaplať pánbu dodnes a ještě se nám neohrály.
6: Takže já přeju všechno nejlepší k tvým narozeninám a zazní teď písnička, která vyhrála hitparádu Česká 12 v roce 2006 a je s textem Jana Krůty. Zpívá Dalibor Janda.
8: Děkuji moc krát, mějte se hezky.

Přesně před 20 lety vyhrál hit, který jsme teď poslouchali, autorské dvojice Dalibor Janda a Jan Krůta, hitparádu Česká dvanáctka. Přesněji řečeno, dostal ocenění Zlatá Česká dvanáctka 2006. Jeden z nejvýraznějších českých písničkářů, Tomáš Klus, přišel s novým singlem, který se jmenuje Magnetické bouře a vyšel symbolicky na jeho jubilejní 40. narozeniny. Skladba vznikla původně k jinému životnímu jubileu, bylo to k životnímu jubileu Věry Martinové v roce 2025 a do studiové podoby se dostala až na jaře letošního roku. To je novinka dvojky Tomáš Klus a Věra Martinová.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Magnetické bouře, první dnešní novinka, zpívali Tomáš Klus a Věra Martinová. Já myslím, že není třeba připomínat, že Věra Martinová patří k legendám naší populární hudby a Tomáš Klus patří už více než dekádu k nejvýraznějším českým autorům. Jako zpěvák, skladatel i textař si vybudoval silnou fanouškovskou základnu a získal také řadu ocenění, například ceny Anděl nebo Český slavík je zlatým českým slavíkem a má také cenu Legenda nočního proudu. Před námi je druhá dnešní novinka a ta je od Nadi Válové. Jedná se o osobní poděkování Nadi Válové a rozloučení s Petrem Habkou a zároveň jde o nové hudební spojení s Vojtou Svatošem.

Slyším tě hrát, Naďa Válová, autor hudby a textu Brňák, Vojtěch Svatoš. Před námi je třetí dnešní novinka a ta je o Praze. Jmenuje se Na novém světě a napsal si ji sám pro sebe Martin Chobot. Je to 69. nová písnička, nová česká písnička v této hitparádě v letošním roce.

žebříček 9 největších hitů týdne, tak jak jste ho sestavili vy svými hlasy a hlasovat logicky můžete i tento týden. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme SMS-kou a píšeme zprávu hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme klidně pro všechny, ale pro každou z nich jen jednou. Znamená to, že máme 12 možností. Podrobnosti a pravidla jsou na česká12.cz. První dnešní novinka se jmenuje Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová a mají SMS-ku hit mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Na novém světě, Martin Chobot, hit mezera 10. Před námi je aktuální žebříček a hned na 9. místě je novinka z minulého týdne. Všichni víme, že skupina Jelen už za těch 13 let, co existuje, je vlastně takovou rodinnou skupinou, chodí na ní dospělí i děti a tak natočili písničku, která je nejen pro děti. Toulaví zpěváci.

Autorská, legendární autorská dvojice Jiří Šlitr a Jiří Suchý, Toulaví zpěváci, to je písnička, kterou oprášili Jelen a Adéla Orlová. Minulý týden novinka, dnes místo deváté. Předminulé novinkou byla písnička Milé ženy, kterou napsali Adam Pavlík, Heidi Bent a Vava Čechová. Minulý týden ta písnička byla na pátém místě a dnes klesá na osmičku. Heidi Janku a Heidi Bent.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka a dnes místo osmé milé ženy Heidi Janku a Heidi Band. Dnes nás čeká také jeden rekord roku 2026, ale teď bych rád připomněl, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom dojdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Jsme u sedmého místa a tady je druhá novinka, která prošla vaším hlasováním a je dnes na sedmém místě. Tímto totiž prozrazuji, že z těch tří novinek z minulého týdne dvě prošly do dnešního žebříčku. Sedmé místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tonk.

autorská dvojice Petr Janda a Lukáš Koranda, pěvecká dvojice Petr Janda a Jan Smigmátor, starší kluk a mladý pán, předminule 8. místo, minulý týden místo 9. a dnes postup na místo 6. pro hit, který je v hitparádě už 8 týdnů. A stejných 8 týdnů je v hitparádě i následující písnička. Ale než zazní, tak vám řeknu, které písně letos zatím zvítězily. Jedenkrát vyhrála píseň Bez ohledu na tvůj věk, kterou naspívali Luboš Muchna a Jiří Bláha. Jedenkrát zvítězil také hit Příběh, což je píseň skupiny Premiér a zpěvačky Bigo. Jedenkrát také zvítězil Josef Wolter se svou písní Když léta běží, která dnes ještě bude. Když zaspíváš Kateřina Ševidová a Radek Žalud, 3 vítězství, Loďky Venuše 4 vítězství a Jetplane, to je písnička, která má na svém kontě už 9 vítězství a zpívá jí Ruda Sakala a tu také ještě dnes uslyšíme. A teď se vraťme zpátky, protože na 5. místě je Maják, což je písnička, kterou si sama pro sebe napsala zpěvačka Jana Vaculíková.

páté místo Maják a Jana Vaculíková. Genius Loci je hudební seskupení z Mostu, které tam působí už několik let a teď momentálně se soustředí na dokončení nahrávání hudebního projektu v jednom mosteckém studiu. Autorem hudby a textu písničky, která je v hitparádě právě od skupiny Genius Loci, je Ivan Brzobohatý a jmenuje se tedy ta písnička Poločas rozpadu. Minulý týden třetí místo, dnes místo čtvrté.

0: Autorská i pěvecká dvojice Josef Melen a Luděk Minka a pod mým hlasem teď dozněl hit, který se jmenuje Pro mámu, a ten je zatím na stupních vítězů, tedy přesněji řečeno zatím jen na stupních vítězů. Je v hitparádě 5 týdnů, šel z nuly na 2. místo a zatím je to 3x2. místo a 2x3. a to 3. místo platí i pro dnešek. A je to vlastně návrat na 3. místo. Na 2. místo se vrátila písnička, která byla minulý týden na místě 4. a jmenuje se Když léta běží. Zpívá Josef Wolter.
1: Když léta běží, když léta jdou, každý rok zanechá vzpomínku svou. Hledám ty cesty, co vedly zpět,

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy se posílají na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžete pro všechny písničky, ale pro každou z nich jen jednou. První dnešní novinka, Magnetické bouře, Tomáš Klus a Věra Martinová. Tady je SMS zpráva ve tvaru Hit Mezera 12. Druhá novinka, Slyším tě hrát, Naďa Válová, Hit Mezera 11. A poslední novinka, Na novém světě, Martin Chobot, Hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Toulaví zpěváci, Jelen a Adéla Orlová, Hit Mezera 9. Osmička, Milé ženy, Heidi Janku a Heidi Band, Hit Mezera 8. 7. místo, Děti jsou taky lidi, Honky Tonk a Hit Mezera 7 je SMSka. 6. místo, Starší kluk a mladý pán, Petr Janda a Jan Smigmátor, Hit Mezera 6. 5. místo, Maják, Jana Vaculíková, Hit Mezera 5. 4. místo, Poločas rozpadu, Genius Loci, Hit Mezera 4. 3. pro mámu, Luděk Minka a Josef Melen, Hit Mezera 3. 2. místo, Když léta běží, Josef Wolter, hit, který už jednou vyhrál. Dnes 2. místo a SMSka Hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku Hit Mezera 1. Slíbil jsem rekord a ty rekordy jsou dva. Jeden je, že písnička, která dnes vyhrála, vítězí po 10. v roce 2026. A pozor, je to 6 vítězství za sebou a to je také rekord. Ta písnička se jmenuje Jetplane, zpívá Ruda Sakala. Má na svém kontě už 13 týdnů v této hitparádě, ale pozor, brzy může dostat platinovou českou dvanáctku, která se dává za 12 vítězství. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka. Hlasujte, jinak nemůže změnit žebříček.
2: Další z dalších cest je přede mnou, já stojím dál, jak somej slou, snad nevzbudí.

0: než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
2: Případné nezákonně vyplacené dotace Agrofertu bude stát vymáhat, řekl to ministr spravedlnosti. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začnou opravy mostu na hlavním tahu první třídy číslo 49. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy déšť, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Pokud se ukáže, že český stát vyplatil holdingu Agrofert dotace nezákonně, bude je muset od společnosti vymáhat zpět. V televizi Prima to dnes řekl ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za hnutí ANO. Reagoval tak na dopis od Evropské komise, který úřadům dorazil minulý týden. Komise v něm žádá o další doplnění informací kolem střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ministerstvo zemědělství dál dotace holdingu Agrofert vyplácí, říká ministr spravedlnosti Tejc.
3: Když ty dotace by byly tady vyplaceny a pak tomu by se ukázalo, že to bylo nezákonné, tak se musí vymáhat a budou se vymáhat po těch společnostech, které dostali.
2: Státní zemědělský intervenční fond už dříve uvedl, že premiér svůj střet zájmů vyřešil a není proto žádný důvod, aby holding nemohl dotace čerpat. Ve Vizovicích na Zlínsku zítra začne rekonstrukce mostu v Říčanské ulici na hlavním průjezdu městem ve směru na Zlín a Vsetín. Přestože by měl být most po celou dobu oprav průjezdný, motoristé musí počítat s dopravními komplikacemi, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
4: Avizovanou opravu mostu přes Želechovský potok na silnici první třídy číslo 49 ve Vizovicích zahajujeme v pondělí 1. června. Provoz bude veden kyvadlově. Práce potrvají nejdéle do poloviny prosince letošního roku.
2: A v době dopravních špiček budou provoz místo semaforů řídit takzvaní regulovčíci, kteří mohou pružněji reagovat na aktuální dopravní situaci. V Mostě otevřeli integrované centrum pro pečující. Rodinní příslušníci se tam naučí pečovat o své blízké, kteří to už sami nezvládají. Ve výcvikové místnosti jim poradí pracovníci městské správy sociálních služeb. Centrum sídlí ve 12. patře budovy Harmonie.
5: Určitě postradat, pokud možno co nejníž.
6: Pečovatelka Jana Genslerová předvádí, jak pomoct s přemístěním osoby z invalidního vozíčku do postele. Domov pro seniory eviduje podle ředitele Luboše Trojny tisícovku žádostí o pobytovou službu.
7: Můžeme dát vědět. Stále nemáme místo, ale jsme schopní vám pomoci v tom, abyste se naučili polohovat, lépe pečovat, pochopili ty principy.
6: Další budou v Chomutově, v Jiříkově, České Kamenici a Podbořanech. Z Mostu Jana Vitásková, Český rozhlas. Sport.
2: Hokejisté Norska mají vůbec první medaili z mistrovství světa v historii. Je bronzová poté, co porazili Kanadu 3-2 v prodloužení. Finálové utkání mezi Švýcarskem a Finskem má za sebou první třetinu a zatím je stav nerozhodný 0-0.
1: Počasí.
2: V noci čekáme velkou oblačnost, na většině území déšť nebo přeháňky, zpočátku ještě bouřky, nejnižší teploty mezi 12 až 16 stupni. A zítra přes den zataženo až oblačno, na většině území republiky déšť nebo přeháňky, bouřky jen ujediněle. Odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Maxima zítra mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu večer zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D35 opatrně kolem Olomouce ve směru do Ostravy mezi sjezdy na Nemileny a Přerov na kilometru 274 stojí nákladní vozidlo s defektem na pneumatice. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pochoutkový rok, příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
8: Není nad to, když je lidem dobře. A když je vše, jak má být, tak se to obyčejně slaví jídlem. A nás jedno takové setkání čeká. Zvu vás na čajové drinky, na setkání s herečkou Alicí Bendovou a taky s šéfkuchařem Ivanem Vodochodským, který přijal výzvu a udělá jeden z dalších výherních receptů z předešlých let z našeho pořadu. Půjde o zajíce s černou omáčkou. A taky vám víc prozradím o úspěšné nové knižní kuchařce s komplet všemi sladkými recepty z našeho pořadu. Nazvali jsme ji Sladké Česko. Mějte se chutně, to vám přeje Patrik Rozehnal a užijte si s námi tento výjimečný rok. 10. ročník naší soutěže.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutkový rok a dobře víte, že je to narozeninové vydání, tak se letos vypravujeme za osobnostmi Pochoutkového roku a teď mířím kroky k domu Ivana Vodochodského, proto abychom s ním znovu dělali recept, který se ocitl v roce 2021 na třetím místě díky porotě a byl to zajíc s černou omáčkou. Dělala ho tehdy Zuzana Kučerová, dneska ho bude dělat Ivan Vodochodský. Můžeme dovnitř.
1: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
0: Bude stačit řidičský průkaz.
1: Tak si musíte dejchnout.
2: Dobře. Dveře jsou otevřené.
0: Ahoj, Ivane.
3: Čau, nazár, ahoj.
0: Ty máš šunku na hrudi.
3: Mám šunku, protože jsem jí krájel teďko.
0: Já teda musím říct, že na obrázku, ne jako, že seš od ní.
3: Možná jsem... Původně trošku zamaštěný od té šunky.
0: Ano, my to pro vás i hezky nafotíme, zaznamenáme všechno, co se týká teda zajíce na černo.
3: To taky, ty zajíc, samozřejmě zajíc je hezký recept, jo. Ale zajíci, za mých dětských let, jako to já jsem chodil, jako děti jsme chodili nahánět zajíce myslivcům, že jo, to se touklo klackama do stromu a byly stovky. Dneska o zajíce, jako natrefit, narazit na zajíce. Navíc teďko není sezona zajíců, takže já jsem tady mám sice kamarády myslivce, tak jsem pověřil, aby mi nosi zajíce, tak jsem se zbláznil, že jo. Takže zajíce nahradíme králíkem normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže.
0: Dobře, no tak jo. Tak jdem dovnitř teda, jo?
3: Uvidíme, jak se nám to dneska povede, no.
0: Černá omáčka, máš jíra?
3: Ne.
0: Nám všem známý Pavel Pospíšil, michelinský šéfkuchař, no. Říkal, musíš to přebít něčím naprosto fantastickým, aby si se zbavil té fobie.
3: No a na to já mám, když se otočíš, tak za sebou tady vidíš celou polici plnou vína a to já přebiju úplně snadno tady tou záležitostí.
0: Já myslel úrovní toho receptu, dobře, tak budem chlastat.
3: Ne, samozřejmě, tak ten recept povýšíme. Já si to trošku
0: jako... Ty to můžeš trochu změnit.
3: Teď já si to trošku přizpůsobím, tak abych jako s tím byl ve svém svědomí srovnaný, jako že to je tak jako pořádku kuchařsky a uvidím. No, ale říkám, o to je to zajímavější výzva a já se do toho s chutí pustím.
0: Ano, je to taková psychoterapie v kuchyni pro Ivana Vodochodského. Pustíme se do toho a zdravíme paní Kučerovou do Prahy.
3: Paní Kučerová, mějte se hezky, já vám pak předám informace. Buď vás budu pozdravit z blázince, anebo prostě tady od jídelního stolu.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pochoutkový rok, narozeninový, další díl a recept začíná. Ivan si vzal zástěru, hezky si ji zavázal.
2: Je tady krásné logo pochoutkového roku a chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
1: Podívejte se na web pochoutkovýrok.cz už teď a my vám zatím přidáme i informace, co budeme dělat. Je to recept, který se ocitl na třetím místě roku 2021, zajíc s černou omáčkou. Tehdy ho dělala Zuzana Kučerová v Praze.
2: Jsem si říkal, že je škoda třeba nevyužít všech těch surovin, které tam paní Kučerová použila. Jo? Například ona toho zajíce nebo králíka, chcete-li, tak ho vaří vlastně ve vodě, kam dá kořenovou zeleninu, jen tak bez ničeho, a tu zeleninu potom vyhodí. Teď to je ta chuť, jo? Takže já jsem se rozhodl, vlastně nezměníme suroviny, ale změníme technologii a změníme to, že to vytěžíme na 150% a v každém případě by tam nemělo chybět červený víno. Neměla by tam chybět slanina a přidám ještě pár jalovčinek, jalovce.
1: Tak co potřebujeme?
2: Tak mám tady běhy, zadní běhy, to znamená, že to je ze dvou králíků, 10 deka špeku, no. Dvě cibule na základ, kořenovou zeleninu.
1: Ty máš už přichystanou, hezky nakrájenou, na hrsti aspoň, kolik budeš potřebovat?
2: Je to asi tak 300 gramů kořenové zeleniny.
1: Dobře.
2: Víno, 2 deci červeného vína, kelímek povidel. Máme tady perník na strohání, zase opět použiješ perníku tolik, aby se ta omáčka potom jenom tím perníkem zahustila. No a do té omáčky přidáme mandle a rozinky, sušený švestky.
1: Zhruba po 100 gramech.
2: Cukr v každém případě použijeme, jak na skaramelizování trošku ty omáčky. Jo, a citron, vidíš to, citron jsem zapomněl, no, citron je podstatný, jako to.
0: Pochoutkový rok.
2: Začneme tím, že si prošpikujeme pana zajíce, teda pana králíka, inženýra v našem případě, ale uděláme si špalíčky ze špeku a prošpekujeme. Stačí 4 kousky špeku do každého kodlika. No a zbytek slaniny, kterou jsme nenacpali, do králíka si nakrájíme na kostičky a použijeme do základu. Králíka osolíme. Platí takový pravidlo, aby si věc nepřesolil, ale dobře nasolil, tak by mělo být 20 gramů soli na kilo masa. Dobrý samozřejmě je, pokud je čas, tak toho králíka nasolit na pepři den předem, aby ta sůl se dostala dovnitř.
1: A nevytáhne to vodu?
2: No, to je taková pověra. To je pravda na půl, jo. Není to pověra, je to pravda. Ano, sůl vytáhne z masa vodu, ale ona ji tam zase potom vrátí, jako jo. Máme pepř, samozřejmě pepř čerstvě mletý. Dvakrát říká otočit mlínkem nad každým stehínkem.
1: Ale jak krásně voní.
2: No a teď včil, Patriku, včil. Se přesuneme k plotně P, kde máme hrnec H.
1: Barvy žet,
2: jako žlutý. Použijeme krásný litinový hrnec. Miluju práci s litinou.
1: Ty koveš?
2: Ano, já miluju práci s litinou, ale ne jakožto kovář, ale jakožto uživatel kuchařskej. Tak do litinového hrnce dáme kus poctivého fádla a k tomu sádlu přidáme kus přepuštěného másla.
1: V jakém poměru?
2: Vodouchův poměr, to znamená podle voka. Jako voko. Prostě v poměru, abych to dal 1:1.
1: Jo.
2: Jeden díl sádla, jeden díl másla. A nejprve si opečeme taková čistéhna.
1: Položíme a necháme, až se tak jako samo uvolní maso.
2: Tak když opékáme, tak to dělají lidi nejvíc chybu, že začnou tím hned šmrdlat, jo? Nešmrdlat, nechat to pracovat prostě, ono si to poradí pěkně samo, maso až bude opečené, tak samo odskočí, pokud se přichytí.

0: a zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
0: Počkej, mýval jsem o finku, už nemám nic.
1: Jo, mýval si hezkou digestor, teď se trochu seškvařila.
0: To ale možná barák bude hořet, že jo. Teď jak to šlo krásně do toho. Samozřejmě, pokud nemáš digestor zasviněnou tukem, tak se nic nestane, že jo. No a švestky, nebo alkohol odhořel, vyndáme to maso, uděláme si základ zeleninový, na tom výpeku opečeme cibuli a kořenovou zeleninu. Takže u základu je potřeba si to odstát. Opravdu stát, míchat, pak, když se nám to už napaluje, použiju trošku vývaru nebo nějaké tekutiny, povolím a zase jedu dál, dokud nemá ten základ požadovanou barvu. Jak se říká, my to chceme trošku tmavší, nechceme úplně hnědou, ale chceme, aby to byla tmavá barva, protože ta omáčka bude hodně tmavá. Přisypeme trošku cukru, a vložíme zpátky králíka, zalijeme trochu vývaru nebo vody, přidáme koření v sítku.
2: Nové koření, pepř, bobkový list,
0: dymián a já tam dám ještě trošku jalovčinek. A přiklopíme a dáme do trouby na 160 stupňů dusit. Já si myslím, že maximálně hodina bude stačit, úplně v pohodě. Turbo!
2: Tak na závěr do té omáčky, kterou my jsme rozmixovali, zahustili tím perníkem a povidli, tak přidáme ještě něco, co tam jako zahraje potom na zkus. Co všechno to bude, Ivane?
0: Budou tam švestky, sušený, dáme tam rozinky a dáme tam mandle. Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím dát celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
2: Spařené.
0: No a teď už to necháme jenom chvilinku prohřát, promíchat, nalijeme na inženýra králíka a můžeme podávat.
2: A případně okyselíme citronem, šťávou.
0: Ochutnáme, ale mi se to zdá kyselý dost teď už jako, ale můžeme podle chuti dát.
2: Králík je hotový.
0: Já jsem spokojený, no tak ochutnej. Dobrý, viď?
2: Tam je cítit víno. Mm-hmm. A ty povidla vlastně paradoxně nejsou tak dominantní.
0: Nejsou, nejsou a je to člověče něco mezi. Chuťově bych posunul něco mezi zvěřinou na zelenině, na divoko, svíčkovou, prostě taková kombinace, fakt dobrý. Dobrý. Jinak ta černá omáčka se dělávala v rodinách českých, na Vánoce hlavně, a vydržela celý vánoční svátky, celý týden vlastně vydržela na plotně a přelivaly se s ní věce, které zbyly. Buď vánočka, že jo, nebo kus kapra, který zbyl, že jo, nebo kus zvěřiny, když byl, takže nebo se jedla jen tak, jako tak černá omáčka se...
2: Když to vydrželo až na nový rok, tak třeba z trochu uzenýho.
0: Přesně, z trochu uzenýho. Prostě černá omáčka se používala během svátků celý týden.
2: Tak to slyšíte, vážení. A na začátku tomu tolik nevěřil, té chuti tolik nefandil a nakonec si pochutnal Ivan Vodochodský podle receptu Zuzany Kučerové, která s ním byla na třetím místě tehdy. Pochvala pro ní.
0: No tak my jí děkujeme, zdravíme. Já se omlouvám, pokud bude mít paní Zuzana pocit, že jsem jí ten recept jako pokazil, nebo tak. Tak já myslím, že jsem prostě jenom použil, mě bylo líto, že vyhodila tu zeleninu kořenovou. Flamboval jsem to slivovicí, že jo?
2: Teda dost, jako byl ten velký oheň.
0: No a jí tam chytl barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
2: Ten recept Ivanův najdete už teď na stránkách pochoutkovýrok.cz. Je tam i ten původní recept od paní Kučerové, i fotka, až můžete oba recepty porovnat, vybrat si toho svého favorita a pak na konci roku i hlasovat, protože o to jde. My budeme hledat recept desetiletí s vámi, proto tyhle recepty opakujeme a proto i příště bude zase další z našich kolegů, tentokrát Roman Paulus, dělat dortovou omáčku Marie Hostinské, což je vlastně svítek.
0: No tak já doufám, že ale, že Paulus tak nezapůsobí jako já a doufám, že některý z mých receptů se dostane do toho finále toho desetiletí. Jako. A jestli ne, tak teda uvidíte.
2: Těmito slovy se loučí a na příště se těší i Ivan Vodochodský. Měj se krásně.
0: Přeju dobrou chuť a mějte se hrozně fajn a jeste dobrý věci.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Všem příznivcům dobrého jídla připomínám, že tenhle rok je pro nás výjimečný. Rok 2026 je už 10. pochoutkovým rokem v éteru, a tak jsme se rozhodli to připomenout všemi výherními recepty z předešlých let, které postupně v průběhu toho času dělají naši příznivci a přátelé z řad profesionálů. Dnes to byl Ivan Vorochodský. Příště se můžete těšit na Romana Pauluse. Někdy příště zase na Naďu Konvalinkovou, Vojtěcha Vrtišku, Josefa Maršálka nebo Jaroslava Sapíka. Ti všichni si rozebrali 36 receptů, které vyhráli v předešlých letech, získali už svou cenu, ale teď a v tomto roce i díky vám bojují o takzvaný recept desetiletí. Volit ho budeme až v závěru roku, až odvysíláme všech těch 36 výherních receptů z 9 let naší soutěže. V tom 10. roce si je připomínáme a opět půjde o velké ceny. I vy, co budete hlasovat, si o ně zahrajete. Všechno se zavčasu dozvíte. Teď se můžete podívat na ty zatím předělané recepty na stránce pochoutkovýrok.cz a za chvíli už se těšit na to, že ochutnáme i čajové drinky. To nás ještě dneska čeká. Stejně jako návštěva jedné herečky, rada z etikety Ladislava Špačka anebo soutěž o naši novou knižní kuchařku Sladké Česko.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Jolena Nováková si v rámci našeho narozeninového pochoutkového roku zašla za Jiřím Boháčem. Jiří je teetender, to je čajový specialista. Je průkopníkem nové gastronomické odbornosti a v rámci toho musí umět čaj správně připravit, naservírovat, ale taky musí umět čaj degustovat, ochutnávat a charakterizovat. Další disciplínou, kterou musí výborně zvládnout, je mixologie, tedy míchání čajů a taky drinků na bázi čaje. Jiří Boháč o čaji říká.
1: Je to nápoj, který má v sobě hořkost a ta hořkost ustupuje nebo se proměňuje někde v nějaké ovocné tóny nebo někde více dřevnaté, nějaké čokolády, karamely a to všechno v tom čaji je skryto. Ten čaj sám má už určité preference k tomu, jaký chutě tam podpořím. Někdy to je víc ovocnější tóny, tak samozřejmě si to potom přitáhne samo to ovoce. Některé čaje mají přirozeně v sobě vůně pošeříku, jasmíny, takové ty jarní květy, takže když se tam spojí se sirupem právě z nějakých takových hezkých bylinek, tak to tam krásně padne k sobě.
2: Do koktejlu se hodí jakýkoliv čaj, od jednodruhových až po čaje blendované, tedy čajové směsi.
1: A samozřejmě ve výsledku se snažím to doladit jenom tím, aby to bylo jako příjemně kyselo, hořko, sladko, slané, jo? Aby to bylo jako vybalancované.
2: Po kterém druhu čaje kdy sáhnout, záleží na náladě nebo třeba na počasí.
1: Jiný čaj přirozeně člověka přitahuje v horkém dni a něco uprostřed třeba nějakého jako podzimního sichravého dne. Je to tak, že čím máte světlejší čaj, tím přirozeně je to ochlazující nápoj a čím tmavší, tím víc prohřívá.
2: Tak co bychom si třeba namíchali?
1: Upřímně, já miluju mojito. Miluju mátu, limetu a třtinový cukr. Vždycky jsem si říkal, že jestli se některé ingredience hledaly, až se našly, tak jsou to právě ty tři. A vždycky jsem měl rád variantu nealkoholickou u mojita a mrzelo mě, že se tam dává pouze sodovka, že to vlastně ta chuť té máty, že se jako nesintenzivní, dá se říct, že se jenom naředí tou sodovkou. Výměna za zelený čaj, připravený ať už studenou variantou, tedy macerováním, nebo klasickou formou a schlazením, do toho konceptu té pikantní máty, kyselé limetky a sladkého cukru najednou vložil hořkou složku a skvěle to chutná.
2: Tmavým čajem můžeme bojovat proti fyzické únavě. Světlé čaje, třeba zelené nebo bílé, člověka povzbudí při mentální činnosti. A drinky z čaje servírujeme do skla.
1: Samozřejmě ta vizuální stránka je velice důležitá. A v momentě, kdy to člověka přitáhne, to je jeho pozornost, zrakem, a teď přijde k tomu a přičichne, zjistí, že to nádherně voní, pak ochutná, no tak to je ten asi nejkrásnější zážitek, který z gastronomie máme.
0: Říká čajový specialista Jiří Boháč. Zkuste, namíchejte a ochutnejte. Povídání o čaji a nejrůznější doporučení, co s čajem namíchat, najdete i teď na stránkách www.pochoutkovýrok.cz. A vychutnat si dobrý čaj pak můžete třeba i u dalšího povídání, tentokrát s Alicí Bendovou, s herečkou a hostem našeho pořadu už za malou chvíli. Spovídat ji budu společně s Naďou Konvalinkovou.
3: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posadili jsme se na chvilku po písničce a uděláme si malé setkání s jedním z našich dalších hostů. Se mnou je tu stále Naďa Konvalinková a pozvali jsme si...
1: také Alici Bendovou.
0: Herečku, bývalou modelku. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Jak moc ostré máte ráda?
2: Já mám ráda hodně ostré jídlo, ale musím... říct, že teď, minulé léto, když jsme grilovali, čem strašně rádi grilujeme, tak jsem si dala takovou žlutou mrchu, zkroucenou. Ona vypadala tak jako hrozně, jako...
1: nenápadně.
2: Jsem říkala, ta je krásná, to bude určitě dobrá, ta bude lehce pálit, tak jsem myslela, že se zblázním. Takže asi půl hodiny jsem si takhle držela utěrku, že opravdu člověku kapou sliny. Jako je to opravdu strašně nepříjemný stav, píská v uších a je tak jako na omdlení.
0: Píská v uších?
2: Úplně zalehnou uši a píská v uších, ale fakt hodně. Jakože opravdu, jakože na omdlení.
1: A věřím, kde se sehnala takováhle potvora?
2: Ona se normálně prodává běžně ve velkých řetězcích. Je tam tak jako schovaná mezi těma ostatníma papričkama, které jsou třeba jako chalapeno, to je taková paprička pro mě příjemně pálivá, nebo jsou tam takový ty malý jako vietnamský papričky, ty mám taky ráda, ale tohle teda to byl nářez. A to jsem teda nedala a už ji nikdy dávat ani nebudu.
0: Takže... abychom viděli, čemu se vyhnout, jo, tak je podlouhlá, je baňatější, jaká je?
2: Je právě taková jako spláclá, malá, spláclá a úplně vypadá, jako kdyby byla už po smrti.
0: To je z ní potom člověk.
1: Ještě takhle kope.
2: Ještě kope. Mrcha jedna.
0: Co vás na té exotické kuchyni tak přitahuje?
2: Ta směs těch chutí. Ty bylinky, které prostě, my samozřejmě používáme dobrý bylinky, jako tady u nás. Ať je to petrželka nebo libe, já miluju libeček a hodně libečku do polívky. A všichni říkají, no a ty tam nedáváš jako žádný jiný, jako koření nebo kořenící směs. Nedávám samozřejmě, protože není potřeba, protože ten libeček je tak výrazný a tak výborný. Ale ta asijská kuchyně má prostě ty bylinky jiný, jako je koriandr, thajská bazalka, citronová tráva. A ta směs těch chutí a těch arašídů a toho pálivého, to je pro mě prostě, já to miluju, miluju. To bych se ujedla.
0: Alice, na čem teda ujíždíte? Jako co teda, když už zhřešíte a když už teda prostě, jako, tak to si teda dáte bez ohledu na to, co držíte za zásady?
2: Já hřeším celkem často, musím říct, ale pak se teda snažím se držet, protože je to... Já bych hřešila pořád, moje maminka je prostě třeba moje... Já si myslím, že to mám pojím, tu obrovskou chuť k jídlu, ségra to má taky. A mamka je prostě velká žena, celá je velká, vysoká, veliká, takhle do všech stran. A já to tam je, prostě máme to v genech. Takže pak, když se vždycky takhle jako rozjedu, tak se pak zase musím hezky jako stáhnout a snažit se prostě jíst jako pravidelně a nepřejídat se. Ale
0: čím se rozjedete?
2: No, třeba stačí chleba svrčovický. Jsem tak strašně šťastná a máslo. Chleba a máslo, to je prostě absolutní bomba, já to miluju. Miluju.
1: Je.
2: Že je posolený, ježiš, to je nádhera. Třeba i řekvičky, trochu česneku, čerstvího na to. A nemusím ale nic k tomu. A nebo chleba ze škvarkovou pomazánku a doma dělanou, že jo. Nebo prostě jenom klasický škvarky. To je jako bomba, no.
0: Co dělá sestra?
2: Moje sestra, Andrejka Lišková, je cukrářka.
1: A je.
2: Máme problém, jako fakt máme problém, obrovský.
0: To nebude geneticky.
2: Ona je ještě navíc výborná, ty dorty dělá dobrý, já nemám ráda jako přeslazený. Mm-hmm. A tohle je přesně jako je ten dort, kde cítíte trošku té soli, trošku cukru, je to prostě dobrý, no. Mm-hmm. A dělá takový umělecký díla, až bych řekla, jako jo, že ona si fakt s tím
1: hraje. Čili, že třeba když že chce nějaký obraz udělat, nebo něco, třeba knihu někomu darovat,
2: přesně,
1: udělá,
2: přesně, dort jako knihu. Auto dělá, aha, motorku, aha, a takový.
1: Aha, no to je krásný.
2: Je to hezký, no. A taky dobrý, bohužel.
0: Takže rodinné oslavy jsou zajištěny.
2: Zrovna zítra máme jednu a pozítří máme další, takže máme zajištěno. Dorty máme, dorty máme. Může přijít kdokoliv a fakt máme dortu dost.
0: Povídání s Alicí Bendovou, nečekaně, děkujeme moc.
2: Taky děkuju.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: radou z etikety přichází i dnes do vysílání Ladislav Špaček, milovník bontonu, odborník na tuto oblast, kterou prověřil už i prezident Václav Havel, když ho vzal do svých služeb. A tak Ladislav bude dobře vědět, kam patří miska na salát a kam na kompot. Jak se v tom zorientovat na stole?
1: Saláty jsou nejenom zdravé, ale také oblíbené součásti stolování. A proto bychom měli vědět, jak s nimi zacházet. Tak především, když hospodyně servíruje, zakládá pokrmy na stůl, salát patří doleva, vlevo od talíře. Kompoty naopak patří doprava. To proto, že kompot jím lžičkou v pravé ruce a salát jím vidličkou v levé ruce. Vždycky to musíme tomu hostovi usnadnit. A i příbory zakládáme tak, jak je potom host bude používat. Jestliže budeme servírovat špagety, tak na levé straně bude ležet lžíce, na pravé straně bude ležet vidlička. Jestliže budeme potom ještě mít dezert, tak stejně tak založíme opačným směrem, založíme i dezertní příbor.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

A takové bylo to naše dnešní krásné setkání. Chcete-li si připomenout i oblíbené sladké recepty, tak kromě našeho webu je teď kompletně všechny, ty, co jsme odvysílali, najdete ve speciální nové, té největší dosud vydané kuchařce, nazvané Sladké Česko. Tuto kuchařku vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Je úplně nová, z tiskárny ještě teplá a vy ji můžete mít, když si objednáte přes stránky Pochoutkového roku. A pozor, najdete v ní 170 sladkých receptů, převážně od našich posluchačů. Své favority ale přidali i naši porotci, i já. U každého receptu je fotografie, přesný popis surovin i postup, jak docílit stejného výsledku. Jsou to ty obyčejné domácí recepty, které prošly sítem naší poroty a některé z nich třeba i zvítězily. Všechny ty recepty i dosud nevydané najdete tedy v té naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Objednat si můžete i telefonicky. Stačí ve všední dny a v pracovní době zavolat na číslo 724 819 319. Opakuji ještě jednou telefon pro získání objednání tedy kuchařky Sladké Česko. 724 819 319. A protože nejsme skoupí, tak my o tuhle kuchařku i soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, z čeho byl kozičkový dezert dělaný Naďou Konvalinkovou? Z jakých plodů? Byl to černý bez. A dobře to věděli? Jana Žežulová z Klatov, další Jana ale Kozová z Mělnického Vtelna a Renáta Janovská z Chotěboře. Tihle tři od nás dostanou poštou knižní kuchařku Sladké Česko i s mým podpisem. A další tři kuchařky už připravujeme do nové soutěže. Ptám se vás tentokrát, k jaké nehodě málem došlo, když vařil Ivan Vodochodský králíka. Za A vzplál velký oheň, anebo za B vylil omáčku do dřezu. K jaké nehodě málem došlo, když připravoval Ivan Vodochodský králíka? Pokud si myslíte, že vzplál velký oheň, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení i adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Ivan Vodochodský při přípravě vylil omáčku do dřezu, budete posílat pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Posílat můžete teď hned, nebo kdykoliv, až do půlnoci z úterý na středu, pak nám soutěž končí, vyhodnotíme ji v příštím pochoutkovém roce a vy si ji můžete připomenout, pokud jste to nestihli, na stránce pochoutkovýrok.cz. Držím vám palce a doufám, že budete poslouchat i příště náš magazín, který pro vás tak s láskou a radostí připravujeme už 10 let. Před dalšími zprávami se pro tuto chvíli loučí Patrik Rozehnal.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas, zprávy.
2: Dodávky elektrické energie na jihu Čech se daří postupně obnovovat. Na pražské Masarykovo nádraží od zítřka nebudou jezdit vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna. A počasí zítra oblačno až zataženo, místy s deštěm, maxima kolem 20 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Energetici v České republice už obnovili dodávky elektřiny do většiny domácností, které na jihu Čech zasáhly bouřky. Bez proudu jich zůstává téměř 2000. Informoval o tom večer mluvčí společnosti EGD Roman Šperňák. Těsně po přechodu bouřek bylo bez dodávek elektrické energie více než 10 000 odběratelů. Omezené dodávky stále přetrvávají hlavně na jihu Česko-Budějovicka, v Novohradských horách a také na jihu Lipenska. Od severozápadu teď ale Čechami postupuje další vlna místy silných bouřek. Policisté vyšetřují havárii letadla v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě. Pilot bezmotorového větroně nezvládl řízení a nouzově tam přistál. Při přistání ale zavadil o cenový ukazatel čerpací stanice, který se následně vznítil. Pilot letadla při nehodě utrpěl zranění a nehodu vyšetřují kriminalisté. Upřesní mluvčí policistů Dana Čírtková.
3: Na místo jsme vyslali kompletní výjezd služby kriminální policie a vyšetřování z územního odboru Havlíčkův Brod. Kriminalisté se budou zabývat ohledáním místa, ohledáním větroně a zjišťováním příčiny tohoto pádu. Současně jsme také informovali Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
2: Všechny vlaky z Kralup nad Vltavou a Kladna od zítřejšího rána nebudou jezdit na pražské Masarykovo nádraží. Začnou tam totiž opravy nástupišť a kolejí a vlaky budou končit ve stanici Praha Bubny. Podle mluvčího organizace ROPID Filipa Drápala bude tato výluka dlouhodobá.
4: Všechny vlaky od Kralup i od Kladna budou zkráceny do Bubnu až zhruba do podzimu příštího roku s tím, že v prosinci 2026 by se měly vrátit alespoň rychlíky a spěšné vlaky od Kladna, které by měly být opět prodlouženy až na Masarykovo nádraží.
2: Několik set dětí ze Slezské Ostravy dostane od obvodní radnice příspěvek na volnočasové kroužky. O 1000 korun určených na zaplacení sportovních nebo uměleckých aktivit mohou rodiče dětí žádat od zítřejšího rána. Podle mluvčí Slezské Ostravy Sandry Štrejlové bude zájem velký.
5: V loňském roce byl o program rekordní zájem a z toho důvodu jsme se rozhodli navýšit kapacitu a letos může program Korenci využít až 600 dětí ze Slezské Ostravy. Chceme, aby děti měly možnost sportovat a navštěvovat kroužky bez ohledu na finanční situaci rodin.
0: Sport.
2: Do 26 člené nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Kabongo a záložníci Bucha a Ladra. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr krátce po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po kterém mužstvo odcestuje na šampionát. A hokejové mistrovství světa má na programu velké finále, ve kterém domácí Švýcarsko nastoupilo proti Finům. Po druhé třetině sta stále nerozhodný 0-0.
0: Počasí.
2: Zítra čekáme v České republice velkou oblačnost, zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami, pouze ojediněle bouřky, odpoledne a večer budou srážky ustávat, oblačnosti začne ubývat. Zítřejší maxima docela nízká, už mezi 17 a 22 stupni. Mírný vítr od severozápadu až severu, zítra večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: U Českých Budějovic je uzavřená silnice 143 z Čelné k nájezdu na dálnici D3. Pokračuje tam vyšetřování nehody, srážky autobusu s osobním vozidlem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty, přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Víte, co mají společného vitamin C? procházka přírodou a dobrý vtip? Všechny tři varianty vám zlepší náladu, ale jen ta poslední vás rozesměje a někdy i k slzám. Stejně jako osobnost, která nás dnes bude bavit, a tu vám představí Patrik Rozehnal. Tak jsem si to raději všechno sepsal. Ona žena se narodila 7. března 1959.
7: No co koukáš? Proč nepíšeš?
6: Ještě si potřebuju udělat pár poznámek.
7: Já na vás nebudu čekat.
6: Na mě nemůžete takhle rychle.
7: Co pochytáte, to pochytáte. Takže, kde jsme skončili? Teď nevím.
6: S datem vašeho narození.
7: Už to mám.
6: Rád bych slyšel něco o vašich rodičích.
7: Naši nejsou doma.
6: To nevadí. Bude to hlavně o Evě Holubové. Ale já si ještě musím přepnout na tu aplikaci se svými poznámkami. Tak vydržte.
7: Prosím tě, tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Eva Holubová, jméno, které ještě mnohokrát dnes uslyšíte, a její hlas ještě častěji.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Náš dnešní příběh se začíná 7. března roku 1959. Tehdy se v pražské Podolské nemocnici narodila Eva Holubová. Je tedy křtěná Vltavou. A do jaké rodiny přišla? Kým byli její rodiče?
2: Zemřeli už dávno, zemřeli rodiče docela brzo. Maminka byla mzdová účetní, tatínek byl nějaký úředník a v 68. no úředník, abych tak budu upřímná, pracoval na obvodním výboru KSČ do 68. Uvěřil socialismu s lidskou tváří, napřed teda uvěřil socialismu vůbec po válce a pak nesouhlasil se vstupem vojsk a dělal v národním podniku Palk Belly seřizovače strojů. To mi bylo 10 let, když prozřel.
0: K tomuto tématu se vlastně Eva Holubová spolu s režisérem Janem Hřebejkem vrátila v jedné z bakalářských povídek, ve které si zahrála i po boku Bohumila Klepla a Miroslava Donutila, co by zarytého komunisty. Ta bakalářská povídka nesla název Dobrá zpráva. V televizi totiž dávali reportáž o tom, co se děje v tehdejším Rusku v 90. letech.
3: Žilo se vám dřív špatně, ale upřímně.
4: Upřímně? Vážně to chcete slyšet? Tak nám se žilo hrozně.
3: Tak já ti něco řeknu, holku, jo? Ty jako učitel dějepisu na střední škole, já vím lecos, jo? Tak kolik ty bereš?
4: To s tím nesouvisí. Teď si nepřipadám jako idiot. Víte? Ale já vám položím jednu prostou otázku. Jo, jednu jednoduchou otázku. A zajímá mě váš názor. Co bylo tehdy lepší než dnes?
3: No a co je lepší dnes než tenkrát?
4: Já se ptal první, odpovězte mi.
3: No jsem ti odpověděl otázku.
4: Neserte mě, člověče, teď se můžu sebrat a jít hranice nehranice, a to je důležitý. A nemusím se s vámi bavit, a nebo se s vámi můžu bavit, a nemusím jít strach, co se se mnou stane. A můžu vám takhle klidně říct, abyste odešel z mýho domu, víte? A o to tady jde, a to je důležitý.
3: Hezky, člověče, tohle vidíš, to se mně líbí. Takhle on ale... do mě a pěkně natvrdo a bez servítku, člověče, to je ono. Pojď sem, napijeme se, dáš, přineste skleničky a je to, to je ono. Ale když říkáš ty hranice, víš, zase říkáš ty hranice, uvědom si jednu věc. Na druhé straně, z jiného úhlu pohledu, nebyly ty hranice zase prospěšný? Co? Neochraňovali oni nás náhodou? Nevytvářeli nám náš ochranný prostor, naši ekonomickou síť?
4: Taková kravina mě v životě nenapadla, pane Jeleček. No, vidíš, ne.
3: No vidíš to, Jardo. A teď Mirku. A teď druhou věc. Učíš pravdu? Ne, počkej, ty na mě díváš jako, učíš pravdu, seš si jistý, že učíš pravdu? Seš si jistý, že tu tvoji pravdu, kterou těm dětskám vtloukáš do hlav, někdo zase účelově nebo systémově nepřekrutuje? Seš si jistý? To bych chtěl tvoji jistotu mít, chlapče.
4: Neříkejte mi, chlapče, vy jste cizí člověk a netykejte mi!
3: Hele, to se rozjel! Vy si panáka, ty vole!
4: Vy se teď zvednete a půjdete z mýho domu, ať nepoužiju fyzické síly, jo, prosím!
3: No tak, prosím, nech to, já ti řeknu ještě jednu věc, Marie. Tobě si žilo hůř, bylo plocho?
5: Jenom taková maličkost, pane Jeleček. Jestli pak víte, co je tohle?
3: No co já vím, no vata, ne?
5: Je to ženská menstruační vložka. Já jsem si ji tady schovala na památku. Takový jsme si za vašeho režimu v 87. roce museli šít sami, víte? Protože na krámě prostě nebyli. Mizeli. Dobrý, ne?
3: To mě zkoušej, Maruška. Květa je měla furt. Plnou bednu to měla. Proč jsi nepřišla?
5: No Květa samozřejmě. Ale dneska je máme všechny a to je ten rozdíl. Tohle to je jenom taková drobnost, ale taky to se vším, se vším.
3: Já nevím, jste divný lidi, s váma člověk těžko najde společnou řeč, ale kdybyste si sedli s člověkem ke stolu, usmířili se, dohodli se, a to vy ne, vy furt se nímráte v té minulosti, vám to dělá dobře, vy prahnete zřejmě po konfliktu. Že jo? Ty vole, viděl jsi to? No tak ne, dobře, no. Jestli ne, tak udělej kafičko. No, já si pustím zprávy.
0: na gymnáziu koketovala Eva Holubová s divadlem. Působila třeba v divadle Sklep, kam ji přivedl spolužák David Vávra. Později pak vystupovala na divadelních poutích na Střeleckém ostrově. Po střední škole pracovala krátce v mateřské školce a taky v Jedličkově ústavu. Dalo by se říci, že právě do té druhé zmíněné instituce ji přivedla deprese, kterou tehdy měla. Měla pocit, že je zbytečná. Když jednou cestou od hrobu Boženy Němcové, kde rozjímala, co dál s životem, prošla kolem Jedličkova ústavu, všimla si inzerátu, že hledají sanitární pracovnici. A tak to vzala jako Boženinu odpověď. Stále ovšem snila o herecké dráze. Její tatínek ji ale zrazoval, jak kdysi prozradila i v našem rozhlasovém pořadu Tandem.
2: Tatínek, jak tak všichni říkají, tak mě to vždycky je směšný, že ochotničil, ale ono se opravdu dřív hodně ochotničilo, daleko víc než jakoby dneska. Takže opravdu k tomu divadlu měl lásku i aktivní, ale byl proti tomu, abych já byla herečka. Nepřišla se mu na to hezká. Já si myslím, že se bál, že neunesu tu porážku, tak mě na ní připravoval dopředu, čímž mi bral sebevědomí, ale já jsem si ho pak našla jinde. Já jsem velmi záhy pocítila, už asi někdy v družině jsme začali hrát s mým kamarádem Jardou Richtrem pro ostatní divadlo. A já jsem pocítila, že mi to jde, že není pro mě problém se vžít do toho druhýho a není problém ho přirozeně jakoby napodobit a že to ty ostatní baví. To najednou jako vám jde samo v tu chvíli, ale vedle toho, když třeba chcete tančit nebo zpívat, tak zjistíte, že se nadřete a že vám to nejde. Takže já jsem věděla, že nějaký talent tady k tomu je, že musím si vybudovat psychický předpoklady a najít nějaký

0: ukázka nás přenesla až do roku 1981, do krátkometrážního snímku Tomáše Vorla, nazvaného To můj Láďa. Zachycoval několikaminutový vnitřní monolog v těle Evy Holubové, která se vrací z nákupu a zamilovaně přemýšlí nad svým mužem, Láďou. Možná už tohle utvrdilo Evu Holubovou, že by tou herečkou skutečně mohla být.
1: Ze začátku to bylo proto, že jsem nevěděla, čím bych byla. A vždycky, když jsem byla třeba na venkově, tak jsem chtěla být dojičkou, pak jsem začala chodit do školy, učitelkou, popelářem a tohle všechno. A měla jsem pocit, že ta herečka tohle všechno může hrát, takže může být vším. No, což je blbost, že jo? A pak v pubertě jsem chtěla být herečkou pořád a k tomu ještě hodně slavnou, protože jsem se začala bát smrti a myslela jsem si, že aspoň tady někde zůstane to moje jméno.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: O touze hrát nám zpívala Helena Vondráčková. O stejné touze, jakou měla už kdysi zemitě vtipná a úžasná herečka Eva Holubová, které se dnes věnujeme v pořadu, který jste si tolik oblíbili.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Vraťme se ještě do jejich školních let, do doby, kdy navštěvovala gymnázium. Na to zavzpomínala i s Halinou Pavlovskou v jejich banánových rybičkách na obrazovkách České televize.

0: Evo, zapůsobila ty jsi někdy na nějakým svým nesmrtelným činem na nějaké spolužáky?
1: No, myslím si, že byli docela rádi, když jsme brali blanokřídlí a já jsem přinesla do hodiny přírodopisu krajtu. Já jsem měla kamaráda hadaře, měla jsem být volaná a to už by byl asi třetí reparát, protože jsem nebyla připravená a byly povolený pouze dva. Maminku by to velmi ranilo, kdybych tento ústav nedokončila, tak jsem říkala, Karle, musíš mi nějak pomoct. On říkal, to je jednoduchý, vemem krajtu. Tak jsem jí měla. Já jsem musela sedět v první řadě potom už, jo? Hned asi od druhého pololetí prvního ročníku. V tom pytli. Paní učitelka Mojžíšová říkala, dej si ty krámy někam dolů. Já jsem říkala, tam mám pro vás překvapení. A teď jsem se těšila, že zešílí. A vzadu seděl majitel krajty Karel Fortin, že jo? No a já teda vytáhla to hada. Já se hadu nebojím. A nebojí, kdybych se bála, tak tu chvíli, kdyby mě měl uškrtit, tak prostě. A ta Mojžíšová jim říkala, no a co mi o ní povíš? A já jsem říkala, tuším, že má kloaku. Tu chvíli mě ta krajta počůrala, že jo? No a do toho vyšel ten Karel Fortin a udělal velkou přednášku o tom a prostě hodina proběhla bezvadně. Já jsem teda potom s tou krajtou chodila celý dopoledne po tom gymplu. To mě hrozně bavilo. A potkali jsme paní profesorku latiny, která blbě viděla, takhle kouká a říká, co to máš, Holubová? A já jsem říkala, krajtičku. A ta úplně začala řvát, zešílela. Zaběhla do kabinetu dějepisu a latiny a zamkla. A profesor Moravec jí říkal, co blbneš, Hano? A on říká, Holubová chodí s krajtou po gymnáziu. A on si myslel, že se zbláznila.
2: V roce 1981 se Eva Holubová vydala na seriózní hereckou dráhu. Na třetí pokus se dostala na Damu a postupně začaly přicházet i herecké příležitosti ve filmu. Namátkou si zahrála třeba v Pražské pětce, v Času sluhů nebo v Kouři a v 90. letech pak přišly divácky úspěšné snímky jako třeba Knoflíkáři.
3: Prosím tě, tohle to ty neřeš.
4: To teda budu řešit.
3: A nechoď pořád za mnou.
4: S tebou mluvím, tak za tebou přece musím chodit.
3: Tak za mnou nechoď.
4: Když s tebou mluvím, tak musím.
3: Hele, víš co, běž si sednout a dívej se. Dívej se na chlapy, který něco dokázali. Ty jsi v životě nic neudělal.
4: Já jsem taky udělal. A? Kluka jsem vychoval. Já přece nemůžu být tak blbej, tak mě furt tvrdíš, když mám tak chytrýho kluka. A Petr je chytrý. On není blbej, to já poznám.
3: Ty tak něco poznáš.
4: Já fakt poznám, že není blbej a on není blbej.
3: Petr je chytrej.
4: Víš, že jo?
3: No, je chytrej, protože není po tobě, víš? Protože není po tobě blbej, tak je chytrej.
4: To je jako po tobě, jo?
3: No tak po tobě rozhodně není.
4: Počkej, jak to, že po mně není?
3: No, není, no.
4: To je jako po Frantovi Brabcovi, jo?
3: Hleď, tak já ti teda něco řeknu. Já jsem ti byla věrná.
4: Byla?
3: Byla, ale to není vůbec důležitý. I kdybych
4: počkej, to
3: prosím
4: pro mě to...
3: Prosím tě, to neřeš, to není důležitý.
4: Pro mě
3: to je důležitý. Kdybych nebyla, tak by se mi nikdo nemohl divit, protože ukaž mi ženskou, která by chtěla mít blbý děti, takovou mi ukaž. Neznám takovou, kromě tvý má.

0: námi.
1: Hele, teda teď mě trošku vytočila. Prosím tě, moji mámu nech na pokoji, jo?
0: Já, kdybych ti byla nevěrná, tak to je služba celému lidstvu. A možná všem těm civilizacím. Protože jeden blbec je až. Ty jsi v životě nikdy nic nedokázal, nic pořádného si neudělal a nikam si mě nevzal. Ty jsi obyčejný chudák, který ho vyhodili i od dráhy, prosím tě. Tak už nic neřeš, nepřepínej a hlavně po ničem nepátrej. Ty buď rád, že seš.
2: Film režiséra a scénáristy Petra Zelenky Knoflíkáři z roku 1997 byl původně určen do pořadu Česká soda. Měly to být povídky, které se tam měly odehrát. Nápad udělat z toho film dal Petru Zelenkovi Čestmír Kopecký, producent České televize. A všechno spojil rolí taxikáře. Eva Holubová tu svou roli má moc ráda. Prý je tak dobrá, že někdy zapomíná, že v ní hraje a směje se té situaci vždycky, když to vidí v televizi. Byla prý tak dobře napsaná, že ji stačilo pouze pochopit a uchopit. A vyšlo to skvěle.
0: Nech to tam, co to děláš, člověče, co si to dovoluješ, neživíš, tak nepřepínej, já to mám rozkoukaný, vrať mi to tam.
3: Já se jenom mrknu, co dávají na jedničce.
0: Ale ty můžeš být rád, že se můžeš dívat, co dávají na dvojce, dej to tam zpátky.
3: Ježiši.
0: No, mi to uteklo.
3: To je blbec. Mě tam mohli dát z fleku.
0: Proč by tě tam dávali, prosím tě, co ty umíš?
3: Náhodou, jednu věc umím, víš?
0: Jo, já jsem zapomněla prskat na lokomotivovi. No, to je pro nás hrozně důležitý.
3: Prosím tě, tak mě ukaž někoho. Ukaž mi někoho, kdo si lehne mezi koleje. Jo. A trefí plivancem lokomotivu přímo na osmičku.
0: No.
3: V takový rychlosti.
0: Honí mi z obrazu.
3: To mi ho teda ukaž. To by ani ten tvůj Franta Brabec nezvládl.
0: No a proč by to dělal, prosím tě?
3: Protože by to nezvládl. To umím jenom já.
0: Franta Brabec náhodou umí jiný věci. Ten není tak blbej, že musí cintat po lokomotivách.
3: Počkej. A co umí Franta Brabec?
0: To neřeš. To není důležitý.
3: Hele, co to neřeš? Co zvládne Franta Brabec?
0: Potom nepátrej. Důležitý...
3: Hele, nezamluvej to.
0: Není to,
3: nezamluvej
0: co umí Franta Brabec. Důležitý je, co umíš ty a ty neumíš vůbec nic, rozumíš?
3: No, tak hele, nezamluvej to. Co umí Franta Brabec?
0: Budu zamluvat, co budu chtít. Franta Brabec náhodou umí moc věcí. A ty neumíš vůbec nic, proto musíš plivat na lokomotivy, rozumíš?
3: Víš, proč to dělám?
0: No, protože jsi blbej, ti to říkám.
3: Já to dělám, protože mě furt opakuje, že jsem blbej. Tak jdu a musím se uklidnit. A dělám už to tak dlouho, že jsem v tom možná nejlepší na světě, víš? Možná nejlepší na světě. Co možná? Já jsem v tom nejlepší na světě. Proto bych si zasloužil, aby moje sperma taky letělo na měsíc.
0: Na měsíc, jo?
3: Jo.
0: To je výborný, na měsíc.
3: Jo.
0: Kdo by ho tam asi převzal, můžeš mi říct?
3: Prosím tě, tohle to neřeš, jo? Tohle neřeš. Seď, dívej se a tohle neřeš. To si vyřeším sám. Víš, já jsem v tom nejlepší na světě. Tak neřeš. Mě ukaž někoho. Tohle to neřeš a ukaž mi někoho, kdo se trefí plivancem na osmičku. Bych chtěl vidět, jestli někoho, koho ho najdeš. A tohle to neřeš, jo? To je moje věc, to si vyřeším sám. Seď. Neřeš.
2: Eva Holubová se ani nikdy nezabývala tím, jak vypadá. Prý to zařídila matka příroda. Už v mládí vypadala jako matka svých spolužaček a to se jí drží v podstatě dodnes. Jinak, jak sama o sobě říká, je obyčejně pracovitá i obyčejně líná. A umí zahálet. A ani to nebere jako zahálení. Prostě si pouští filmy, ráda si čte, medituje, žvaní, klábosí se členy své rodiny a užívá si života. Povídala si na tohle téma i s Karlem Šípem v jeho Všechny párty v režii Viktora Polesného.
4: Řeknu ti to na rovinu. Ty, když jsi měla kolem třicítky, tak si hrála urousaný padesátnice a teďka naopak hraješ takový ty neukojitelný samice.
0: Pravdu,
4: jak si to vysvětluješ? Tu
0: já
4: změnu
0: to
4: toho repertoáru?
0: Takhle.
4: No.
0: Já už od 15 vypadám na 45. Podívejte se, já když jsem měla s Jitkou Asterovou, která je stejně stará jako já, tak jsme jeli na natáčení Dušana Hanáka na kostýmové zkoušky.
4: No.
0: A ožrali jsme se, tak jsme u toho tvýho tématu taky konečně. Ožrali jsme se cestou ve vlaku.
4: Ano.
0: Snad i ze strojvůdce. A Asterka, jak tohle, to já nevím, to je jenom nějaký automat a tohle. A jenom tam byli všichni ty ajzvoňáci, všichni ty, a jenom říkali, to je blbý, že si vzala sebou mámu. A já to zachránila, jo. Druhá, jo, příhoda.
5: Děti jsem měla sice později, bylo mi 34, no ale tak jako dobrý. Jdu pro ně do školky, že jo. A teďkon prostě tam přijdu a Karolinka ke mně běží a říká, mami, že nejsi naše babička. A já říkám, to víš, že ne, když jsem ti měla bříšku a takový. A teďkon Kája jde k té holčičce a říká, tak vidíš, že to je moje máma. A ta holčička mrchá říká, ale moje maminka je mladá. A já jsem nevěděla, co mám říct a říkala jsem, ale já jsem za to chytrá hodně. Tu chvíli jsem ale sundala kabát. A měla jsem pod ním noční košili, kterou jsem si nestačila sundat, jo, protože šli po... A třetí bylo, to bylo úplně hrozný, jsem šla, to už jsem měla snad natočený pelíšky, pupendo a tohleto a jdu se psem a teď prostě tam nějaká paní mě potká a říká, vás já od někaď znám. A já říkám, nevím, ne, počkejte, od někaď vás znám. A říkám, tak dělej, babo, já už... A říkám, no tak nic, rozcházíme se a ona na mě volá, už vím, vám jsem nedávno vyměřovala důchod. Takže. Jde o tohle. Vy už jste si na tenhle ten ksicht zvykli, jo. Já když jsem byla na Damu, jsem seděla, přišla Chýlková do stejného ročníku, tak si myslela, že jsem dálkařka. Vy už jste si na ten ksich zvykli. Jde to hodně o zvyk. Fakt jde o zvyk vždycky. No a oni ty krasotinky vedle mě stárnou, že jo? To vidíte. A tohle prostě drží, jo? Tohle prostě drží. S tímhletím já půjdu i do té rakve, jo?
4: No ne, že drží, to se skromná. To se já mám dojít,
5: no to je právě, víš,
4: zlepšuje se to.
5: No zlepšuje se to.
4: Čili ty role jako začaly přicházet s tím, no tak předpokládám, že nějaký mastičky taky, ne. Neříkám přímo skalpel.
5: Ne mastičky.
4: Mastičky ani
5: mastičky,
4: ty.
5: Mastičky ne, mám.
4: Nebo na noc takový to.
5: Nový a tady nový. No teď já jsem tady
4: tě
5: měla.
4: Řízli tě?
5: No ale to už je dlouho.
4: Jo.
5: Už se to zase vytáhlo, ale to nebylo kvůli vytáhání, já to měla ještě horší. Já tam měla tukový váčky jak palec úplně. A když to a tuk váže vodu. A my, když jsme točili detaily, tak Varela říká, no to nejde. Ona to má úplně nateklý, to není možný, tak jí dejte let a tak. No, tak jsem si to dala, ale ani není to nic poznat, že jo?
4: No ne, no naopak, no. Jako ne, že
5: já
4: poznat.
5: Já už takhle chodím 7 let a ještě prvé teď Karlovi, když je ten Silvestr, tak jsem to řekla, jo, ale jinak nikdo nic nepoznal.
4: Jinak Otovo. Myslíš, že to je taková indiskrétní jako věc, jako, že by ženský neměli?
5: Jedno.
4: No, proto jsi to řekla.
5: Mě to je úplně jedno. No. Cher je přešívaná, hale, a já když ji vidím nějakým film třeba s Mussolinem nebo něco takového, jaký miluju.
4: No.
5: Mě to je jedno. I když má někdo umělý zubu nebo co, jako Jaruška má hnusný zuby, ale fakt jsou její. No, tak na ně může být hrdá, no.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Řekl bych, že nás právě teď v našem pořadu čekají legendární role Evy Holubové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Tahle herečka má na svém kontě už víc než 50 rolí. Nejedna z nich ji přinesla i důležitá herecká ocenění. Skoro by se dalo říct, že v každém úspěšném filmu, který stál za to, a hlášky z něj zlidověly, si zahrála právě Eva Holubová. Kromě humorných rolí ale umí zachovat i vážnou tvář, což předvedla třeba ve filmu Requiem pro panenku. Ale nás teď čekají Hřebejkovy pelíšky. A filmové partnerství s Jaroslavem Duškem, který jako vánoční dárek dal těžítko.
2: Nádhera, viď? Nepřipadá ti to úplně magický?
3: Připadá.
2: Podívej.
3: Já miluju sklo. Já jsem se strašně přála těžítko.
2: Ale tohle to není jenom těžítko, Evi.
3: Co to je?
0: Jaké vzpomínky má na natáčení téhle legendární komedie samotná Eva Holubová?
4: První natáčecí den jsem měla tady se sestrou.
0: Tím má na mysli Simonu Stašovou.
4: My jsme obě jedináčkové, tak si od té doby říkáme ségra. Jo, a to bylo... To...
5: Ano, tady je můj starej, dodala Simča
4: a
5: pohledem na pana Donutila.
4: A to bylo v té
6: druhá stará.
4: To bylo v té koupelně. Ale už jsem věděla, že na mě čekají jiné scény s Jardou Duškem. Ta milostná, já jsem v životě moc milostných scén nedostala. A Dušek, aby mě uklidnil, když jsem říkala, co to je těch pár teček, a Hřebejk říkal, no tak máš děti. Já jsem říkala, vím, kamaš, ale chcete zajít. A Dušek říkal, Hřebejk říkal, záleží, kam nás pustíš, a Dušek řekl, já půjdu na krajíček. A pak těsně předtím dodal, neboj se, mám kondom. Takže tam já, to, co tam říkám, to nebylo vůbec v textu.
2: Vem to do rukou a vnímej jenom tu energii, prosím tě. Vem to do rukou, prosím tě. Kolenou tě, prosím, a vnímej tu energii. To je vzrušový, viď?
3: Já nevím, mě nějak blbě.
7: Mami?
3: Ano? Dělej zasni, zasni! Dělej zasni!
7: Jsou druhou učiteli, můžu se na něco zeptat?
2: Ano?
7: Hoří hovno.
4: Peťo!
2: Co říkal?
7: Jestli hoří hovno.
2: No... Třeba velbloudí, ano. To je pravda.
4: To je pravda, ty nevíš, kolik je hodin?
7: Kolik je hodin?
4: Moc.
7: Říkali jsme si přece, že tatínky budeme vždycky vybírat spolu.
4: Peťo, mazej do postele, nebo ti ten mikroskop zabavím a dostaneš ho až na konci školního roku. Hřebejk říkal, jestli si chceme zopakovat text, já jsem říkala, prosím, nech mě bejt, jdi někam. Byla jsem hrozně zprostá, a to tiše a rychle, a mě blbě, to je moje zpracování. No, pak to bylo s těma slovíčkama.
8: Dříve než přistoupíme k otázkám prospěchu, musím vás, ač nerada, upozornit na jednu velice nepříjemnou věc. Rozmohl se nám tady takový nešvar. Děti velice často používají sprostá slovíčka. Zejména pak jedno slovo. Je to slovíčko... Prca. Odkud to přišlo? Od nás to nemají.
9: A to říkají všichni?
8: Všichni. Šepková taky.
2: To je hruza.
4: To bylo slovo, které jsem do té doby neřekla, přestože to je blbost, protože proč souložit je jakoby povolený a to druhý ne. Dušek mi to zase učil, říkal, že mám říkat mrcat, mrcat, prdat, prdat a pak to vyměnit. Ale to jsem taky nedokázala, tak jsem si vymyslela, že to napíšu. To mně přišlo lepší, potrhnu. A Honza Hřebejk říkal, výborně, napíšeš, potrhneš a řekneš.
7: Není to ono, co?
6: Je to dobré.
7: Ta omáčka.
6: Je to vynikající. Ostatně, já s tím všechno. Kriminál mě naučil. To si vůbec nedovedete. Ale je to vynikající, vynikající.
4: No, opravdu je to výborný. Víš, Péťo, řekni něco.
7: Ty knedlíky připomínají vajíčka karety obrovské.
4: Koho?
6: Mořské želvy.
0: Spolupráci s Janem Hřebejkem si užívala Eva Holubová mnohokrát. Třeba i následně u dalšího filmového hitu nazvaného Pupendo. Tam jí partnera, manžela, hrál Bolek Polívka.
4: Tak. Hlebíček pro malýho. Já ti to nakrájím. Dobrou chuť? Tohle ne. Věš, nemusí každý vidět, jak na tom jsme.
9: Good morning, sunshine.
4: Bedřichu, prosím tě, dej to dovnitř.
9: Kam myslíš, že to chci dát dovnitř, ne?
4: Ty jdeš teda těm dětem pěkně příkladem. Víš, jak se tomu říká? Tomu se říká stádium ranního doušku. Ty jsi zralý na léčení.
9: Viděl jsi to? Maminka mě chtěla bodnout. A ty chceš, aby bral věci s humorem, jo? Ty mě kvedláš...
4: Promiň.
9: Ty mě kvedláš takhle nožem v játrech a potom promiň.
4: Já jsem ti řekl promiň.
9: No já vím promiň, ale co promiň, jak promiň, co pořád promiň. Promiňte, vážený soude, já jsem ten nůž v tatínkové bříšku zapomněla.
4: Ježiši Kriste! Opej.
9: No ten taky. No předo ukřižují, že jo? Tady krováky, tam krováky, všude krováky, potom jim vstane z mrtvých, tak oni všechno přehodnotí a promiň, no. Kdyby Krista utopil, tak nosíš tady na krku akvárium.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vraťme se k Evě Holubové, která je už řadu let jednou z největších hvězd českého filmu, i když ve spojení s ní se tohoto termínu moc neužívá. Ale my si to dovolíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Další výraznou příležitost, pokud navážeme třeba na Pelíšky a Pupendo, dostala i jako předsedkyně volební komise v komedii Alice Nellis Ene Bene. Vynikla i ve sfilmované verzi Vívegova románu Účastníci zájezdu. Jako ředitelka v komedii Gimple nebo v komedii Líbáš jako Bůh, kde hrála manželku Oldřichu Kaiserovi. Od konce 80. let spolupracovala Eva Holubová také s televizí, hrála v řadě inscenací, pohádek a seriálů a vytvořila třeba i zábavné pořady. Na jeden takový zavzpomínala i na Slovensku.
2: Na televizi Prima bylo Hádej, kdo jsem.
3: A vy jste byli součástí toho.
2: Já jsem tam potom nahradila Danu Morávkovou, která nemohla zároveň být na Primě a zároveň na Nově. Tak mě vyměnili k nelibosti diváků. A Dana mi sama volala a říkala, hele, někdo to po mně musí vzít, já budu ráda, když to budeš ty.
3: To znamená, že vy jste sedávali tam ano, na té opačné straně.
2: Byla jsem z nich nejhorší.
3: Nešlo vám to?
2: Ne, teď jsem koukala se za kulisy, jak jste měli tady toho kata těch myší.
4: To bylo těžké, ale...
2: Plně jsem sem chtěla vběhnout, protože nevím, jestli to víte, ale existují i takové pastičky, to jsou takové klícky. Ta myška tam hupne a vy ji můžete...
3: Susedovi
2: a ona se k vám zase vrátí, ale...
3: Je to taková hra s myškami,
2: No. Ale neuměla jsem, vždycky jsem se, já jsem měla hned ne, vždycky jsem se zeptala nějak blbě a většinou na to, co se ptal ten přede mnou a já jsem to znova zopakovala, takže diváci si stěžovali, ať tam vrátěj schopnou Danu Morávkovou. Ale měla jsem ten pořad ráda.
0: Zmiňme i seriály, ve kterých vystupovala Eva Holubová. Nezapomeňme na sérii To jsem z toho jelen, Návest, Cukrárna, Slunečná, anebo také velmi úspěšný a oceňovaný seriál Volha, který nás přenesl do období socialismu. Tam si zahrála jednu ze zajímavých postaviček, jako Šička, se kterou televizní štáb točí reportáž. A opět se tu setkala se svým častým filmovým a televizním manželem a životním kamarádem Bohumilem Kleplem. Režii měl tehdy Jan Pachl.
5: Takže madam, tedy soudružko Kapičková, napřed s vámi uděláme malý rozhovor. Konkrétně nás zajímá, za co jste dostala řád hrdinka socialistické práce. Pak si uděláme pár postřihů, jak tady šijete. Tak když rozej to.
6: Hrdinka práce poprvé.
5: Prosím.
7: No ale já nevím, co mám říkat.
5: No jak se jmenujete, co ve fabrice děláte a za co jste dostala ten metál?
7: Kapičková, já tady šiju.
5: Jaký máte kolektiv?
7: Kolektiv celkem dobrý. Holky, nechte toho, nebo si to budete říkat sami.
5: Prosím vás, děvčata, v klidu. Takže ještě jednou, jak se jmenujete, za co jste dostala ten metál a co tady děláte ve fabrice? Prosím.
7: Kapičková zašití.
5: Zašití čeho?
7: Spoďáru.
0: S Bohumilem Kleplem toho zažili opravdu hodně. Jak před kamerou, tak i na divadelních prknech. Vzpomínali kdysi v pořadu Nikdo není dokonalý v režii Vojtěcha Nouzáka.
8: No já si pamatuju, když jsme byli s divadlem na Zábradlí hrát Čechova Machatu v Moskvě, tak odborník na vodku byl náš bývalý a vynikající kolega rusofil Leoš Suchařípa, že jo? A ten měl ty stakany jako zásadně určitě každý den, 40 let Leošek takhle uměl pít. A pamatuju se, když jsme hráli v tom chatu, tak se sešel tenkrát s hercem, takový slavný ruský herec, který byl ředitelem chatu, Jefremov. A Leošek před ním jako po tom představení pil ty dvě deci, ten stakan, ty vodky, takhle to vždycky Leošek dělal tohle vždycky. On to takhle vypil naraz a pak udělal tohle.
3: No, ano.
8: A pak řekl, táhne. Taková úleva. A tohle udělal před tím Jefremovem, který byl v jeho věku. A Jefremov, protože byl hrozně už nemocný a jako nemohl, tak na něj takhle na Leoše koukal a říkal, od u vás demokracie.
7: Já
2: vím, že on na to myslel asi hodně často, tu vodku měl někde v podvědomí, hráli jsme strýčka Váňu a on hrál Serebriakova, který teda jako se rozhodne prodat ten statek Ornestovi, který hrál Váňu, tak v prvním okamžiku, což pro toho strýčka Váňu byla pohroma, v prvním okamžiku řekl, já ten statek neprodám. Tak najednou tím pádem se nemělo o čem hrát, že jo, protože tam je to založený na tom, že ho prodá. Tak já jako jeho žena mu říkala, když jsi mi to slíbil, že ho prodáš, a tak říkala, tak dobře, já ho prodám. A měl říct, že si koupíme ve Finsku malou vilku. A řekl, a my si za to koupíme finskou vodku. A to už se pak nedalo hrát vůbec.
0: I Eva Holubová si prošla těžkým obdobím, kdy pila často a hodně. Někdy dokonce po barech tancovala opilá na stole, jindy se svlékala do spodního prádla. Domů se pak vracela nad ránem. Tehdy bylo jedno, že na ní doma čekají děti, dvojčata Adam a Karolína, které měla se svým mužem, výtvarníkem Miroslavem Zdeňkem. Seznámili se spolu v roce 1991. Občas se k tomu přidaly i problémy. Musela platit pokuty za zrušená natáčení nebo představení. Na tuhle divokou éru svého života upřímně zavzpomínala i v zábavném pořadu Všechno párty v režii Viktora Polesného jako host Karla Šípa.
2: Ale to je to, já jsem si myslela, že opravdu jako, že to ustojím a taky někdy jo, jedna sklenka, druhá sklenka, no a třeba za 3 měsíce, až koukám, že místo sklenky už tam mám flašku, že jo, že říkám to vůbec, co byste pořád běhal, nechte to tady. A to šlo pěkně vždycky jak před popravou.
6: A to jste měla tak zavedený, že jste třeba chodila do jenom jedný svý oblíbený hospody, nebo prostě vám to bylo jedno, kam jste zapadla, tam jste si dala? Jo.
2: Ale ne, tak jako, že bych šla a dala si. Já jsem vždycky to začínají ty rozjezdy tak jako by pomaličku, tu a tam a tohle a pak už je to jedno. Já si dokonce pamatuju s tím sklepem, to byl asi největší malér. Jsem prostě, takhle jsme jednou tahli Prahou a to byly v Praze, to byl rok 86, 84 a teď prostě byly už jenom ty non-stopy. Tak jsme tam vtrhli, já hned na ten pult a nepíjano, nepívo. Tam Romále a prostě zvěřil náš. A teď tam stál takový kluk a byl strašně smutný. Já jsem říkala, proč ty se neraduješ a takový. On říká, mám jít zítra na vojnu ruku. Já jsem říkala, prosím tě, kam bys chodil, život je krásný. Sklepáci odešli a já jsem s tím chlapcem tahla Prahou dál a že mu ukážu Malou Stranu a Hradčana. No a tak jsme procházeli těma uličkama, tak on se tak během toho do mě zamiloval, kleknul si přede mě a říkal, já tě miluji. Já jsem říkala, nemůžeš klečet před člověkem, klečet se může jenom před Bohem, klekla jsem si taky, jenže jsme byli před americkou ambasádou. Vyběhli tedy soudruzi příslušníci, vzali nám, mě občanku, jemu nějaký povolávací rozkaz, byli úplně hotoví, začali někam strašně telefonovat a já jsem říkala, počkej, než to vyříděj, tak si tady skočíme ke sluncům, tam už otvírat. Tak jsme si dali tam pivko u slunců, no pro mě přišli příslušníci, pro něj přijela nějaká rozvědka nebo co, to už jsem v životě neviděla. A opravdu jsem druhý den právě objímala tu lahev, možná mi to chybí, hele, tu mísu. Zvracela jsem a proč jsem říkala, proč jsem požila, nebo že, to jsem si vždycky říkala do té mísy, no, že mi bylo tak zle strašně, že jsem měla šílený deprese, jo. Že jsem hrála poznamenaná i představení, že mi vůbec nikdo nerozuměl právě toho Václava Havla, hned druhý den po premiéře, že, říkáš? Hrozný.
6: Vy jste hrála Havla pod vlivem? Jo.
2: Všichni se za mě styděli, jedinej Bohouš Klepl přišel a říká, jaž to výborně, dej si paná. Hrozný.
0: Eva Holubová se opakovaně pokoušela pití omezovat. Zlom nastal až v roce 2002, svolila, aby kolega a kamarád Jan Kraus odvezl do léčebny. Postupně se jí podařilo návyk překonat. Získala energii a tu investovala do rodiny, práce i dobročinných aktivit. No a v roce 2009 se provdala za svého dlouholetého partnera, už jednou zmíněného Miroslava Zdeňka. Jak říká, s věkem už se i mění cíle. víc se zabývá svým vnitřním světem. A pomáhá jí v tom i humor. Tak ať humor a dobrá nálada pomůže i vám, to si přeje Patrik Rozehnal a těším se u dalšího dílu plného vzpomínek, hereckých kousků a hvězd. Mějte se krásně a vesele!

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Na závěr nedělního dne tady pro vás máme opět připraveno tak jako vždy noční linku. 23. hodina odbyla, no a noční linka v tomto případě nedělně pondělní právě začíná. Krásný pozdní večer vám všem přeje Jitka Lukešová. Platí, že se i tentokrát na vás budu moc a moc těšit. A vy samozřejmě především stálí hosté víte, že už jsou, nebo že máme před sebou dvě hodiny společného setkávání se, společného povídání a také připomenu, že pro vás máme i spoustu příjemné muziky, tak doufám, že si vyberete a že ta muzika a písničky přispějí také k vaší pozdně večerní pohodě a dobré náladě. No a o čem to dnes v noční lince bude? Svatá trpělivost. Jste trpěliví nebo spíše prchliví? S čím byste nikdy neměli trpělivost? No a na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti? Třeba na jaký druh práce? A koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost? A dá se třeba léty podle vás trpělivosti naučit? Jaké pak jsou vaše zkušenosti a názory? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, že kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho déle nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a jako vždy vám připomenu i tradiční e-mail s adresou nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a já myslím, že směle můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod Petr Novák, skupina George and Beethovens a jedna hvězdička blízkavá. No a po písničce už můžeme pozdravit do hostinného Milana. Krásný nedělní večer, Milane, vám přeju.
1: Krásný nedělní večer přeju i vám.
0: Děkuju.
1: I posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc za všechny, samozřejmě. Tak Milane, jak jste na tom s trpělivostí? Vydržíte u nějaké třeba títěrné práce, abyste se nevstekala, aby vám to pěkně šlo od ruky, nebo jak jste na tom s trpělivostí?
1: Právě títěrná práce, to je pro mě hrob, to je,
0: jo.
1: to asi moc nejde dohromady. Já jsem spíš takhle na přes dopravu, jako, nebo...
0: Mm-hmm. No tak mimochodem, o řidičích by se taky dali vykládat dlouhé statě a příběhy, jak jsou trpěliví a netrpěliví, tak jak jste třeba trpěliví za volantem, když budete někde stát v koloně dlouho?
1: No já už teď nejezdím, ale když jsem jezdil, tak trpělivost jsem měl velikou.
0: Jo.
1: Vždycky jsme v pohodě dojeli.
0: Mm-hmm.
1: Pak jsem dělal na vrátnici tam s těma řidičem a tam to bylo dost, tam jsem si s nima dost spolupracovat.
0: Mm-hmm.
1: Trpělivost prostě, když ukážete, že musí zastavit, tak musel zastavit, že jo. A měl jsem na šiftě taky dvě ženy, tak s nima jsem taky musel mít trpělivost.
0: Co pak, byly špatné řidičky, snad jste chtěl říci?
1: Ne, to zase rodinné návštěvy.
0: Jo, takhle, jo.
1: No
0: a dá se...
1: Práce...
0: No?
1: No prosím, dítěrná práce pro mě jako moc není.
0: Tak to ne.
1: Já jsem dělal manipulační dílně reál v měsícu a utek jsem na vrátnici. Tam se mi líbilo.
0: Jo, a tam právě v té dílně to bylo o té trpělivosti, říkáte, s tou prací, jo, dobrat se nějakého výsledku a tak.
1: Ano, tam to je všechno takový drobný prostě a já jako drobný věci moc mi to nejde.
0: Tak někdo na to není, na takovou tu vysloveně ruční práci a takovou zkrátka opravdu titěrnou práci a tak. Dá se podle vás trpělivosti naučit?
1: Určitě. Trpělivost musí být u dětí, že jo, musíte být s dětma, když jste, tak trpělivost na prvním místě.
0: Mm.
1: Já jsem měl trpělivost taky s dětma.
0: Jo, takže jste pěkně odpovídal na každou všetečnou otázku hodiny, roky, jo?
1: dá se říct, bral jsem si je dost často. No.
0: To známe asi všichni, že to člověk opravdu musí někdy s trpělivostí zkrátka vydržet, protože někdy těch otázek je mnoho a točí se furt dokola a jsou to taková různá dětská období. Někdy je to samozřejmě zábavný, ale někdy, když člověk potřebuje řešit jiné věci, tak to dokáže být vyčerpávající, to je pravda.
1: No rád si poslechnu ostatní, jestli mají rádi tu titěrnou práci nebo ne. Já teda prostě ne. Já jsem dělal v dopravě a tam mě to bavilo, no.
0: A umíte takové to pořekadlo, jak jsem tady zmiňovala, kdo si počká, ten se dočká?
1: Určitě. Já teď čekám furt, abych se dočkal.
0: Jo. takže jste zkrátka trpělivý od přírody, nemusíte se trpělivosti učit.
1: Dobře, že až do narozenin, ano.
0: Jo. Dobře, tak Milane, moc vám samozřejmě přeju krásné dny, děkuji a hodně trpělivosti, když jí bude potřeba a jinak děkuji za návštěvu
1: taky,
0: a za telefon.
1: Taky děkuji.
0: Mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

kam se velcí nepouští. Čtyři muži na poušti dali stařečkovi pít a ten řekl:

okem jednou žik, stál tu zámek dívek šik, rázem stál tu tváří v tvář, boháč, král i otrokář, a kam se poděl nejmladší?

že příběh dávno smazal čas, svět se stále otáčí a tři přání nestačí. Kdo mi to řekl, kdož pak ví, dost možná, že ten

0: Karel Černoch nám přišel krásně zaspívat o čtvrtém přání, jinak máme 13 minut po 23. hodině. Na telefonu pozdravíme na Moravu Roberta. Krásný večer, Roberte, vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Prvně řadě chci poděkovat, že jste mě vzala, to je slušnost.
0: Mm-hmm.
1: No a teďka k tématu.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli budu přesné, ale chce to, jako takhle to řeknu, trpělivost a přesnost jsou spojeny nádoby. Mm-hmm. Protože dělám údržba, že tak vím, o čem mluvím.
0: Jo.
1: Protože když spravuju tramvaje, což dělám v práci s chlapama,
0: mm-hmm.
1: tak je vždycky důležité si všechno jednak promyslet. Pak mě to učil děda, že vzít tušku a poznačit to, protože on je jednodušší to vždycky rozdělat a horší pak, když se vyměnilo špatné děli, to zase složit, jo?
0: Jo.
1: Takže poznačit si všechno tuškou, to pomáhá. Nebo to nafotit na telefon, to je druhá možnost, jo?
0: No, ale máte pocit, že to souvisí s trpělivostí, tohle to taková příprava na opravy a na práci?
1: Ano, protože když si to nepoznačíte,
0: uh-huh.
1: tak najednou se můžete ocitnout v pasti, že nevíte, jak to bylo. Jo? A teďka přemýšlíte, jestli třeba tam byl takový šroub nebo makový šroub. Jo?
0: Jo.
1: A nesmí tam hlavně nic chybět, jo? Protože to, tam musí být prostě všecko přesně. Jako, jo? Takže všecko to musí sedět, jak se říká. No.
0: Mm-hmm.
1: Rovna tak, když něco třeba řežete, já třeba než něco uřežu, tak to čtyřikrát měřím, jo? Protože v momentě, kdy to udělám krátky, to pak už s tím nejde absolutně nic udělat.
0: Tak vy spíš mluvíte o takové té přesnosti a preciznosti, než o trpělivosti, Roberte. Trpělivost je přece jenom taková vlastnost, jako že jestli dlouho vydržíte třeba na něco čekat, nebo jestli znervózníte, když se vám třeba nedostane toho, na co čekáte, nebo to nedopadne úplně nejlépe, když něco na něčem právě pracujete, tak bych to spíš nazvala trpělivostí. Tak máte pocit, že patříte mezi trpělivé lidi?
1: Každá situace je jiná.
0: Mm-hmm.
1: Takže když třeba s klukem stavíme pucle, tak mě to
0: no.
1: baví, ale u toho se taky musí přemýšlet, protože si představte, že my jsme
0: a chce to určitě přistat, trpělivost, jo? To je pravda.
1: Přesně tak, že musíte udělat nejdřív obvod a pak prostředek. Nikdy nese, od prostředka se nedoberete žádného konce.
0: Takže trpělivě kousek po kousku a pokud máte nějaké ty velké sady,
1: jo,
0: tak teda...
1: Jo, třeba 7 dílů nepasuje a 8 dílů pasuje.
0: Jo. Tam to chce opravdu dávku nutnou trpělivosti. Takže vy trénujete trpělivost třeba na těch puclích, jo?
1: Jo, ale třeba svoji situace nechci říct, že jsou netrpělivé a spíš jsou, jak bych to řekl, vyděšené, jo? Že třeba
0: mm-hmm.
1: mám z něčeho strach, nevím, jestli to spolu souvisí.
0: Mm-hmm.
1: Nehorší je to čekání, třeba když mě bolí zub a teď jsou zuba, že? A teď vím, že mě čeká nějaký nepříjemný zákrok, tak vím, že někdy aj pláču, jo? Že prostě protože jsou melancholik, mám
0: jo.
1: strach, tak
0: jo,
1: třeba
0: jo,
1: i
0: jo.
1: prečím, protože je to nepříjemné.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, jestli to souvisí s trpělivostí, spíš to čekání jako a ten strach.
0: Že vás takhle jakoby zkrátka dostane emočně ten strach, že,
1: jo, že brečím.
0: Že jste z toho smutný až k slzám. No, tak může se stát samozřejmě taky. A možná právě to vyčerpávající očekávání s tou trpělivostí souvisí a i s tím, že potom vám to přináší takové nějaké úplně nepříjemné pocity, asi tak, jak popisujete. No.
1: Může se vás paní Tuško na něco zeptat?
0: No, povídejte.
1: Ne, protože vždycky kladete vy otázky, tak já bych se taky zeptal.
0: No na tom je ten pořad postavený. Cože?
1: Jestli se bojíte zubaře?
0: Neřekla bych.
1: To jste hodně odvážná, mám vždycky strach, když to jdu.
0: Já mám hodnou a moc šikovnou paní doktorku, takže tam chodím v podstatě ráda a navíc je to velmi potřeba, takže jsem ráda, že naopak mám kam chodit, co se týče zubařské péče.
1: Jo, tak zubař se těžko zvolání.
0: Mm.
1: No a jinak závěrem chci říct, ať nezdržuji ostatní.
0: Nezdržujete.
1: Takže pozdravujte všechny linkaře.
0: Dobře.
1: Olina z Kopřivnice, potom
0: ano.
1: Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny, kdo poslouchají a přijím, ať se dovolají a z toho trpělivosti, ať se prostě dá se to naučit, jo?
0: Mm-hmm.
1: Ale samozřejmě, mě třeba hodně pomáhá, to jsem ještě taky chtěl na závěr říct, moje kamarádka, moc prima holka. Ona mě učí prostě jak se postavit strachu, jo. Mm-hmm. To je od ní moc hezký, že prostě mě tohle učil, moc si to uvážím a to je všechno asi, co jsem chtěl.
0: Tak to je určitě důležitá věc, tak ať se vám to a samozřejmě daří.
1: Pěkně. Neříkám, že nepláču, třeba na hřbitově taky brečím a tak to ví a všetci, že jsou to vezme, to už je 3 roky, no, s tím nic neudělám.
0: Jo, jo. Dobře, Roberte, tak moc vám děkuju za návštěvu.
1: Mějte moc hezky a moc děkuji, že jste mě vzala. Počkám si na ostatní.
0: Dobře.
1: Jak to mají taky s trpělivostí, to je velmi zajímavý téma. Tak, no, a ještě chci připomenout téma mravenci, ty mě strašně baví ho pozorovat.
0: Jo, to si vzpomínám, že jste
1: dali,
0: říkal.
1: Tak to určitě zapojím, pokud se dovolám. Tak
0: dobře. Mějte se hezky, Roberte, naslyšenou, hezký zbytek nedělního pozdního večera.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinarová a jedno slunečné pobřeží. No a krátce před 11:30 pozdravíme do Mnichovic Libušku. Libuško, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Já vás zdravím za sestrou a všechny posluchače, co jsou napřímo.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: A já chci tomu tématu.
0: No.
1: Trpělivost se říká, že přináší růže.
0: Ano, ano, to se říká.
1: No. A já teda tu trpělivost mám, ale
0: jo,
1: když mi něco nevede, tak jako jsem to nerodný.
0: Stekáte se teko, u něčeho třeba, když něco nejde?
1: To ne. Ale pekla jsem rolády, no rolády, věnečky a košíčky, mm-hmm, i takhle lidem. A ty rolády nejhorší jsem měla, já už jsem stávala roči ve 4, aby se mi to, jako jsem měla to odpekla a někdy popraska. A chodil k nám pan jeden, který byl cukrář,
0: ano,
1: a tatínkově kamera, ta říká, když to poprasnu, to je taky moukou se stane, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak jako, aby, že se to může zamazat, no, tak jsem to zamazala, pak to bylo dobrý, oříšky posypala to, ale mm-hmm, vždycky jsem měla z toho takovej strach, jo, že říkají, že jsem byla nervózní, aby to se nestalo, když to někomu dáváte, že jo.
0: Jo, no a jinak u toho, vy jste zmínila to pečení, tam musí být asi velká trpělivost, když člověk peče třeba různé druhy cukroví a teď to musí všechno načinčat, no, nazdobit, poslepovat, vykrájet, no, všechno ale vytvarovat. No, klobouk dolů, kdo tohle to umí.
1: To já jako jsem ráda dělávala, jo, jsem hrávala to, jo, i s tím cukrovým. No bohužel Vánoce se nějak neto, protože se střed nebo dobře, tak se nepekla, tak jedna paní, co sem chodí pokupat, tak přinesla taky cukry, to měla výborný.
0: No,
1: mě tak sousedka peče, taky, a tak mi taky dala krabec. No ale jinak ráda teda jsem to dělala a peču jako to cukroví a těle teď jako rád nedol. To jsem se já do toho jako nepouštěla nebo to, ale jinak ty rolády
0: a drobnosti zvládáte.
1: Šíčky, no.
0: No a jste, jako Libuško, pokládáte se za trpělivého člověka třeba na tyhle ty ruční práce, mezi které vlastně i pečení patří a tak, takové ty zručnostní práce a tak. Myslíte si, že patříte mezi trpělivé nebo přeci jenom tam trošku
1: no,
0: s tím je
1: jo,
0: starost?
1: No, ale trošku je tam taková obava, jo, když se něco, aby se to povedlo, když to někomu předáváte, jako to jsem vždycky měla strach.
0: Jo.
1: Jinak jo, tu trpělivost musím jít, když to peču.
0: Takže zdobíte, to, pěkně jinak to načinčáte, tak aby to vypadalo krásně. No, no. Tak to je dobře.
1: No, už to bohužel nedělám, ale dělávala jsem to hodně lidem, tak když měli nějakou oslavu, i na svatbu jsem pekla.
0: No pánečku, tak to tady velká přišli, poklona, to jste šikovná.
1: No, už to nejde tak. Takže to, ale ráda jsem to dělávala.
0: Mm-hmm.
1: Já teda ráda i peču i kynutí, jsem se naučila od maminky, že kde se byl pekař, tak všechno.
0: No tak vy to máte v rodině a v

0: rodu přímo.
1: No, to krvi asi je to.
0: Jo. A určitě spousta rodinných receptů. Takže vy se vlastně, Libuško, už teď v létě, nebo pomalu v létě se začínáte těšit na Vánoce, že jo? Až zase budete péct to drobné cukroví.
1: Na Vánoce, no. Ale pro mě by to nebylo jako u loni, takže to jako se sebou vle. Ještě to trvá, víte, tady nějak za to špatně chodí, no.
0: Jo, tak popřejeme hlavně. Hlavně hodně zdraví a ať se to všechno vylepšuje teďka přes ty krásné dny, třeba venku.
1: Mám taky, hlavně zdravíčko a přeju. Máme vás rádi, no.
0: Děkuji moc krát za návštěvu i za pozdravy, Libuško, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.
0: Naschledanou, naslyšenou. No a my popojedeme na chystánie pokáč se svou písničkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl Pokáč a spol a písnička Život je pes. To bylo takové hudební konstatování, během kterého se k nám dovolal František z Moravy, ze Židlouchovic. Františku, krásný večer přeju i vám samozřejmě.
1: No, děkuji, paní Jituško, já vám taky přeju pěknou noc, pěkný vysílání a pěkný poslech posluchačů, noční linky.
0: Děkuji moc krát za všechny samozřejmě. Tak Františku, co vy, patříte mezi trpělivé lidi a nebo si, když něco nejde, tak jste schopen si okousat nehet třeba netrpělivostí ne. V úvozovkách?
1: No, tak já mám takovou dost hlavní věc, vám musím říct, prostě když jsem, má každý, když má dostat důchod, tak na to nějak čeká a tak, jo, no na, jo. Na to vyřízení. A představte si, že já jsem vůbec, jak si mě nenapadlo, že bych taky měl zažádat o nějaký důchod.
0: Aha.
1: A tak jsem s tím jako netrpěl, že bych prostě řekl za měsíc nebo za rok, že mám do důchodu, zažádat si o důchod. Mě až můj účetní řekl, pane Švaličko, vy máte už být rok v důchodě.
0: A brádo taky ten důchod, nejenom být v důchodu.
1: No, tak zkrátka, jsme to udělali tak, že jsme to si zažádali a já jsem potom mohl vybrat, buď to přidat nějaký procento na důchodu, anebo si vybrat 95 tisíc. No, tak jsem si vybral 25 tisíc.
0: Ano.
1: No a koupil jsem si nějaké stroje, tak to šlo dál. No a tak teď prostě mám s tím strojem furt práci, že jo? Takže mi to důchod jak upraví, nebo spraví, že si můžu vidět. No. A další čekání nebo taková nervozita je práce s těma lidima, jak říkal pan přede mnou, jo, tam, že tam kolikrát člověk je takové nervózní, že jak to dopadne, jak to uděláme a co, takže tam si někdy potrpím, jo.
0: Čekání na výsledky, to může být taky vyčerpávající období, to je pravda.
1: Potom dřív za komunistů, třeba když jste si zažádala o auto, tak to bylo tak, že jste musela položit 20 tisíc vykulační vklad a pak jste čekala na auto třeba 2 nebo 3 roky, no.
0: Uh-huh.
1: Takže já si to takhle udělal taky, ale byl jsem furt nedočkavý, kdy to bude, jak to bude, tak jsem dělal třeba u jednoho pána, on taky měl zažádaný, ale už o rok dřív nebo o dva. Tak mu říkám, on se mluvá Rostia, já říkám Rostíku, tak díme se, tak to uděláme tak. Já ti dám moje pořádí, ty si počkáš ještě 2 roky a ty mě jde to tvoje a já si půjdu za měsíc nebo za dva pro auto, jo?
0: Jo.
1: Tak jsem to udělal, to bylo jedno, to bylo první auto,
0: mm-hmm.
1: A tak jsem to udělal aj s druhým autem. Tak zase si udělal kamaráda a Jarý Dvořáka, no, tak ten mě dal své pořádí a já jsem udál moje, na které ještě bylo čekání a takže takhle jsem přišel lidský třeba o rok a půl dřív k autu novýmu.
0: Nebyl jste trpělivý stát ve frontě, jo? Nechtělo se vám čekat zkrátka.
1: Se vždycky musel jezdit do Brna na Bubeničku, tam se ty auta prodávali, jo? Tak to jsem měl teda netrpělivě, no a teď zase jsou netrpělivě s těma autama, komu to prodat nebo komu to dát, jako jo, tak mám auto tohle a tak si to musím, buď to prodám, nebo dám to do bazáru, nebo si to dám do čatu, nebo komu, já nevím, kdo má řidiče, já zkrátka.
0: Jasně.
1: Jo, tak a jinak, co celkem trpělivě, co v těch letech už, že jo, nesmím se moc stekat, jako jo, takže musím být klidný a tak, a nedělat si už nějaký situace, na co, jo, situace, kde na něco musím čekat dlouho a tak, tak do takové věci už nejdu, že jo.
0: Jo, že no. To vás nebaví zkrátka. Je pravda, že málo kdo z nás asi umí to, aby se vůbec, když něco dělá, nejde mu to od ruky, tak aby se trošku nevstekal, to asi umí málo kdo, možná se nám někdo takový dovolá, že si nezanadává a nevsteká se u nějaké té práce, když to fakt nejde. Ale no, že si prostě počká, až to bude lepší no, konstelace a ono to určitě půjde. Ale vy teda patříte spíš mezi ty netrpělivé, jak vás tak poslouchám pozorně.
1: No, tak to víte, to je jako jo, to je, protože mám nějakou práci, tak jak dlouho to budem dělat, když jsem to slíbil třeba, budem za týden hotový, no, týden se blíží, teď vidíte, buď to bude hotový, tak jste ráda, nebo to nebude hotový a jsou prostě netrpělivé a tak, a teď čekáte, co řekne zákazník, jo, když se to natahuje a tak, takže to, no, tak to jsou situace u mýho řemesla, jako to dost často, jo, no.
0: To věřím. No tak samozřejmě přeju Františku hodně trpělivosti a ať jde práce dobře od ruky, no.
1: No, děkuji vám, paní Jiřko, no, budeme se snažit ještě, no, skvělu, než to prasknu, jak to skončím, že jo, než tu firmu předám někomu.
0: No. Ano, ano, každopádně moc děkuji a přeju hezký večer a hezký celý týden, který je před námi, ano?
1: Ano, taky, paní Jiřko, děkuji moc.
0: Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, zdravíme na Moravu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Jak zlatá bula sicilská storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Určitě jste poznali, že nám přišel za pět Richard Miller, nebyl sám, s ním i Ivan Tázler. Písnička Srdce jako kníže Rohan. A během téhle písničky se k nám dovolala z Brna paní Ludmila. Paní Ludmilo, krásný večer přeju.
1: Já vám taky a všem linkařům.
0: Děkuju moc krát za všechny.
1: Já si myslím, že s tou trpělivostí u mě to není tak špatný.
0: No pochlupte se. No.
1: Já jsem vyučená panská Krejčová.
0: Jo.
1: Ale hlásila jsem se na dámskou.
0: Ano.
1: A v těch 70. letech to bylo tak, že musela jste mít tlačenko, abyste se dostala.
0: Uh-huh.
1: No a tak jsem, nakonec teda jsem šla na to pánsku a stejně jsem se naučila šít všechno.
0: Všechno, je mi to jasný.
1: Můžu vám říct, že když jsem měla vyšívat dírky, protože my jsme byli zakázková,
0: uh-huh,
1: jako, tak tam se docela dělalo dost v rukách, to
0: aha,
1: zapravování a ty dírky, nedával se zip v těch 70. letech.
0: Ano, ano.
1: Takže tam musel být ten poklopec.
0: Mm-hmm.
1: No můžu vám říct, že když jsem měla vyšít 50 dírek,
0: no,
1: tak to se musela mít pěknou trpělivost,
0: to aby teda
1: se
0: jo,
1: to naučilo. No a tak to bylo jedno. A teď teda mám trpělivost, skončilo mě mistrovství světa v hokeji.
0: No jak jste spokojená s výsledkem?
1: No můžu vám říct, že jsem byla tak trpělivá, že jsem se dívala i nejenom na naše mužstvo, ale na
0: jasně, i na druhý. No.
1: I na druhý, ale nevím teďka, jak to dopadlo, kdo vyhrál, jestli Švýcaři nebo
0: Finové Fini. Pobrali zlato.
1: Jo,
0: tak
1: jo,
0: já... tak já myslím, že už oslavují.
1: A víte, proč já jsem se nedívala?
0: No.
1: Protože já taky začalo Roland Garros v tenisu. A dnes náš má menšík hrál večer až po pěti hodinách setu bylo pět.
0: Mm-hmm.
1: A teď hrál nad Rusem Rublovem a poprvé postoupil do čtvrtfinále.
0: No tak to je nádhera. Tak vy jste sportovec tělem i duší, jak to tak poslouchám.
1: No a tak roku mě začíná Tour de France.
0: Jo. U kterého sportu nemáte trpělivost, když čekáte na výsledek a jste taková jakože rozechvělá nervy,
1: no,
0: jak to dopadne?
1: Tak tady u toho menšíka, tak jsem se dívala, teďka už se blížilo 10:45 a říkám, kluci, hrajete, já musím jít na linku.
0: Jo.
1: tak jsem si to šla pustit,
0: mm-hmm,
1: a poslouchala jsem to z dálky a jak už to bylo, tak jsem vás stihla jsem vás a o 10 minut teda jsem stála mezi obývákem a ložnicí.
0: Jo, no noční linku byste ještě stihla, ještě nejsme ani v polovině, tak tady máme přeci jenom
1: no
0: ještě
1: týdala,
0: nějaký čas.
1: No já slyšet od začátku, jak je kdo trpělivý.
0: Jo.
1: I trošku jsem trpělivá, když volám Borkovi kapitánčíkovi, který normálně můžu vám říct, že třeba 70 volání.
0: Jej, no.
1: 70 volání, já to mám pořád zapnutí, furt mám na tom prst.
0: Ano.
1: Ale dost, jako mluví vám s ním,
0: mm-hmm,
1: ale... Jako, a tak to jsou trpělivá.
0: No tak to určitě, protože je pravda, že já myslím, že všichni hosté noční linky zasloužíte jedničku za trpělivost, protože dovolávat se do pořadu, který je kontaktní a kdy ty telefony blikají jeden za druhým, tak to není úplně jednoduchá věc, protože přepojen
1: no,
0: může být jenom jeden v tu chvíli. Takže to chce trpělivost. Tímto na vás také apeluji, abyste trénovali trpělivost a vydrželi, protože zkrátka přepojit může člověk jenom jednoho.
1: Mm. A mám převrácený celý můj rytmus za celý den. Abych spala v noci, tak jako mám rádio.
0: Ponocujete, rozumím.
1: Já po vás ještě poslouchám na vlastní uši.
0: Divadlo rádio, pro vaše uši, ano.
1: Divadlo. No a pak ještě teda, anebo poslouchám Patrika Rozehnala,
0: mm-hmm,
1: ale teďka budete vysílat zase to, ty zlatý manželství?
0: Ježiš, teď vám na to neumím odpovědět, teď úplně z hlavy nevím. Nemám tady otevřený program, ale určitě se to dovíte z našeho vysílání.
1: To bude to překvapení.
0: Ano.
1: Takže a teďka bych teda pozdravovala pana Roberta, že on mě pozdravuje každý den.
0: Dobře, tak ráda vyřizuju.
1: Takže aby to, tak já mu to přeji taky, ať se mu všechno daří.
0: Ano.
1: A ať se má hlavně zdravíčko.
0: Ano.
1: Vám taky hlavně zdravíčko.
0: Děkuju a nápodobně.
1: A dobrou noc.
0: Mějte se moc hezky, mějte krásnou hezky. Noc a hezký tak celý nový týden. Naslyšenou, zdravíme. Dobrá na paní Ludmilo, děkuju moc. U nás je nachystán Karel Gott se svojí dcerou Charlotou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Tady se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak tolik písnička Srdce nehasnou, pomalu se blížíme k půlnoci a právě teď můžeme v noční lince přivítat opět z Brna, tentokrát je paní Jindřišku. Paní Jindro, krásný večer přeju.
2: Ano, já se musím spát, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Je svaté trpělivosti, protože pořád v životě je v určitých momentech jako nutná trpělivost, ale na tu vaši linku, tak to je teda 100%.
1: To je trénink, že jo, dobrý?
2: Svatá trpělivost. Já nemám nic, prosím vás, nic důležitýho, protože ty trpělivosti jsou v životě rozdány podle toho, kde jste. Že jo, u dětí musí být svatá trpělivost.
1: To je pravda, říká se to, tak, ano.
2: Tak v manželství musí být plno trpělivosti. Pak jsou děti dospělí, jsou vnoučata, opět musí být trochu trpělivosti, takže ono je toto rozdaný na ten náš život prostě do různu, až do toho stáří a nakonec zjistíte, že i ty děti, až už jsou prostě dospělí, až už jsou to starší chlapi, že musí být i s váma jako se starým člověkem trpělivost.
1: Že musí mít taky trpělivost, že jo, když má člověk zase ve stáří dotěrné otázky a tak.
2: Ano, přesně.
1: Jako ty malí děti. Už,
2: ano, když něco se nelíbí jako už dětem, nebo to tak mě odbydou, prosím tě, zase to nekomplikuje. Jo. Tohle. Takže prostě jako a pak už člověk si řekne a houby, tak se ani nebudu raději ptát.
1: Ano.
2: A je pokoj, nebo se člověk zeptá jenom tak opatrně, ale už to prostě není, už je to, že i já musím mít trpělivost na ty děti, na ty různý prostě to jednání, protože taky nejsou zvědaví pořád, aby kolem mě obskakovali a měli té trpělivosti přehršel, když chodí do práce, tak taky tam musí mít svatá utrpělivost. Takže to jsem jenom, to je můj příspěvek. Jako, je to spíš legrační na vaši linku, já se budu smát celý večer.
1: Tak to je dobře.
2: Mějte se moc.
1: To je dobře. Paní Jindro, moc vám děkuju, že jste to takhle krásně, velmi stručně, klidně to můžete ještě rozvést, že jste to takhle krásně popsal. Mimochodem, která z těch trpělivostí, kterou vlastně vy jste popsala v každé situaci, jak pro vás byla jakoby nejtěžší docílit trpělivosti a nevstekat se a nerozčílit se a tak.
2: No, tam o vstekání spíš to manželství
1: jo.
2: Je zapotřebí hodně trpělivosti.
1: Zkousnout ego a to všechno, že jo?
2: No, přijdete, se stane do určité fáze životní a teď nevíte a musíte tu trpělivost ze sebe vydolovat. Jinak prostě se to všechno přetočí a není to třeba správně.
1: Ano, ano.
2: No, rozumíte mě. Jsou ty úskalí v tom manželství potom, že jo, když něco se přihodí, tak se to musí zvládat. Ano. Tak jako s dětma ve škole, plno trpělivosti, no tak prostě se to vleče celý život. No.
1: Takže v podstatě celý život vlastně trénujem, aby jsme byli trpěliví a když se nám to nepodaří jednou, tak se to třeba podaří příště. No.
2: A pak, když už je člověk starý, tak musí mít trpělivosti opět s těma dětma, protože oni toho mají taky dneska. Jako.
1: To je pravda.
2: Strašně moc v té práci. Děkuju moc krát a mějte se moc hezky.
1: Paní Jindro, moc vám taky děkuju, přeju vám krásné dny, hodně zdraví, hodně smyslu pro humor a hodně trpělivosti.
2: Děkuji.
1: Budu
2: vám
1: se těšit zase v noční lince. Krásný večer, nashledanou, naslyšenou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Dalibor Janda, snad jsem si jí měl všímat víc. No, Dalibor Janda nebyl trpělý, pak to dopadlo jako v té písni, vidíte to. Tak, co nás čeká? Teď podíváme se před půlnocí, než se s muzikou přehoupneme do nového dne a do nového měsíce taky vlastně, protože si užíváme poslední květnový večer, který už tady bohužel nebude dlouho. Tak se podíváme také do pošty a máme tady třeba jeden e-mail, kde se píše hezký večer všem. Nevím, jestli jsem trpělivá nebo netrpělivá. Řekla bych od každého trochu a taky velmi záleží na situaci a mojí momentální psychické kondici. Ale chtěla bych připomenout, že trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost je ale něco jiného než pasivita. Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové, žít v přítomnosti, která je neúplná, aniž by si člověk zoufal, a trpělivost znamená podpořit i ostatní, snášet je, přijmout je s jejich omezeními a sdílet je spolu s nimi. Tak tolik jenom stručně ode mě na téma trpělivost. Všechny zdravím moc a moc a těším se na další příběhy. Madla Děčín. Milá Madlo, moc děkuju za váš krásný e-mail, moc hezky jste to popsala a děkuju za krásná slova, jinak ať se vám v životě daří. No a jak jste sama konstatovala, v závislosti na momentální kondici, přeju psychické kondici, přeju i nutnou dávku trpělivosti v mnoha životních situacích. No a my popojedeme. Na chystání jsou pánové Paul Simon a Art Garfunkel.

0: Noční linka.
1: Noční linka samozřejmě se přehoupla do druhé poloviny, no a přehoupli jsme se také jak do nového dne, tak do nového měsíce. Přátelé, je tu pondělí, otočíme si pěkně list v kalendáři, no a platí datum 1. červen. Krásné to datum, protože děti budou mít, nebo už teď právě začínají mít svůj sváteční den. Buďte s nimi trpěliví, protože budou určitě hodně bujaré, budou hodně skotačivé, protože je to samozřejmě jejich den, tak jim to moc a moc přejme. No a co se týče nás všech, tak nám přeju, aby to pondělní dění bylo vydařené pro nás, pro všechny, abychom si tento den s datem 1. června užili s radostí, ve zdraví a máme-li před sebou nějaké důležité povinnosti, tak aby nám šlo všechno s radostí a trpělivostí dobře od ruky. No a co se týče povídání v noční lince, tak ještě až do 1 hodiny můžeme povídat na téma svatá trpělivost. Jste trpělivý nebo spíš prchlivý? S čím byste nikdy neměli trpělivost třeba? A na co je podle vás potřeba spousta trpělivosti, na jaký třeba druh činnosti, jaká práce vyžaduje podle vás spousty trpělivosti a koho ze svých blízkých obdivujete právě pro jeho nekonečnou trpělivost. No a dá se léty podle vás trpělivost naučit? Jaké pak jsou vaše názory a zkušenosti? O trpělivosti se říká, že je výsadou velkých lidí. Také se říká, kdo si počká, ten se dočká. No a co vy? Patříte mezi trpělivé nebo naopak u ničeho moc dlouho nevydržíte? Tak tolik a mnohem více na téma trpělivost. Telefon k nám i teď po půlnoci na prahu nového dne 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a využívat můžete i e-mailu s adresou nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký celý nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Trajanu, s láskou má svět naději, no a 8 minut po půlnoci, to je přesný čas. Tak a na telefonu teď máme Janu Zírková. Jano, krásnou noc a moc vás zdravím.
1: Já taky moc zdravím, paní Jitková, si všechny posluchače.
0: Děkuju moc krát za všechny. Tak jak pak jsme na tom, Jano, s trpělivostí? Trpělivá, netrpělivá, jak kdy, povězte.
1: No, jak se to vezme, a já se musím připojit k ostatním posluchačům, jak říkali o noční lince, tak to skutečně té trpělivosti učí, opravdu, to můžu taky o sebe potvrdit.
0: Jo.
1: Když je opravdu hodně dobře nabité téma, nemůžu se dovolat, tak to opravdu trpělivá nejsem teda, no, to nadávám u toho, to ano, je to jo.
0: Věřím, to známe asi všichni, že si tak jako ulevíme, když něco nejde, nebo se člověk nemůže doklepat, dobouchat, trvá to dlouho, tak to je jasná věc, skoro bych řekla.
1: No, ale já jinak za sebe můžu říct, že asi trpělivá celkem jsem a myslím si, že mi v tom pomohly hodně i mé povolání, které jsem v minulosti vykonávala. A to bylo, že jsem pracovala ve zdravotnictví a také se seniory.
0: Ano.
1: A tam jako byla hodně ta trpělivost důležitá, protože to byly seniori postižený Alzheimerovou nemocí.
0: Jo.
1: To skutečně to chtělo, no. To bylo hodně velkou dávku trpělivosti.
0: To si myslím.
1: Se chovali jako malé děti mnohdy, takže tam opravdu...
0: Takže vy jste naučená už vlastně i z pracovních jaksi záležitostí, zkušeností, takže trpělivosti je mnohde třeba, protože bez té trpělivosti by to vůbec nešlo.
1: No, a současnosti to jsou malé děti zase a tam každý taky potvrdí, že tam je taky opravdu velká trpělivost potřeba, no. Kolikrát dětičky zlobí a musíte jim to vysvětlovat, kolikrát více, no a tam to vás taky hodně cvičí.
0: Jinak od přírody, jak se říká, dostala jste do vínku trpělivost nebo určitou dávku trpělivosti? Nebo spíš jste patřila k takovým těm vzteklejším dětem?
1: No, tak to určitě ne. Když jsem byla malá, tak to jsem byla opravdu hodňoučka. A ta trpělivost to... Jak se to vezme, no? Když spěchám, tak to jsem hodně netrpělivá.
0: Jo.
1: Nemám ráda třeba, asi jako každý, třeba když stojím v obchodě a je tam velká fronta, tak to mě vadí, to jsem hodně netrpělivá. No a když mám třeba něco stihnout a vím, že mě třeba ujel autobus nebo takovéhle věci, tak to postrádám tu trpělivost, to skutečně jo, no. Ale třeba musím říct, že mám ráda takové ty piplavé činnosti, že já třeba teď jsem si našla takové letní sandále a tam mě popadalo pár kamínků a já mám takové nalepovací kamínky a ty si tam teď je lepím a to vyžaduje taky velkou dávku trpělivosti, protože mi říkala mamka, že to tě obdivuju, holka, to abych nemohla, na to bych neměla trpělivost.
0: Jo, někdo na ty takový ty doslova vlastně ruční práce, na takovou tu piplačku, jak říkají někteří, tak někdo na to fakt
1: to
0: není, no.
1: Právě, no.
0: A někoho to zase uklidňuje, že jo, tohle, že si
1: tak
0: pohraje s korálkama, s výšivkama nebo s něčím takovým a soustředí se jenom na to a tím vlastně si sklidní myšlenky a někdo by se mohl zbláznit, kdyby měl vyšít nějakou kytičku někde nebo něco takového. To je pravda. No takže v podstatě patříte mezi trpělivé lidi, ale svědomím, že se stále vlastně máme mnozí co učit, co se trpělivosti týče asi.
1: Ano, no a taky pak asi když mě někdo vytočí, tak to taky postrádám pak tu trpělivost. No.
0: Jo.
1: To je taky, myslím, že normální, ale...
0: Dobře, tak jo. Tak Jano, taky děkuju mnohokrát a samozřejmě přeju vám také v mnoha životních situacích velkou notnou dávku trpělivosti, protože trpělivost je určitě potřebná pro takový ten spokojený život a vydařený život. No a budu se těšit zase příště.
1: Přináší, no, jak se říká.
0: Jo. Budu se těšit tak zase příště a přeju krásný červnový den. Mějte se hezky.
1: Já taky. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jožoráš, skupina Elán a písnička Vermi. Tak tolik muzika, 17 minut po půlnoci, to je přesný čas a my teď můžeme pozdravit paní Jiřinu do Žďáru. Krásný večer,
1: ano,
0: paní Jiřino.
1: Taky vám přeju, paní Jituško.
0: Děkuju, nápadně.
1: A hnedka vám řeknu, že vaše povolání bych teda nemohla. Jo, protože vy jste tak trpělivá, že mě úplně tady to poslouchá někdo a volá tam a on úplně nalevo něčem jiným, tak to ne. To bych jako to vás obdivuju, jak vy je pořád pěkně navádíte a ještě takhle a to, no tak to já bych teda nemohla. Myslím si.
0: Já jsem říkala v úvodu, že vlastně Noční linka to je vysoká škola trpělivosti tady u nás.
1: Ano, to teda já, když to poslouchám, tak říkám, ježiš, ta paní Duška, ale vy všichni tak jako tu trpělivost nemusíte. To asi nic, protože jinak mi to nešlo, ale já teda ne, tohle ne. Ale já, když jsem byla mladá, tak jsem byla teda strašně netrpělivá. Když děti začaly chodit do školy a teďka jsme se s něma měli učit ty slabiky a oni furt říkali místo mé, má a tohle, no to bylo
0: hrozný. To je strašný, já vím tohleto.
1: No a to jsem tenkrát ještě kouřila, takže jsem těch cigaret teda šla vždycky vykouřit, abych teda nevybuchla, protože chudáci děti, že jo, to nic je. No, ale potom jsem se trošku začala sklidňovat, když teda byli vnuci, tak to už jsem teda jako dost tak jako sklidňovala. A to mě vždycky děti říkali, co je zajímavý, že tady tohle a to nesmíš na ně takhle a co s nám vždycky ty dělala, jo, ať mě to vyčítali.
0: Pamatovali si, jo?
1: I pamatovali si, že jsem tam dostali facku, že jo?
0: Jasně, stalo
1: se. Ale u těch vnuků ne, to prostě jako vůbec neexistovalo. No a potom vás to stáří, trochu vás uklidní, jakože už prostě člověk takový, ale stejně, když jdu doktorovi a v té čekárně paní Tuško, to teda nejstrpělivá, to už si vždycky říkám, ježiš, ona už je tam půl hodiny někdo, ježiš, co tam dělají, jo, nebo to, a nebo když stojím ve frontě v lékárně, když jsem stávala, teď teda ne, protože teď už to jak si najde, tak mě léky nosí, tak vždycky, když byl někdo přede mnou a teď se třeba pospíchala a teď on se vyptával a dokola a furt té paní magistře a to takto teda, to už taky někdy jsem zatínala ruce, no ale nemůžete nic, jo.
0: Jasně, musí
1: takže
0: člověk vydržet.
1: Takže u těch doktorů a v těch lékárnách, ještě když teda někdy musím, tak to teda jsem taky netrpěla, ještě teď jako na stáří, no. Ale říkám, člověk jako to stáří prostě vás tak jako trošku sklidňuje, no.
0: Čím to je, musí, že vlastně popisujete to, že přibývající věk spíš, jakoby, protože zase na druhou stranu někteří říkají, že naopak s věkem jsou nervóznější právě tím, že jsou starší, jakoby a tak.
1: Zaprvé vás to naučí těžká nemoc, to vás teda naučí strašně trpělivost.
0: To asi jo.
1: Protože to já jsem prožila, takže to vás, a najednou nikam nepospícháte a prostě na všechno je čas.
0: Ano.
1: Takže to vás taky hrozně naučí. A pak si říkáte, když ty roky přibývají, mě bude 83, že jo? Jako si říkáte, a co já, proč já bych se nervovala a proč já bych pořád nikam pospíchala, když to nemá cenu.
0: Jasně, že už člověk zase má nadhled potřebný.
1: No ale přiznávám se, že když mám jít doktorovi, nebo tam sedím, tak to jsem furt ještě netrpělivá. prostě.
0: Jo.
1: To. A vždycky dcera se mnou jezdí, říká, mami klid. A já říkám, prostě dě, co tam dělaj, teď to není možný, tam to pijou kafe nebo co. Takže takhle to ještě mám, no. Takže k tomu se přiznávám, ale jinak říkám
0: tady
1: na ty vnuky a na pravnuky, no to vůbec, jakože bych na ně křikla, nebo ne, to neexistovalo.
0: To už je zase úplně jiná kapitola, tohleto, to je
1: pravda. To už je jiná kapitola.

0: Jak děkuje se andělům, tolik skupina Kex tady v noční lince u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a dovolala se nám z Brna paní Marie, která prý také nemůže spát. Paní Marie, krásnou noc vám přeju.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím ve studiu.
0: Děkuji moc krát za všechny. Děkujeme.
1: Protože v mém věku je mě 85 a v mém věku opravdu už je to těžké to usínání,
0: jo.
1: Ale jenom k té trpělivosti jsem chtěla říci, že já jsem dělala celé, do 70 let jsem učila, dělala se speciální pedagožku.
0: No.
1: Od svých 25 let jsem byla speciální pedagog, takže
0: o trpělivosti víte své.
1: Trpělivost, ano, protože jsem pracovala s postiženými dětmi, ale je zajímavé, že trpělivá jsem byla v práci, to bylo úžasné, ale doma už ta trpělivost prostě
0: došla.
1: Taková nebyla.
0: Jo.
1: I když mám teda 9 vnuků, 2 pravnuky,
0: jej.
1: Ale všechno mě to prošlo rukama. Všechno jsem nějak zažívala s těma školníma úspěchama a neúspěchama, takže teď

0: nejmladší bude za 2 roky maturovat, teda doufejme. Mm-hmm. Takže se to všecko teda takhle nějak jsem to odbyla. No a teď už teda jsem na odpočinku, mm-hmm. už teda jsem těžce pohyblivá, mám po operaci srdce.
1: Aha.
0: A takže tak prostě jenom si vychutnávám prostě to mládí kolem sebe. A jo, tak jelivá,
1: no.
0: jsem nikdy nebyla. A hlavně, co se týkalo pečení cukrovy, to jsem nikdy neměla tu trpělivost, abych u toho prostě se piplala s těma kolečkama a hvězdičkama měsíčno. To prostě mě nešlo. Takže tam jsem trpělivá nebyla. Ale jinak myslím, že opravdu trpělivosti se musí učit. To jinak nejde. A člověk se to naučí, když chce, nebo když musí. Někdy musíte být trpělivá. I když nechcete, tak trpělivá být musíte.
1: A taky vám někdy nic jiného nezbyde, než být trpělivá v podstatě.
0: A někdy vám, ano, přesně tak. Někdy vám nic jiného nezbyde.
1: Já jsem zrovna na začátku toho dnešního povídání o trpělivosti tak jako přemýšlela, která, že ta profese je nejvíce o trpělivosti. A sama ze sebou jsem se shodla na tom, že to určitě bude činnost učitelů, kantorů, prostě profesorů, pedagogů. Tak se vás chci zeptat, jestli mi to potvrdíte.
0: No určitě, určitě.
1: Že to je velmi náročná profese právě na trpělivost.
0: A tam je potřeba prostě, aby ten učitel si vytvořil takovou osobnost, aby ty děti mu věřili. Nejednak s dětmi, jedna s dětmi jako ze sobě rovnými, nějak se prostě nad nima nepovyšovat. Dokonce i přiznat to, že třeba někdy něco nevíte.
1: Ano, ano.
0: A když vám dítě řekne, ale paní Štělko, vy to nevíte, říká, ano, ne, to nemůžu všechno vědět. A tak. Jsem ráda, že se to dozvídám o tebe, že ty se sečtěle a poradíš mě i ty. Já si myslím, že tím pádem získáváte i děti, proto jsem v té kantořině vydržela tak strašně
1: celý
0: dlouho.
1: Celý život pracovní vlastně, ano.
0: Celý
1: ano.
0: život a dokonce jsem ještě před 5 rokama dělala na nějakým projektu a moc bym, ale už, protože už teda jako nevládnu fyzicky, jinak bych určitě dělala ještě aspoň nějakého asistenta nebo jo. něco. Ale zase mám kolem sebe tolik lidí, co pomůžou v dnešní době, potřebuji hodně pomoc, protože například třeba je strašně moc teď autistických dětí.
1: Ano, ano, ano, ano.
0: A to je teda veliký problém.
1: Tam si myslím, že to je velký zápřah na psychiku, teda pro ano, ty, ano, pro rodiče, pro pedagogy.
0: A ještě potom to ADHD.
1: Ano, ano.
0: Já jsem teda za mladá vlastně, když jsem začínala i tu speciální pedagogiku, tak jsme nevěděli, co to je
1: co
0: ADHD.
1: To je?
0: O tom se vůbec nemluvilo, ani o žádném autismu, že?
1: No a čím to, že ty současné děti, že jich je tolik vlastně v tom počtu, že se to pojmenovalo tohleto?
0: Já nevím, já si myslím, že to nese doba. Že ta doba je daleko hektičtější, že my jsme žili přece jenom takovým klidnějším tím životem.
1: To možná dneska asi jo, no.
0: Dneska je to na ty děti asi hrozně moc. A taky si myslím, že ty naše rodiče nebývali všichni zaměstnaní. Bývalo to tak, že bývalo hodně těch maminek doma.
1: Jo.
0: A byly babičky, které žili v těch domácnostech.
1: Ano, ano.
0: Já jsem žila celý život s babičkou. A vůbec jsem si to neuměla představit, že bych tu babičku tam neměla. Bylo to prostě úžasné. A taky čerpáte spoustu zkušeností.
1: No to určitě, to je jasná věc.
0: A dneska se s dětma nepovídá, dneska se jim dají televizory. Mobily a rodiče přijdou unavený z práce a jsou rádi, že mají o děti klid. Že? Já jsem to viděla, byla jsem nepřítelem domácích úloh třeba, protože vím, že ty rodiče přijdou domů unavení a jsou prostě nervózní a teď ještě děti prostě řeknou, já mám domácí úkol.
1: Jo, jo.
0: A někteří rodiče ani ten domácí úkol prostě nezvládali už. Ta doba je úplně jiná.
1: Je to úplně jinak, no.
0: Všecko jde opravdu strašně moc dopředu. A je to moc takový zpřetechnizovaný. My jsme dneska, já řeknu jenom takové, možná je to takový legračně, třeba z biologie. Měli jsme třeba oko. No tak jsme si zavolali na jatky v Brně a řekli jsme z legrace, prosím vás, nemohli bychom dostat 10 párů býčích nebo krávských ok po porážce. Oni se smáli a řekli, ano, dáme. A my jsme si ty oči dovezli a s těma dětmi jsme ty oči preparovali.
1: Jo,
0: a ty děti do dneška nemůžou zapomenout a víjou 100%, z čeho se oko skládá. Dneska se to udělá tak, že se vezme počítač, Podívejte se na počítač.
1: Grafika, tam veškerý rozbor.
0: Ty děti ohmatali všecko. Ty děti si pomůcky, které dneska jsou běžné, jako se dostanou koupit z těch knihkupectví a továrny, to prostě vyrábí obrovským rychlým způsobem. Tak my jsme to dělali na koleně, já jsem si musel dělat, stříhat pomůcky, všecky kartičky, já nevím. Ano. A děti si všecko osahali. Dneska je to všecko přes počítače, nevím. Možná tomu už
1: to
0: nerozumím.
1: Jinak. Tak paní Marie, budu muset poděkovat. Každopádně
0: ano, já taky.
1: Moc vám děkuju za vaše povídání, za vaši návštěvu, jinak ať se vám daří. Přeju vám taky pevné zdraví hlavně. Hezké
0: taky
1: letní dny, skoro
0: zdraví.
1: Už letní a budu se těšit zase v noční lince, že se uslyšíme. Jo?
0: Děkuji vám. Ano, děkuju. Mějte se moc hezky a hlavně hodně zdraví a trpělivosti.
1: Trpělivosti, ano. Mějte dobrou se noc. Krásně, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý Olympik a písnička Osmý den. No a pojďme se podívat také do e-mailu, protože jste se rozepsali hojně a třeba pan Mojmír ze Svitav píše: 30 let jsem dělal účetního. Je to práce, která nikoho moc nebaví a nikdo si ji moc nevšimne, ale když se udělá průšvih, myslím, že je to dobré cvičení v trpělivosti. Když jsem zkrachoval ve všem, obrátil jsem se ke svému koníčku a stal jsem se pravoslavným knězem. To je práce, která má aspoň smysl. No a trpělivost? Inu, snažím se. Přeji všem krásný večer. Mojmír Kříž ze Svita. Pane Mojmíre, ať vám to krásně jde, jsou trpělivostí, jinak přeju hezké dny, hezkou noc a děkuju mnohokrát za váš e-mail a moc vás zdravím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Leona Machálková a Petr Kolář, Den, kdy se vrátí láska k nám. Tolik písničky a teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Krásnou noc, Boženko.
1: Dobrý večer, já vás všechny zdravím.
0: Děkuju.
1: A musím se přiznat, že já ty trpělivosti jsem moc neměla, ale postupně jsem se to jako naučila. Ale prostě moje trpělivost skončila, když jako jsem věděla, že mám pravdu a někdo mi tvrdil, že jako ne, nebo prostě opak, že je něco jiného. A měli jsme, povívám takový ten, my jsme, já jsem jezdila s mužem jako závoznice a vezli jsme auto z generálky a měli jsme to výměnným systémem a bylo to tak koncem února a prostě asi ve 3 hodiny odpoledne a jeli jsme už jako do garáže a zastavili nás policajti, SMBáci ještě dříve a muž mě říká, ukazovali, aby jsme zajeli na stranu a muž mě říká, nehádej se s nima. A já jsem říkala, no ne, nebudu, že jo. No a on nás zastavil a říká, že nemáme čitelnou poznávací značku. Jo. Ale jak byl sníh rozbředlej a to auto mělo krátký ty zástěrky na těch zadních kolách, tak nám to lítalo až na tu poznávací značku, že jo. A já mu vysvětluju tomu policajtovi, on vlez do auta, že prostě vezeme auto z generálky a že teprve se tomu musí vychytat, že jo, to, co jako u toho není. A on to pořád nemohl pochopit, že prostě za to nemůžem, když jsme měli jako auto jiný, že jo, a to. No, pak začal turovat auto na plný plyn a to víte, že to zakouřilo, když je to a on mě říká, no kouří to a já říkám, teď vám říkám, že to vezem z generálky a to a říkám mu, a vy jezdíte na plný plyn nebo něco, no a jsem ho taky naštvala a on mě říká, no tak mi dáte 150 korun pokuty a já jsem říkala, no ale za co? To je prostě, to není naše chyba. A on, že prostě jsme s tím neměli jet a já jsem říkala, jak jsme to mohli vědět, že to bude takhle. No a on, že ne, já říkám dobře, tak já vám těch 150 korun dám, ale prostě nekoupím dětem ty rohlíky, řeknu, že jsem, nebo něco k jídlu, že jsem platila ten, že jsme platili pokutu za něco, za co jsme vůbec nemohli. A on mě říká, no ale tak aspoň tu stovku mě říká. A já mu říkám, no kdo chce psa být, vždycky si ho najde. On vypadl z toho auta a manžel na mě ještě předtím mrkal, ať se s ním nedohaduju, ale mě vám to nedalo. A já jsem mu to musela prostě říct, že jo. No takže, ale jinak já jsem měla muže trpělivýho, takovýho, že když se mě něco nelíbilo, jak mě nechal, abych se vypovídala a když už toho měl dost, tak vždycky říkal, přestaň, už toho bylo dost. A já jsem se pak naučila, že když mě něco naštvalo, nebo prostě jsem se chtěla nějak to, tak jsem si říkala, no nech to, prostě druhý den to bude lepší a pak jsem si říkala, no vidíš, ještě, že byla sticha, protože pak z toho vyšlo, že bych vůbec neměla jako důvod být, no jinak, no jinak to je v životě tak nějak, no.
0: Takže jste vlastně trpělivostí došla k nějakému závěru, který byl příznivější, než kdybyste nebyla trpělivá? A vzala to hned z hurta z kraje, že jo?
1: Jo, no ale ono bylo těžké se s nima dohodnout, ale a ještě vám řeknu, já jsem dělala ve fotoateliéru 11 roků před důchodem a dokud se ty negativy retušovaly, tak to bylo jako v pořádku, jenomže pak na ty průkazy občanské pasy a na ty jízdenky nebo ty legitimace, že jo, tak se jako nesmělo. A to jste neviděla, prostě ty obličeje těch ženských, tak po těch ty 40, jak se na to tvářili, že jak vypadají, že jo, přitom já jsem s tím neměla nic jako společného. A když už toho bylo hodně, tak jsem říkala, víte co, já mám, zavolám paní fotografku. Jo. No a ta přišla a říká, paní, podívejte se do zrcadla a pak si něčem. No, takže jsem si to tam taky občas chytala, no jo, i když jsem jako za to nemohla. Tak ono v životě se stává věci, no ale trpělivost se musí snad člověk naučit.
2: Aby... Učit celý život vlastně tak, svým způsobem, jak to tady dnes probíráme. Dobře, Boženko, musím poděkovat. Čas je neúprosný. Taky, každopádně vám přeju krásné dny, hodně trpělivosti, mnoho všeho dobrého a pevné zdraví. A mějte se moc hezky, dobrou noc.
1: Taky dobrou noc.
2: Dobrou noc a zase příště naslyšenou u nás.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Pavla Vítka, tak přátelé, dostáváme se do finále té nedělně pondělní noční linky. Takový alespoň čas, pojďme se tedy podívat ještě do pošty. Například teď před chvilkou se dopsala také paní Vlaďka z Rychvaldu, která dodává k našemu tématu. Hezký a dobrý poslech všem. Trpělivost jsem se naučila už jako dítě při ručních pracech, kdy jsem vyšívala někdy i hodně jemné výšivky nebo slepovala papírové modely z ABčka. Práci tady trpělivost mám, nenadávám ani se nevstekám, někdy něco i několikrát předělám, než jsem spokojená s výsledkem. Nemám však trpělivost na jiné vzteklé lidi a hlavně na lidi, co se práci snaží odflinknout, jen aby ji měli rychle hotovou. Bohužel poslední dobou ztrácím trpělivost i v případech, kdy jsem nucena do používání internetu a s tím spojených služeb vše si zajišťovat jenom tímto způsobem. Třeba vstupenky, kdy není jiná možnost na akci, raději nejdu. Mám s použitím těchto technologií určité problémy a proto si nejsem jistá výsledkem. No a takto vznikají i překlepy u psaní. Vím, co píšu, ještě před dalším psaním kouknu a píšu dál a přehlédnu, že inteligence mi nabízela jiné slovo, které pak použije. No, tak tohle známe taky mnozí. Takže je výsledek podivný a mnohdy nedává smysl. Je to i u psaní přes web noční linky, kdy se ještě k tomu nedá vždy vidět, co jsem vlastně napsala, ale snažím se to opravit. Ne vždy se to povede a pak máte problém se správným textem. Snad budu mít s užitím nových technologií více trpělivosti a nakonec se přijmu jako součást svého života. Tak tolik Vlaďka. Vlaďko, moc vám děkuju. Držím samozřejmě palce v tom učení se s těmi novými technologiemi, protože to si myslím, že vlastně obklopuje všude a týká se to každého z nás, tak ať vám to taky dobře jde a to přeju nám všem samozřejmě, ať nám to dobře jde. No a protože jsme téměř na konci, patří se poděkovat za vaši pozornost a společnost, za trpělivost, pokud jste se nedovolali, dovoláte se určitě příště. Jinak moc vám děkuju za povídání, přeju vám krásnou noc a hezké sny, pokud jste se rozhodli, že půjdete spát a pokud jste se rozhodli, že se vám nechce spát a budete bdít, tak samozřejmě naše noční pořady jsou tady pro vás připravené. Ode mě je to úplně všechno. Jitka Lukešová se loučí. Přeju dobrou noc a děkuju moc.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Můžu dnes začít trochu netradičně, totiž básničkou? Léta nám plynou, letí jako střely. Loupežník čas z nás udělal dva chudé. Lampa mi čadí knot, je ohořelý. Lásku však nedám, tati po mně zbude. Možná vás překvapí, že autorem těch veršů je cimrmanolog, herec, básník, druhdy taky rozhlasový redaktor a samozřejmě textař populární hudby pan Miloni Čepelka. A právě jemu patří dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Marcela Lauferová a první z dnešních melodií s textem Miloně Čepelky. V těch následujících dvou zvukových vzpomínkách jsou Miloň Čepelka a Zdeněk Svěrák ještě jako členové rozhlasové armádní redakce v 60. letech. Společně komentovali třeba nejen vystoupení vojáků při jejich hromadné skladbě na celostátní spartakiádě v Praze, ale byli také reportéry z vojenské přehlídky na Letné v roce 1966. Kdo ví, možná už tady se u mikrofonu narodila ta pozdější charakteristická dikce cimrmanovského herectví.
1: Ano, děkujeme. My jsme tady na střeše budovy ministerstva vnitra v Praze, na velitelském stanovišti letců. Čekáme tady na přelet na leteckou část přehlídky. Ještě to bude chvíli trvat. Letouny tu mají být přesně v 10.04. Můžeme se zatím dívat dolů na třídu obránců míru, po které ještě stále pochodují pěší jednotky vojenských učilišť, pohraničníci a lidová milice. Ty právě zatáčejí na třídu obránců míru. Ale my můžeme také využít příležitosti a dát zde leteckým důstojníkům několik otázek, pokud nám to dovolí. Ale tyhle starosti přenechám raději své spolupracovnici, protože žena si v takovýchto situacích vždycky poradí snáze a rychleji.
2: Soudruhu generále, dobrý den, já jsem Dvořáčková.
3: Generál Kukel, těší mě.
2: Těší mě, dovolíte mi rozhovor s podplukovníkem Frosem?
3: Prosím.
2: Děkuji vám. Soudruhu podplukovníku, tak vaše skupina je tady na střeše už dobře 10 až 14 dní. Prosím vás, není to zbytečné, přece takový přelet, to nemůže být nic těžkého.
4: No, my jsme tady nebyli zbytečně během nácvikových termínů. Bylo nutno provést nácvik těchto leteckých skupin, aby proletli přesně včas nad letenskou pláň.
2: Já jsem si teda myslela, že všechna letadla startují z jednoho letiště, tak to není pravda?
4: Tak všechna letadla nestartují z jednoho letiště, startují z několika letišť, ale v důsledku toho, že dneska je špatné počasí na těch letištích, tak bude startovat jedině jediná skupina, a to z jednoho letiště.
2: A prosím vás, jak dlouho vůbec budou ve vzduchu?
4: Celkový let od vzletu do přistání trvá...
1: Pardon, už jsou tady. To je takzvaný velitelský roj, který nás minul.
4: Velitelský roj vede plukovník Vrba.
1: Posloucháme, teď dozněli. Budeme čekat další skupinu. Říkal jste 12, víte?
4: Další skupina bude vedena podplukovníkem Prelcem a bude to 12 letounů MiG-21.
1: Ano, už jsou tady.
0: Jak to vůbec probíhalo? Já jsem si říkal, když člověk slyší vystoupení Zdeňka Svěráka na spartakiádě nebo společně s vámi na vojenské přehlídce, nikdo z toho nepochopil, že z toho máte trochu legraci?
5: No, já nevím, my jsme samozřejmě legraci měli, ale snažili jsme se, aby to naopak tedy nikdo nepochopil, protože já jsem spíš tyhle ty vzpomínky, to já jsem úplně vytěsnil toho. Vím, že jsem komentoval leteckou přehlídku jednoho dne, jednoho roku, zapomněl jsem kterého, ty si říkal, že to bylo
0: 66.
5: Radši jsem to vytěsnil, protože to nebylo příjemné. Už jenom být na střeše ministerstva vnitra bylo spíše stresující než uvolňující.
0: Nebylo to na vás znát? Člověk by řekl, že to je mystifikace jak od Cimrmanů, protože dikce je stejná.
5: No, my jsme si říkali, že budeme dělat, co budeme umět, moc jsme toho neuměli, no tak jsme se dívali dolů, jak tam pochodují.
0: A byla nějaká možná příprava, nebo protože...
5: Ale ne, moc ne. My jsme sice byli na nějaké zkoušce po večerech, to ano, ale ta letadla tuším ani... Já nevím, to asi let, ale někde jinde, když zkoušela, já nevím. Já jsem to krásně zapomněl.
6: Jsem tady, slyším, děkuji za předání slova. Ještě než si začnu všímat motostřelecké divize, chtěl bych říct, že jsem sledoval zajímavou přehlídku diváků. Nevím, jestli jsem dobře rozuměl kolegovi z Bratislavy. Došlo tady k něčemu podobnému jako na Slovensku, totiž jakmile odpochodovali pěší útvary z toho obdélníku, kde byly nastoupeny, nastal pochod diváků, který byl celkem vyřízený, protože měli před sebou dlouhé lano. Ale teď už se dívám doprava, kde vidím dva obrněné transportéry. Na prvním z nich, v černé tankistické uniformě, je velitel motostřelecké divize. Na druhém vidím rudou zástavu, kterou nese praporečník, rovněž v černé uniformě a v bílých rukavicích.
7: Divadlo pro vaše uši.
0: No a ten druhý stejně unikátní záznam, to je proslavená parodie na tehdy velmi oblíbenou hitparádu manželů Mirky a Jiřího Černých, 12 na houpačce. Populárně vědecký magazín Meteor měl pak taky svou, ale ptačí hitparádu. 6 na bydýlku se jmenovala. A vedle nealkoholické vinárny u Pavouka i tohle byla báječná mystifikace. Aby taky ne, když autory a průvodci pořadem byli právě Zdeněk Svěrák jako doktor Žírecký a Miloň Čepelka, co by redaktor Kukla.
8: Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Šest na bydýlku. Zavři rádio a poslouchej zpěvné ptáky, řekla paní Michalová na kraji lesa u Dobříše. My říkáme, pusť rádio a poslouchej zpěvné ptáky.
9: Tady je ptačí hitparáda, šest na vidílku.
8: U mikrofonu vaši Žírecký
9: a Kukla, dobrý den. Konečně jste se tedy dočkali. Do nebe volající odstrkování našich předních zpěváků končí. Útok 3758 vašich dopisů vykonal své. Mikrofon patří těm, kdo až dosud rozdávali svoje umění zcela nezištně, velmi často jen pod čirým nebem. Pustíme vám 6 zpěváků a záleží na vás, které z nich uslyšíte za týden znovu. Nejdřív se nám představí první kanár profesora Lišky, a to ve své vlastní skladbě Zlatá klec.

0: zpíval první kanár profesora Lišky.
1: A já to na vás prozradím, pane doktore, i když sám bych dal přednost jinému interpretu, tady doktor Žírecký nedá, no, právě na tohoto solistu dopustit, že?
0: Přiznávám, ale nechci tím zdaleka ovlivňovat posluchače. Profesor Liška má celkem 3 kanáry. Při koncertech vystupují zásadně v první části samostatně a ve druhé pak jako výborně sespívané trio. Teď si tady udělejte u prvního zpěváka plus nebo minus podle toho, jak se vám líbil. Já mohu říci, že mám plus. A na řadě je tuším druhý kanár profesora Lišky.
1: Ano, skladba se jmenuje Moje houpačka.

0: Tak to byla skladba Moje houpačka. Ještě jsme vám ale neprozradili, jaká jsou pravidla naší soutěžní hry. Do dalšího kola šesti na vidílku postoupí vždy čtyři zpěváci, kteří dostanou nejvíc vašich hlasů. S nimi budou usilovat o vaši přízeň dva noví. Teď ale chceme vyjít vstříc i těm z vás, které nezajímá jen zpěv, ale také osobnost interpreta, jeho záliby, jeho rodinné poměry, jeho zobák, jak bydlí, co jí, co nejí, co peří, jeho míry, váhy, názory. Tedy, co jsme zjistili o kanárech, pane doktore, kdybyste byl tak laskav?
1: Tož kanáři pocházejí z Kanárských ostrovů, kterým dali jméno.
0: Promiňte na okamžik.
1: Prosím.
0: Jde o čistě takovou okrajovou poznámečku. Já nevím, možná, že ani není nutné to říkat.
1: No prosím, jen to řekněte.
0: Já bych chtěl zdůraznit, že Kanáři se tedy nemenují podle Kanárských ostrovů, jak se někteří, já přiznám, donedávna i já domnívali, ale obráceně.
1: No ano, tak jak jsem to říkal.
0: Ano.
1: Oproti domorodým Kanárům, kteří dosud na ostrovech žijí a kteří si, to vás možná také bude zajímat, kteří si podrželi barvu obyčejných ptáků, jsou naši zpěváci jasně, ale jasně žlutí. Drobná šedá pírka, ta nejsou znehodnocením, nýbrž naopak znamením šlechtického narézkého původu.
0: A mě by zajímalo oblíbené jídlo, pane doktore. Semenec?
1: Ano, rozmačkaný je znamenitý a oblíbený, ale Kanáři po něm tloustnou. Rád bych tady uvedl na pravou míru pověsti, které se objevily nejprve v Kutné Hoře a teď i v Praze. Podle nich je první Kanár profesora Lišky, nebudete tomu věřit, ale šíří se to. První Kanár prý je narkoman. To ovšem vyplývá z naprosté neznalosti. Totiž všichni tito zpěváci jsou svým způsobem narkomani. Semenec totiž obsahuje stopu hašiše. Manažer, který uvykne svého pěvce na semenec a pak mu ho odpírá, způsobí jeho smrt. Kanáří narkotika, ta by stála vůbec za delší studii, ale obávám se, zda máme na to čas.
0: No bohužel nemáme. Teď je tu připraven Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Je připraven přednést svůj hit Já si zpívám rád, tak rád. Právě dospíval Kanár Bobo, pěstitele Roušala z Prahy. Ale pardon, vy chcete něco říct, pane doktore?
1: Já bych chtěl říci, že nepodal dnes svůj standardní výkon. Několikrát tam, to jste jistě také slyšel, i když jste laik, několikrát tam nepříjemně zazněl vysoký zvonek.
0: Ano.
1: A to je zlé. Nechci posluchače ovlivňovat, ale s takovým zvonkem vytáhnout do soutěže, to je, myslím, předem ztracená bitva. Ono, víte, bylo by zajímavé pohovořit vůbec o normách kanářích soutěží. Každá přehlídková žiry má...
0: Já s vámi souhlasím, pane doktore, ale o tom snad až někdy jindy. Přijde na to čas. Teď musíme zpátky na vidílko. Čekají na něm ještě tři umělci. Pořadové číslo 4 je velmi populární zpěvák. Má své tradiční šaty pískové barvy a je to Skřivan Polní.

0: To byla skladba Rodná hrouda v podání Skřivana Polního. Teď bych rád prozradil něco na vás, pane doktore. Doktor Žídecký je nejen ornitolog vědec, ale i ornitolog básník.
1: No tak to snad.
0: Mně se velmi líbila, pane doktore, vaše báseň o Skřivanovi. Mohl byste posluchačům přednést?
1: Když jinak nedáte, tak jsem napsal. Vylétl z hroudy Skřivánek, ve výšce křídly třepá, vystřelí po něm bratránek. I co vás vede, kde pak?
0: Pěkné. Máte víc takových veršů?
1: Ne.
0: To je jediná báseň, kterou jste napsal?
1: Ano.
0: Tak to tím spíš, pěkné. Ale když dovolíte, rád bych sám přidal pro naše posluchače pikantnost ze zpěvákova soukromí. Skřivan Polní střídá manželky vždy po roce a 10-11 dětí s každou není u něho ničím zvláštním, že je to tak, pane doktore?
1: No je to čilý pták.
0: Ale už je tady rákosník zpěvný. Co byste řekl o něm?
1: Jeho oblíbenou zábavou je akrobacie a umělecká gymnastika na stéblech. Z jara a v létě jí výhradně maso. Zvláště oblíbenou pochoutkou jsou jepice. Snad by vás zajímala i malá pozoruhodnost o jeho bytě. Sám o tom nerad hovoří, ale proč to neříci? Spí na vysutém lůžku, zavěšeném třeba mezi stébly kopřiv, nebo tak.
0: Ano, umělci prostě mívají své líbůstky. Tak si ho poslechneme. Ne jak spí, ale jak zpívá. Rákosník zpěvný. Rákosník zpěvný zpíval árii Madly z muzikálu Tam, kde šumí rákosí.

0: a hlavně chytré vyprávění a hravá čeština.
1: Tak co pak to mám asi na mysli? Co pak roste zrovna pro nás?
2: Zuby.
1: Ale ne, zuby. To jsem vám zapomněl říct. Budu s vámi sám, ale sem tam si pozvu na výpomoc i pár jiných hlasů. To vlastně uslyšíte. Třeba teď tu byl se mnou a je tu se mnou a bude tu se mnou můj kolega Roman. Ale o zubech dnes mluvit nebudeme, aniž kdy jindy. I když je pravda, že rostou opravdu pro nás a pro naše dobré kousání.
2: No, tak třeba nehty, které si okucujem.
1: Ne.
2: No tak vlasy.
1: No tak prosím, žádné narážky. Vedle jak ta jedle. To by se to muselo jmenovat rostou na nás, aha, a ne pro nás.
2: No jo, tak třeba houby, hrušky, citrony, melouny.
1: No, to už je lepší. Jak si přihořívá, dokonce řekl by hoří. Protože ano, chci si s vámi povídat o rostlinách. O všech možných. O tom, že jsou užitečné, zajímavé, že jsou živé.

0: pán, který o princezně sedmikrásce snil. Choval se k pampelišce nevšímavě jako pán, k slunci zvedal pyšnou hlavu ze všech sil. Dotklo se pampelišky chování tak nepěkné, v jejím srdci ozvala se náhle zlost. Řekla si k sedmikrásce princezně, že zaběhne, pomluví ho, že je dobrých mravů prost. Princezna jí vyslechla, a než uplynul den, rozhodnutí oznámil jim všech růžiček s něm. Tulipán bude kvésti za mřížemi v zahradách, pampeliška zas na lukách zelených. Tak nikdy více spolu nemohou žít v neschodách, šťasten v říši květin bude každý z nich.
1: Slyšeli jste? V rostlinné říši jsou dokonce i princezny. A jsou tam určitě i tatínkové a maminky, jsou tam parádnice a uplakánci a dokonce i lékaři. Píšou se o nich knížky, zpívají se o nich písničky, tak proč bychom si o nich nemohli popovídat i my? Třeba o jedné takové docela nenápadné, droboučké, vonavé. Chcete vědět, co to je? Tak poslouchejte.
2: Jménem urozeného pána Jana Outraty ze Strádání a na herberku vítám všechny jeho rytířské hosty a prohlašuji dnešní turnaj o kadeř urozené panny Libavy za zahájený.
1: To bych vám přál vidět. Rozhlasovým zázrakem jsme se ocitli přímo ve středověku. Dva rytíři na koních najíždí proti sobě v prudkém trysku. Špičaté dlouhé dřevce napřaženy, ale minuli se. Ani jednomu se nepodařilo vyhodit druhého ze sedla. Oba se ocitli na protější straně, než byli původně, a už vyjíždějí znova. Ten nalevo má barvy červené, pravý je celý zlatý, ale přilbu má černou, ano, černou jako sám čert. Blíží se, písek odletuje od konských kopit, červený se trochu vzepjal ve třmenech a už je to tak. Ten s černou přilbou se válí prach na zemi. Červený rytíř přijíždí k urozené dceři pána hradu a tam mu něco podává a připíná mu to na náhle.
3: Srdečné díky, pano Libavo. Smím vědět, co mi to dáváte?
4: Odměnu pro vítěze, pane. Kytičku za statečnost.
3: Voní jako louka u nás doma. Co to je?
4: Co jiného se dává za statečnost než mateří douška? Vy ji neznáte?
3: Snad, podle vůně.
4: Tak si to pamatujte, rytíři. Zastatečnost, mateří douška.
1: A my si to budeme pamatovat taky. Mateří douška.
5: No, neboli mateří lok, mateří hlt, mateří polk nebo mateří doušk.
1: Ale no tak to ne, to je omyl. To

0: douška, douška v názvu téhle drobné květinky neznamená ani doušek, ani lok, ani hlt. Žádná Coca-Cola, ani oranžáda, žádné polikání. Douška je tu míněna jako dušička, malá duše. Básník Karel Jaromír Erben otvírá právě s její pomocí, jakoby klíčem, svou slavnou sbírku Kytice. Zemřela matka a do hrobu dána. Siroty po ní zůstaly.
1: A přicházeli každičkého rána a matičku svou hledali.
2: Ale no tak, tak jsme v rozhlase, co pak to je? No,
0: teď na nás nemůžeš kašlat. Za prvé je to neslušné a za druhé...
1: No já za to nemůžu. Za to může déšť.
2: Ano, ano, až na kůži, co?
1: Ne, až na kůži ne, ale šaty mi samozřejmě zmokly a já, protože jsem lakomec a nechtěl jsem nechat propadnout lístky do kina, tak jsem v tom pak 2 hodiny seděl úplně mokrý.
0: No a to by právě chtělo mateří doušku. Tedy čaj z mateří doušky, ten dělá pravé divy.
1: No prosím tě to.
0: No co? Vezmeš 2-3 lžičky mateří doušky, stačí sušená, přiliješ je hrnečkem vřící vody, za 15 minut glo, ji vyzumkneš a kde bude kašel? Já říkám, že pryč.
1: No jo, jenomže já mám radši skutečný čaj a ne žádné té z bylinek.
0: A to si sám proti sobě. Ale ať už říkáš čaj nebo té, říkáš přesto pořád totéž. A to je čaj. Slovo, které k nám přišlo z Číny. Víš kdy?
1: To nevím.
0: Budeš se možná divit, ale v češtině se slovo čaj objevuje poprvé, teprve v roce 1827. A co máš na čaji jaksi nejraději?
1: No právě tu čajovou vůni.
0: Vůně říkáš? Tak dávej pozor.
3: Pojď sem, Čanklio. Co jsi mi to dala na stůl?
4: Váš obvyklý čaj, pane.
3: Čaj? Nenech se vysmát. A dej si na mě pozor, ještě jednou a vyženu tě ze svého domu jenom s ostudou.
4: Já nerozumím, pane.
3: Ty nevíš, jak se ukládá čaj, aby nenatáhl cizí vůně? To tě mám učit já?
4: Ovšem, že ne, pane. Čaj je v pořádku uložen ve skleněné doze stranou jakýchkoliv jiných potravin.
3: Tak potom, odkud je? To přece není čaj z mé vlastní plantáže. Vyměnila jsi s někým můj dobrý čaj za cizí patoky.
4: Nic takového jsem neudělala, pane.
3: V tom případě musím na plantáž.
4: A váš nápoj, pane?
3: Vylej ho. Je to odporná břečka.
0: Asi bych měl na vysvětlenou říct, že čaj se v Číně pěstuje, no... První zmínky o něm už jsou z roku 2700, ale pozor, před naším letopočtem.
1: No, a pak je ještě potřeba říct, že jsou to vlastně listy, sušené listy.
0: No tak listy, já bych řekl spíše sušené lístečky hustých keřů čajovníků.
1: No já si myslím, že příprava dobrého čaje je skoro věda.
0: Tak věda snad ne, ale určité znalosti to opravdu vyžaduje. Například, ale pozor... Náročný čínský mandarin už dorazil ke své plantáži. Nenechte se mýlit, ale sám si zahraju jeho pobočníka a tady Roman toho dalšího muže. Pane, dal jsem nastoupit všechny česáče čaje, jak jste si přál.
3: Ať sem chodí jeden po druhém. Ať ukáží, jaké mají ruce... A ať na tebe každý dýchne. Rozumíš?
0: Jistě, pane.
3: Pojď sem. Máš dobrý čich?
0: Výborný, pane.
1: No, zkrátíme to trochu, ne? Už přešel 3., 4., 5. česač a u 6.
0: Stůj, Choupengu. Co jsi měl k snídani?
5: Zelí, pane.
0: A včera?
5: Zelí, pane.
0: A před měsícem a před rokem? Jíš ty vůbec něco jiného?
5: Jenom zelí, pane.
3: Dobrá, nech toho. Nařizuji jednou provždy. Česáči mého čaje musí, opakuji, musí nosit rukavice a budou držet zvláštní dietu. To znamená, že nesmějí dostat k jídlu nic, co by svým pachem mohlo narušit vůni sklízených čajových lístků. Při sebemenším prohřešku proti tomu bude každý česáč propuštěn a předtím navíc spráskán mokrým provazem. Je to jasné?
0: Jasné, pane.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedno zastavení dnes už na závěr s Miloněm Čepelkou nad jedním jeho rozhlasovým scénářem z 90. let. Ve spolupráci s manželkou Hanou vzniklo tehdy asi desetidílné pokračování O pověstech starých hradů. Originální cyklus výletů na mnoha známá i méně známá místa po celé České republice. Průvodcem byl tenkrát Ondřej Havelka, ale nechyběly ani další výrazné herecké tváře, zrovna jako v tom díle O Bechyni a vzniku tamnějších lázní. Protože mezi námi neznám nikoho, kdo by jako herec odmítl někdy Miloňovi scénaristické nápady. A ještě jednou mezi námi všechno dobré a brzy ve zdraví zase naslyšenou.
2: 121, 122, 123, 124, 125, 126.
3: Ano, tak to je šafář Bechyňského pána, velký sběratel mincí. Nezbírá je však pro jejich historickou hodnotu nebo pro jejich krásu. Sbírá je jako lakomec.
2: 200. 210, 220,
3: 230, 240 a tak dále. Už ho dál poslouchat nebudeme, je to nuda. A jestli chcete vědět, u jakého čísla šafář té noci skončil, nechám to na vás. Fantazii se meze nekladou. Ať k jeho mamonu přiřadíte jakékoliv číslo, stejně nebylo konečné, protože tenhle pan šafář byl vykuk a když už jednou začal svého pána okrádat, nikdy nepřestal. Z toho je na bíledni, že zítra měl vždycky víc než dnes a pozítří víc než zítra a tak dále a tak dále. Ptáte se, co tomu říkal pán na Bechyňském hradě? Prosím, poslechněte si ho.
4: Šafáři! Šafáři! Kde zas u všech čertů vězí ten člověk?
5: Už jsem tady, milostvane, už jsem tady. Už vás poslouchám, co ráčíte poroučet?
4: To, co každé ráno, šafáři. Já jako tvoje milosti a vrchnosti poroučím, abys nás ani dnes nešidil a neokrádal, nýbrž dobře a pečlivě naše statky spravoval.
5: A to je přece samozřejmé, milost pane.
4: Co je kde nového? Pověz, kolik penízů se nám za včerejšek urodilo v naší urozené pokladně.
5: Milost pane, je to dobré. Jedna kráva se otevěla, i když druhá nedojí. Prasnice rozbořila chlívek, to vypadá špatně. Ale proč? Protože tak krásně přibývá na váze i na rozměru. A to už vypadá dobře, že? Dva koně se ve stáji trochu pobili, to vypadá špatně. Ale nedbalého pacholka jsem vyhodil a máme teď jiného, mnohem lepšího. A to už je dobré, jak jistě ráčíte uznat. Staré káče přeteklo v kuchyni mléko, ale to je k smíchu. Pak ještě holuby na dvoře trochu potřísnili běloskvoucí košili vaší milosti. Ale káča ji vyprala znova a tak se všecko v dobré obrátilo. Dnes k obědu budou holubat.
4: Proba, dost, dost. Kdo má tvoje tlachání poslouchat? Je to moc na jednou a pak jedno pro druhé zapomenu. Hlavně dbej, aby byl všude pořádek a na zítřek si to sesumíruj líp, ať mě z toho hlava nebrní. Milostivě tě propouštím.
5: Jak ráčíte, milost pane?
3: Je vám to jasné, že? Ten Bechyňský pán neměl ani ponětí, jak jeho šafář hospodaří. A víte, proč byl tak naivní? Protože byl tlustý, až byl nemocný. Pověst výslovně říká, že do jedné jeho punčochy se vešel celý věrtel obilí. Kabát, že měl velký, s prominutím, jako na vola. A když si chtěl jednou vyjet na koni, tak za prvé ho na něj museli vysadit zvláštním kladkostrojem a za druhé ho ten kůň ani neunesl a pod tou váhou se mu nohy hned podlomily. Vlastně bychom mohli říci, že kdo chce kam, pomozme mu tam a že si ten pán o šafářovu zlodějnu přímo říkal, ale nepůjdeme tak daleko, protože zlodějna je vždycky špatná, ať poškozuje kohokoliv, třeba i poživačného hlupáka. Teď však už musím popostrčit příběh. Co se stalo nového? Tohle.
5: Ach, vy moje zlaťáčky. Vy ani netušíte, jak vás mám rád. Jste takové kulaťoučké, žluťoučké, cinkavé. Jste jako malá sluníčka, jako zvonečky. A nikdo o vás neví. To je ze všeho nejlepší, že jste jen a jen pro moje vlastní potěšení. Ani moje žena. To by ona hned věděla, jak vás roztočit, jenže boubláčkové moji, jak je vás čím dál víc, a to je dobře, je vás čím dál těžší ukrývat. Ale nebojte se, já jsem to vydumal, už vím, kam vás uklidím. Do stodolí zakopu vás, miláčci moji, a udělám to hned dnes v noci. Co tomu říkáte?
6: Ano, ano, šatářičku, do stodolí, skryje nás tam sláma z polí, pozor ale.
7: Dáš nám balet?
6: Jak se s námi budeš těšit, jak pak tohle míníš řešit, přijdeš někdy? Na chviličku.
5: Přijdu každý den. Vlastně každou noc, úplně stejně jako do dneška. Jenom místo do komory zaběhnu vždycky do stodolí. Odhrnu slámu, trochu hlíny odkopnu a už vás budu chovat v klíně. Už mi budete cinkat, oj, to bude nádhera. Tam se nebudu bát, že se z ničeho nic objeví někdo nepovolaný. Dopak by chodil v noci do stodolí, že? To je k

0: Tvoje mamina.
1: Co se děje? Proč nespíš, ženská? Mám ještě práci, neruš mě. Panství je veliké, pán k ničemu, všechno leží na mě. Až budu hotov, přijdu. Jenom zdržuješ.
2: Pojďte honem, cinkátka moje, ať se s vámi potěším.
3: Zlaťáky zmizely ve stodole v jámě. Šafář za nimi často chodil, laskal se s nimi a skoro pokaždé jich tam ještě pár přisypal. Jenže jistě tušíte, že tu někde musí být zakopané nejen peníze, ale že tu bude i nějaký zakopaný pes, to znamená nějaká zrada, past, nečekaná potíž. Jednou v noci z ničeho nic...
4: To se mi snad zdá, to není možné, zlaťáčky moje, štěstíčka moje, kam jste se poděli, kam jste se ztratili? Ještě včera v noci jsem vás kolíbal a najednou jen hlína. Tady snad pomůže jen čaroděj.
3: Čaroděj, ale kde ho vzít? Šafář až do rána oka nezamouřil. Až vykoumal, že to zkusí ani ne tak s čarodějem jako s proutkařem. Když umí najít pod zemí vodu, proč by neuměl najít zatoulané zlaťáky? Problém byl v tom, jak tomu proutkaři říct, že má hledat zlato. Myslel na to, jak ho přelstít ještě, když běžel na pravidelný raport k pánovi.
5: Šafáři, jak to ten člověk dělá, že tady nikdy není, když ho volám.
1: Už utíkám, milost pane, no. Až se pode mnou nohy třesou, jak pospíchám.
5: Musíme ti promluvit do duše, šafáři. Ty nesmíš myslet při práci na sebe, ale jen na prospěch svého pána. My tě přece zaměstnáváme, my a nikdo jiný. A my ti jako tvoje milostivá vrchnost poroučíme, abys v noci bděl.
1: To já přece dávno dělám, pane. V noci hlídám i ve stodole, slámu tam přerovnávám jako nějaký pacholek, psi honím, aby nespali a střežili, a stejně je to všecko houby platné.
5: Cože?
1: Totiž slámy máme na dvě zimy do zásoby, sýpky se prohýbají, slepice kvokají, ovce bečí.
5: Tak vidíš, že to jde, když chceš, to rádi slyšíme. Dovolujeme ti, abys nám zavázal střevíc.
1: O, ta čest, milost pane. Ale neračte se zlobit, na to tady máte ženské. Já musím na pole, aby čeleď nezahálela.
5: Pravda, dnes mi děláš radost, šafáři. Milostivě tě propouštíme. Kde jste, kačený líne? Z našeho šafáře si vemte příklad, to je člověk na svém místě.
3: Proutkař nebyl doma. Tak už to na světě chodí, že jak někdo strašně moc pospíchá, nejlíp udělá, když si sedne. A šafář si tedy sedl a čekal. A když se dočkal, vykládal takovou řeč.
1: Člověče boží, ty jsi má jediná spása. Doneslo se mi o tobě, že všecko, co je pod zemí skryto, objevíš svým uměním, svým citem. Zachraň mou pověst před pánem na Bechyni. Nechal někde ve stodole svůj meč a teď mě obvinuje, že jsem ho slámou zaházel a abych ho našel. Jenže jak mám ve hromadách slámy hledat meč? Sáhnu a nabodnu se, kdežto ty vezmeš do ruky proutek a povíš tady. Když se ti to povede, škodný nebudeš. Dám ti, abys neřekl, že jsem držgrešle, dám ti celý jeden zlaťák.
6: Celý zlaťák? Dobře. Přijdu zítra.
1: Ej, jaký pak zítra, zbláznil ses? Musíš jít hned, každá minuta je drahá.
6: Vždyť už je skoro tma, pane.
1: Třesky, plesky, posvítím ti. Aspoň tam nebudou žádní čumilové, kteří by tě rozptylovali. Jdem.
3: A teď vám nevím. Byl ten proutkař jenom proutkař, anebo to byl opravdu spíš čaroděj? Kdybyste ho viděli. Zatímco šafář svítil, on chodil po stodole, brodil se slámou, otáčel se jako holub na báni a to je na tom právě to divné, pořád něco mumlal. Když se mu proutek v ruce ohnul, zapíchl ho do země, udělal kolem něj kruh svěcenou křídou, ale za chvíli ho zase vytáhl a všechno se opakovalo. A zas to mumlání. A pak se z ničehož nic začal klanět k východu a k západu a najednou...
6: Tak to je ten pánův meč, šafáři? Nějakým kouzlem se asi rozpadl na drobné.
3: Ale šafář jeho výsměchu nedbal a skákal tam a skákal sem, sbíral zlaťáky, mokrý jako hastrman, ale tomu nevadilo, jen když zase mohl strkat svoje bohatství do kapes.

0: Beřene.
1: Slyšíš tu písničku, pane šafáři? Když ji tak poslouchám, počítám, že mi dáš za objevení pánova meče víc než jeden zlaťák, nebo ne?
2: Přivedeš mě na mizinu, mizero, ale dobře. Dobře, sbírej, co uneseš. Hlavně o tom nikde nemluv. Drž jazyk za zuby.
1: A pán?
2: Čert vem pána, o ničem neví. Ale co ta voda? Sláma plave, ze stodoly je rybník a ze země to tryská pořád dál.
1: To už není moje starost, pane šafáři. S Bohem!
3: Už jsme na konci. A komu je známo, že v Bechyni jsou lázně, ten už si umí dát dvě a dvě dohromady. První se vykoupal ten nemožně tlustý a z tloušťky nemocný bechynský pán a prý mu to moc prospělo. Do vody ho prý ještě museli nést a na tom se asi podílel celý regiment sloužících, ale zpátky už šel sám. Tak rychle mu ta voda pomohla. Protože už se pak mohl po svém panství pohybovat bez pomoci. Všude zašel a všechno prohlédl. Prohlédl i to, že ho až dosud šafář okrádal a rozloučil se s ním. Inu, tak dlouho se chodí do cizího na zlaťáky, až vám voda nohy podrazí. Ale co nám je do šafáře? My z pověsti víme, jak mohly vzniknout bechynské lázně. A víme taky, že... To už jsem říkal na začátku a teď to jen podtrhnu tlustou červenou čárou. Všechno zlé je někdy k něčemu dobré. To neznamená, že máte začít od zítřka krást, abyste objevili lázně nebo doly na jahodovou marmeládu jako ten šafář. To je jen potvrzení, že mezi nebem a zemí jsou věci pospojovány velmi podivuhodně a my, že ještě všemu ani zdaleka nerozumíme. Ale... Tajemství nás vzrušuje a tak děkujeme i za pověsti.